hudba laskavá.

dnešní hodinku Oldies jsme my dva v ostravském rozhlasovém studiu OP1, mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrunk, pracovně nazvali Forrest Gump podruhé. Kdo poslouchal před 14 dny, tomu je to jasné, opět namídneme bez dlouhých řečí americký rock a pop použitý ve filmu Forrest Gump. A hned od začátku budeme hrát po dvojicích.

The Beach Boys jste samozřejmě poznali a Sloop John B. si možná pobrukovali s nimi. Aby ne, u nás tu píseň zpíval Pavel Novák s pěkným textem Vladimíra Čorta. Jimi Hendrix přidal Dylanův song All Along the Watchtower, vtipálek a zloděj v textu představují pravděpodobně dvě společenské třídy. V další dvojici písní si tu druhou asi zabroukáte také.

Přiznám se, že ten první song The Doors Soul Kitchen jsem nikdy neslyšel až při přípravě playlistu. Jim Morrison jej napsal jako oslavu kalifornské restaurace, kam prý často chodil. California Dreamin' to byly samozřejmě The Mamas and the Papas. Tento jejich první hit u nás anglicky naspívali The Rebels a jako instrumentálku hrál orchestr Václava Zahradníka.

dozněla další dvojice písní, The Buffalo Springfield připomněli svůj největší hit For What It's Worth. Předčasem v této hodince zazněl a o čem je, už se vysvětloval. Valčíček Jackie DeShannon What the World Needs Now is Love byl v roce 1965 jejím prvním zásahem do top ten a složila ho věhlasná autorská dvojice Bekerek David. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, časem prověřené hity použité v úspěšném filmu Forrest Gump vám připomíná a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Tvůrci filmu Forrest Gump našli zřejmě v písních skupiny The Doors zalíbení. Jen tak si lze vysvětlit, že nahrávky The Doors se v seznamu použitých písní objevují celkem pětkrát. Slyšeli jste Hello, I Love You a People Are Strange z třetího a druhého alba skupiny. A vlastně jsem ještě neřekl, že po celou hodinku jsme ve druhé polovině 60. let.

Ano, to byli The Doors po čtvrté, co znamená to break on through to the other side, česky proraste na druhou stranu, to si vykladači textů této skupiny představují různě. Skupina Jefferson Airplane k tomu přidala píseň Volunteers, kterou lze chápat jako protest song proti odvodům do Vietnamu a názor, že mladí Američané by mohli být vlasti prospěšní jinak.

Ve Forrestu Gumpovi zazněla také skvělá verze songu Hey Joe v podání Jimiho Hendrixe a Where Have All the Flowers Gone Pete Seegera. Obě tyto písně mají české verze, možná se vám jejich texty při poslechu amerických nahrávek vybavily. A neméně známé písně vytvořili další dvojici v playlistu. Uslyšíte Scotta McKenzieho a skupinu The Byrds. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, časem prověřené hity použité v úspěšném filmu Forrest Gump vám připomíná a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

San Francisco u nás zpíval Pavol Hamel se skupinou Prudy. Turn, Turn, Turn si u nás ti šťastnější mohli hrát doma ze suprafonské licenční desky, která byla vydána v roce 1970 ve spolupráci s Gramoklubem a Hi-Fi klubem. Blížíme se ke konci, poslední dvojici tvoří skupina The Fifth Dimension a zpěvák Nilsson. Říkat názvy písní už se mi zdá zbytečné.

oldies.ostrava@rozhlas.cz je e-mailová adresa, 723 102 513 je SMS-kový kontakt. Jeremiah was Bullfrog, was a good friend of mine, byl prý původně jen zástupný text dnešního zavíráku, ale nakonec v písni Joy to the World skupiny Three Dog Night zůstal. Autor prý hodně popíjel, kdo ví, jak to všechno bylo. Ať tak či tak, vychutnejte si ten hit, další oldies vám nabídnu zase za týden.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.

0: A pokud jsme někam jeli, tak jsme byli jenom týden. Dcera Tereska nás vzala sebou v podstatě jenom jako zavazadla, protože my se o nic nestarali, jenom jsem finančně přispíval. Jsme byli v severní Itálii na týden. No ale už pro nás je to všechno, i ta cesta autem. 2 dny tam, 2 dny zpátky, 4 dny tam u jezera. Ono to jezero bylo asi 4 kilometry z kopečka někam dolů, takže já tam nešel ani jednou. Byl jsem hezky u bazénu jenom ty 4 dny a mě zase, to absolutně stačilo.
1: Zase dívat se na to ze zhora je taky příjemné, na
0: ano,
1: to jezero. Proč ne?
0: Mně to stačilo.
1: Říká Petr Kostka, bude naším hostem celou hodinu.
2: Humoriáda.

0: Naším hostem je, a připomínám to ve studiu, Petr Kostka, má před sebou seznam, i on bude vybírat první ukázku. Petře, co to bude, co by vás potěšilo?
1: Takových lidí je moc, ale tak třeba Vladimír Menšík.
0: Dobře, máme v ukázkách a v seznamu jeho povídání o ženách a tak.
2: Oni tomu tak pěkně říkají, že pánové, ty společnosti, kde jsem, ne tohle, bohu, já jsem tak ukecanej. To ne, že by to chtěli poslouchat, ale co jim zbývá? Já už si asi kolikrát řekl, pro Krista pána, co já tolik kecám? Vždyť, Láďo, povídám si, zkus někdy přijít někam a seď tam tak tichý, až tím běž nápadný.

0: A jdu a sednu si a někdo povídá, my vám byli v neděli v Pardubici a pán, my byli v Budějovicích. A ten už to nedopoví. Já jednou takhle jel v tramvaji a u Nuselský radnice, abych se tak něčím zabavil, jsem si řekl, schválně budu koukat takhle doprava a co tam půjdou ženy po chodníku nebo tohle, tak si zjistím, takovej test si udělám, jak jsem vyběračný nebo tohle, kterou bych si tak vybral. Já pán, tamhle tu. Všecky, akorát jsem pohrdnul, tam nějaká babka vybírala z popelnice, já pán, kde pák? A nejdou vrava, tak nějak poskočil, já pán, hele, čiperka, taky. Já teoreticky miloval celý Nusle.
1: To je nepřekonatelný, já jsem si to dovolil použít s laskavým svolením autora, ten výrok toho Rudlí, neboštíka Rudlí Dejla, kdy on povídá, Hergo, řekl jsem si, taky už jsem chlap starý, něco jsem zažil, něco pamatuju, proč bych to neskusil zase v jiným žánru, já bych mohl napsat paměti. Koupil si papír, pero, seci a povídá, Hergo, já si nic nepamatuju.
0: Tak napsal na dvou stránkách jako školní slovový úkol pojednání o ztrátě paměti. To já už jsem vysvětloval, co pak nápadu já mám, ale od nápadu k tomu dát tomu skutečnou literární bodu, to bych nesměl číst, abych vůbec neměl představu, jak má vypadat prostě sloh nebo styl psaní. Já jsem si řekl, pro Krista pána, teď přece tohle a já skončím v druhé větě na přechodnících. Když povídám, tak já můžu klidně říct, a tam byl takovej hájek, no teda hájek, ono pár takových, no ani ne stromu, takovýho roští nebo něco tohleto, ale tam to musíte napsat, co to bylo. A já najednou ve třetí větě píšu, babička, davše z lesa, roštine savše, vám si to je nějaký šroubovaný, povídám si, babička z lesa šetře, nesa vše roští vše. A teď takhle na to můžu a pám si, bábo, jdi si s roštím kam chceš. A tady tohle své starosti dostanu od toho. No.
2: Upřímně se tady bavil i Petr Kostka, musím říct, na vzpomínka Vladimíra Menšíka. Petře, vy a vaše vzpomínka na Vláďu Menšíka?
3: No, tak mě teď rozesmál nesmírně. Myslím, že jsme dobře vybrali toho Vláďu Menšíka. No, já si vzpomínám, že kdysi v těch 70. 80. letech se on uváděl silvestrovské pořady.
2: Ano.
3: Silvestra, kde publikum byli my herci a on to celé uváděl a někteří z nás herců šli a udělali nějakou legraci nebo něco takového. Já tam osobně byl jenom jednou, ale vzpomínám si právě na to, jak on byl nápaditý, nesmírně nápaditý. Točilo se, samozřejmě to se točilo předem, ne až v den toho Silvestra. A on přišel, začal mluvit, začal říkat nějaký vtip, aby byla reakce, abychom se my smáli. A najednou bylo stop, z režie stop, prosím vás, nám vynechala ta kamera, musíme to vzít znovu. Takže Láďo, prosím tě, znova přijď a celé znovu. Takže odešel, pozor, točíme. Přišel a vyprávěl úplně jiný vtip, jinou legraci, aby naše reakce nebyla hraná.
2: Ano.
3: Aby to nebylo jako, o, zase se opět smějeme, ale už to známe. Ne, ne, ne. A opět se to zrušilo, šel po třetí a znova něco úplně jiného. On měl tolik nápadů, no prostě on byl nezdolný. Skoro bych řekl, že jak víme, jak skončil, že ho nezdolal život, že on se zdolal sám.
2: Vy jste měli to štěstí, že jste ten Silvestr měli trojnásobný oproti nám. My jsme možná slyšeli jeden ten vtip, možná.
3: Ano, jenom jednou.
2: A vy jste slyšeli
3: jenom
2: tři.
3: Jeden.
2: Petr Kostka je naším hostem. Vybral Vladimíra Menšíka. Vybírat ho můžete teď i vy v prvním souboji. Má Ačko. A pod písmenem B ukrývám Bolka Polívku. Vybíráte si na telefonním čísle mířícím do studia 731 800 900 anebo pište SMSky na číslo 90 011 04. Pravidla znáte, cena SMSky 4 koruny, volání do studia na mobilní telefon a připomínám tedy ještě jednou Ačko Vladimír Menšík, Bčko Bolek Polívka. Je to na vás, co vyberete a co půjde do éteru.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Pokračujeme s humoriádou. Naším dnešním hostem je Petr Kostka, vybral Vladimíra Menšíka, já proti nasadil Bolka Polívku a vy si mezi nimi vybíráte. Na telefonu 731 800 900. Kdo pak tam je? Kdo hlasuje? Dobrý den.
4: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a vašeho vzácného hosta. A chtěla bych poděkovat panovi Petrovi a jeho manželce za tu skvělou, jak jste uváděl, tu lásku.
3: Zlatou lásku.
5: Jo, moc děkujeme. Děkujeme.
4: Nemáte zač, pozdravujte vaši paní a dám Ačko.
3: Dobře, zapsáno, děkuji moc, ať se daří. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, tady vás zdraví oba Vláďa z Mařovic a přál bych si taky pokračování pana Menšíka.
3: Dobrá.
6: Děkuju a nacklé, mějte se.
3: I vy, ať se daří, krásný den přejeme. A komu teď ještě dáme prostor? Dobrý den.
7: Dobrý den, pánové, já vás zdravím, hovorová ve studiu. Tady Petr, Petře.
5: No.
7: Já jsem ze Zdovnek, ale.
3: Ano.
7: A včera krásně stvárnil pláč v Četnických humoreskách.
3: Díval jste se na opakování.
5: Já jsem se nedíval, ale já tam stvárnil pláč.
7: No,
5: jo.
7: S tou mrtvolou, jak jste tam seděl.
5: Jo, jak jsem spadl do té díry někam, že jo? No, už si vzpomínám.
7: Akorát, že nás učili rodiče, že prostě chlap přece nepláče, ale říkám, ten si to pěkně prožívá herecky.
5: No jo.
3: Tak, a co vybíráte, Petře?
7: A já bych si dal toho Menšíka.
3: Dobře, jako většina z vás, tak ho taky pustíme ke slovu. Tentokrát nám bude vyprávět o opravě piana.
8: Náš tatínek, co nedělal doma sám, s ničím nebyl spokojený, si hra to koupal, který vůl, tohleto. A tohleto a pořád nás tak všecky jmenoval. Tak my už jsme o to nedělali vůbec nic. To ne, jak říká František Vlček, jako jak říká, že dneska tam ládeš. My na to jednou doplatíme. Co jí vidíme na očích, to jim koupíme a oni nemají potom ten správný cit. Jsou cynický, zhejčkaný. Já když si pamatuju, jak my s bratříčkem jsme seděli na zápraži, a jsme viděli našeho tatínka, válečního invalidu, jak seká dřevo a sám ho řeže, nebo babičku s chroucenou revmatismem, jak nese okovy plné vody. My jsme s bratříčkem plakali. A on pak, kolik vám bylo roku, bo ano, po vojně jsme byli, no. Zkrátka riskovali, že jsme volové, ale museli jsme tě jenom jednou prostě. To bylo trošku naopak, když přišlo takový psaní, já jsem z Ivančic, a to přišlo až tady odtud z Prahy, že by k nám Eliška mohla přijet, to byla sestřenička taková pěkná. Tak. Já z toho do dneška žiju. Co mě řekla o životě, přísám Bohu, literaturu mě určila dopředu, všecko prostě. Že by k nám mohla, psala teta, ale že prostě nesmí ztratit tempo v hraní na klavír. Jako by to zahodila, bejt měsíc někde, když denně 3 hodiny cvičí a tak dál. Babička, pohano, máme klavír, teda moje maminka, no ale to přece na tenhle ten nemůžeš, oni tam mají, já nevím, co za značku a to všecko. A teď se podívala a povídá, no jo, pak to má hrát, kdy to úplně ty paličky filcový prožrali molí. Zavoláme někoho tatínku, víš, a on po akou by zvolala. Jak to může kdo spravit jinak, než že to prostě opraví, to umím já taky. Šel k tomu nás rozehnal, vzal maminčiny takhle dlouhý rukavice, s takový jemný kůžičky plesový, povídal mi už stejně nikam nepůjde, viděl, už stříhal takhle. A tak krásně to oblepil, že opravdu to vyžraný nebylo vidět. A teď povídá Lído sestře, Lída sedla, hluchoněmej klavír. Tatínek takhle stál a povídám. Skočte někdo pro pastucha. Skočit pro pastucha znamenalo pro hladiče pijan, šel pryč. Pak přišel pan pastucha a tatínek, aby příště, kdyby spravoval klavíry, už byl perfektní, tak přece jen takhle stál, ten pastucha sed, klep, zvetový košel a povídá, kerej vůl, a tatínek dělá.
3: Humoriáda. Hezky se to poslouchá, tyhle vzpomínky, i když některé známe, některé už xkrát, ale stejně Vladimír Menčík prostě je nepřekonatelný, takže děkujeme za to, že jste ho i vy vybrali a podruhé dali do éteru dnes. Nějaký hudební nástroj nebo klavír, Petře, učil jste se někdy hrát na něco?
5: Ano, ano, ano, já jsem 7 let chodil na housle, jako chlapec, teda jako jinoch,
3: ano.
5: Tak jsem chodil na housle 7 let, pak jsem se dokonce zúčastnil v Plzni na škole soutěže v hraní na hudební nástroj. Na housle jsem se umístil 4.
3: Hezký. Jo?
5: Ale soutěžili jsme jenom 4.
3: Dobře.
5: A v tom hodnocení mě ten pan profesor povídá, no a tady Kostka jako 4. No, ten kdyby se učil dalších 7 let, tak to bude stejný. No, tak jsem pak přestal.
3: Hodilo se to někdy při hraní?
5: Jednou se to hodilo, že jsem hrál v jedné komedii někoho, kdo hraje na housle, tak jsem ji uměl držet a předstírat. A když byly hluboké tóny, tak jsem měl smyčet směrem dolů takhle a zase jakože jsem na Ečku. Jako, tak to,
3: Petr,
5: to
3: tady
5: jsem
3: úplně hraje rukama, byste ho viděli jak v orchestru. Hrál jste někdy Carmen na housle?
5: Carmen, jako já měl hrát pro Carmen na housle? Ne.
3: Ne, nechtěla.
5: To už jsem to neuměl.
3: Ale teď mácháte tou rukou úplně dokonale, teda, jako, ale to, myslím, jo, že byste to zvládnul.
5: Máchat umím, ale hrát neumím.
3: Petr Kostka, náš dnešní host.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jsem rád, že posloucháte, že jste s námi s Humoriádou a že v Humoriádě je dnes zase po čase Petr Kostka. Tak doufám, že i on si to užívá. A ano. Co bychom si teď mohli dopřát z toho seznamu?
2: No, tak já jsem tak čas od času si vzpomenu na svého kolegu, ještě když jsem byl mlád, v městských divadlech pražských, na pana Jana Libíčka.
1: Tak jo.
3: Dobrý večer, vážení přátelé. Dovolte, abych se vám představil, říkají mi Jeníček Libíček. Je mě 33 let a mám 33 kilo přes váhu. Ovšem jedno kilo hezčí než druhé. Je to vidět zádu, prosím? Proč jsem vlastně tady? Já jsem zde proto, abych si veřejně na veřejném fóru stěžoval. Přátelé, jsem oběť své postavy, ale nejsem sám. Denně čteme v novinách, v rozhlase slyšíme v televizi, tloustnout znamená stárnout. Prosím. Znamená-li tohle heslo tloustnout znamená stárnout pravdu, tak už nejsme národ husitu, jak si hrdě říkáme, ale národ dětku. Protože, přátelé, nás dnes není pár, nás jsou statisíce, víte? A zítra nás budou miliony. My rosteme rychleji než Číňani. A nenecháme si od pár hubených mluvit do našich kil. Proč my bychom nemohli veřejně mluvit o štíhlosti, když nějaký trouba mluví o potřebě inteligence, že? Já byl taky hubený. Já jsem byl náhodou nejhubenější dítě z města. Taky nejhezčí, všem oni mě v porodnici vyměnili s jiným. Já si náhodou velmi rád vzpomínám na doby, když jsem byl hubený. Já jsem stával modelem malířům, co by vykořisťované děcko z první republiky. Co jsem se díky svým propadlým tvářičkám nadělal z malířů laureátu. Taky jsem filmoval zrovna nedávno v jednom německém filmu s jugoslávskými herci v České krajině, to bylo u Sázavy, americkou kovbojku. Tam byla taková scéna, jak pádí prérií kůň a já ze skály skočím na toho jedoucího koně a uháníme vdál. Dnes by ten kůň musel skočit na mě, aby jsme se vůbec dostali z místa. No, pravda, mám určité potíže, že? Třeba v divadle můžu sedět jenom v loži, ještě přetékám do druhy. Sprchovat se můžu jenom, jak napsal Bromfield, když nastaly deště. Ovšem, zase na druhé straně jsem kdysi sportoval. Já jsem skákal do výšky, ale nechal jsem toho, protože mě to hrozně nudí, než dopadnu dolů. No, přátelé, proč jsem vlastně zde? Říká se, tloustnout znamená stárnout. Prosím, jsem tedy stár přesně 117 kilo. Ale já jsem na to hrdý, protože nejsem sám, je nás mnoho, stále moutníme. A to není pudová záležitost, víte, to je promyšlená akce, to má politické pozadí. O nás se říká, že jsme malý národ, že je nás jenom 14 milionů. A už to někdo zkusil vypočítat, kolik vážíme? A v tu ráno jsme světová velmoc, taková Francie, Německo, malý národky. A proto volám vás všechny, silné, otile, čekatele obezity, příznivce, nevěřte štvavým řečem, nevěřte štvavým článkům, lékařům, že obezita škodí, že tloustnutí škodí, jeste vepřovou knedlíky, buchty, lehněte si po jídle, před spaním nejlepší jíst. A nevěřte, že to škodí zdraví, podívejte se na mě, já jsem tlustý, silný, zdravý, že bych mohl skály prodávat. A proto mi dovolte, abych provolal, komu patří budoucnost? Tlustým. Čí je Praha? Tlustejch. Hanba hubeným. Ať žije tlusté Československo. Nazdar.
1: Uměl to krásně tedy.
2: Ano, ano.
1: Nějaká vzpomínka na Honzu Libíčka?
2: No, tak to, co jsme slyšeli, tak samozřejmě to bylo vystoupení, to měl jistě připravené, věděl a dělal to pro publikum, ale on byl takhle humorný i, jak, abych tak řekl, v civilu, v zákulisí, mezi námi. Byl to velice vtipný člověk. Málo kdo si uvědomuje, teď po letech dokonce, že v podstatě umřel hrozně mladý. Jemu bylo 42 let teprve. Byl o 9 let starší, myslím, než já třeba. A tenkrát v té době 9 let byl velký rozdíl. My byli kluci a on už byl mezi těmi dospělými. Ale takže nás, i nás to překvapilo, že takhle mladý umřel. Ale vzpomínám si na ty vtipy, jaké dělal. 70. 80. léta. Doba normalizace. V té době samozřejmě, když někdo byla nějaká schůze a na té schůzi jako kdo je pro. Prostě tak samozřejmě logicky, že všichni zvedli ruku. Je někdo proti? Jedinej Líbíček zvedl ruku. No a to byla taková doba, co je komu do toho, proč zvedl ruku.
1: Ano.
2: Ale ne, tenkrát. A proč? Proč jsi proti? Hned se ho ptali. Takže on vstal a povídá, já jenom, aby to nebylo tak jednoznačné.
1: On z toho udělal komediální číslo. Ano. No. Vzpomínka na Jana Libička, můžeme ho ještě do vysílání dostat jednou, budete-li chtít, se směsí anekdot. Má Ačko v tom boji, humor, mezera A, píšete-li SMSky, a pod variantou B se ukrývá, dávám tam teď ukázku z takové normální rodinky od Fan Vavřincové, nápadníka ženicha pro tetičku, takže Oldřicha Nového s Marií Rosulkovou a dalšími. Vybíráte si ale vy na telefonním čísle 731 800 900 anebo SMSkou na čísle 90 011 04. Humor, mezera A či B. Ačko tedy Jan Libíček, směs anekdot, Bčko Oldřich Nový jako účastník takové normální rodinky. Je to na vás a na pořadu nazvaném Humoriáda.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme dál. Je tu druhý souboj dnešní humoriády. Proti sobě stojí Jan Libíček a Oldřich Nový, když to zjednoduším. Vy se vyjádřit pro toho, koho byste chtěli ve vysílání, můžete na telefonu 731 800 900 a zároveň si tak trochu i popovídat s Petrem Kostkou. Kdo tam je? Poprosíme stišit rádio. Ano.
2: Pane Kostka.
3: Ano.
2: Moje maminka 24 leta vás platonicky miluje a já zase miluju vaši paní Carmen. A jedu na pana Libička.
1: Dobře, děkujeme za to, děkujeme, pozdravujeme i maminku.
3: Já vám samozřejmě děkuji, ale ta vaše dcerka, ta už mě prošvihne.
1: Kdo je tam dál? Dobrý den.
4: Mějí vás Prahy 8, zdraví vás Patriku a taky zdravím pana Kostku, netušeného tanečníka rock'n'rollu.
1: Ano, ano, jednou z prvních filmů.
4: Ty byly krásný. No, a chtěl bych na ten první film zeptat pana Kostky. Vy jste hrál asi první roli, byl vlastně Vyšší princip, že?
3: Ano, ano, ve Vyšším principu.
4: Jaký to bylo pod panem Kričíkem? Bylo to, jak se povídá, nebo jinak?
3: Bylo to jinak. Jak kdo a jak děkuji. Který herec by to řekl, ale on byl třeba, řekl bych, vznětlivý, ale všecko to bylo v zájmu práce, v horlivosti pro práci.
4: Na tom filmu to je samozřejmě fantastický, a na všem, co dělali, jo. Takže, a byl bych tím pádem pro pana Libíčka, protože ty dva se asi nepotkali, ale a mějte se všichni krásně.
3: Děkujeme.
1: Taky, děkujeme moc za to a ještě někomu dáme šanci. Komu? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Jarda, já vás taky zdravím a dal bych si Libíčka, protože ten tam tak často nebejvá.
1: Dobře, tak jo, tak mu dejme prostor. Vybrali jste ho i s ostatními, je to vítěz druhého souboje a je tu směs anekdot.
6: Na vojně na sebe upozornil jeden nováček podivným chováním. Vrhal se všude na kdejaký zmačkaný papírek a s horečnou dychtivostí jej narovnával a pak vždycky zklamaně prohlásil, to není ono. Když se ho ptali, co vlastně hledá, neodpovídal a lovil další papírky na chodbách, na dvoře, na cvičišti, v koších, na papír, no prostě všude. A zavolali si tedy na něho psychiatra, protože na všechno říkal, to není ono. Psychiatři ho prohlídli a zjistili, že je jako duševně chorý, dali mu cedulku, jako že je duševně chorý, a on si to narovná, ten papírek, kouká na to a říká, to je ono. Otec přišel navštívit syna, který studuje ve městě. Šel do jeho podnájmu, hledal ho dlouho po Praze, asi tak kolem půlnoci to konečně našel, zazvoní a ptá se paní Bitné, prosím vás, bydlí tady student Jeřábek? A z kuchyně se ozvalo, jo, jen ho nechte za dveřmi, já ho potom odnesu do pokoje. Pane vrchní, prosím vás, zeptejte se toho pána, jestli čte ještě ty noviny, co na nich sedí. Člověče, ta moje vymete kdejakou hospodu. Ona tolik pije? Ne, ale ona mě hledá.
7: To se vdávala Anča Opršálková a šla s tím svým Franskem na faru na rozřešení a pan farář povídá, Ančo, tak podívej se, máme tu dva zvony, těžku Barboru a klenkáček. Když je nevěsta pana, tož zvoníme těžku Barboru a tož když není, tož jenom tím klenkáčkem. Tož nám řekni, jakým zvonem máme zvonit. Anča za chvilku rozmýšlá a povídá, takže víte co, pane farář, zvoňte klidně tu těžkou Barboru a sem tam do toho cinkněte tým klenkáčkem. Pane doktore, já poslední dobou trpím celý noce strašným snem.
8: Vážně? A co pak se vám zdá, příteli?
7: Že je kolem mě spousta krásných mladých dívek, jedna hezčí než druhá a neoblečený.
8: Prosím vás, za tomu říkáte strašný sen?
7: No jo, ale když já v tom snu, pane doktore, jsem taky dívka. Poněkud vrávorající muž zastaví na ulici chodce. Promiňte, pijete alkohol? No dovolte, já jsem abstinent. Vážně? Opravdu nepijete? No jistě, že nepiju. Tak prosím vás, mohl byste mi na chvilku podržet tu láhev koňaku? Já si musím zavázat kaničku u bod.
6: Trosečník byl 15 roku na ostrově opuštěn, až mu moře konečně vyvrhlo ženu. A žena vidí toho muže, tak k němu 15 let si na to čeká, ale teď to máš. A on říká, ty máš pivo.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Dokázal skutečně pobavit, to musím tedy říct, krásná směs anekdot. Jsou herci, kdo byl nejvtipnější v divadle, co se týká vtipů, vyprávění historek, co si pamatujete v té divadelní šatně u vás, Petře?
3: No jo, ale ve kterém divadle?
1: V jakémkoliv, co si vzpomenete historicky, kdo byl takový ten největší vtipálek? I v soukromí, nemyslím tedy jenom na jevišti, že to dokázal rozbavit.
3: Jo. Nevzpomínám si.
1: Měl jste kolem sebe suchary, jo?
3: No, nevzpomínám si.
1: Kromě toho Libíčka, kterého jste zmiňoval, že ten dokázal pobavit, tak to...
3: No jo, no, já jsem nejvtipnější.
1: S tím můžu souhlasit, jo? To je pravda, protože historik máte hodně a kdykoliv jsme cokoliv točili, tak hned jste přidal nějakou vzpomínku na někoho. S kým jste seděl nebo v šatně poprvé po tom, co jste absolvoval školu, když jste přišel do divadla?
3: S kým jsem byl poprvé v šatně? No to už je tak dávno. Já už si nevzpomínám, ale hodně let jsem byl s Frantou Němcem. Malinko později, protože samozřejmě, když jsem přišel do divadla a říkal jsem, kam bych si mohl sednout, tak vzpomínám si, že Ota Šimánek říká, to je jednoduché, tamhle ty třetí dveře vlevo. Tak jsem tam šel a to byl záchod. No tak jsem, ale otočím se a on tam stál a smál se, takže jo. Bylo to přátelské přijetí a vtip.
1: Dobře. No tak a pak řekněte, že nemáte vtipálky kolem sebe v šatně, takže i o to Šimánek, které dokázal pobavit. Byť většina z nás se ho pamatuje jako pana Tau, nemluvného.
3: Ano. Ano, ten byl velmi vtipný.
1: Jo.
3: A výborný mim.
1: Franta Němec. Jaký byl? Jaký je?
3: S Frantou Němcem, to bylo ještě v minulém režimu, tak jsme obvykle, přišla řeč na něco, co se nám nelíbilo, tak jsme to kritizovali, pak jsme si uvědomili, že v šatnách mohou být mikrofony a také byly. A my nevěděli, ale kde, tak jsme předpokládali, že je pod stolem, tak jsme se ohnuli pod stůl a tam jsme oznámili, tady Petr Kostka a František Němec, aby to měli tutový.
1: Tak Petr Kostka je naším hostem, vy si teď můžete vybírat, protože zpátky do hry vracím ukázky, které nevyhrály, ať vy si vyberete, koho z nich chcete slyšet. Bolek Polívka má Ačko teď, Bčko Oldřich Nový a vyhlasujete na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kaříte na číslo 90 01 04, posíláte textové zprávy s heslem Humor, Mezera A nebo B. Tak jednoduché to je a k tomu Jiří Korn.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Můžete volat, můžete hlasovat, buď pro Bolka Polívku nebo Oldřicha Nového. Je tu třetí souboj humoriády a dohlíží na to dnes Petr Kostka, který je naším hostem. Kdo se dovolal? Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím z Hradce Králové, manželku pana Kostky, bývalou Hradčandu, a prosila bych pana Novýho,
1: dobře,
2: jakožto jmenovce mého otce, nebo můj otec nosil jméno i příjmení jako pan herec.
1: Oldřich Nový, dobře, děkujeme za to, mějte se moc pěkně, ať se daří.
3: Děkujeme.
1: Kdo to je? Dál a hlasuje.
4: Hezké odpoledne, přeje vám posluchačka Stanislava, vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Kostku.
3: Děkuju.
4: Hodně se vás vážím jako herce, pane Petře, přeji hodně zdraví, dovolím si pozdravovat vaší paní a vybírám Patriku Ačko. Mějte se hezky.
1: Vy taky, děkujeme.
3: Děkujeme.
1: Jenom na vysvětlenou, hlas to byl tedy pro Bolka Polívku. Kdo dál je tady s námi? Dobrý den, po telefonu tedy přejeme a vítáme toho, kdo se dovolal.
5: Dobré odpoledne. Patriku, zdravím vás i pana Kostku.
3: Děkuji.
5: A dal bych si polévku.
1: Bolka, dobrá, zapisuju pro něj bod. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Honzo s Vlkavým. Zdravím vás, Patriku, i pana Kostku.
3: Děkuji.
6: Samozřejmě i jeho paní Carmen.
3: Vyřídím.
6: A hlasoval bych pro pana Nového.
1: Pro pana Nového. Hlas pro něj. Dobře, děkuju, ať se daří, mějte se moc pěkně a ještě někomu samozřejmě dáme šanci po tom telefonu. Tak kdo to je? Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnek ještě jednou. A protože jsem z Moravy, tak chci Bolečka.
1: Bolečka, dobrá, tak Boleček.
7: Tak,
1: vy taky, Boleček nebude sám, bude tam třeba i s Markétou Hrubešovou, budu si povídat o jednom natáčení. Tahle ukázka u vás teď na závěr vyhrála.
8: Já tady mám Markétu Hrubešovou, my tak necháme tady nás zdobit, ale měli bychom říct několik slov k tobě, ne? Jsme spolu hráli ve filmu, sedím na konáry a je mi dobré, co?
9: No, bohužel jenom bolo. V jednom jsme hráli spolu, no. To mě mrzí, víš, Bolku.
8: Jenom v jednom? Víš, já si myslel, že to bylo ve více.
9: Jo, ještě v tom.
8: Jo, v klipu,
9: klipu ještě, no. Jak jsi dělal toho Lidožrouta vlastně.
8: Jo, jo, tam byly ty, ale v tom filmu byly krásný ty dialogy, které jsme si přemýšleli, takový to, on na mě miluje a ještě o tom neví. Že?
9: No, no, no.
8: Nebo kdo neměl zrzavu, neví, co je losk. Nebo potom ten Pepe, tam má vlastně jako tuzemoček. Jo? Tuzemský rumeček, jako, no, to sice není sponzor náš, ale vlastně takový má. Že? To bylo krásně. Ježišmarja, my jsme vlastně, my jsme byli mladší jsme než teď. No dobrý, nestyď se. My jsme byli taky trošku konkurenčním takovým vztahu s tím panem Pavelkou. Dokonce jsem se mu snažil, prostě všema způsoby jsem se ho snažil nějak zbavit. Rozumíš, jak jsme byli v takovém tom křížku, že kdyby třeba jsme byli jeleni. A teď by, jo, na podzim došlo k tomu klání a slezl by sníh a tak by našli nám vybělené kosty, které byly spleteny těma parohama, rozumíš? Víš, že jsme tak bojovali od tebe. A já si pamatuju, že tam byla Káč. Jak jsme tam byli všichni tři slečený?
9: Já jsem nebyla slečená, vy jste byli slečený.
8: Ty byla na Harris, byla mrtvá, jo, jo. Ona nám jako mědlila ty vlasy a teď se měli tam být nahý, no to víte, každý se trošku ostýchá, a já jsem si říkal, dobrá příležitost, páč, tam se ten souboj rozhodne. Mezi tím Ondrou a mezi mnou, že jo, tam bude to, ten okamžik pravdy, že jo. A teď on měl smůlu tu, že začal první natáčet tady to, v té Kádě, a ono bylo zima, taky byl podzim. Pářilo se z lesů. On tam v té mrznoucí, v té vodě, která byla čím dál studenější, musel natáčet první záběr. No tak samozřejmě uměl jsem si představit, taky jsem byl někdy ve studené vodě. Uměl jsem si představit, co to s ním asi dělá. Psychicky. Já jsem čekal, to byla taková hájovna, se kterou oni udělali ten dům, já jsem čekal takhle u krbu. A byl jsem župan a nahříval jsem se prostě, pěkně jsem se nahříval u toho krbu a někdy se mi ten teplý vzduch takhle nabral jako a tak pod tím župane se tak zamlel těma, jo, jako prostě, aby, no a oni říkají taková, Bolku, prosím tě, pojď už, tak já jsem šel. A ještě jsem přebyl rychle tu zimu do tý, jo, do tý kádě a teď jsem ten župan otevřel jako jaký exhibicionista. Nazdar, tak budeme točit, jo. No a Markéta viděla to srovnání. A ten Pavelka, ten Ondra Pavelka, ten byl takhle malinký. Umělecky, ne? Umělecky myslím. Humoriáda.
1: Bolek Polívka s Markétou Hrubešovou, ukázka z Bolkovin, které samozřejmě vysílal i Český rozhlas svého času, nejenom Česká televize. Dnes jsme vysílali s Petrem Kostkou. Petře, bylo to příjemné setkání, zase se takhle
3: moc
1: vidět.
3: Moc příjemné, je mi líto, že nemohu už zavzpomínat, protože čas běží na Bolka Polívku, kterého znám celý život. Možná, že déle než on tuší, já ho znám od roku 68, kdy on byl ještě na škole a byl v komparzu. Ale to jsem se dozvěděl až později, když už byl světoznámý.
1: Ano.
3: Přímo. A no, tak se známe vlastně celý život a tak teď už mě dohnal a je už taky dědek.
1: Říká Petr Kostka, děkuji moc za tu návštěvu. Pozdravujte Carmen.
3: Děkuji.
1: A věříte jí, že ji tady v pondělí čekáme na stejném místě. To bude.
3: Ano, no, jo. já děkuji za pozvání.
1: Já děkuji, že jste přišel vám, děkuji, že jste poslouchali, pomohli jste nám a zítra naším hostem bude Antonín Procházka. I na to se těší Patrik Rozehmel.

0: Linka. Linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Bylo 5 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Hasiči na jihu Moravy měli za prázdniny rekordní počet zásahů. Vlaky mezi Prostějovem a Červenkou po včerejší nehodě znovu jezdí. Soud bude řešit odvolání v případu smrti studenta Univerzity obrany při vojenském výcviku. A dnes má být většinou oblačno až polojasno s teplotami do 27 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi Pavel Chaloupka. Jihomoravští hasiči během letních prázdnin vyjížděli ke zhruba 3750 zásahům. Je to rekordní počet. Pětiletý průměr byl přibližně o 760 případů nižší. Jednotky v červenci a srpnu zaměstnala hlavně technická pomoc, během které odstraňovali stromy nebo

0: Jezdili kvůli srážce motorového vlaku a popelářského vozu, zranilo se přitom 8 lidí. Nehoda se stala na přejezdu zabezpečeném jen výstražními kříži a vlak potom částečně vykolejil. Drážní inspekce škodu vyčíslila na 8 milionů korun. Příčinu nehody vyšetřuje. Krajský soud v Brně dnes projedná odvolání v případu smrti studenta Univerzity obrany při výcviku. Okresní soud potrestal dvě zdravotnice podmíněnými tresty za usmrcení z nedbalosti. Obě ženy se proti rozsudku odvolaly. Už dřív vinu popřeli. Případ se stal v roce 2023 ve vojenském prostoru Vyškov.
1: Mladík při výcviku zakopl a poranil se o pažbu zbraně. Podle obžaloby zdravotnice jeho stav podcenili. Údajně ho vyšetřili jen zběžně. Pak se student vrátil do chatky, v noci se začal dusit a skolaboval. Umřel po převozu do nemocnice. Obhajoba tvrdila, že tragédii ovlivnila řada systémových pochybení. Původně ženám hrozilo až 6 let vězení. Alena Hysová, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Zbrojovky Brno porazili v dohrávce čtvrtého kola šance ligy doma Hradec Králové 1-0. Nováček se tak posunul na druhé místo neúplné tabulky a ztrácí jen bod na vedoucí pražskou Slávii. Asistenta trenéra Jana Baránka ale v této fázi sezóny více než pohled na tabulku těšilo udržení čistého konta.
2: My víme, že ten fotbal není úplně, že bychom toho soupeře přehráli od první do 90. minuty, ale právě se snažíme odrazit od toho výkonu v té defenzivě a musíte zlobit i v té ofenzivě, takže v tom se snažíme zlepšovat a zatím se nám to daří a když to mužstvo pracuje, tak potom i to štěstí se k vám někdy jakoby odrazí, takže jsme za to samozřejmě rádi. Počasí.
0: Na jihu Moravy bude většinou oblačno až polojasno, výjimečně se může vyskytnout přehánka. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů. Vítr by měl foukat slabý proměnlivý, postupně mírný západních směrů. Biozátěž na jedničce tedy mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Slabý, bez významnějších komplikací a bez hlášených nehod, tak aktuálně vypadá provoz na silnicích regionu. Pohodu na cestách přejí ze studia Českého rozhlasu Brno Pavlové Chaloupka a Kašpar.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobré ráno, Moravo. Jsou 4 minuty po 5. hodině. Posloucháte Český rozhlas Brno. Dnes je čtvrtek 3. září roku 2026, což znamená, že do konce roku do Silvestra už nám chybí pouhých 119 dnů. Svátek dnes slaví Bronislav, a nebo také dámská varianta Bronislava. Význam tohoto jména je nejčastěji spojen s tím, že je to ten, kdo brání slávu nebo bojující za slávu. Všem Bronislavám i Bronislavům pošleme písničku po 8. hodině, tradičně i s přáním k svátku. No a jaké písničky na vás čekají? Bezprostředně po začátku to bude Iveta Bartošová s Nekonečnou, Tisíc mil pak přidával Demar Matuška a další písničky, které nestárnou, pro vás chystáme na celé dnešní ráno. Ať je co nejpříjemnější, ať vstáváte s dobrou náladou a lehkou hlavou, vám od mikrofonu přeje Pavel Kašpar.
3: Český rozhlas Brno.

Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 11 minut. Dnes je 3. září roku 2026. V církevním kalendáři najdeme světce z 6. a počátku 7. století svatého Řehoře Velikého I., patrona zpěváků, hudebníků, studentů zborového a chorálního zpěvu. Pocházel z římské rodiny, vzdal se výhodného církevního úřadu i majetku a vydal se za poznáním Krista jako mnich. Posléze se stal papežem. 3. září v roce 1927 se narodil ve Svitávce sochař Zdeněk Palcer, jeden z nejuznávanějších českých poválečných sochařů. 17 let pracoval s Olbramem Zoubkem, Václavem Boštíkem a Stanislavem Podhráským na obnově z grafit na zámku v Litomyšli. Jeho plastika ozdobila také československý pavilon na světové výstavě Expo 67 v Montrealu. Ve spolupráci s architektem Viktorem Rudišem vytvořil reliefní stěnu v Brně Lesné a pískovcovou sochu pro sídliště v Brně Líšni. Přesně o rok později se v Dolních Dubňanech na Znojemsku narodil grafik, malíř a ilustrátor Jan Kudláček. Získal řadu ocenění doma i v zahraničí, byl zapsán na čestnou listinu Hanse Christiana Andersena. Jeho výrazné ilustrace zdobí také knihu Jiřiny Rákosníkové Studánko Rubínko z roku 2009. Ve vyhlazovacím táboře v Osvětimi nacisté přesně před 85 lety v 41. poprvé na lidech vyzkoušeli smrtící plyn Cyklon B. Při pokusu bylo otráveno 600 sovětských vojáků a 300 polských vězňů. V plynových komorách pak do roku 1945 zahynuli téměř 3 miliony lidí, převážně židů. Celkově si holokaust za necelé 4 roky vyžádal na 6 milionů židovských obětí. 3. září v roce 1951 se narodil spisovatel a scénárista Zdeněk Zapletal, původem z Kyjova, a velkou část života prožil třeba v Bzenci nebo ve Zlíně. Podle jeho scénáře vznikl v ostravském televizním studiu dvoudílný film Kobova garáž a úspěšné byly i další scénáře, například ke snímkům Comeback s Richardem Krajčem v hlavní roli nebo k sérii Život a doba soudce AK. Rovných 65 let dnes uplyne od otevření brněnského Antroposu v Pisáreckém parku. Navázal na pavilon Člověk a jeho rod z výstavy soudobé kultury na brněnském výstavišti z roku 1928. Dáme si Beatles a počasí za chvíli.

0: počasí.
1: Pět hodin a 17 minut pro vás máme předpověď počasí. Na jihu Moravy se teploty pohybují mezi 13 a 16 stupni Celsia a předpověď slibuje dnes většinou oblačno až polojasno, výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty dnes 24 až 27 stupňů Celsia, slabý proměnlivý během dne vítr mírných západních směrů do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyjde v 6 hodin na 12 minut, zapadne 5 minut po půl osmé. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné ráno.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát. Zavolejte právě teď k nám do studia na číslo 726 46 5200 a knížka Temné letopisy moravské může být vaše. Hodně štěstí.

0: Známý signál oznámil další kolo naší výherní hry o temné letopisy moravské u příležitosti 102. narozenin Českého rozhlasu Brno. No a dnes nejrychlejší posluchačkou byla Dana. Dano, vítejte, dobré ráno.
1: Dobré ráno, zdravím.
0: Dano, odkud voláte, prosím, prozradíte nám. Tak vám přeju krásné ráno do Velkých Opatovic. Gratuluju vám, byla jste dnes nejrychlejší, takže temné letopisy moravské jsou vaše. Dano, Český rozhlas Brno oslavil 102. narozeniny. Dokážete si představit, jak by vypadalo asi vaše ráno, když byste se dožila třeba 102 let? Co byste teď v tuto chvíli třeba dělala?
1: No, tak bych určitě stávala, začala bych dojít krávu.
0: Takže je to taková vaše běžná doba ke vstávání tady tento čas?
1: No, už mám podlejený.
0: Tak gratuluju ještě jednou a poprosím vás, nezavěšujte, domluvíme se na předání ceny. Mějte se moc pěkně a přejeme krásné ráno. Díky, naslyšenou.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Ze dvou soukromých ubytoven v Brně se budou muset odstěhovat desítky lidí. Jedna z nich končí, druhou čeká rekonstrukce. Úplně uzavírá ubytovna Podlesí v Kohoutovicích. Její obyvatelé mají na odchod čas do půlky září. Do konce roku pak musí lidé kvůli opravám opustit i zařízení Pohoda v ulici Cejl. Dlouhodobě tam přitom bydlí i rodiny a sociálně slabí. Dětské domovy nesmějí po svých svěřencích požadovat doplatky za rovnátka ani za jiné zdravotní služby, pokud je ze zdravotních důvodů doporučil lékař. Upozornil na to na webu dětský ombudsman Martin Beneš. Zabýval se konkrétním případem, kdy dětský domov požadoval po dívce úhradu poloviny částky za rovnátka z jejich vlastních úspor. Nemocnice v Uherském Hradišti dokončila přestavbu hlavního vjezdu do areálu. Spolu s upraveným a rozšířeným vjezdem spustila také nový parkovací systém, který automaticky načítá registrační značky aut. Akademický senát Janáčkovy akademie muzických umění v Brně se dnes sejde k volbě rektora. Kandidují Petr Francán z divadelní fakulty a Vít Spilka z hudební fakulty. Volba se odehraje v divadle na Orlí. Kádr nováčka první fotbalové ligy Artis Brno rozšíří polský záložník Dominik Sarapata. 18-letý hráč přišel na hostování do konce sezóny z FC Kodaň. A na jihu Moravy bude většinou oblačno až polojasno, výjimečně se může vyskytnout přehánka. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý, postupně mírný vítr západních směrů. Biozátěž je také mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po silnicích na jihu Moravy se aktuálně jezdí bez hlášených nehod a významnějších komplikací. Klidné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 38 minut. Těsně před dokončením je rozsáhlá rekonstrukce barokní zámecké zahrady ve Vyškově. Říká se o ní, že je příbuzná s květnou zahradou v Kroměříži. Obě vznikly ve stejné době a navrhovali je stejní architekti. Ta vyškovská ale v posledních letech zpustla. Vedení města se rozhodlo pro radikální a nákladnou proměnu za více než 70 milionů korun. Obnovená zahrada se zázemím se lidem znovu otevře příští sobotu.
1: Vypadá to, že to bude hezky. Dívala jsem se právě přes vrch.
2: Za tělemující zámeckou zahradu míjí Jarmila Krivošová. Kvůli rekonstrukci byla zahrada nepřístupná 10 měsíců.
1: Těším se, jak to bude vypadat a jestli se tam fakt bude hodit posedět.
2: K procházkám s dětmi ze školky plánuje zahradu využít učitelka Blanka Nejedlíková.
3: Teď vidím, že jsou tam vysazeny nějaký stromky, takže tam bude asi i hodně stínu, což určitě oceníme s dětma.
2: Kvůli komplikacím při výběru zahradnické firmy se hlavní výsadby dělaly uprostřed léta.
4: Vzhledem k tomu, že ty termíny jsou někdy neúprosné, tak se musí dělat bez ohledu na počasí,
2: říká zahradnice Zuzana Vaňková.
4: Tady je to všechno pod závlahovým systémem, takže se to dalo dělat i v tom horkém létě. Dneska jsem to viděla zase po delší době a úplně mě to nadchlo, jak se ty trvalky krásně rozrostly.
2: Trávníky ve spodní části ale dostávaly méně vody než trvalky a nepřežily. Zahradníci je musí založit znovu. Nová výsadba i bílé mlatové cesty budou náročnější na údržbu a úklid. Postará se o to Zoo Vyškov a přijme kvůli tomu 3 zahradníky. Jednou z nich je Leona Vysloužilová.
5: Mě hlavně zajímalo, aby se to hodně zalívalo, aby se to prostě uchytilo.
2: Odkud berete vodu na zálivku?
5: Tady je vrt. To je naštelovaný tam na těch záblahách a to zalívá průběžně. 10 kubíků denně.
2: Vyškovská zámecká zahrada někomu může připomínat květnou zahradu v Kroměříži. A právem, říká historička Blanka Mikulková.
6: Ty zahrady vznikaly zřejmě současně. Tahle ta je trošičku menší, ale je to vlastně podobná charakteristika. Obdélníkový prostor se sítí cest plus arkádová loďie. Podobně je to v té Kroměříži.
2: Zachovaná je hlavně typická barokní symetrie a osové průhledy napříč zahradou.
6: To je vlastně jeden z těch nejdůležitějších historických prvků.
2: Úplně uprostřed je dětské hřiště. Dětská hřiště v baroku nebyla.
6: Dětská hřiště nebyla, byla dospělácká hřiště. Byly houpačky, byly vodní prvky hrací, prostě jdete, šlápnete na dlaždici a někde vám vystříkne voda.
2: To bylo inspirací pro centrální dětské vodní hřiště.
6: Voda tam neteče pořád, ale vy musíte něco udělat, abyste si tu vodu pustili.
2: Funguje to teď už?
6: Funguje to perfektně. Můžeme se na to podívat.
2: Když se někdo bude houpat na klasické houpačce, tak ano. Se z ničeho nic se skůlu, které stojí uprostřed, rozstříkne voda.
6: Ano, ano.
2: Stříká to na lidi v okolí. Takže kdo tu fintu nebude znát, tak může být velmi překvapený.
6: Může být překvapený, ano.
2: Vandalismu má zabránit kamerový systém. Na noc se zahrada bude zavírat. Slavnostní otevření bude v sobotu 12. září. Současně se otevře také opravený domek zahradníka, kde budou veřejné toalety a kavárna. Z Vyškova Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je přesně 6:45, neseme vám předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují mezi 13 a 16 stupni Celsia, takové rozpětí na jihu Moravy. A co se týká předpovědi, ta slibuje většinou oblačno až polojasno, výjimečně přehánky a nejvyšší teploty od 24 do 27 stupňů Celsia, tedy teploty velmi podobné těm včerejším. Slabý proměnlivý během dne vítr mírný západních směrů do 20 km za hodinu, rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce to teprve vyjde v 6 hodin a 12 minut a zapadne v 19 hodin a 35 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme vám pohodové ráno, doma, v kuchyni, v koupelně, prostě kdekoliv momentálně posloucháte Český rozhlas Brno.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: 5 hodin a 50 minut je čas, kdy je s vámi Český rozhlas Brno. Milí posluchači, co všechno víte o zubech? O řadu zajímavostí možná už za chvíli doplní vaše znalosti dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Přichází Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že člověk má už při narození všechny zuby? Při pohledu na novorozence vás asi překvapí fakt, že v tak malé hlavičce už jsou připraveny dvě sady zubů, které postupně během života vyrostou. Kolem jednoho roku se začnou zdásně klubat zuby mléčné, kterých je celkem 20 a rostou zhruba do 3 let. O tom, proč se jim říká mléčné, existují dvě teorie. První odvozuje název od období, kdy je dítě kojeno mateřským mlékem. Druhá bere v potaz barvu a zářivost prvního chrupu, který je světlejší než zuby druhé. Stálé zuby nám rostou zhruba mezi 6. a 13. rokem života. Do té doby jsou založené v obou čelistech a čekají, až jim mléčný chrup uvolní cestu. Dospělý člověk má obvykle 32 zubů, ovšem někdy i méně. Někdo vůbec nemá takzvané zuby moudrosti, ale mohou scházet třeba i špičáky nebo druhé řezáky. Zubní sklovina je nejtvrdší částí lidského těla, přesto ji dokáže nahlodat zubní kas. Do nitra zubu vedou cévy a také nervy, které při narušení ukrutně bolí. Jsou lidé, kteří mají ještě třetí zuby, ale ty už jim nevyrostou. Musí za ně zaplatit svému zubaři.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Hello.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 6 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Nemocnice Blansko má hotové páté podlaží budovy A. Brněnské kino Skalka na podzim nakonec nezavřelo, jeho rekonstrukce začne později. Inspekce nařídila stáhnout z prodeje biokaši pro batolata, která obsahuje toxiny. A bude většinou oblačno až polojasno s teplotami do 27 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu přináší Pavel Chaloupka. V Blanenské nemocnici skončila stavba pátého patra budovy A rotační lůžkové jednotky. Nástavba za 147 milionů korun bude fungovat jako zázemí pro jednotlivá oddělení při jejich postupných rekonstrukcích. Jako první se tam tento měsíc přestěhuje rehabilitační oddělení B. Na jeho místě má totiž stát nový urgentní příjem, zhrnuje za nemocnici Tereza Valíková.
2: Nový urgentní příjem vznikne v přízemí, což výrazně zjednoduší a zrychlí cestu pacientů, jak zaprvé od příjezdové cesty rychlé záchranné služby, tak i k důležitým vyšetřovacím metodám, jako je rentgen, ultrazvuk, CT, magnetické rezonance nebo laboratoře, a obecně dojde ke zvýšení kvality péče.
1: A rotační lůžkové jednotce Blanenské nemocnice, tak k ní se vrátíme krátce před 8 hodinou. Rekonstrukce hlavního sálu.

0: Vedení kina by chtělo zachovat alespoň provoz kavárny a baru v té části budovy, která nemá problémy se statikou. Tomáš Krmr, Český rozhlas.
1: Řetězec Albert stahuje z prodeje biokaši pro batolata. Inspektoři v ní našli nadlimitní množství karcinogenů. Informovala o tom státní zemědělská a potravinářská inspekce. Konkrétně jde o kaši s jahodami a malinami, kterou vyrábí značka Nature's Promise. A podle inspekce výrobek obsahoval 7x více aflatoxinů, než povoluje norma. Konkrétní závadnou šarži najdou lidé na webu inspekce.
2: Sport.
1: Prvoligoví fotbalisté Zbrojovky Brno vyhráli třetí zápas za sebou. V dohrávce čtvrtého kola doma porazili Hradec Králové 1-0 a v neúplné tabulce se posunuli na druhé místo. O formě nováčka nejvyšší soutěže mluví záložník Petr Ševčík.
3: Jsem hrozně rád, že jdeme na té vlně, kdy prostě fakt makáme jeden za druhého. Právě si myslím, že ten zápas toho byl jasným důkazem. To jsou pak si myslím, že tady toto ukazuje velikost toho týmu, když vlastně hraje 1-0 a na konci už nám se motají nohy a prostě dokážeme to zvládnout, vlastně vyhrát.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravy bude většinou oblačno, přechodně až polojasno, výjimečně se může vyskytnout přehánka. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, foukat by měl slabý proměnlivý, postupně západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky teď ráno mírně nepříznivé, jinak dobré až velmi dobré a biozátěž také mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Opatrně projíždějte místem nehody na 265. kilometru dálnice D1 ve směru na Brno. Pozor i u nehody na 9. kilometru D52 opět na cestě do Brna. Cesty bez nehod přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krásný den vám všem, milí posluchači, je 5 minut po 6. hodině. Posloucháte Český rozhlas Brno a jsme rádi, že jste s námi ve čtvrtek 3. září roku 2026. Kromě toho, že dnes svůj svátek slaví Bronislava a Bronislav, tak je 3. září také dnem mrakodrapů. Ale co je zajímavější a myslím si, že to potěší všechny gurmány, dnešek je také mezinárodním dnem Cabernetu Sauvignon a navíc také dnem vepřových žebírek, to kdybyste chtěli tip na snídaní. Písničky, které nestárnou, vám budou dělat společnost i po 6. hodině. Těšte se na Pavla Bobka a u Ruby Nechtěj mi lásku brát. No a na zázračný housle v zápětí zahraje Věra Martinová. Pavel Kašpar u mikrofonu. Krásné vstávání vám všem.
2: Český rozhlas Brno.
5: Mám naději, že uslyšíš

0: chtěj mi lásku brát. Jak žil bych rád.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Zpívala vám Věra Martinová, je 6 hodin a 10 minut, tady je Český rozhlas Brno. Do první třídy nastupují děti ve stejném roce. Nejmladší a nejstarší ale může dělit až 11 měsíců. A v tomto věku je podle učitelů a vědců z Masarykovy univerzity každý měsíc znát. Nejmladší žáci tak mohou mít zpočátku horší výsledky a častěji čelit šikaně. Věk nástupu do školy tak může dítě podle výzkumu ovlivnit na celý život.
1: Tady mám růžovou laptopku, takovou hlínovou, a půjdu do první třídy.
2: Mia z Brna jde letos poprvé do školy. Ukazuje mi obsah své aktovky.
1: Tady mám pouzdro.
3: Co se těší, že se tam naučíš?
1: Až budu třeba umět psát a číst. Na to se moc těším.
3: A co si přečteš, až budeš umět číst?
1: No, všechny knihy.
2: Mia má 6,5 roku a podle maminky Martiny Čelišové je na školu připravená.
4: Vlastně s každým tím měsícem je vidět, jak to dítě se zajímá více právě o ty věci typu psaní, čtení, počítání.
2: Ne všechny děti stejného věku jsou ale stejně vyspělé, vysvětluje výzkumník Luka Fumárko z Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.
5: Důležitý je skutečný věk, ve kterém dítě nastupuje do školy, ale také jeho relativní věk ve srovnání se spolužáky.
2: Mezi nejmladším a nejstarším může být i po letošním zavedení omezení odkladů téměř rok, říká učitelka, která pracuje se žáky se specifickými potřebami, Jitka Létalová ze základní školy Pavlovice u Přerova.
6: Když to dítě zažívá neúspěch, tak to vede k jeho frustraci. Když je frustrované, navazují se další problémy s chováním a vlastně snižuje se celkové sebevědomí dítěte a vlastně celkový ten vstup do toho školního života může poznamenat na celý jeho další život.
2: Podle vědců z Masarykovy univerzity omezení odkladů věkové rozdíly ve třídách nevyřeší. Důležité je, jak se školy dokážou přizpůsobit tomu, že děti v jedné třídě mohou být ve velmi odlišné fázi vývoje, říká Fumárko.
5: Starší děti ve třídě mají zpočátku v průměru lepší výsledky, zatímco mladší mohou mít větší potíže s pozorností a sociálními vztahy.
2: A stát by podle vědců měl školám zajistit například asistenty, metodickou podporu nebo možnost diferencované výuky, kdy učitel přizpůsobuje obtížnost různým skupinám žáků podle jejich schopností a potřeb.
5: Omezení odkladů věkové rozdíly mezi dětmi neodstraní. V každé třídě bude dál nejmladší a nejstarší dítě. Důležité proto je, aby školy uměly pracovat s dětmi, které jsou různě zralé a potřebují jiný přístup.
2: Reformu omezení odkladů by podle vědců měla provázet průběžná kontrola výsledků, absencí, obtíží a psychické pohody dětí. Marek Gencl, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: 6 hodin a 17 minut pro vás máme na vlnách Českého rozhlasu Brno aktuální předpověď počasí. Teploty venku se teď momentálně pohybují na jihu Moravy mezi 13 a 16 stupni Celsia, v Nemochovicích a ve Strážnici teplota ale zvolna klesá. Vypadá to, že každou chvíli už tam bude 12 stupňů. Tradičně před 7 je tento pokles znatelný. A předpověď? Většinou oblačno až polojasno, výjimečně přehánky, nejvyšší teploty dnes 24 až 27 stupňů Celsia a slabý proměnlivý během dne mírný vítr jižních směrů povane rychlostí do 20 km za hodinu. Slunce to dnes vyšlo v 6 hodin a 12 minut, což je zhruba před 6 minutami a zapadne v 19 hodin a 35 minut. Bio je dnes na jedničce a rozptylové podmínky dobré až velmi dobré. Přejeme vám dobré ráno všem, kteří už vstali i těm, kteří jsou duchem ještě pod peřinou. Ať se vám hezky vstává i poslouchá.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
2: Hostem voňavého čtvrtečního vysílání 3. září bude parfumeristka Markéta Pekárková. Řeč bude o tvorbě přírodních vůní. Proč se vystudovaná chemička z Bučovic rozhodla pro voňavé řemeslo? Jak je inspiroval Napoleon Bonaparte, který měl oblibu v parfémech? A z jakého důvodu vůně přirovnává k hudbě a dokonalé symfonii? Věřím, že prozradí i svoji lásku na první přičichnutí. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 22 minut. Někdejší výkonný ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Otakar Smolík schvaloval bonusové příspěvky za registraci nových pacientů ordinaci, kterou vlastní jeho syn. Zubní ordinace navíc sídlí v domě, jehož majitelem je Smolík starší. Bonus byl určený na zvýšení dostupnosti péče a na základě jakých kritérií ho dostala zrovna tato ordinace, nedokázala ale pojišťovna vysvětlit. Volné kapacity mají i další zařízení, nabídku od pojišťovny na bonus za registraci nových pacientů však nedostala. Smolík na dotazy reakce nereagoval a Radiožurnál nedávno upozornil na zlaté padáky pro bývalé manažery i drahý pronájem kanceláří, které právě tato pojišťovna v Brně vlastní. U vstupu do jednoho z bytových domů v brněnských Žabovřeskách je na zvoncích desítka jmen, mezi nimi právě i Smolík, a právě toto jméno odkrývá hlubší vazby na pojišťovnu ministerstva vnitra. Více informací najdete v zajímavém článku, který je pro vás připraven na webu irozhlas.cz. Napsala ho Kristýna Šopfová. Pavel Kašper u mikrofonu, zprávy s jiným Pavlem Chaloupkou jsou pro vás připraveny za 6 minut. Dobré ráno přejeme.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Brněnské centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie se stěhuje do areálu fakultní nemocnice v Bohunicích. Dosud sídlilo v areálu fakultní nemocnice u svaté Anny. Stavba nové budovy vyšla na 2,5 miliardy korun. Počet lůžek se zvýšil o 35. Teď už lékaři přijímají první ambulantní pacienty. Krajský soud v Brně dnes projedná odvolání v případu smrti studenta Univerzity obrany při výcviku. Okresní soud potrestal dvě zdravotnice podmíněnými tresty za usmrcení z nedbalosti. Obě ženy se proti rozsudku odvolaly. Už dříve vinu popřeli. Případ se stal v roce 2023 ve vojenském prostoru Vyškov. Řidiči v Otrokovicích mohou bez omezení projíždět upravenými ulicemi doktora Edvarda Beneše, čerstvě i zrekonstruovanou ulicí Havlíčkova. Dělníci obě ulice poblíž vlakového nádraží frézovali a položili nový asfalt. Fotbalisté Zbrojovky Brno porazili v domácí dohrávce čtvrtého kola první ligy Hradec Králové 1-0. Brněnský nováček po návratu mezi elitu bodoval v pátém z dosavadních šesti zápasů. Po třetí za sebou zvítězil a v neúplné tabulce se o skóre posunul na druhé místo o bod za vedoucím obhájcem titulu Slavií. Na jihu Moravy bude většinou oblačno, přechodně až polojasno, výjimečně se může vyskytnout přeháňka. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, vítr by měl foukat slabý, proměnlivý, postupně západní až severozápadní. Biozátěž na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na silnici 52 pozor v místě nehody u Popovic. Počítejte s ní na 9. kilometru ve směru na Brno. Dobré cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 39 minut. Správci zámeckého areálu v Čechách pod Kosířem sčítají škody po letních extrémně vysokých teplotách. V tropických vedrech rapidně ubylo návštěvníků. Sucho a horko ale škodili také vzácným vystaveným exponátům a zelení v zámeckém parku.
1: Se správcem parku Lubošem Maderem jsme si zašli do jižní části zámeckého parku. Před sebou máme téměř uschlý strom.
2: Je to následek zejména letošního sucha. Je to zřejmě 80 až 100 let starý smrk stepilý, který přežil několik vln kůrovce.
1: Kolik už takových vzrostlých stromů letos na to sucho doplatilo u vás?
2: Pokud dobře počítám, tak je to už pátý jedinec letos. Z těch starých stromů dva javory, jedle a dva smrky.
1: Z horkých zámeckých zahrad jsem se s kastelánem Martinem Váňou přesunula do zámeckých komnat. I tady tropické počasí zanechalo stopy.
3: Určitě ano. Zámecká expozice obnovené historické interiéry zámku tak se nachází v jižním křídle zámku a skutečně při těch dlouhotrvajících horkých dnech to jde poznat. Přestože ty zdi skutečně tady mají hodně přes metr, i tak se skutečně tady to patro zámku dokáže vyhřát.
1: Víte, kolik tady bylo stupňů v těch největších vedrech?
3: No já bych vám to moc neměl vykládat, vzhledem k tomu, ať ty všechny zápůjčky nemusíme vracet. Samozřejmě jako měli jsme tady nějaký extrém k těm 26, 27 stupňům, ale opravdu snažili jsme se to v rámci možnosti srážet, jak jen to šlo.
1: V sálech úspěšně tlumí sluneční záření pomocí stahovacích rolet mezi okny.
3: Si myslím, že tady poměrně zdárně naplňujeme třeba právě podmínky zápůjček předmětů, které tady máme zapůjčené od různých institucí.
1: Kastelán už proto oslovil architekta, aby do projektu připravovaných stavebních úprav promítl i intenzivnější stínění zámeckých sálů.
3: Samozřejmě musíme dodržovat nějaká pravidla, jsme kulturní památka, takže samozřejmě z toho musíme vycházet, ale například tady ty vnitřní rolety se nám poměrně osvědčily. V původním projektu někdy poloviny 19. století z dob Josefa Mánesa zámek měl i vnější okenice, které se na pár historických oknech zde také zachovaly. Ty pravděpodobně obnovit nepůjde, byť to by byla asi úplně varianta pro nás nejideálnější.
1: Kastelán Martin Váňa sledoval v tropických dnech i rapidní pokles návštěvníků zámku. Tím, že letos otevřeli sezonu od března o měsíc dřív než obvykle, je ale ta letošní stále jednou z nejúspěšnějších sezon za poslední roky. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Počasí přesně ve 6:45 na vlnách Českého rozhlasu Brno. Teploty na jihu Moravy se stále pohybují v rozpětí mezi 12 a 16 stupni Celsia. Nejvyšší teplota těch zmíněných 16 stupňů v tuto chvíli ve Znojmě Kuchařovicích. A předpověď počasí, ta slibuje většinou oblačno až polojasno, výjimečně přehánky a nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý během dne mírný vítr západních směrů do 20 km za hodinu, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré. Bio je na jedničce a slunce, které vyšlo v 6 hodin 12 minut, zapadne 5 minut po 7:30. Přejeme krásné ráno.
2: Milý Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
3: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
2: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
3: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
2: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
4: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
2: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
3: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
2: Hodně štěstí!
5: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
6: Lesní ekolog Petr Kjučukov, který bydlí na Hájence na Konopišti, napsal takovou knihu, která se jmenuje Noémův les. Má to být taková ta přesmíčka, asi, jestli jsem ho dobře pochopil, tak Noélův les. A on vnímá naše lesy jako takovou archu Noémovu, tu loď, na které se plaví všechno živé. My jsme součástí přírodní laboratoře, u nás je to ta výměra 70 hektarů lesního družstva a tyhle ty laboratoře jsou po celém světě.
5: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

6 hodin a 51 minut, krátce před sedmou je tu ještě stručný přehled důležitých a zajímavých událostí spjatých s dneškem, čtvrtkem 3. září 2026. Český statistický úřad dnes zveřejní údaje o průměrných mzdách za druhé čtvrtletí. Akademický senát Janáčkovy akademie muzických umění by dnes měl zvolit nového rektora školy. Na místo odvolané Barbory Mary Willy kandidují Petr Francán a Vít Spilka. Odborníci z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd dnes uskuteční podél brněnské náplavky na ulici Poříčí monitoring rybího plůdku. Vyhodnotí stav přirozené reprodukce ryb v upraveném úseku. Brněnský krajský soud se dnes začne zabývat odvoláním v případu úmrtí studenta Univerzity obrany při vojenském výcviku. Okresní soud ve Vyškově obžalovaným zdravotnicím dříve uložil podmíněné tresty za usmrcení z nedbalosti. Brněnský dopravní podnik dnes představí nový systém automatického počítání cestující ve vozech. No a dnes se koná také slavnostní vyhlášení výsledků 28. ročníku soutěže TOP 77 nejlepších vín v České republice. Nejčerstvější zprávy s Pavlem Chaloupkou jsou pro vás připraveny za 6 minut. Dobré ráno přeji.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: V Brně končí jedna z velkých ubytoven, další se bude rekonstruovat. Do Česka dnes přiletí nový apoštolský nuncius. V Břeclavi začalo hlasování v participativním rozpočtu a bude většinou oblačno s teplotami do 27 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Ze dvou soukromých ubytoven v Brně se budou muset odstěhovat desítky lidí. Jedna z nich končí, druhou čeká rekonstrukce. Úplně zavírá ubytovna Podlesí v Kohoutovicích. Její obyvatelé mají na odchod čas do půlky září. Do konce roku pak musí lidé kvůli opravám opustit i zařízení Pohoda v ulici Cejl. Dlouhodobě tam přitom bydlí i rodiny a sociálně slabí.
2: Je to tady zdemolovaný, jenom otázka času, kdyby to spadlo někomu na hlavu.
3: Popisuje Eliška, která na ubytovně Pohoda bydlela 7 let. Poslední 4 roky tu pracuje jako recepční. Nikdo z obyvatel ubytovny tady na Cejlu ani v Kohoutovicích na mikrofon mluvit nechtěl. Nové bydlení si musí hledat převážně rodiny s dětmi, které už majitel Václav Nový dál ubytovávat nebude, vysvětluje.
4: Poněvadž ty rodiče absolutně nezvládají. Prostě dětka demolujou, ničijou a to je furt okola.
3: S hledáním nového bydlení lidem kromě města teď pomáhá několik neziskových organizací. S rekonstrukcí ubytovny Pohoda na Cejlu chce majitel začít příští rok. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: A k tématu se v našem vysílání vrátíme před 8:30. Do Česka dnes přiletí nový velvyslanec Vatikánu Eugene Martin Nugent. V pražském arcibiskupském paláci ho přivítají biskupové z Čech a Moravy. Nugenta do funkce apoštolského nuncia jmenoval v květnu papež Lev XIV. V Břeclavi tento týden odstartovalo veřejné hlasování v participativním rozpočtu. Vedení města v něm vyčlenilo až 400 000 korun.

0: Český rozhlas.
1: Sport.
2: Kádr nováčka první fotbalové ligy Artis Brno rozšíří polský záložník Dominik Sarapata. 18-letý hráč přišel na hostování do konce sezóny s FC Kodaň. Informovali o tom Brňané na svém webu.
1: Počasí.
2: Na jihu Moravy bude většinou oblačno, přechodně až polojasno, výjimečně se může vyskytnout přehánka. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, foukat by měl slabý proměnlivý, postupně západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky teď ráno mírně nepříznivé, jinak dobré až velmi dobré a biozátěž na jedničce mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na cestě do Brna po dálnici D1 se od Kývalky tvoří nesouvislé kolony. Na D2 pozor na 17. kilometru ve směru na Břeclav, tam zůstávají dvě odstavené dodávky. A pozor i na silnici z Přímětic do Hlubokých Mašůvek, zůstává tam saražená srna. Volné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Krásný den vám všem, milí posluchači, 7 hodin a 4 minuty je čas, kdy ve čtvrtek 3. září posloucháte Český rozhlas Brno a jsme rádi, že jste s námi. Anna Zagorová bude zpívat, že je naprosto nezbytné, aby nebi bylo blankitné, vypadá to, že jí to dnes celkem i vyjde. Činasky přidají svůj hit 1970 a my soutěž, jak se u nás mluví, hned po těchto dvou písničkách. Pro soutěžní slovo dnes vyrazíme do Žlutavy a na výherce dnes čeká román Nebýte nevěrníky, který do soutěže věnovalo nakladatelství Kazda. Budeme vám držet palce, zopakuju ještě linku sem k nám do studia 726465200. Linka, na kterou můžete už za chviličku volat své tipy nebo vybrat některou z našich možností. Držíme vám palce, pochutnejte si na snídani, ať vám dnešek co nejpříjemněji ubíhá. Pavel Kašpar přeje krásné ráno.
1: Český rozhlas Brno.

0: Přesně tak, jak zpívají Činasky, čas pádí, čas letí, je 7 hodin a 12 minut. Na vlnách Českého rozhlasu Brno je pro vás připravena soutěž Jak se u nás mluví. Vyrazili jsme dnes do Žlutavy, tedy do údolí řeky Moravy, nad její soutok s dřevnicí. Tušíte, čemu se ve Žlutavě říká čutečka? Co by to podle vás mohla být ve Žlutavě čutečka? 726465200, linka sem k nám do studia. Zavolejte a zkuste si tipnout. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam? Tak, tady se nikdo nehlásí, tak zkusíme jinou variantu. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Dobré ráno, tady je Honzo z Krásenska.
0: Honzo, krásné ráno, přeju do Krásenska. Vítejte, dnešní soutěžní slovo je ze Žlutavy a ptáme se vás, jestli víte, co to znamená, když se tam řekne čutečka. Honzo, tušíte, co by to mohlo být, nebo dáme nápovědu?
1: No, asi zvolím variantu nápovědy, ale bude to asi opravdu velká typovačka.
0: Dobře, tak držím palce, ať tipnete správnou variantu. Čutečka ve Žlutavě může být buď za A špetka, nebo za B to může být štamprle, anebo za C to může být sváteční šátek. Co to bude ve Žlutavě čutečka? Špetka Ačko, štamprle Bčko, sváteční šátek Cčko. Co myslíte?
1: No, vrátím se k té mé variantě, bude to typovačka, zkusím Cčko.
0: Zkusíte Cčko, sváteční šátek. Jaj, škoda, ten to není. Je to ta špetka, mně se líbila štamperle, ale to bych taky neuhodl. Takže dneska špetka. Honzo, zkusíme příště, nevadí.
1: Nevadí, nedá se nic dělat. A můžu, pane Kašpare, pozdravovat babičky do Krásenska, oni budou mít
0: no
1: velkou
0: jasně,
1: radost.
0: Pozdravujte určitě.
1: Dobrá.
0: Mějte se moc pěkně, Honzo, krásné ráno do Krásenska. Díky za zavolání, naslyšenou.
1: Mějte se krásně, nashledanou.
0: Děkujeme. 7 hodin a 14 minut je čas, kdy je s vámi Český rozhlas Brno. Soutěž Jak se u nás mluví, tu bude opět zítra krátce po 7. hodině. Teď si dáme Bee Gees a počasí po písničce. Dobré ráno.

0: počasí.
1: 7 hodin a 17 minut je čas, kdy je s vámi Český rozhlas Brno. Teploty na jihu Moravy pomaličku stoupají, pohybují se teď v rozpětí mezi 13 a 16 stupni Celsia, takže to rozpětí se malinko zúžilo. A jaké čekáme počasí? Dnes podle předpovědi většinou oblačno až polojasno, výjimečně přehánky a nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý během dne vítr západních směrů do 20 km za hodinu, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré. Bio je na jedničce a slunce, které vyšlo v 6 hodin a 12 minut, zapadne 5 minut po půl osmé. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné ráno.
2: Páteční dopolední vysílání 4. září po 10. hodině bude opět speciální. Zavítáme totiž do Zoo Sedlec, kam se za námi můžete přijít také podívat. S chovateli a provozovateli si budeme povídat o zvířatech, která tu chovají, ale také o historii a budoucnosti zoologické zahrady jen kousek od Mikulova. Chovatelskou poradnu po 11. hodině věnujeme chovu ptactva v domácích podmínkách. Na živé vysílání ze Zoo Sedlec váš poslech a také návštěvu se těší Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

blízku. Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 23 minut. Máme pro vás několik tipů na dnešek. V Moravském Krumlově a okolí dnes začíná malý festival Loutky. Už 20. ročník přehlídky současné loutkářské divadelní tvorby potrvá do 6. září a tradičně se zaměřuje na pohádky pro nejmenší. Prvním představením bude pohádka Kouzelná Aladinova lampa v nastudování dřevěného divadla od 15 hodin na arkádovém nádvoří Moravsko-Krumlovského zámku. Na jednotlivá představení je přitom vstup zdarma. Pevnou součástí festivalu jsou i tvůrčí aktivity dětí. Barvy Slovácka, malíři a ilustrátoři malovaného kraje, to je název výstavy, která právě dnes začíná v Břeclavské synagoze. Představí díla významných autorů spjatých se Slováckem a časopisem Malovaný kraj. Těšit se můžete mimo jiné na obrazy Josefa Konečného, Žar Rudolfa Gajdoše, Joži Dostála, Karla Broška, Aleše Černého, Antonína Vojtka a dalších. Dnešní vernisáž začíná v 17 hodin a výstava potrvá do 4. října. V muzeu Letovice můžete až do konce roku vidět výstavu Krása, vůně, čistota. Prezentuje historická mýdla a toaletní potřeby ze soukromé sbírky letovické obyvatelky Marie Jachanové. Otevřeno je tam od čtvrtka do soboty od 10 do 15 hodin. A poslední pozvánka je za muzikou. V Brně se dnes představí Dalibor Janda, konkrétně na Špilberku od 19. hodiny na hlavním nádvoří. Vystoupí dnes se zajímavým projektem, který se jmenuje 40 let Alba Hurikán. Takže předpokládám, že ty nejslavnější hity zazní právě dnes večer od 7 na Špilberku. Pavel Kašpar u mikrofonu Českého rozhlasu Brno. Ráda zpívat vám teď bude Lenka Filip. Zprávy pro vás chystá Pavel Chaloupka a budou tu za 5 minut. Dobré ráno.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Jihomoravští hasiči během letních prázdnin vyjížděli ke zhruba 3750 zásahům. Je to rekordní počet. Pětiletý průměr byl přibližně o 760 případů nižší. Jednotky v červenci a v srpnu zaměstnala hlavně technická pomoc, během které odstraňovali stromy nebo čerpali vodu. Českým nemocnicím pomůžou s nedostatkem personálu zdravotníci z Filipín. Podmínkou pro jejich přijetí je vysokoškolské vzdělání, nejméně 2 roky praxe a kurz češtiny. O zaměstnance z Filipín má podle náborové agentury zájem už více než 20 českých nemocnic. Rekonstrukce hlavního sálu Kina Skala v Brně začne nejdřív příští rok. Původně mělo statické zajištění budovy začít letos na podzim. Odsunutí prací tak umožnilo kinařům po letní pauze opět otevřít provizorní promítací prostor ve foaje pod schody. Samospráva Olomouckého kraje poskytne dotaci 200 000 korun na rekonstrukci budovy potravinové banky v Prostějově. Rozhodli o tom krajští radní. Podle náměstka hejtmana Martina Škurka z hnutí ANO rekonstrukce pomůže budově k lepší logistice a skladování potravin. V Ústopečích tento týden zalévají fotbalové hřiště na městském stadionu vodou z tamního koupaliště. V posledním týdnu provozu omezili chlorování a od uzavření nepřidávali do vody chlor vůbec. Vodu z koupaliště míchají i s tou ze studen, kterou zalévají běžně. A na jihu Moravy bude většinou oblačno, přechodně až polojasno, výjimečně se může vyskytnout přehánka. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, foukat by měl slabý proměnlivý, postupně západní až severozápadní vítr. Biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Kolony před Brnem se na dálnici D1 tvoří od Kývalky. Na silnici 55 počítejte s omezením po nehodě u Rohace a opatrně projíždějte i místem nehody na silnici 38 v Pavlicích. Klidné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 38 minut. Těsně před dokončením je rozsáhlá rekonstrukce barokní zámecké zahrady ve Vyškově. Říká se o ní, že je příbuzná s květnou zahradou v Kroměříži. Obě vznikly ve stejné době a navrhovali je stejní architekti. Ta vyškovská ale v posledních dnech spustla. Vedení města se rozhodlo pro radikální a nákladnou proměnu za více než 70 milionů korun. Obnovená zahrada se zázemím se lidem znovu otevře příští sobotu.
1: Vypadá to, že to bude hezky. Dívala jsem se právě přes vrch.
2: Za tělemující zámeckou zahradu míjí Jarmila Krivošová. Kvůli rekonstrukci byla zahrada nepřístupná 10 měsíců.
1: Těším se, jak to bude vypadat a jestli se tam fakt bude hodit posedět.
2: K procházkám s dětmi ze školky plánuje zahradu využít učitelka Blanka Nejedlíková.
3: Teď vidím, že jsou tam vysazeny nějaký stromky, takže tam bude asi i hodně stínu, což určitě oceníme s dětma.
2: Kvůli komplikacím při výběru zahradnické firmy se hlavní výsadby dělaly uprostřed léta.
4: Vzhledem k tomu, že ty termíny jsou někdy neúprosné, tak se musí dělat bez ohledu na počasí,
2: říká zahradnice Zuzana Vaňková.
4: Tady je to všechno pod závlahovým systémem, takže se to dalo dělat i v tom horkém létě. Dneska jsem to viděla zase po delší době a úplně mě to nadchlo, jak se ty trvalky krásně rozrostly.
2: Trávníky ve spodní části ale dostávaly méně vody než trvalky a nepřežily. Zahradníci je musí založit znovu. Nová výsadba i bílé mlatové cesty budou náročnější na údržbu a úklid. Postará se o to Zoo Vyškov a přijme kvůli tomu 3 zahradníky. Jednou z nich je Leona Vysloužilová.
5: Mě hlavně zajímalo, aby se to hodně zalívalo, aby se to prostě uchytilo.
2: Odkud berete vodu na zálivku?
5: Tady je vrt. To je naštelovaný tam na těch záblahách a to zalívá průběžně. 10 kubíků denně.
2: Vyškovská zámecká zahrada někomu může připomínat květnou zahradu v Kroměříži. A právem, říká historička Blanka Mikulková.
6: Ty zahrady vznikaly zřejmě současně. Tahle ta je trošičku menší, ale je to vlastně podobná charakteristika. Obdélníkový prostor se sítí cest plus arkádová loďie. Podobně je to v té Kroměříži.
2: Zachovaná je hlavně typická barokní symetrie a osové průhledy napříč zahradou.
6: To je vlastně jeden z těch nejdůležitějších historických prvků.
2: Úplně uprostřed je dětské hřiště. Dětská hřiště v baroku nebyla.
6: Dětská hřiště nebyla, byla dospělácká hřiště. Byly houpačky, byly vodní prvky hrací, prostě jdete, šlápnete na dlaždici a někde vám vystříkne voda.
2: To bylo inspirací pro centrální dětské vodní hřiště.
6: Voda tam neteče pořád, ale vy musíte něco udělat, abyste si tu vodu pustili.
2: Funguje to teď už?
6: Funguje to perfektně. Můžeme se na to podívat.
2: Když se někdo bude houpat na klasické houpačce, tak ano. Se z ničeho nic z kůlu, které stojí uprostřed, rozstříkne voda.
6: Ano, ano.
2: Říká to na lidi v okolí. Takže kdo tu fintu nebude znát, tak může být velmi překvapený.
6: Může být překvapený, ano.
2: Vandalismu má zabránit kamerový systém. Na noc se zahrada bude zavírat. Slavnostní otevření bude v sobotu 12. září. Současně se otevře také opravený domek zahradníka, kde budou veřejné toalety a kavárna. Z Vyškova Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je přesně 7:45, máme pro vás aktuální předpověď počasí. Rozpětí teplot na jihu Moravy se zatím zužuje, pohybují se aktuálně mezi 14 a 16 stupni Celsia. A jak dnes bude? Většinou oblačno, až polojasno, výjimečně přehánky, nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý během dne vítr západních směrů do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo v 6:12, zapadne 5 minut po 7:30. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 49 minut. V Blanenské nemocnici dokončili nové patro v jedné z budov. Bude fungovat jako rotační lůžková jednotka, tím pádem umožní postupně opravovat jednotlivá oddělení, aniž by zdravotnické zařízení muselo výrazně omezovat jejich provoz. Práce za 147 milionů korun zahrnovaly i rekonstrukci výtahů a schodišť. Detaily teď probereme s redaktorkou Anežkou Hlávkovou, která už je se mnou ve studiu. Anežko, vítej, hezké ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Jakou má nové padlaží kapacitu?
1: Je to 21 lůžek. Kromě nich je na patře ještě tělocvična a zázemí pro lékaře. Rotační lůžková jednotka vznikla jako páté podlaží budovy A. Dělníci museli práce zvládnout za provozu. Zařízení obsluhuje spádovou oblast zhruba 110 tisíc obyvateli. Ročně hospitalizuje kolem 5 tisíc pacientů a ambulantních návštěv zajistí přes 500 000.
0: Víme už, které oddělení se tam přestěhuje jako první?
1: Ano, bude to rehabilitační oddělení B, které se tam přesune v průběhu září. A to bude důležitá příprava ke stavbě nového urgentního příjmu. Ještě upřesním, že lůžková rotační jednotka bude fungovat jako zázemí pro jednotlivá oddělení při jejich postupných rekonstrukcích. Nemocnice totiž ty stávající lůžkové provozy potřebuje na etapy opravovat a zároveň zachovat poskytování zdravotní péče.
0: Zmiňuješ ten urgentní příjem, kdy tam začnou stavební práce?
1: Stavba má začít letos na podzim, jak už zaznělo. Bude stát na místě budovy, ve které zatím slouží jako rehabilitační oddělení. Práce mají podle projektové dokumentace vyjít na 120 milionů korun. Pacientům to přinese rychlejší a komfortnější dostupnost akutní péče. Konkrétně zrychlení vyšetření, ošetření a případného přijetí k hospitalizaci. Díky tomu, že nový urgentní příjem bude v přízemí, bude mít blíž i příjezdovou cestu sanitek a taky bude blíž k vyšetřovacím metodám, jako je rentgen, ultrazvuk, CT nebo třeba magnetická rezonance a laboratoře. Nemocnice teď hledá zhotovitele. A jenom doplním, že aktuálně dělníci staví urgentní příjem například taky v Hodoníně.
0: Redaktorka Anežka Hlávková nám shrnula informace o nové lůžkové rotační jednotce v nemocnici Blansko. Anežko, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Díky, pěkné ráno.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Byla to nehoda, sebevražda nebo vražda? Smrt ženy nalezené v lomu vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Pro někoho gangster, pro jiné hrdina. Kým ale skutečně byl jeden z nejbohatších mužů USA? Král králů, hon na Edwarda Jonese. A ČT Art uvádí přímý přenos představení činohry Národního divadla Paní Bovaryová s Událostmi v kultuře v přestávce. Čtvrteční večer s Českou televizí.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Brno, zprávy.
3: Brněnské transplantační centrum se stěhuje do areálu v Bohunicích. Plán vlády snížit podporu v nezaměstnanosti kritizují odbory i zaměstnavatelé. Soud bude řešit odvolání v případu smrti studenta Univerzity obrany při vojenském výcviku a má být většinou oblačno s teplotami do 27 stupňů. Dobré ráno, jsou tu opět zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Brněnské centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie se stěhuje do areálu fakultní nemocnice v Bohunicích. Dosud sídlilo v areálu fakultní nemocnice u svaté Anny. Stavba nové budovy vyšla na 2,5 miliardy korun. Počet lůžek se zvýší o 35. Teď už lékaři přijímají první ambulantní pacienty, popisuje náměstek pro léčebně preventivní péči Petr Fila.
5: Chystáme ten klinický provoz, to znamená stěhování lůžek, přístroje propojují do sítě, průběžně se vlastně chystá to, aby jsme mohli navést první pacienty a přijmout první pacienty na to lůžkové oddělení. Předpokládáme příští týden, že bychom zahájili první výkony.
3: Odbory a zaměstnavatelé kritizují plánované snížení podpory v nezaměstnanosti. Příspěvek má od příštího roku v prvních dvou měsících bez práce klesnout z 80% výdělku na 65%. Vláda to schválila v pondělí. Slibuje si od toho úsporu až 5 miliard korun ročně. Podle odborů to ale sníží motivaci lidí měnit práci. Vadí jim také, že s nimi vláda o změnách předem nejednala. Krajský soud v Brně dnes projedná odvolání v případu smrti studenta Univerzity obrany při výcviku. Okresní soud potrestal dvě zdravotnice podmíněnými tresty za usmrcení z nedbalosti. Obě ženy se proti rozsudku odvolaly. Už dřív vinu popřeli. Případ se stal v roce 2023 ve vojenském prostoru Vyškov.
6: Mladík při výcviku zakopl a poranil se o pažbu zbraně. Podle obžaloby zdravotnice jeho stav podcenili. Údajně ho vyšetřili jen zběžně. Pak se student vrátil do chatky, v noci se začal dusit a skolaboval. Umřel po převozu do nemocnice. Obhajoba tvrdila, že tragédii ovlivnila řada systémových pochybení. Původně ženám hrozilo až 6 let vězení. Alena Hysová, Český rozhlas.
3: Sport. Fotbalisté Zbrojovky Brno porazili v dohrávce čtvrtý.

0: počasí.
1: Na jihu Moravy bude většinou oblačno, přechodně až polojasno, výjimečně se může vyskytnout přehánka. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, za chvíli to probereme s brněnskými meteorology.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Kolony před Brnem se na dálnici D1 tvoří od Ostrovačic. V opačném směru pozor na stém 61. kilometru. V levém pruhu tam leží pneumatika. O kus dál stojí kamion s defektem. Opatrně projíždějte i místem nehody na silnici 38 v Pavlicích. Jen cesty se šťastným koncem přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Krásný den vám všem, milí posluchači. 8:05 je s vámi Český rozhlas Brno a jsme moc rádi, že jste s námi ve čtvrtek 3. září roku 2026. Svátek dnes slaví všechny dámy sličny a paní Bronislavy i páni kluci Bronislavové a jejich původ jména je spojený s bráněním, obranou, slávou, takže volně by se dalo toto jméno vyložit jako ten, kdo brání slávu nebo bojující za slávu. S četností tady těchto jmen to není nikterak slavné. Podle posledních databází je u nás Bronislav a Broňku něco kolem 4000. Nicméně na žádného z nich bychom neradi zapomněli, takže písničku posíláme všem Bronislavům i Bronislavám a samozřejmě také všem dnešním narozeninovým oslavencům, mezi které patří třeba i legendární televizní moderátor Alexander Hemala a nebo také herec Charlie Sheen. 8:05 to bude písnička Pihovatá dívka od Pavla Nováka. Nech potěší všechny dnešní oslavence. Večírek může začít klidně hned teď. Přidáme pak ještě inzerát od kapely Kryštof a počasí s brněnskými meteorology. Krásné ráno.
0: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 12 minut, čas na počasí s brněnskými meteorology. U mikrofonu dnes po 8 hodině Mojmír Martan. Mojmíre, vítejte, hezké ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Jak to vypadá s teplotami a počasím teď po 8?
2: Teploty jsou hodně vyrovnané, pohybují se od 15 do 17 stupňů. Jsme zrovna ve fázi, kdy je nad naším krajem hodně oblačnosti, takže převažuje skoro zataženo. Nepatrné přeháňky se vyskytují jen výjimečně.
1: Jaké počasí Mojmíre přinese 3. září?
2: Většinou oblačné počasí, přechodně ale může být v průběhu dne i polojasno. Výjimečně se může vyskytnout přeháňka. No, odpolední teploty budou dosahovat 24 až 27 stupňů. Rozfouká se v průběhu dne mírný západní nebo severozápadní vítr. Nejvíce by mělo foukat na Znojemsku.
1: Mojmíre, když se podíváme ještě na počasí v pátek a v sobotu, zatím ty dny vypadají tak trošku jako přes kopírák. Budou se vyvíjet třeba aspoň teploty nebo charakter toho počasí v těch dalších dnech?
2: No, rozhodně nejteplejší bude zítřek, kdy čekáme ranní teploty 18 až 15, odpolední 28 až 31 stupeň. Jinak bude z první části dne spíše více oblačnosti, ale postupně v průběhu dne převáží polojasno, večer i skoro jasno. Foukat bude mírný vítr západních směrů. V sobotu ráno a dopoledne přejde studená fronta, na ní čekejte déšť, přeháňky s malou pravděpodobností i bouřku, ale kolem poledne od severu ubývání srážek a postupně v průběhu odpoledne bude převažovat i polojasná obloha. Ranní teploty vysoké 19 až 15, ale ty nejvyšší denní 22 až 26 stupňů podle nejnovějších výstupů některých modelů by mohlo být ještě o něco chladněji.
1: Moc krát díky. Mojmíre, poprosím ještě o teplotní rekordy pro 3. září.
2: 3. září přineslo nejvyšší teplotu do Hodonína v roce 1942. Tam naměřili tehdy 35,2 stupně. Nejchladněji bylo v roce 1928 ve Štítarech na Znojemsku. Tam tehdy teplota poklesla na minus 1 stupeň.
1: Moc krát díky, to byl meteorolog Mojmír Martan. Mojmíre, přejeme krásné zářijové dny, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou, hezký den.
1: Děkujeme.
3: Hostem vonavého čtvrtečního vysílání 3. září bude parfumeristka Markéta Pekárková. Řeč bude o tvorbě přírodních vůní. Proč se vystudovaná chemička z Bučovic rozhodla pro vonavé řemeslo? Jak je inspiroval Napoleon Bonaparte, který měl oblibu v parfémech? A z jakého důvodu vůně přirovnává k hudbě a dokonalé symfonii? Věřím, že prozradí i svoji lásku na první přičichnutí. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Zpíval vám Valdemar Matuška, je 8 hodin a 20 minut, tady je Český rozhlas Brno. Do půlky září se musí vystěhovat. Řeče o lidech z brněnské ubytovny Podlesí v Kohoutovicích. Majitel dům prodal a dál chce provozovat jen ubytovnu na ulici Cejl. I většinu tamních obyvatel ale čeká stěhování, a to kvůli plánované rekonstrukci budovy. Obě ubytovny doteď sloužily mimo jiné jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabší a pro rodiny. Ty už ale majitel do budoucna ubytovávat nechce.
1: Je to tady zdemolovaný, jenom otázka času, kdyby to spadlo někomu na hlavu.
2: Eliška na ubytovně Pohoda bydlela 7 let. Poslední 4 roky tady pracuje jako recepční.
1: Je to taková moje srdeční záležitost, protože i když tady lidi jsou takový a to prostředí je někdy šílený, tak prostě jedno až tady bude končit, tak mi to bude líto. No. Pohoda je životní styl.
3: Takže vy jste tu bydlela, změnilo se to třeba od té doby, co jste.
1: Strašně. Jo. Jsme tady bydleli, já jsem bydlela tady dole. A dole jsme měli sedačku, kde jsme všichni vařili a bylo to fajn, bylo tady čisto, útulno, ale poslední roky to tady v katastrofálním stavu.
2: Dál dovnitř mě Eliška poprosila, ať radši nechodím, kvůli špatnému stavu a nepořádku. Okolí recepce má nejlepší dny za sebou, provoz se tady ale nezastaví. Teď tu bydlí asi 80 lidí. Na mikrofon ale nikdo mluvit nechce, povídáme si tedy bez záznamu. Třeba se starší paní s vnučkou v pěstounské péči. Těm zbývají ještě 2 týdny, mají podané žádosti o městské i sociální bydlení. Na jiných ubytovnách už mají plno. Zatím tedy neví, kam půjdou. Velkou část ubytovny Pohoda plánuje majitel Václav Nový zrekonstruovat. Několik pokojů už opravených má, do nich se přestěhuje část nájemníků. To ale budou v drtivé většině jednotlivci bez dětí, vysvětluje.
4: To jsme řekli, že omezíme rodiny s dětskama, poněvadž ty rodiče absolutně nezvládají. Prostě dětka demolujou, ničijou a prostě to je furt okola.
2: Dům chce mít na rekonstrukci vyklizený do konce roku. Václav Nový donedávna provozoval i ubytovnu Podlesí v Brně Kohoutovicích. Dům ale prodal, z něj se tak do půlky září musí vystěhovat všech asi 30 lidí. Někteří od majitele dostali nabídku bydlet třeba v opravené části Pohody. Jiným s hledáním nového domova pomáhají i neziskové organizace, včetně IQ Roma servisu. Podle ředitele Martina Máši to obzvlášť pro velké rodiny bývá problém.
5: Už jenom z toho důvodu, že na té ubytovně, tak jako jiný bydlení si nesehnali. Takže se prostě řeší tady to, že se obvolají azyláky, ty nám nejčastěji řeknou, my něco máme, my něco nemáme. Celý rodiny velmi málo často jsou umístitelný, to znamená, potom přichází to, aby co nejvíc členů té domácnosti mohlo zůstat pohromadě.
2: Magistrát podle radního pro sociální péči Roberta Kerndla z ODS o situaci ví a sociální pracovníci města zjišťují situaci a možnosti jednotlivých domácností. Část by podle něj mohla jít třeba do městského azylového domu v Koniklecové ulici. Šimon Franc, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Bylo 9:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: V Blanenské nemocnici dokončili stavbu 5. patra budovy A rotační lůžkové jednotky. Nástavba za 147 milionů korun bude fungovat jako zázemí pro jednotlivá oddělení při jejich postupných rekonstrukcích. Jako první se tam tento měsíc přestěhuje rehabilitační oddělení B. Na jeho místě má totiž stát nový urgentní příjem. Dětské domovy nesmějí po svých svěřencích požadovat doplatky za rovnátka ani za jiné zdravotní služby, pokud je ze zdravotních důvodů doporučil lékař. Upozornil na to na svém webu dětský ombudsman Martin Beneš. Zabýval se konkrétním případem, kdy dětský domov požadoval po dívce úhradu poloviny částky za rovnátka z jejich vlastních úspor. V Břeclavi tento týden odstartovalo veřejné hlasování v participativním rozpočtu. Obyvatelé vybírají ze 3 návrhů, můžou hlasovat výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace Munipolis do konce října. Vítězný projekt začne město zařizovat v příštím roce. Akademický senát Janáčkovy akademie muzických umění v Brně se dnes sejde k volbě rektora. Kandidují Petr Francán z divadelní fakulty a Vít Spilka z hudební fakulty. Volba se odehraje v divadle na Orlí. Kádr nováčka první fotbalové ligy Artisu Brno rozšíří polský záložník Dominik Sarapata. 18-letý hráč přišel na hostování do konce sezóny z FC Kodaň. A na jihu Moravě bude většinou oblačno, přechodně až polojasno, výjimečně se může vyskytnout přehánka. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, vítr bude foukat slabý proměnlivý, postupně západní až severozápadní, biozátěž zůstává mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 počítejte s omezením po nehodě na 196. kilometru ve směru na Prahu. Také na cestě do Prahy na 162. zůstává v levém pruhu pneumatika o kus dál kamion s defektem. A nehoda je hlášena na silnici 38 v Pavlicích, stejně jako na Růžové ulici ve Velké Bíteši. Dobré cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 38 minut. Čas na setkání s naším stálým spolupracovníkem, sportovcem, tělem i duší, panem Jaromírem Meixnerem. A důvod je prostý. Dnes nastoupí hokejisté Komety na domácím ledě proti Třinci, se kterým minulý týden ve Slezsku prohráli celkem jednoznačně 1-5. A i když jde jen o přípravu, mají hráči co napravovat. Pane Meixnere, co vy na to? Dobré ráno, vítejte.
1: Dobré ráno, takové mírně zatažené, ale takové příjemné, takže přeji vám i všem posluchačům. No, tak napravovat v této fázi, tak vždycky je co napravovat, to je pravda, porážka 1-5 je nepříjemná, je to takový skoro nářez, je nepříjemná, ale v této fázi přípravy bych až tak o nějakém napravování nemluvil. Spíš jde o to, že v podstatě za chvíli začíná Extraliga, už 16. září hraje Kometa v Litvinově a to je středa a hned v pátek 18. hraje v Třinci. Hraje dvakrát za sebou venku, zatímco Třineští budou mít druhé utkání doma. Tak z tohoto pohledu to utkání má určitě velký význam, protože trenéři obou týmu a ty štáby okolo budou tady ta utkání rozebírat, sondovat a hledat samozřejmě ty kudy tedy toho soupeře, jaká je cesta kudy toho soupeře nahradit. Tak z tohoto pohledu to utkání určitě má svůj význam, samozřejmě je to takové zvláštní, že tedy hrají takhle brzo po sobě. No ale tak to je, je to tak vylosované. Takže napravovat ani ne, ale vyhrát je taky dobře, protože prohrávat zase až tak není,
0: ano.
1: I když je to příprava dobré.
0: Po zápase v Třinci si Brňané polepšili v úterý v Bratislavě, kde porazili 3-2 domácí Slovan a po utkání útočník Lukáš Cingel konstatoval, že to bylo náročné utkání. A pane Meixnere, dá se očekávat, že stejně náročné čeká na Kometu i dnes?
1: Ano, tak určitě, jo, tak takhle ještě. Třinec prohrál, nechci říct překvapivě, ale prohrál minulé zápase v Olomouci 1-3 a po zápase zaznělo, že to bylo bruslivé utkání a že Třinec nestíhal. To mě teda docela překvapilo, jestli to tak opravdu bylo, těžko říct, a to nastoupili v podstatě v kompletní, už řekněme, extraligové sestavě. Tak to sám jsem zvědav, jak se z toho, jak si otřepoval, zase tam některý z hráčů řekl, dobře, my samozřejmě ještě do toho trénujeme, takže nedělíme z toho zase velké závěry. Ale samozřejmě náročné utkání to bude a samozřejmě, jak jsme už o tom mluvili několikrát, zase jde o to, v jaké sestavě Kometa nastoupí, protože potom už bude jenom ta Olomouc příští týden jako příprava a extraliga, tak už se ta sestava musí začít krystalizovat. Tak v tomto směru to utkání samozřejmě bude náročné a pochopitelně pro hráče, kteří bojují, ano, o to místo v sestavě. Takže to je, tak máme se na co těšit. Dnes se začíná v 17 hodin a protože je to první utkání Komety v přípravě doma, tak očekávám, že tam bude parádní návštěva.
0: Tak těšme se, držme palce Kometě a jsem zvědav, až se zítra uslyšíme a řeknete nám, jak to dopadlo, jaký jste s tou měl pocit. Moc krát díky, pane Meixnere. Mějte se hezky a zítra ráno naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: počasí.
1: Zmrzlináře skupiny Marsia střídá počasí, je 8:45, teploty venku se pohybují mezi 15 a 17 stupni Celsia tady v regionu Jižní Moravy a předpověď pro dnešek slibuje většinou oblačno až polojasno, výjimečně přehánky a nejvyšší teploty dnes od 24 do 27 stupňů Celsia. Slabý, proměnlivý, během dne vítr mírný západních směrů do 20 km za hodinu, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo v 6 hodin a 12 minut, zapadne v 19 hodin a 35 minut. Přejeme krásné ráno.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Lesní ekolog Petr Kjučukov, který bydlí na Hájence na Konopišti, napsal takovou knihu, která se jmenuje Noémův les. Má to být taková ta přesmíčka, asi, jestli jsem ho dobře pochopil, tak Noélův les. A on vnímá naše lesy jako takovou archu Noémovu, tu loď, na které se plaví všechno živé. My jsme součástí přírodní laboratoře, u nás je to ta výměra 70 hektarů lesního družstva a tyhle ty laboratoře jsou po celém světě.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
4: Naším dnešním hostem bude herec Tadeáš Moravec.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.

Je pozdě v noci, všude je klid, jen moje srdce nějak moc buší, prosím, namaluj Bože už sluneční svět. Ty její oči zas vidět musím. Zas vidět musím. Hledám tě ve snech, ale dnes nějak nesním. Asi to bude tím, že vůbec nespím. Vím, že to nejde postrčit čas, přesto to zkouším.

0: ženu se za tebou mlhou bílou jak sníh, ani ten vlak na mě nemá. Jsem tak rychlej, že ani nevrhám stín, letím za tebou. Rozrážím větve a už vidím cíl, je to ten dům s hnědou střechou. Hledím ti do očí, ty vracíš ten úsměv, který jsi mi dala na rozloučenou.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 49 minut. Je nejvyšší stavbou v Brně a druhou nejvyšší v Jihomoravském kraji. Není to ovšem žádný mrakodrap ani věžák, tou stavbou je komín teplárny v Maloměřicích. Ze zavěšené plošiny její válečky nadírají specialisté pro práce ve výškách. Co vše je na komínu i kolem něj nového, zjišťoval přímo na místě Zdeněk Truhlář.
2: Jak vidíte, stojíme pod komínem, tak nám zbývá natřít asi posledních 65 metrů toho komína, takže komín je skoro hotový a bude vypadat jako nový.
3: Vedoucí oddělení strategických projektů David Tyšl mi ukazuje, jak už pokročily práce, které jsou viditelné opravdu z dálky. Co se týče samotného nátěru komína, museli jste nějakým způsobem upravit ty původní nátěry?
2: My jsme vlastně museli kvůli požadavkům úřadu pro civilní letectví přidat vlastně jeden ten signalizační pruh u čtvrtého ochozu, takže to je to, co si lidé všímají a co se na komínu změnilo.
3: Brňané také dobře vědí, že jeden červený pruh byl svislý a ten tu nevidíme na tom novém nátěru. Proč?
2: Tu typickou šerpu jsme se rozhodli, že na komíně neobnovíme, protože vlastně měla krýt tu jeho známou křivost, což stejně ten účel to neplnilo, takže jsme si říkali, že se vrátíme k původnímu vizuálu.
3: Jak dlouho trvá natřít tuto mimořádně vysokou stavbu?
2: Mimořádně vysoká stavba to je, jak říkáte, je to nejvyšší stavba v Brně a druhá nejvyšší inženýrská stavba v Jihomoravském kraji s 217,5 metry, kdy teďka my ještě vlastně vyvložkováním komína jsme přibližně 1,5 metru přidali. A když vám přeje počasí tak, jako přálo nám, tak ty práce, které obsahují očištění toho komína, zasanování nějakých mezer, reprofilace výstuže a nátěr v několika vrstvách, tak to trvá přibližně 3 měsíce.
3: To, čeho si lidé asi stěží všimnou, pokud nestojí přímo u paty komína, je to, že on je vlastně ve své základně otevřený, jako by stál na 4 nohách. Další věc, která mě překvapila, když stojím přímo pod tím komínem zevnitř, je, že je vlastně uzavřený, že není vidět nahoru.
2: Uzavřený komín byl vždy. Vždycky tady měl dole zátku, akorát dřív do něj vedly průduchy od 3 kotlů a dneska do něj vlastně vede průduch jenom jeden od kotle nového. Akorát taková zajímavost vlastně z realizace, když jsme ten komín měli otevřený, tak nám pískal, byla to taková velká brněnská píšťalka.
3: Teď už tedy nepíská.
2: Teď už nepíská, protože je zavřený tak, jak byl dole, stejně tak je zavřený nahoře, tak jak vždycky byl.
3: Nátěr teplárenského komína, to je to, čeho si lidé všimnou opravdu z velké dálky, ale řekl bych, že je to možná taková třešinka na dortu při tom, co vše se tady v areálu Maloměřické teplárny děje.
2: Je to určitě ta nejviditelnější činnost, to si každý všimne. Pak tady byly samozřejmě spousta prací, které tolik vidět nebyly a provoz byl kompletně modernizovaný. Původní kotle na mazut a zemní plyn jsme nahradili moderním spalováním štěpky, včetně skladování štěpky, odvozu popela a popílku. Štěpku navážíme po kolejích, takže, jak říkám, vlastně kompletní provoz Brno-Sever byl modernizovaný.
3: Modernizace provozu Brno-Sever už je téměř u svého finále?
2: Ano, je to tak. Modernizace zdroje pomalu končí. Od loňského roku jsme ve zkušebním provozu a teď vlastně v nové topné sezóně by zkušební provoz měl skončit. Tam měli bychom přijít do provozu ostrého.
1: Říká vedoucí oddělení strategických projektů podniku Teplárny Brno David Tyšl. V teplárenském areálu u komína dostavěného na začátku 80. let 20. století s ním natáčel Zdeněk Truhlář. Reportáž si můžete poslechnout také na našem webu brno.rozhlas.cz.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 55 minut. Dobré ráno se pomaličku chýlí ke svému konci, ovšem srdcovky čtvrteční s datem 3. září už za moment začnou. Ve studiu se mnou je švihák lázeňský Zdeněk Junák. Srdcovky tu budou opět dnes jako víno. Roztančí vás a zcela určitě i rozveselí. Zdeňku, krásné ráno, vítej.
1: Děkuji ti za velmi milé přivítání, drahý Pavlíku, zdravím tebe, zdravím všechny posluchači a dneska netradičně zvolám, začínám výkřikem hola hola, kdo to volá, otočím se lehce jen a co vidím, Pavel Kašpar má narozeninový den. Pavlíku, všecko nejlepší k tým dnešním narozeninám. Dneska jsem to trošku jako jsem spěchal, dáreček se prošvíl, ale neboj se, jedna dobrá, taková bych řekl, na tebe čeká, takže zítra s ní přiběhnu. Takže užij si dnešní narozeninový den. Včerejšek my jsme začali zkoušet.
0: Už zkoušíme
1: novou hru a máme takový ten, bych řekl, rychlejší nástup, takže zkoušíme ráno, večer, takže už to začíná, už prostě to jde, jak se říká, v C-dur, takže hezký den, máme pořád léto, dneska máme trošku pošmourno, ale já si myslím, že se to zase vybere, jak se říká, 11. rozhodne. Já ti přeji hezký zbytek dnešního
0: dne,
1: zítra pátek, nezapomeň si kabátek.
0: Přesně, já budu tady, Zdeňku, děkuju, krásný den tobě a samozřejmě i vám všem, milí posluchači. Na závěr trocha poezie dnes pera Jana Skácela. Báseň se jmenuje Chci to slyšet. Na dně každé písně, i té nejsmutnější, na dně každé sklenky něco tiše cinká. Někdy víc a jindy jenom málo. Chci to slyšet. Bůh ví, co mne nutí, ale musím čekat na cinknutí. Jinak by se moje srdce bálo. Mějte se hezky, zítra naslyšenou.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Jihomoravští hasiči měli za prázdniny rekordní počet zásahů. Českým nemocnicím pomůžou s nedostatkem personálu zdravotníci z Filipín. Brněnské kino Skalka na podzim nakonec nezavřelo, jeho rekonstrukce začne později a bude většinou oblačno s teplotami do 27 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Jihomoravští hasiči během letních prázdnin vyjížděli ke zhruba 3750 zásahům. Je to rekordní počet. Pětiletý průměr byl přibližně o 760 případů nižší. Jednotky v červenci a v srpnu zaměstnala hlavně technická pomoc, během které odstraňovali stromy nebo čerpali vodu. Podrobnosti k výjezdům přidává mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.
3: Nadprůměrný je především počet požárů, a to zejména u požáru porostů. Plameny během prázdnin způsobily škodu přes 56 milionů korun. Evidujeme bohužel 3 úmrtí, 60 zranění a záchranu 81 osob.
2: Českým nemocnicím pomůžou s nedostatkem personálu zdravotníci z Filipín. Podmínkou pro jejich přijetí je vysokoškolské vzdělání, nejméně 2 roky praxe a kurz češtiny. O zaměstnance z Filipín má podle náborové agentury zájem více než 20 českých nemocnic. Rekonstrukce hlavního sálu kina Skala v Brně začne nejdříve příští rok. Původně mělo statické zajištění budovy začít letos na podzim. Odsunutí prací tak umožnilo kinařům po letní pauze opět otevřít provizorní promítací prostor ve foaje pod schody.
4: To plánujeme do konce kalendářního roku.
5: Odhaduje dobu fungování malého kina Skalka jeho šéf Radek Pernica. Nejdřív v lednu, pak začne rekonstrukce sálu poškozeného městského domu, dodává mluvčí Brna Filip Poňuchálek.
6: Následně se ale budou muset prostory vyklidit.
5: Kino se zatím nemá kam přesunout, krčí rameny Pernica.
4: Bohužel v této chvíli nevíme.
5: Vedení kina by chtělo zachovat alespoň provoz kavárny a baru v té části budovy, která nemá problémy se statikou. Tomáš Krmr, Český rozhlas. Sport.
2: Prvoligoví fotbalisté Zbrojovky Brno vyhráli třetí zápas za sebou. V dohrávce čtvrtého kola porazili doma Hradec Králové 1-0. V neúplné tabulce se posunuli na druhé místo. Formu nováčka nejvyšší soutěže si pochvaluje záložník Petr Ševčík.
7: Jsem hrozně rád, že jdeme na té vlně, kdy prostě fakt makáme jeden za druhého. Právě si myslím, že ten zápas z toho byl jasným důkazem. To jsou pak si myslím, že tady toto ukazuje velikost toho týmu, když vlastně hraje 1-0 a na konci už nám přemotají nohy a prostě dokážeme to zvládnout, vlastně vyhrát.
1: Počasí.
2: Na jihu Moravy bude většinou oblačno, přechodně až polojasno, výjimečně se může vyskytnout přehánka. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů. Foukat by měl slabý, proměnlivý, postupně západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a biozátěž zůstane mírná.

0: kým to dneska pěkně šije? Přebytek má energie? Kdo dnes skoro štěstím září, jak to jméno v kalendáři? Svátek slaví bez únavy Bronici a též Bronislavy. Další chuti do života dodá jim teď pěkná nota. A ta zazní bez brodlení všem, kdo dobrou hudbu cení. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
1: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme čtvrtek 3. září roku 2026, stále ještě máme léto, máme hezké léto, řekl bych, že neprší teda, u nás teď v Brně v centru města máme trošku pošmourno, taková větší oblačnost, ale já si myslím, že v 11 hodin, jak se říká, se to rozhodne a sluníčko vykoukne, protože i meteorologové říkají, že dnes na té naší Moravě máme mít až 27 stupňů Celsia plusových. Dneska, když jsem se podíval do kalendáře, tak mají svátek děvčata, ženy honosící se křestním jménem Bronislava a taky chlapci, kteří se honosí jménem Bronislav. Takže všem Broňkům a Bronislavám vinšujeme všechno nejlepší. A když jsem přišel do rozhlasu, tak na mě čekal balíček, já jsem ho rozbalil a tam jsem našel, přátelé, dvě trička. Bledě modré a tmavě modré. Já mám a na prsou jsem vyobrazen já s mým věrným posluchačem panem Františkem Plevou. Pan František Pleva je z Moravského Písku a možná si vzpomenete, on mi píše vždycky o nějaké přáníčko, nějakou písničku si napíše a píše mi v takovém zajímavém moravsko-pískovém dialektu. On Moravský Písek nazývá třeba Moravský Pejsek. Takže a my jsme se spolu vyfotili a on to tak udělal, že jsme prostě oba dva na prsou toho trička vyobrazení spolu. Já vám teďkom se nemůžu hýbat, takže vám to neukážu, ale jak bude hrát písnička, tak vám tady předvedu módní přehlídku, jak to krásně vypadá. Takže Františku, pokud mě posloucháte, já vám moc krát děkuju a zdravím vás do vašeho moravského pejsku. Tak a už tady mám přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Chtěla bych poprosit o písničku Karel nese asi čaj pro mého manžela Martina Šmídta, se kterým jsme letos oslavili krásných 40 let společného života. Poděkovat mu za všechny radosti, starosti i obyčejné dny, které jsme spolu prožili. A popřát nám oběma hlavně zdraví, abychom si ještě dlouho mohli užívat jeden druhého, naši rodinu a společné chvíle na zahrádce. Děkuji vám, Libuše Šmídtová. Milá paní Libuše, rád vám zahraji a vinčuji vám ještě dlouhá společně prožitá léta, ale vaše příjmení je zajímavé. Píšete, ono se píše, moji milí posluchači, Šmídtová. A mě by vždycky, nevím, jak to mám číst, a proto vyzývám vás všechny, kteří máte nějakým způsobem zajímavé příjmení, napište mi do závorky, jak to mám správně vyslovit, abych vám to nekomolil. Takže, moji milí Šmídtovi, ještě všechno nejlepší k vašemu výročí, vybrali jste si písničku, takže Karel nese asi čaj.

Tak to byla krásná písnička Karel nese asi čaj, Jiří Korn a Vilém Čok. Některá čísla, moji milí, se člověku vrýjí do paměti úplně sama. Třeba i čas, kdy má jet autobus. Po čase už jízdní řád nekontrolujeme. Přesně víme, kdy vyjít z domu, u kterého rohu musíme přidat do kroku. Stíhání autobusu je zvláštní disciplína. Nejdříve jdeme důstojně, potom nenápadně zrychlujeme a nakonec běžíme a máváme na řidiče, jako by odjížděl na druhý konec světa. Pak se jízdní řád změní, třeba jen o 2 minutky, a naruší nám celou zaběhnutou pohodu. Nový čas se nám nechce hledat, protože ten starý už přece známe nazpaměť. Musím se vám přiznat, že já už ve svém věku autobusem moc často nejezdím. Já mám rád pohodlí a tak spíš jezdím vlakem a nebo teda, a to nejraději, automobilem, protože ještě to zvládám, mě jízda automobilem neunavuje, mě to je jedno, jestli prší, nebo je tma, nebo je světlo, nebo svítí slunce. Prostě je pravda ta, že jsem zvolnil, už nejezdím tak rychle, aby všechno stíhal, abych dobrzdil, abych ujel, nebo případně přijel. Ale musím říci, že když jsem studoval tady Janáčkovu akademii muzických umění, tak jsem často jezdil autobusem, a to trať Uherské Hradiště, Brno a zpět. A tenkrát jezdil autobus, byl takový, jako bych řekl, dálkař, který jezdil Brno Bánovce nad Bebravou. A tím autobusem jsem dost často jezdíval, protože on jel přes Uherské Hradiště. A po prvním ročníku studia na vysoké škole jsme se spolužáky z akademie domluvili, že strávíme spolu takový, bych řekl, 10denní puťák, putovní tábor. Vezmeme si stany, vezmeme kytary, vezmeme karimatky a vyrazíme. A vybrali jsme slovenskou Malou Fatru. A tak jsme si našli trať. Samozřejmě tenkrát nebyly mobily, nebyly žádné aplikace, takže jsme si to našli všechno podle jízdního řádu a že tedy pojedeme tedy z Brna do Bánovců nad Bebravou a tam už to nějak dáme dohromady. Já jsem tedy říkal, dobře, děcka, já přistoupím v Uherském Hradišti. Ten autobus odjížděl 10.30 z uherskohradišského autobusového nádraží. Dneska je v Hradišti nádherné velké autobusové nádraží, ale tenkrát to bylo takové malé nádražíčko na náměstí. No a tak a tam na tom náměstí je také hotel, to je důležité. A já jsem přišel v dostatečném předstihu, a byl nádherný sluneční den, krosnu jako hrom, tak jsem si sedl na lavičku a najednou jsem pocítil, že mám nutkání. Ozýval se mi močový měchýř. Říkám, ajta, policajta, do Bánovců nad Bebravou je to za Hradiště dobrých 2,5 hodiny, protože dálnice žádné nebyly tenkrát. A tak říkám, nevadí, odskočím si do hotelu. Vzal jsem tu krosnu, běžím do hotelu, do odjezdu autobusu jsem měl dobrých 20 minut, to přece zvládnu. A recepční mi říká, počkejte, kam jdete s tou krosnou? Já říkám, promiňte, mám potřebu, bych si odskočit na toaletu. Říká, dobře, já vás, tady jsou záchody, ale tu krosnu mě nechte tady. Já vám ji dám za tenhle tady ten pultík, nebojte se, je tady v bezpečí. Tak jsem mu tu krosnu svěřil, odskočil jsem si na ten záchod, samozřejmě nějakou minutku jsem se tam zdržel a když jsem vyšel ven, recepční nikde, krosna nikde, tak jsem se díval za ten jeho pultík, no neviděl jsem ji. Říkám, krutí brko drát, teď se dívám na hodiny, čas běžel a už vidím, jak, protože bylo to vidět z hotelového okna, jak přijíždí autobus na to náměstíčko, ten můj, do Bánovců. Tak volám, pane recepční, a v tom se otevřely dveře, pan recepční vyběl, říká, co pak, říkám, já potřebuju tu krosnu, kde je, a oni mají ti recepční, teda tenkrát to tak měli, takovou, jako bych řekl, oponku, závěs a za ní mají takovou svoji místnost pro sebe. A tam byla ta krosna. Tak jsem si hodil na záda, no a jak jsem vybíhal z hotelu, už vidím, jak autobus mizí v dálce. Co teď? A tak jsem si říkal, no, pojedu zítra a nějak se to, věděl jsem, kam asi mám jet, říkám, nějak to dám dohromady. Zas říkám, nebyl mobil, aby člověk zavolal. Ale pak jsem si říkal zase na druhou stranu, je nádherný letní den, když vždyť máš prázdniny, máš sebou stan, máš sebou e-shoes, karimatku, máš kytaru, jé, minko, teď to bude zábava.
A tak jsem si našel nejbližší autobus do Uherského Brodu. Tak jsem jel do Uherského Brodu, přiblížil jsem se k Bánovcům nad Bebravou, tam jsem si našel zase nějakou místní linku a autobus mě dovezl až do Starého Hrozenkova. Ve Starém Hrozenkově dneska, nebo tedy, když jsme se rozdělili republiky Česká a Slovenská, tak tam je hraniční přechod, přejezd. Tak jsem přijel do Starého Hrozenkova, ale tenkrát samozřejmě jsme byli Československo, přijel a tak jsem si tam sedl a teď jsem hledal nějaký autobus, který by mě vzal dál směrem k Novému Městu nad Váhom, ale tam to bylo špatné. Tam jsem zatvrdl dostatečně dlouho a najednou jede traktor. Tak jsem si mávl a říkám, no tak když jdu pěšky, tak jdete, když jdete svížně, tak jdete těch tou rychlostí 5 km za hodinu, ale traktor jede aspoň 35 km za hodinu. Borec mě zastavil a vzal mě tam do nějaké vesnice dobrých 20 km. Tak jsem se zase přiblížil k Novému Městu nad Váhom a tak jsem poskakoval, až jsem se dostal do Trenčína. Teď jsem nevěděl, kde jsem, tedy v Trenčíně, že jsem, to jsem věděl, ale jak na ty Bánovce, tak mě bylo porazeno. A zase jsem si tam sedl na autobusové nádraží a čekal jsem, co bude, ale přišel pán a říká mi, jeďte vlakem. Vlakem to budete mít rychlejší. Tady jezdí vlaky a teď mi řekl, že to je nějaká trať na Prievidzu nebo bohvě čo. A tak jsem šel na nádraží a našel jsem si vlak, který mě opravdu dovezl do Bánovců nad Bebravou a dorazil jsem o těch 9 hodin a 30 minut do Bánovců něco kolem 11. večer. A protože jsem věděl, že za Bánovcema tam máme rozložit si ten náš tábor na určité místě, já už si to moc nepamatuju, tak jsem tam své kamarády našel, bylo to úžasný, zahráli jsme si písničku Cesta má přede mnou v dáli mizí, no a opekli jsme nějaké špekáčky a šli jsme spát. Tak to bylo můj takový zážitek, když jsem ujel, tedy mi ujel autobus. Ale mám nádherný zážitek, teda já ne, můj kamarád, protože dneska se ty různý jízdní řády mění. A on byl s manželkou před nějakým časem ve Španělsku. A řekli si, že se pojedou podívat do Maroka přes Gibraltarský průliv. A tak mu tady bylo porazeno, říká neblbni, zjistí si podle lodního plavebního řádu, jak ty lodě plujou, abyste tam nezatvrdli. A on vám našel lodní řád z roku 1893. Představte si, že přijeli do toho přístavu a ta loď vyplouvala na minutu přesně. To je co? Tak a už vám pouštím písničku.

s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Písnička dozněla a já tady mám další přáníčko, tedy v pořadí již druhé z mailové adresy, které zní takto. Ráda bych prostřednictvím srdcovek pozdravila svoji dlouholetou kamarádku Hanku Hájkovou. Známe se už od školních let a za tu dobu jsme spolu prožili opravdu hodně. Děkuji jí za všechny rozhovory, výlety i chvíle, kdy mě dokázala rozesmát. Přeji jí hodně zdraví, radosti a ať nám naše přátelství ještě dlouho vydrží. Prosím, vyberte nějakou veselou písničku. Moc děkuji, Lenka. Tož, milá paní Lenko, já moc píseň nemám možnost vybírat, protože mám hudebního režiséra, který mi tady dodává ten, jak se říká, playlist, ale dívám se a jsou tu skupina Buty a jejich Krtek. Doufám, že paní Hanku i vás potěší. Tady je.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tak to byla skupina ABBA a já mám další přáníčko, tedy ne. Teď nemám přáníčko. Přáníčko má na vás můj editor Miloš Šenkýř, protože on bude čekat, jak to všechno dopadne. Takže je tu indicie do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhle tu hádanku pro vás každý týden připravuje, jak už jsem říkal, editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, potrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko Dny opuštění Elena Ferrante. Tak, dnešní, tedy čtvrteční indicie zní takto. Kdo by nevěděl, že tady šlo lovit mamuty? Opakuji čtvrteční indicii. Kdo by nevěděl, že tady šlo lovit mamuty? Tak to byla čtvrteční indicie a už vám pouštím písničku.
1: Snad

0: Tak to byl Michal Tučný, který lehce dospívává písničku Poslední kovboj. A mám tady taky poslední přáníčko pro do dnešních srdcovek, které zní takto, je z mailové adresy. Prosím vás o zahrání písničky pro pracovníky Hodonínské nemocnice, hlavně operačnímu týmu, který provádí implantace kardiostimulátoru, ale taky celému kolektivu JIP a interny a také kardiologovi panu doktoru Dancíkovi. Vděčná pacientka Marie Hofmanová. Milá paní Marie, rád splním vaše přáníčko. Škoda jen, že jste svým milým lékařům a celému operačnímu týmu taky nevybrala písničku, která by je potěšila. Možná jste si s nimi v nemocnici o tom povídala, co by jim udělalo radost. Tak já tady mám takovou, bych řekl, nádhernou, která nikoho neurazí a doufám, že v Hodonínské nemocnici potěší a vás taky. Čechomor, Slunečko.
1: Český rozhlas Brno.

Tož, moji milí posluchači, dnešní srdcovky s datem 3. září pomaly linku končí, ale jakým mým dobrým zvykem, vy na to čekáte, co jste nestihli začátek, ještě vám zopakuji čtvrteční indicii do celotýdenní hádánky kdo, kdy, kde. Zní takto. Kdo by nevěděl, že tady šlo lovit mamuty? Tak to byla čtvrteční indicie, ještě bude páteční a tato rozhodne, takže já se s vámi pro dnešek loučím a ještě než se úplně rozloučíme, tak vám připomínám, že rád plním vaše přáníčka, rád vám posílám písničky na přání a taky si je vybírejte občas, no, ty, co máte rádi. No a tak máte tyto možnosti, abyste mi to dali vědět. Buď mi to namluvíte na telefonní záznamník, pokud nechcete psát s telefonním číslem 7 3 7 250 358, nebo mě to můžete dát vědět přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zahrát písničku v konkrétní den, tedy konkrétní přáníčko k tomu, tak mi to musíte dát vědět v dostatečném předstihu. To je vše pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky a zítra v pátek po 9. hodině se budu opět těšit. Naschle.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V Brně končí jedna z velkých ubytoven, další se bude rekonstruovat. Soud potvrdil zdravotnictvím v případu úmrtí studenta na výcviku podmínky. Letecká společnost Skunovic nabízí rekvalifikace, chybí totiž zaměstnanci a bude většinou oblačno s teplotami do 27 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Ze dvou soukromých ubytoven v Brně se budou muset odstěhovat desítky lidí. Jedna z nich končí, druhou čeká rekonstrukce. Úplně zavírá ubytovna Podlesí v Kohoutovicích. Její obyvatelé mají na odchod čas do půlky září. Do konce roku pak musí lidé kvůli opravám opustit i zařízení Pohoda na ulici Cejl. Dlouhodobě tam přitom bydlí i rodiny a sociálně slabí.
2: Je to tady zdemolovaný, jen otázka času, kdyby to spadlo někomu na hlavu.
3: Popisuje Eliška, která na ubytovně Pohoda bydlela 7 let. Poslední 4 roky tu pracuje jako recepční. Nikdo z obyvatel ubytovny tady na Cejlu ani v Kohoutovicích na mikrofon mluvit nechtěl. Nové bydlení si musí hledat převážně rodiny s dětmi, které už majitel Václav Nový dál ubytovávat nebude, vysvětluje.
4: Poněvadž ty rodiče absolutně nezvládají. Prostě dětka demolujou, ničijou a to je furt okola.
3: S hledáním nového bydlení lidem kromě města teď pomáhá několik neziskových organizací. S rekonstrukcí ubytovny Pohoda na Cejlu chce majitel začít příští rok. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Krajský soud potvrdil podmínečné tresty dvěma zdravotnictvím v případu úmrtí studenta při vojenském výcviku. Jedné trest oproti prvostupňovému rozhodnutí zmírnil. Podle soudu se dopustili usmrcení z nedbalosti, a to tím, že podcenili zdravotní stav poraněného studenta. Nejdříve ho špatně ošetřili a pak i chybně přerušili resuscitaci. Student Univerzity obrany po převozu do nemocnice zemřel. Incident se stal v roce 2023. Zdravotnice vinu odmítají. Společnost Aircraft Industries z Kunovic na Uherskohradišťsku dlouhodobě chybí zaměstnanci. Jeden z největších zaměstnavatelů v regionu proto nabízí rekvalifikační kurzy, více personální ředitelka Šárka Novotná.
5: Už v momentě, kdy do toho kurzu nastupují, se stávají našimi zaměstnanci, čili neplatí vůbec žádnou částku, je ten kurz pro ně jakoby školení zdarma a dostávají mzdu, která odpovídá tomu rekvalifikačnímu kurzu a v momentě, kdy splní zkoušky, nabíhají do reálného provozu.
0: Kurzy pořádá letecká továrna každé 3 měsíce. Pracovníky potřebuje například na pozice nýtař, letecký klempíř, CNC operátor nebo strojník zámečník. V olomouckém chrámu svatého Mořice dnes zazní úvodní koncert nejstaršího varhanního festivalu v Česku. Posluchači uslyší zvuk tamního nástroje, který patří k největším v Evropě. A podle regenschoryho Jiřího Stodůlky Englerovým varhanům škodily letní tropické teploty. Nyní je už ale vše v pořádku.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude většinou oblačno, přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý, postupně západní až severozápadní. Biozátěž zůstává mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na cestě do Brna po dálnici D1 se od Ostrovačic tvoří kolony. Na D2 pozor mezi 15. a 11.

Září je měsíc, kdy dne ubyde o 1 hodinu a 52 minut. Čas babího léta, sklizně, rozkvetlých vřesů, zralých bezinek i odletu vlaštovek a jiřiček. Školáci si v těchto dnech zvykají na povinnosti nového školního roku a slunce má odpoledne ještě sílu. A protože víme, milí posluchači, že jste zvyklí na naše dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno, rádi vám ho nabídneme i dnes. Poradíme fígl na ten nejlepší štrůdl, podíváme se na hráz brněnské přehrady a pozmeme vás na slavnosti česneku. Budou také znít písničky, které nestárnou, tak kež s námi i malinko omládnete. To je dnes opravdu originální přání Jarky Vykoupilové.

A pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Na hrázi Brněnské přehrady startuje rozsáhlá rekonstrukce. Horní část pochází z roku 1940 a její stav neodpovídá požadavkům na bezpečnost. Kvůli opravám bude hráz dokonce 15 měsíců neprůchozí. Jak to tam teď vypadá, tak vyjel se podívat na místo náš regionální stopař Vojtěch Halaš, kterého teď vítám ve vysílání. Krásné dopoledne.
2: Ahoj Jarko, hezké dopoledne tobě i posluchačům.
1: Zdravím, tak kdy se mají lidé připravit na dopravní komplikace a jak vlastně bude rekonstrukce vypadat?
2: Už nyní je tady na hrázi částečné omezení provozu kvůli údržbě malé vodní elektrárny. To potrvá až do 14. září. Nyní tady na hrázi pracuje jeřáb, před chvíli dokonce jsem viděl tady potápěče, který vylezl z vody. No a tomu jeřábu se musí vyhýbat auta, musí se vyhnout tedy nejen jeřábu, ale i protijedoucím autům, ale také třeba chodcům. A ty přípravné práce na hlavní rekonstrukci pak začnou 15. září, kdy na místo dorazí stavební materiál. Poté od 29. září bude hráz už úplně uzavřená pro auta, pěší i cyklisty a ty opravy potrvají až do prosince roku 2027. Stavbaři za tu dobu zbourají všech 9 bloků koruny hráze a nahradí je novou konstrukcí. Přibude také nová hydroizolace, zábradlí, povrchy komunikace nebo osvětlení. No a po rekonstrukci bude prostor fungovat jako sdílená zóna pro auta i pro pěší s omezenou rychlostí.
1: Jak velká komplikace to bude pro návštěvníky přehrady a jsou procházející dostatečně informováni?
2: Komplikace to určitě bude. Pěší se na druhou stranu dostanou po schodech do podhrází a následně přes lávku u fotbalového hřiště v Kníčkách, která je vzdálená asi 800 metrů odsud. Pro rodiny z kočárky nebo lidi se sníženou pohyblivostí bude asi vhodnější autobusová linka 302, no a řidiči ti budou muset využít obížné trasy přes Kníničky, případně přes Rozdrojovice. Samotná hladina Brněnské přehrady se ale kvůli rekonstrukci měnit nebude. A víc než rok trvající omezení bude pro místní i návštěvníky přehrady nepříjemností. Samotná oprava je ale podle Povodí Moravy nutná, aby hráz mohla bezpečně sloužit i v dalších desetiletích. No a co se týče informací, já jsem si prošel tady místa okolo hráze a žádné informační panely nebo vzkazy, že se rekonstrukce bude dít, tady zatím nenalézám. A také někteří lidé, kteří tudy procházeli, byli z té informace ode mě docela překvapení.
1: Tolik tedy regionální stopař Vojtěch Halaš, který se byl podívat na začínající opravy hráze Brněnské přehrady. Vojto, děkujeme, ty jsi vlastně i takový informační zdroj, jak jsi říkal, což je výborné v terénu, takže díky, že takhle neseš dobré jméno Českého rozhlasu Brno, kam přijedeš, kam přijdeš. Těšíme se na další tvoje zajímavé informace z různých míst Moravy a přejeme šťastné cesty. Naslyšenou.
2: Děkuji moc a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
3: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno. BB.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Páteční dopolední vysílání 4. září po 10. hodině bude opět speciální. Zavítáme totiž do Zoo Sedlec, kam se za námi můžete přijít také podívat. S chovateli a provozovateli si budeme povídat o zvířatech, která tu chovají, ale také o historii a budoucnosti zoologické zahrady jen kousek od Mikulova. Chovatelskou poradnu po 11. hodině věnujeme chovu ptactva v domácích podmínkách. Na živé vysílání ze Zoo Sedlec váš poslech a také návštěvu se těší Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.

Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát. Zavolejte právě teď k nám do studia na číslo 726 46 5200 a knížka Temné letopisy moravské může být vaše. Hodně štěstí.

0: kabáta jejich Colorado, ale předtím také výherní signál k naší velké zářijové narozeninové soutěži k výročí 102 let Českého rozhlasu Brno, jeho vysílání. Já už teď vítám toho, kdo se dovolil jako úplně první, nebo je to ta, paní Vlastička, krásné dopoledne, dobrý den.
1: Krásné dopoledne i vám a posluchačům.
0: Máte rychlou ručku a získáváte tedy právem jeden výtisk knihy Temné letopisy Moravské s podpisem a pozor i s věnováním, takže to bude velmi, velmi osobní dárek. Doufám, že máte radost.
1: Děkuji moc, mám velkou radost, jsem se dovolila.
0: Že jsme vás potěšili a mám tady takovou hezkou záludnou otázku. Tak schválně, co byste vzkázala blízkým nebo řekněme světu, až vám bude 102 let?
1: No tak, aby byl ten svět a lidé hlavně ve zdraví, v pohodě, mají radostnou mysl, bych popřála ještě takhle. No a rozhlasu českému bych ještě teda popřála hlavně teda dobrý poslech, ať čísla posluchačů rostou.
0: Děkujeme.
1: A hlavně ještě tedy čistý poslech.
0: Ano, tak to jsou krásná přání, my děkujeme, vy jste to pojala opravdu pro nás, pro všechny, udělala jste nám radost. Mějte se hezky, věřím, že kniha zase potěší vás. Naslyšenou a
1: děkuji
0: pěkný
1: moc,
0: den.
1: Ženou,
0: díky.
1: Den.
0: Tak to byla spokojená výherkyně a musím říct, že těch výherců bude přibývat, protože září máme ještě před sebou. Dnes teprve 3.9. roku 2026, 10 hodin a k tomu 26 minut na hodinách. My si teď dáme Kylie Minogue a potom jednu, řekla bych, velmi aromatickou pozvánku. Pokud na otázku máte rádi česnek, říkáte ano, tak určitě zůstaňte s námi.
2: Český rozhlas Brno.

0: O štěstí zpívala Kylie Minogue v našem dopoledním vysílání. Od mikrofonu vás zdraví Jarka Vykoupilová a jsem ráda, že vás pozvu na velmi zajímavou a věřím, že i vydařenou akci. Česnekové slavnosti, jak říkají místní česnekovky, Rosice 2016, 26, vidíte, co mi to dnes, jak mi to nejde dneska. Takže znovu, česnekové slavnosti, jak říkají místní česnekovky, Rosice 2026, teď je to správně, se uskuteční už tuto sobotu. Tento ročník aromatického festivalu nabídne farmářský trh, hromadu česneku, ale i kultury. No a za Kulturní informační centrum Rosice vítám teď ve vysílání Lukáše Hemalu. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Tak jaká je ta česneková tradice v Rosicích? Jak je dlouhá?
1: Je dlouhá už neuvěřitelných 18 let.
0: To je dost. takže je to něco, na co se těšíte celý rok a místní už to znají a návštěvnost je výrazná.
1: Ano, ano. My říkáme v takovým vinařském slangu, že to kive, že každý ročník, že tam je spousta ingrediencí a každý ročník je jiný, ale přitom je každý dobrý podle nás.
0: Výborně. Tak pojďme se podívat podrobně na ten letošní, co nabídne aromaticky vydatný program.
1: Tak dopoledne začneme pozvolna takovou tu správnou atmosféru na tom zámeckém nádvoří nám vykouzlí cymbálovou muzika za oponou. Pro děti potom během dopoledne bude pohádka divadlo Krtek, což je divadlo jednoho herce. Nemá to Bůh ví jakou výpravu, ale je to nesmírně zábavné, je to takové interaktivní. Ale samozřejmě není to jenom pro dospělé, je to i, pobaví se určitě i rodiče. A když potom budeme pokračovat dál, tak po obědě nám zahraje kapela Dizzy, což je kapela, která hraje hard and soul music, mají takovou hutnou dechovou sekci, bude to, myslím, takové vytršení z poobědové letargie.
0: Hezky řečeno.
1: 14.00 divadlo s takovým zajímavým názvem, jmenuje se Karomato a je to divadlo, které hraje s velkými tradičními dřevěnými marionetami a budou hrát představení, které se jmenuje Dřevěný cirkus, takže ty loutky tam dělají takové žonglérské akrobatické kousky, u kterých se, si myslím, nám bude tajit dech.
0: No, tak to je nádherné.
1: Jenom ještě doplním, že během celého dne bude v zámecké zahradě hrát akustické duo Covers by March. Je to zpěvačka a kytarista, hrají také rockové a popové hity ve svých osobitých aranžích a je to takové nevtíravé a přitom jako velmi příjemné. No a v 17 hodin ten program uzavře kapela Zadáci v Brně, asi velmi dobře známá. Mají takovou vodátkou poetiku, zase hrají cover verze popových a rockových hitů s tím, že mají velmi vtipně takovou vodátkou poetikou otextované jako česky.
0: No nádhera, nádhera. No a samozřejmě k tomu taky spousta česnekových dobrot předpokládá.
1: Určitě, určitě. Přijdou si na svý, jak teda milovníci poctivé české klasiky, to znamená bramboráky, česnečka, nějaká pečeně, ale budou se podávat i nějaké ty speciality, na které jen tak běžně nenarazíte.
0: A na co se vy osobně nejvíc těšíte schválně? To mě zajímá.
1: My se asi nejvíc těšíme na ten cirkus, dřevěný cirkus divadla Karomato, protože je to takový typ představení, který si myslím tady v Brně a okolí moc často k vidění není.
0: Mm-hmm. Je to vzácnost.
1: A samozřejmě na ty zadáky, kteří jsou prostě, kdo je někdy zažil, tak ví, že to je velká legrace a mají kolem sebe skupinu docela početnou věrných fanoušků, kteří s nimi jezdí na ty koncerty. Ale nechci samozřejmě upozadit žádného z těch účinkujících, protože jsme je pečlivě vybírali a všichni jsou dobří.
0: Dávali jste si záležet. Dobře.
1: Ano, ano.
0: Tak mě napadá takové originální přání, že všichni můžeme v sobotu mít v Rosicích kozí dech, říká se tomu, tak doufám. Když se pořádně pozře tedy syrový česnek na čemkoliv, třeba v pomazánce, funguje to výborně. Tak já moc děkuji za pozvání na rosické česnekovky, které se konají už toto sobotu na zámku v Rosicích. Všichni jste srdečně zváni. Tohoto byl Lukáš Hemala za Kulturní informační centrum Rosice. Přeji organizační zdar i vám osobně a naslyšenou, naviděnou.
1: Jo, děkujeme a zveme srdečně.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Hrůzovou předností je přirozená melodická chytlavost i civilně příjemný hlas. Tak zní recenze na album Napořád. Vy jste slyšeli píseň se stejným názvem. Vyšla v roce 2009 a konkrétně o téhle skladbě se tady píše, že to je takový hit, který vklouzne do hlavy při prvním poslechu, aniž by se vnucoval, hezky řečeno. Pokud je vám Michal Hrůza sympatický, máte rádi jeho písničky, tak si počíhejte třeba 13. září vystoupí v Oslavanech na místních slavnostech nebo v Blansku na Skalním mlýně bude zpívat 10. října. Jeho koncertní diář je poměrně hustě zaplněný, takže je snadné si počíhat a někde vidět zpěváka naživo a musím říct, že to určitě v jeho případě stojí za to. No a vy tušíte a víte, že nás čekají ještě babské rady, ty dnešní budou sladké, budou se hodit všem, kteří se chtějí zdokonalit v pečení štrůdlu. Já vím, že každá rodina má ten svůj recept, ten svůj nejlepší, peče asi vaše babička, maminka, manželka, přítelkyně, prostě tak to je. Štrůdl je kult, fenomén, o náplních nemluvě, my si teď připomeneme třeba to, co zachrání těsto právě před tekoucí náplní a proč by ve štrůdlu neměla chybět i špetka soli. Tohle všechno za malý okamžik, hned potom písničky od Petra Reska, Daši nebo Věry Špinarové. A v další hodině, tedy mezi 11. a 12. potom setkání s parfumeristkou, která se věnuje vůním, tak věřím, že i tohleto aromatické povídání, napadá mě o česneku, už jsme mluvili, přejdeme k příjemnějším vůním, vás v té následující hodince Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Brno bude bavit.
1: Babské rady.
0: Patříte mezi milovníky štrůdlu? U ovocné náplně, která by mohla téct, je dobré rozválené těsto před plněním podsypat například strouhankou, instantní kaší nebo nastrouhanými sušenkami. Na zdravější verzi podcukrování vychladlého závinu můžete použít sušené obilné mléko, sušený slad nebo kokosovou mouku. Náplní štrůdlu existuje celá řada. Klasická jablečná nebo hrušková obsahuje 1 kilo na hrubo nastrouhaných jablek nebo hrušek, 2 hrsti rozinek, hrst vlašských ořechů nebo strouhaného kokosu, 1 lžíci mleté skořice a nezapomeňte vždy na špetku soli. Vyzkoušet můžete i slanou špenátovou náplň, 300 gramů špenátu, 3 stroužky česneku, 1 cibuli, olej, 3 lžíce zakysané smetany, sůl a 150 gramů rozdrobeného uzeného tofu. Plnit můžete i klasicky, mákem, švestkami nebo zelím s uzeným.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Brno, písně.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Bylo 11 hodin.
2: Český rozhlas Brno, zprávy.
1: Brněnské transplantační centrum se stěhuje do areálu v Bohunicích. Soudce Šámal bude moci dál rozhodovat o kompetenční žalobě prezidenta Pavla. V Hustopečích zalévají vodou z koupaliště fotbalové hřiště a bude většinou oblačno s teplotami do 27 stupňů. Dobré dopoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi Pavel Chaloupka. Brněnské centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie se stěhuje do areálu fakultní nemocnice v Bohunicích. Dosud sídlilo v areálu fakultní nemocnice u svaté Anny. Stavba nové budovy vyšla na 2,5 miliardy korun. Počet lůžek se zvýší o 35. Teď už lékaři přijímají první ambulantní pacienty, popisuje náměstek pro léčebně preventivní péči Petr Fila.
3: Chystáme ten klinický provoz, to znamená stěhování lůžek, přístroje propojují do sítě, průběžně se vlastně chystá to, aby jsme mohli navést první pacienty a přijmout první pacienty na to lůžkové oddělení. Předpokládáme příští týden, že bychom zahájili první výkony.
1: Pavel Šámal dál zůstává soudcem zpravodajem v řízení o kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla, informoval o tom ústavní soud. Šámal tak může o kauze dál rozhodovat. Pavel se na ústavní soud obrátil v červnu kvůli svému nezařazení do delegace summitu NATO. Soud ještě v červnu vydal předběžné opatření, díky kterému Pavel do Ankary na summit odjel. Vyloučení Šámala z rozhodování navrhla vláda. Podle soudu ale není možné v žádném soudním řízení v Česku označit soudce za podjatého jen kvůli jeho postupu. O samotné kompetenční žalobě zatím ústavní soud nerozhodl. Hustopeče využívají vodu z tamního koupaliště k zalévání fotbalového hřiště na městském stadionu. V posledním týdnu provozu omezili chlorování a od uzavření nepřidávali do vody chlor vůbec. Před zaléváním hasiči vodu také provzdušnili. Vodu z koupaliště smíchají i s vodou ze studen, kterou zalévají běžně, vysvětluje ředitel sportovních zařízení města Aleš Prošek.
4: Fotbalový oddíl, který máme, tak si domluvili do konce září veškeré utkání na hřištích soupeřů. Vzhledem tomu, že ta přírodní voda bohužel ještě do dnešního dne pořádně nebyla, srážky za srpen jsou úplně minimální, takže my tohoto využijeme tak, aby jsme tým fotbalistům do konce toho září ten trávník uvedli do takového stavu, aby bez problémů mohli ho využívat.
1: Řidiči v Otrokovicích mohou bez omezení projíždět opravenými ulicemi doktora Edvarda Beneše a Havlíčkovou. Dělníci obě ulice poblíž vlakového nádraží frézovali a položili tam nový asfalt. Cesty budou také lépe připravené na zvýšenou zátěž spojenou s budoucí modernizací železniční trati.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravy bude většinou oblačno, přechodně až polojasno, výjimečně se může vyskytnout přehánka. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů. Foukat by měl slabý proměnlivý, postupně západní až severozápadní vítr. Biozátěž zůstává mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Nesouvislé kolony před Brnem se na dálnici D1 tvoří od Ostrovačic. Na D2 pozor u nehody na druhém kilometru. Na dojezdu do Brna blokuje střední pruh. A s omezením po nehodě počítejte i na Tyršově náměstí v Uherském Hradišti. Cesty bez nehod přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Voňavá hodinka dopoledního vysílání je před námi. Těšte se na příběh ženy, která se rozhodla pro profesní cestu parfuméristky. Zeptáme se schválně, jak

0: Krásné dopoledne, milí posluchači, jsem velice ráda, že tady u protějšího mikrofonu už sedí, řekla bych, vůně mi opletená a vůně nesoucí parfumeristka Markéta Pekárková. Krásné dopoledne, dobrý den.
1: Krásný den, dobrý den, pozdravím.
0: My vás, já musím říct, že pro mě jsou vůně zásadní a myslím si, že nos je dobrý orientační bod a smysl, že buď nám něco nebo někdo voní, a nebo nám něco a někdo nevoní. To se možná zhodneme, že v úvodu?
1: Určitě, já s tím žiju už nějakou dobu, takže je to tak, určitě.
0: Je to tak, rozhodujeme se podle nosu, dělejme to, budeme v pravdě. Já mám pro vás takovou fikanou otázku v úvodu. Říkala jsem si, začneme nějakým vaším dětstvím a studiem a profesní cestou, abych vás posluchačům představila. Jaká vůně se vám vybaví, když se řekne dětství? Typická vůně.
1: Typická, mě asi spoustu. Já už jsem teďko strašně ovoněná tou dobou, jak už dlouho tvořím, ale když si pospomínám, tak určitě taková ta babičina zahrádka.
0: Aha,
1: takže levandule, růže, takový ty typický venkovský květy, luční kvítí v podstatě, takže tam, no, takový ty krásné vzpomínky, no.
0: Ano, krásné vzpomínky, protože taky vůně jsou pamětí a je pravda, že když něco ucítíme, co jsme znali, nebo nám to připomene místo, kde nám bylo dobře, tak se to opravdu velmi rychle jako spouští tou vůní. Proto si myslím, že lidstvo miluje parfémy, miluje vůně, je to od pradávna, je to historicky potvrzeno. Pojďme tedy k vám. Vy jste se třeba už jako malá nějak věnovala něčemu vůňavému, nebo kdy se stalo to, že jste si řekla, bude ze mě parfumeristka, není to běžné povolání.
1: No, když se vrátím úplně k tomu dětství, ono to tam v podstatě vždycky bylo, ale nebylo to takové ty typické vůně, protože já pocházím z vinařské rodiny, takže celým tím procesem, tu alchymii od toho vinohradu v podstatě až k té výrobě toho vína, tak jsem si procházela a vždycky tam byla ta chemie, protože já jsem si tu parfumerství spojila i s chemií. Takže to byl taky ten prvopočátek a pak ještě, když si to tak zmapuju sama v sobě, nebo zmapovávala jsem si, tak mě hodně ovlivnil Egypt, takže já jsem i na základní škole chtěla studovat archeologii, egyptologii. Aha. A já to vnímám, že tam bylo v podstatě to prvenství, ten zrod, ten počátek toho parfumérství. Takže já i na základní škole jsem si sama pro sebe studovala, třeba psala hieroglyfy a roseckou desku. Já jsem s tím fakt žila, takže dopředu, než jsem samotný Egypt navštívila, tak už jsem byla v podstatě připravená, co mě tam potká, nepotká, ale stejně jsem byla unešená. A to vlastně se stalo až, vlastně, když to vezmu od dnešní doby, tak před 16 lety,

0: jsem právě vstupovala do toho Egypta, jsem tam byla, řeknu naslepo, projela jsem tam s pár lidma komplet celý takhle ten Egypt a dorazila jsem právě do té parfumerie a tam mě to v podstatě trklo a tam bylo ten zlom, že tohle to bude moje cesta a tady jsem se cítila strašně dobře a voněla jsem, viděla jsem ty procesy, tam to míchání, no to nebylo takový velký, jak to dělám třeba teď já, že já si to fakt jako do detailu a hýčkám si to a jak vytvářím ty parfémy, ale ten prvopočátek, to přičichnutí, když něčemu přičichnete zase do toho čichu, tak prostě už to nešlo, nešlo to vrátit zpátky a už jsem hledala tu cestu, jak to zrealizovat, jak se k tomu v podstatě dostat, no.
1: Tak to je krásný vlastně začátek, to taková, řekla bych, cesta za nějakým dětským snem přes Egypt zpátky do Bučovic.
0: No, přesně. Přesně tak. Ale zpátky do Česka, no. Do Česka, tak vezme, kdy tak všude zdejší asi.
1: Všude zdejší, no. Ale tak nějaké takové trošičku rysy, možná, že by vám to jako nějaké Kleopatře slušilo, máte, musím
0: no,
1: říct.
0: No, říkali mě to. I dokonce jsem poznala jednu známou, která věří, že byla v Egyptě v minulém životě, ta říkala, že mám nějaký ty rysy, no. A já Egyptem žiju, no. Takže
1: máte ho ráda, výborně. Ale zase, pokud já můžu jenom ze svého laického pohledu nebo zkušenosti, jejich vůně a ty parfémy, řekněme třeba z toho arabského světa nebo tímhle směrem, jsou jiné, jsou hutné, jsou pro nás možná často až těžko snesitelné.
0: Mají vysokou koncentraci. Oni oni tam, nechci říct, nešidí, tedy se nešidí, ale že ta koncentrace se tam zachovávají, pak to ředí třeba různýma rostlinnýma olejema. A jsou trochu jiné, ale když se to namixuje do té Evropy, ono každá země jinak voní. Ono to i z toho vychází, každá má jinou kulturu, jiný prostředí, jiní lidi, každý, ale zase ty kontrasty tam mají rádi, takže věřím, že třeba ty evropské naše moje vůně budou se líbit třeba v arabském světě někde, že to bude takový kontrast.
1: Přesně tak, stále hledáme možná něco nového. Ve světě vůní si budeme, teď se budeme pohybovat v následujících 60 minutách, tedy až do pravého poledne. Mým hostem je parfumeristka Markéta Pekárková, já jsem moc ráda, že se podíváme třeba za chvíli i na inspiraci konkrétními lidskými příběhy. I takový Napoleon hraje roli v jedné vůni, o které bude řeč. Zůstaňte s námi.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Ed Sheeran a jeho písnička Perfect, jedna z nejhranějších svatebních písní. Kdyby vás to zajímalo, máme 16 minut po 11. Posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno a s Jarkou Vykoupilovou. Mým hostem je parfumeristka Markéta Pekárková. Inspirace, vůně konkrétním příběhem slavné osobnosti. Představte si Napoleona. O něm se ví, že měl rád ženy, samozřejmě se o něm také ale ví, že měl rád vůně. A vy jste si ho dost nastudoval, byste mohla takovou esenci stvořit podle něj. Tak jaký byl? Pojďme si chvílinku o něm vyprávět, to mě zajímá.
1: Přesně tak, já jsem se ho teda studovala, ono pro mě ten impuls vznikl, protože ten parfém byl vlastně uveden loni k výročí 220. bitvě tady u Slavkova a já pocházím z těch Bučovic, takže z toho okolí, takže v podstatě v tom okolí žiju, kde se odehrávala ta největší nebo vítězná bitva, která potom měnila a měnila ty dějiny. Takže jsem si studovala spíš tu jeho stránku, ten jeho charakter, co to bylo za člověka, tu vlastně tu identitu, protože já ty identity v podstatě vtvářím do toho parfému, do co tvořím, přesně do té vůně. Takže šla jsem spíš po stopách, jaký byl, jak uvažoval, jak přemýšlel, jak se choval. Takže nějaké historické knihy nebo z toho mého parfumerského vzdělání z toho cechu, kde pořád jsem, tak mám i k dispozici knihy a ono v podstatě každá ta významná velká osobnost měla svoji vůni a on dokonce jsem zjistila, že vlastně ty vůně strašně miloval, ale dokonce věřil i v to, že mají význam pro toho člověka, že dokážou ovlivnit, takže vlastně ten...
0: Třeba aby vyhrál bitvu, tak se navoněl?
1: On se voněl hodně často, dokonce to i pil, co jsem se dočetla, že to užíval i vnitřně a koupal se v těch vůních. Ono tenkrát v té době, kdy on žil, tak to nebyla ta hygiena až tak na také úrovni, ale miloval to ty vůně neskutečně a věřil právě i v tu stránku, nechci říct tu duchovní, ale v podstatě, že to povzbudí toho člověka a ten parfém je v podstatě tak poskládaný, protože jsem vycházela i z autentických vůní, které on sám jako miloval. Já jsem se ho samozřejmě inovovala, protože jsem tam chtěla vnést tu svoji kreativitu, takže jsem ho na tu modernější dobu dnešní, na toho nového moderního lídra v podstatě. Takže jsem tam vlastně poskládala ten parfém z těch vůní, které on měl rád.
0: A co měl rád? Pojďme si říct konkrétně něco. Co mu vonilo?
1: On měl rád ty vůně z toho Středomoří, tam, kde v podstatě žil, což bylo nejjednodušší, ty přírodní získané přírodně. A měl rád takový bergamot, citron, neroli, levanduli, růži, což to je jakože ta růže je v podstatě v tom srdci, že vlastně to, i to srdce toho parfému odkazuje na tu lidskost, že on nebyl jenom ten bojovník, ale měl rád i ženy, měl vlastně ty děti kolem sebe, že byl i ten člověk a miloval umění a nejenom třeba parfémy, ale i celkově obrazy a v podstatě takhle přinášel, i, aby ta Francie potom zkvétala i díky němu. A ten základ tam potom vlastně v tom parfému, když se dostaneme k tomu popisu, tak to je vlastně to jeho bitevní pole, takže to je hodně taková zemitá vůně, kde jsem si hrála vlastně s jeho životem, kde on byl nejčastěji, takže on byl pořád vlastně v terénu. Takže ta vůně, ten základ, až se ta vůně postupně rozvine, by měla připomínat toho žití v podstatě v tom terénu.
0: Dokonce na krabice je napsáno vítězství je volba. To je jeho citát nebo váš?
1: To je můj. Ale ten parfém se v podstatě nese v tom duchu, věřím sám sebe a když nebudu věřit v to, co dělám. Takže to, což mě strašně připomíná to, ten charakter toho samotného Napoleona, že to mužské ego, když to řeknu. Takže a je to v podstatě poskládaný na tu disciplínu, strategii, protože já jsem ji studovala vlastně, jako měl výborno vizuální paměť, než někam došel na to bojiště, tak si dokázal představit ten terén, takže dokázal i podle toho strategicky uvažovat a připravovat se dopředu. Ta hlava ještě, když se k tomu vrátím, tak právě tam je tak značí tu jasnost, bystrost, kterou on potřeboval být vždy přítomen a aby měl tah na branku v podstatě, což on se ukázal i tady v té bitvě tady u nás nedaleko, že opravdu měl, že využil i toho počasí, aby vlastně vyhrál a nebál se i změnit tu strategii, která byla připravená a vlastně naší na to, co zrovna teďko přichází. Takže že to byl takový ten člověk, který mě fascinoval tady tím způsobem, on se právě dostává i do toho podnikání. Takže já jsem to v podstatě převzala tu minulost, to dobré z té minulosti a aplikovala jsem to, co by mohlo být vhodné pro dnešní dobu, aby ten svět se posouval. Samozřejmě to z přírodních látek, takže má to ještě větší význam a větší vliv a větší sílu mě v tom přijde, že ty přírodní vůně i takhle celkově ten Napoleon, ten parfém, že tam ta síla cítí jde z něho.
0: Já tady celou dobu, milí posluchači, tady čichám kvíčku a jsem taková, řekla bych, příjemně omámená opravdu. Musím říct, že je hezké, že vy za těmi vůněmi máte příběhy, že hledáte hlubší význam, že to není nějaká nahodilá skládanka esencí. A my si dalo práci parfumeristky, budeme v našem dopolední povídat s Markétou Pekárkovou, která je milým a vzácným hostem našeho vysílání. Tohle si nenechte ujít.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Brno, písně.

0: Vůňavé dopolední vysílání. Díky parfumeristce Markétě Pekárkové z Bučovic se tady ve studiu Linou vůně. Musím vám říct, že to povznáší mysl. Vrací to do různých vzpomínek. Samozřejmě vůně na nás mají vliv, dotýkají se, myslím, ne našeho nosu, ale i srdce, hlavně mozku. Ten nos je blízko hlavy, takže to je velmi významné. Podle čeho si myslíte, zeptám se, si lidé vybírají parfém? Je to takové to na první dobrou voní nevoní, nebo si dávají na čas? Zkouší, hledají, chodí s parfémem, čekají, co to udělá na jejich pokožce.
1: A druhá varianta by byla úžasná. Já si myslím, že by to i takhle mělo být, že většinou, co se setkávám, tak většinou jsou to třeba dárky pro někoho k Vánocům, ale určitě já doporučuji třeba ty vůně, protože ono to je vlastně vy, vaše identita, ten parfém, že vlastně ten první dojem
0: takže utváří.
1: Přesně, takže ten parfém by si měl vybírat ten člověk sám a samozřejmě, jak říkáte, měl by si to vyzkoušet. Nemusel by to hned koupit, ale testovat, proto jsou třeba ty testy nechat na té kůži a jak já pracuji ještě s těma přírodníma, ono se to rozvíjí, takže ten člověk by si měl to takhle zžít a vědět, jestli mu to fakt sedne.
0: A je pravda, že na každém voní ta vůně malinko jinak, když se s tím pyžmem smíchá.
1: Určitě, určitě. I v jiném období, i když je člověk spocený, to teda úplně miluju, že člověk spocený a tam ten parfém. Protože ono ještě přebije tu vůně, teď to pyžma toho člověka samotného a teď ta vůně moje do toho spojuje. Se zkomponuje tam potom třeba v případě toho naplno, to je opravdové to mužství, tam potom se ukáže. Nebo i ženství, jo, ono to je takový unisex parfém. Takže určitě i období si mění, teplo, horko, vlastně zima, chlad. Různě.
0: My bychom se měli ještě pochlubit, protože jste získala originální ocenění za Napoleona takové regionální. Vysvětlete, jaké?
1: Je to vlastně originální produkt Brněnska, kde jsme vlastně hodnotili komplet celou tu výrobu, když to vezmu na tu kreativitu, na to, že to je originální produkt, originální flakon, krabička, ta řemeslnost se tam taky cenila, že to patří vlastně do tohohle toho regionu a samozřejmě i ruční výroba, no ta krabička je taky vlastně ruční výroba, že to tady kousek teda Olomouci pán dělal, ale všechno je to promyšlený a navazuje to a vlastně, že jsem tam dala i ty prvky vlastně České republiky, že tam je ta barva té trikolory, původně to prý byla takhle poskladaná naše vlajka, než vlastně ty barvy bílá, a červená, bílá, modrá. A ta symbolika, že vlastně komplet celý koncept se takhle hodnotil, takže za to bylo vlastně to ocenění. Za to řemeslnost v podstatě a komplet tu promyšlenost, já si troufám říct.
0: Pojďme se podívat na samotnou takovou tu pečlivou, řekla bych, práci, hledání toho parfému. Vy už jste zmínila srdce parfému, hlava parfému. Pojďme si vysvětlit, co je co. Čím se třeba začíná?
1: Co první ucítíte, tak je ta hlava. To vlastně, aha, to je to první.
0: To je to první.
1: To je vlastně, jsou takové ty nejvyšší tóny a ty, co nejdříve vyprchají. Potom se odkrývá to srdce, což je samotný to gro toho parfému. To srdce, ono i srdce člověka, když se otevře, tak to je v tom parfému pak a ten vlastně, to srdce, dejme tomu těch 30-40 minut, než vyprchá, pak si už vlastně cítíte ten základ. A já, když to takhle tvořím, tak se to snažím, aby to bylo nerozpoznatelné, aby se ty vůně prolínaly, takže vlastně, aby hlava navazovala na srdce a srdce na základ a základ podporoval, že to je taková pyramida v podstatě, když to stavíte, taková alchymie, proto i ty vonné látky vybírám a ne každá je určena do tohohle parfému, do té mojí myšlenky, kterou jsou právě stvárnit. Takže to je taková fakt opravdu ta alchymie, kdy si hraju s těma vůněmi a komponuju to právě do té svojí myšlenky, abych ji stvárnil, do té vize, abych ji přetvořila v podstatě do té kompozice, vůně. Do té vůně.
0: Takže taková rozpracovaná vůně, já si to představuji jako opravdu stůl s nějakými flakonky, nějakou laboratoř. Je ta představa mylná nebo správná?
1: Není to až tak úplně taková ta chemická laboratoř, je to taková hezčí, nebo hezčí, ona ta chemická laboratoř má taky své kouzlo, ale pracuji čistě s papírkama, protože ty ingredience přírodního původu jsou dražší, takže já pracuji vlastně s ředěnýma vonnýma látkama. Prvně si to načichám na papírky, vystavím si to, vlastně si se to rovná té mojí myšlence v té hlavě, vlastně ten příběh toho parfému, až potom jdu na lahvičky a ty si teda vážím na gramáže. Začínala jsem s kapkama, ale čím víc jdu do detailu a víc profesionálně, řekněme, se tomu zabývám. Takže vážím si to na gramáže a pak už si sestavuju tu vůni a nechám si ji zrát a pak k ní zase přičuchnu, jestli pořád se drží té moje myšlenky, kterou chci stvárnit.
0: Takže je to cesta, je to nějaký proud různých činností na sebe navazujících. Já jsem teda fascinovaná a za okamžik po chvíli hudby se zeptám třeba na to, jestli potom parfumeristka Markéta Pekárková na někom konkrétním i tu vůni testuje, jestli je potřeba třeba nějaký model nebo modelka na to, aby ty vůně odchodily, odžily a aby skutečně byly použity a podle toho se také hodnotí. Zůstaňte s námi, protože tohle všechno se dozvíte.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Od mikrofonu vás zdraví Jarka Vykoupilová, mým hostem je parfumeristka Markéta Pekárková z Bučovic. Já jsem se tak zavonila, že bych málem prošvihla povídání s vámi, to by byla škoda. My se samozřejmě povídáme i když vyslyšíte muziku. A tady se nabízí zajímavá otázka. Vy jste mě na ně také malinko jako přivedla, jestli se parfém má nanášet jen na kůži. My jsme zvyklí zápěstí, nebo dejme tomu výstřih, možná za ušima na krku, ale je nějaké místo, kam se parfém podle vás opravdu hodí?
1: Jako já určitě tomu říkám, že taková ta druhá kůže, takže určitě na kůži, na tělo, ono se s váma zžije v podstatě, ono to je v podstatě jak vy, ta identita toho parfému, ale určitě já to aplikuji různě i na oblečení a co vím, co je moje zkušenost právě na vlasy, když to aplikujete a zafouká třeba ten vítr, tak se to rozline kolem vás a vznikne kolem vás právě tady ta aura. A vlastně působí to i na to okolí, že vás cítí, vnímá, ještě třeba než vejdete, tak vlastně ten parfém mluví v podstatě za vás.
0: Jde první. Takže do vlasů, dámy, do vlasů.
1: Určitě,
0: to je možná
1: určitě
0: novinka,
1: taky,
0: která nás nenapadla. Já jsem slíbila ještě tu otázku na to, když tady nový parfém testujete, jestli na to máte i nějaké ty modely, modelky, někoho do toho odchodí, nebo to děláte sama?
1: Já si to většinou už dopředu vím, jak by třeba ten parfém, protože vnímám to okolí, vnímám ty lidi, mluvím s nimi, takže komunikuji s nima a už si dokážu říct třeba, jo, tohle by se mohlo hodit, tenhle ten parfém, tenhle ten koncept, tahle ta myšlenka a samozřejmě potom, když už je to hotový, tak to testuju na svým nejbližším okolí a když to vezmu potom z té legislativní stránky, tak tam už to musí projít těma testama snášenlivosti, ale to už je na tu kůži, to už je úplně takový jiný, nepříjemnější, ten byrokratičtější level toho parfumérství, ta stránka jiná, ale testuju to samozřejmě na sebe, na okolí, posouvám to dál a než se to právě ten proces, než se to vytvoří a uvede na ten trh, protože ono je dlouhá doba a náročný i z hlediska financí i času, tak právě proto je dobrý to otestovat i takhle dopředu, ověřit si to, jo, tohle to by mohla být topka, takže v podstatě těch parfémů já mám spoustu, ale ty, co mám teďko na trhu, tak ty jsou takový ty topky, co nejvíc voní a nejvíc k tomu lidi tíhnou.
0: Mluvila jste o přírodních látkách, které jste nějaké už jmenovala z té zahrádky, takové ty květinky, které známe, ale pojďme se podívat na něco třeba netradičního přírodního, co do parfému podle vás patří, je zajímavé. Napadá vás nějaká složka taková?
1: No mě už právě netradiční, ani některý nepřijdou, já už pro mě už jsou tradiční, jak používám i právě ty cizokrajiny a já věřím, že ono tady ti posluchači už mají povědomí, jaký vůně, kde se dají sehnat, ale takový nejtypičtější třeba ambra, to je taková živočišná vůně. Nebo pyžmo, ale to už je zakázaný, takže spíše syntetická. Já většinou, což je možná taková moje specialita, když nemám tu vůni, jak získat, která dřív byla, tak já si ji načichám a aplikuji si a snažím se ji vytvořit pomocí těch vůních látek, které mám, co nejvíce se jí přiblížit. Takže třeba z takové konvalinky, když to takhle vezmem, tak to by bylo strašně náročné získat tu samotnou vůni, takže já si načuchám a vytvořím si, abych se pořád držela striktně těch přírodních vůních látek, takže si s tím hraju a tvořím si to takhle sama.
0: Takže vy máte extra citlivý nos, protože si neumím představit, z čeho se dá udělat konvalinka jiného než z konvalinky, nebo ta vůně dosáhnout. Co byste tedy do toho dala, jako jestli můžete prozradit aspoň část těch esencí, co připomíná konvalinku, nebo tu esenci udělá?
1: Já bych to asi nechala pro sebe,
0: je to
1: takový tajemství.
0: Já jsem se bála, že to je
1: ale za tu dobu, co už se tomu věnuju, tak ten čich se dá vycvičit. Jakože, takže je to.
0: A odpočíváte nosem? Tedy nečicháte chvilku třeba nic, abyste ho nepřetěžovala? Nebo
1: určitě
0: máte
1: musím.
0: Zrna kávy, abyste si čistila?
1: Ano, i ta káva voní, všechno voní. I voda voní co, a kůže, všechno voní. Takže já si dávám pauzu, když já si něco míchám, třeba hodinu, dvě, vydržím i koncentrovat se čistě na to a pak musím mít čistě pauzu, takže jdu čistě do přírody ven. A nemíchám si každý den, že tam musí být ta pauza, takže mám něco rozdělaného, tak jak malíř něco rozdělaného dodělá to, anebo postupem času, takže ono to je rozdělaných víc věcí třeba.
0: Čich nepřetěžovala, přesně tak. No. Takže ovlivňují vůně to, jak se cítíme, každopádně.
1: No rozhodně, já jsem o tom úplně přesvědčena. Samozřejmě bavíme se o těch mých přírodních vůních, tam, protože to je blíž k přírodě a člověk má blíž k přírodě, takže tam je to neskutečně ovlivněné a já jsem toho možná i jasným důkazem, protože kdo by 16 let budoval něco a čím jsem strašně ovlivněná, v podstatě pozbuzují ty vůně nebo vytváří vzpomínky, emoce.
0: Přesně,
1: takže
0: přesně
1: má
0: tak.
1: To hodně velký vliv na mozek a ještě taková zajímavost, že vlastně nejdou přes logiku, že prvně, když se načicháme, proto přijde prvně ta emoční stránka, že jdou přímo do toho limbického systému oproti jiným smyslům a až potom přijde ta racionální stránka, kdy ten člověk podle toho, jak žije, tak si to buď strouhne tu vůni, co mu připomíná, anebo je více vnímavý, tak si tu vůni dokáže víc procítit. Ale první ten efekt, ten je čistě to lidské, ten lidský, že tam necítíme nic, že tam v podstatě ne, tu logiku, že tam nepřichází vůbec do té role.
0: Přesně, že tam není vlastně ten mozek úplně zapnutý.
1: Přesně tak, až potom.
0: Až potom. No, je to krásné. Tak chce se mi říct, jak říkal Cimrman, plný dojmu, ale já tady mám plno vůní kolem sebe dnes tady ve studiu Českého rozhlasu Brno parfumeristka Markéta Pekárková. Určitě budu ještě zvědavá na to, co chystá, na čem zrovna pracuje a na co se od ní budeme moci těšit. Já věřím, že vás vonné vyprávění baví a že jsme vás třeba inspirovali k tomu, abyste příště, až budete nějakou svou oblíbenou vůni si dávat na tělo, abyste zvolili třeba i vlasy a abyste si vůni možná vzali někdy i do situací, z kterých máte malinko obavy, abyste byli podpořeni třeba na nějaké konkurzy, že zkoušky ve škole a podobně. Rozhodně se vyplatí vonět, protože to posílí vás a možná ovlivní
1: i to okolí.
0: Má a to zkoušku uděláte. Každopádně má. Takže děkujeme, že jste s námi, posloucháte stále Dobré dopoledne Českého rozhlasu Brno.
2: Host Českého rozhlasu Brno.
3: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
4: Lesní ekolog Petr Kjučukov, který bydlí na Hájence na Konopišti, napsal takovou knihu, která se jmenuje Noémův les. Má to být taková ta přesmíčka, asi, jestli jsem ho dobře pochopil, tak Noémův les. A on vnímá naše lesy jako takovou archu Noémovu. Tu loď, na které se plaví všechno živé. My jsme součástí přírodní laboratoře. U nás je to ta výměra 70 hektarů lesního družstva a tyhle ty laboratoře jsou po celém světě.
3: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
2: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Miroslav Žberka, jeho milionkrát v našem dopoledním vysílání. Parfumeristka Markéta Pekárková miluje třeba vůni tisku, myslím teď denního tisku, a tak neváhala si namíchat a vyrobit. Třeba i vůni kafíčka.
1: Ano, přesně, já se tak experimentuju a tvořím, že člověk nikdy neví, kdy se třeba ta vůně bude hodit do některé kompozice.
0: Kapka rosy voní jak?
1: Kapka rosy, ta je taková svěží... No. Voda, samozřejmě tam cítíte takovou vodu, no se to dost těžko popisuje, to člověk někdy musí, se to nedá popsat slovy, musí se to nacítit, takže taková jemná, hodně jemná vůně, no je to taková ta ranní rosa. Možná teď v tuhletu roční dobu.
0: By to mohlo začít vonět období, takhle.
1: No, tak teď, když budete přičichnete třeba při běhu, jak chodím já, tak ucítíte tu vůni v podstatě, kterou jsem se snažila stvárnit. No, je to omezený právě těma vonýma látkama, proto já pořád si tu svoji sbírku rozšiřuju, abych mohla víc a víc tvořit. A
0: kombinovat.
1: Přesně, rozšiřovat a kombinovat.
0: Dobře, a jak snášíte to, když to někde opravdu nevoní? Musíte třeba vystoupit z nějakého prostředku hromadné dopravy, když se to nedá snést a někdo by tam opravdu zapáchal?
1: No já už mám, jako když by to bylo hodně velký extrém, tak to asi nevystoupím, popošla bych, ale mě už v podstatě voní hodně věcí. Ono, co už nevoní, tak mě voní, já už ty vůně, když to řeknu, nediskriminuju, já po každé tu vonnou látku, kam potřebuju, tak která se mě hodí, tak z toho právě pak vytvářím a
0: přijímáte je všechny, i ty méně voňavé. Ostatně,
1: ano, protože i ty se někdy v nějaké...
0: Ty se poují, vždyť ta vůně slavná z hnilého stromu dřeva, připomeňte mi, ale teď mám úplně oknos, jak se jmenuje. Ale jsou takové vůně třeba ze zhnilých různých rostlin, dřev.
1: No, věřím tomu, no.
0: A řekneme si, nevoní to, ale naopak. Když se tam to dá trošičku, tak je to právě to zajímavé, to lákavé. Na čem pracujete, co chystáte, co byste ráda ještě dělala?
1: No. Já bych to parfumérství, když odstoupím od těch parfémů, chtěla posunout dál a chystám se, nebo už tam pronikám do toho oboru, do designu vůní, taky scent design, kdy vlastně vůně do prostoru, vytvořit vlastně tu identitu
0: pro
1: toho
0: budovy.
1: Prostoru. Mm-hmm. Přesně tak, jak interiéry, někdo namyslí interiér, ten designér v podstatě, tak já bych tomu dala takovou tu pomyslnou tečku, tou vůní, kdy ten člověk se propojí ty smysly a nacítí víc ten prostor.
0: Takže když vejde, že ho to ohromí, nejen okem, ale i
1: nosem. No doufujeme, že by ho ohromí, ale píše tam právě přes ty emoce, vzpomínky, že v tom vznikne ten zážitek, že tady jsem se cítil dobře, takže ta vůně dokáže takhle pracovat s tím člověkem. Takže to je jedna z cest. A pak ještě, co mě hodně oslovilo a co bych chtěla realizovat, tak to je vlastně takový ten multisenzorický zážitek, kdy ta vůně bude hrát tu hlavní roli a ostatní ty smysly se jí, nechci říct, podřídí, ale budou se navzájem doplňovat a budou vyprávět v podstatě takový příběh. Takže bude taková komorní scéna, do které vstoupíte, ještě řeknu třeba do divadla, ale bude tam hrát tu roli a vyprávět ten příběh, ta vůně.
0: Tedy, takže lidé vlastně propojí smysly, uvidí třeba nějaký příběh, dejme tomu divadelní nebo nějak předvedený k tomu, přivoní k těm vůním.
1: Asi třeba toho Napoleona právě, tam se to i hodí.
0: Takže byste tím pádem udělali takové lákadlo, že by třeba za Napoleonem a jeho stopou na Moravě přijeli lidé ze zahraničí za tímhle zážitkem.
1: No já bych byla nadšená.
0: To je velký plán.
1: Bylo by to úžasný, no. A uvidíme, co realita ukáže. Samozřejmě sny jsou sny a realita je něco jiný, ale je to o lidech. Takže když se ty lidi více spojí a najdou se ty správný,
0: porozumí
1: tak ono potom se dají dělat divy v podstatě, no.
0: To je pěkně řečeno, no. A já zase říkám, že co se řekne po rozhlasových vlnách, tak se plní. Takže jsme to řekli.
1: Takže se máme na co těšit.
0: Přesně tak, máme se na co těšit. Možná na závěr poprosím o nějaké přání pro posluchače, kteří nás poslouchali s ohledem na vůně a na to, proč by si měli třeba kolem sebe ten vůňavý svůj vlastní osobní svět vytvořit.
1: No to je těžká otázka, no. Ono ty vůně ovlivňují, takže já mám strašně ráda v tom smyslu, že ten člověk ho povzbudí, dokáže ho povzbudit, když je smutný, působí na ty emoce, dokáže ho právě navodit, jak jsme se bavili o tom přijímacím řízení, dejme tomu, nebo na nějaký situace, když třeba jdu taky na nějakou schůzku, tak se taky navoním. Podle toho, kde se člověk jak chce cítit, tak to může kombinovat. Takže aby ty lidi víc ten čich začali vnímat, protože mně přijde, že to je i ten lidštější ukaz takový, že ty lidi se vrací k tomu lidství, když to tak řeknu.
0: Protože tohle takže... na internetu nepřičichneme.
1: No, to se musí přičichnout.
0: Musíme se potkat, abychom se očichali.
1: A ono to tak je, no, ten čich byl vždycky takový, že když se vrátím ještě do toho pravěku, tak varoval, že když blikalo nějaký nebezpečí, takže on v podstatě k nám nejblíž těch smyslů, co já tak vnímám, i co si takhle sama studuju přes neurovědu a takhle, takže máme k němu, myslím, že nejblíže. Takže
0: a říká se dokonce,
1: vrátit.
0: Že Čech je první, co vzniká, když miminko je v bříšku, a poslední, co odchází.
1: Je to tak,
0: když člověk umírá, takže Čech je zázračný smysl a tak ho hýčkejme ho. Tak já moc děkuji. Parfumeristka Markéta Pekárková z Bučovic naplnila naše vysílání takým pěkným odérem. To je hezké slovo. Já vám děkuji za návštěvu, váš optimismus a hlavně i ten přístup k vůním, protože myslím, že to bylo obohacující, a držím vám palce.
1: Já moc děkuju i za palce.
0: Bylo, se moc bylo mi cti i radosti a určitě budu díky vám vonět dnes celý den.
1: Výborně, to mám radost.
0: Mějte se moc hezky. Děkuji. A naslyšenou, naviděnou. No a Jarka Vykoupilová už přidá přání pro vás posluchače. Mějte se hezky. Vím, že první školní týden není snadný, už bude u konce, blíží se víkend, užijte si ho a nezapomeňte, že pro vás stále vysíláme pořady, které by vás měly těšit, měly by vás bavit a přinášet nové informace. Takové je vysílání Českého rozhlasu Brno. Naslyšenou.
2: Host Českého rozhlasu Brno. Just a perfect day. Drink sangria.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Soud v Brně potvrdil podmínky za smrt studenta při vojenském výcviku. Jedné zdravotnici trest zkrátil. Průměrná mzda na Jižní Moravě vzrostla ve druhém čtvrtletí na 50 588 korun. Vládní motoristé se sejdou s premiérem Babišem, vadí deficit rozpočtu na příští rok. A odpoledne čekáme oblačno, přechodně polojasno a teploty do 27 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré poledne při jejich poslechu přeje David Hasman. Podmíněné tresty kvůli smrti studenta Univerzity obrany platí. Jedné zdravotnici krajský soud v Brně dnes podmínku potvrdil, druhé ji zkrátil. Obě stav mladíka podle pravomocného rozsudku podcenili. V roce 2023 při výcviku ve Vyškově upadl na pažbu zbraně. Pak skolaboval a zemřel po převozu do nemocnice. Ženy vinu popírají. Státní zástupkyně Jana Tronerová po soudu chtěla, aby obě odvolání zamítl.
2: Odvolací soud v zásadě ve většině potvrdil rozhodnutí okresního soudu. Ve Vyškově potvrdil oba výroky o vině u obou obžalovaných Ašmínové i Burianové a pouze změnil výrok o trestu u obžalované Burianové tím, že ji snížil.
0: Průměrná hrubá měsíční mzda v Jihomoravském kraji vzrostla ve druhém čtvrtletí letošního roku na 50 588 korun. Údaje dnes zveřejnil Český statistický úřad. V meziročním srovnání se průměrná mzda zvýšila o 3147 korun. Mezi kraji se region umístil na třetím místě za Prahou a Středočeským krajem. Celostatní průměr je o 1378 korun vyšší než na Jižní Moravě. Obecně platí, že dvě třetiny pracujících průměru nedosáhnou. Zástupci motoristů budou dnes jednat s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Vadím výše deficitu, který má dosáhnout výše 389 miliard korun. Podle předsedy motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky proto přijdou na schůzku s konkrétními návrhy úspor.
3: Není možné pokračovat ve financování některých politik, proti kterým my dlouhodobě protestujeme politicky, ale také se třeba podívat, také na to, jestli by nebylo možné některé projekty odložit, protože teď prostě na ně nemáme peníze.
0: K výši schodku má výhrady i koaliční SPD. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO je ale návrh maximem možného. Případný prostor pro změny vidí nejvýš v řádech jednotek miliard. Zásobníky plynu v Česku jsou na začátku září naplněny téměř ze 70%. Vyplývá to z dat Ministerstva průmyslu a obchodu a energetického regulačního úřadu. Česko tak splnilo předběžný cíl Evropské unie. Zásoby jsou ale zatím o něco nižší než v předchozích letech. Podle rezortu by i přes pomalejší plnění mělo být na zimu plynu dostatek. Zásoby v Česku jsou mírně nad průměrem v Evropské unii.
1: Počasí.
0: Odpoledne na Jihomoravě čekáme většinou oblačno, přechodně až polojasno. Výjimečně se může vyskytnout přeháňka. Nejvyšší odpolední teploty 24 až 27 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na D1 kolony na příjezdu do Brna ve směru z Prahy od kilometru 178 k omezení v Brně. Pro osobní auta je to asi na 15 minut, pro kamiony na delší dobu. Tolik doprava, šťastné cesty.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

Rozmarín z lásky, tak touto polkou Pavla Karlíka nás v úvodu potěšila Lácaranka a otevřela první hodinu vysílání Moravy krásné země. Od mikrofonu vás pro dnešní den zdraví Květa Navrátilová. V tuto chvíli chci potěšit vás, kteří slavíte svůj svátek. V českém občanském kalendáři máme jméno Bronislav a Bronislava a na Slovensku slaví jmeniny Belo. Přejeme vše nejlepší, ať se vám daří, hodně zdraví, spokojenosti a dobré mysli. Připomenu ještě telefon, kam můžete telefonovat 726 46 52 00. Velice se těším a teď už písnička Jiří Wolf, Vladimír Salčák, Kaštanová alej a Doubravěnka.

písnička nám dozněla, pojďme na vaše e-maily. Dobrý den. Dnes slaví své narozeniny pan inženýr Roman Lunga ze Šardic, zvukař a bubeník dechové kapely Ištvánci. Chtěli bychom mu touto cestou popřát pevné zdraví, životní spokojenost, štěstí a lásku. Ať se mu splní každé přání a ať víno, které s láskou pěstuje, zraje tak krásně jako jeho čistá a laskavá duše, která rozdává radost všem, kteří ho znají a mají ho moc rádi. Ke gratulaci se připojuje celá rodina ze Šardic a Jarošova, jeho milující drahá polovička a také jeho věrní přátelé. Tak to bylo jedno přání. Pojďme ještě na jedno tady připojíme. Neslaví narozeniny pan Jaroslav Javor z Hradčovic. Takže krásný narozeninový den a všechno nejlepší, hodně zdraví, přichází popřát celá rodina. A já posílám písničku Muzikantské srdce, Jan Valík, Růžena Sypěnová a Starobrněnská dvanáctka.

0: Tak vítám posluchače. Prosím, můžete se nám představit?
1: No, Bohumil Mahra, ze Vlna říkají mě Bob, mám dva syny. Teda syny, syna a vnuka, oba dva jsou Bronislavové.
0: Ano?
1: A dneska mají svátek, tak bych jim chtěl popřát. Hodně štěstí, zdraví, lásky, dobrou práci a tak dále. A to, co se přeje chlapům, aby měli vždycky doma dobré pití a ženu, která umí uvařit to, co chcou.
0: Dobře.
1: Může to tak být?
0: Takže je to všechno, no, pane Bohuslave?
1: No, měli, dneska mají svátek a ten nejmladší si měl prvního narozeniny, takže v sobotu to budeme všecko dohromady slavit.
0: Tak výborně, tak si to užijte a přejeme vám pěkný den, nashledanou.
1: Ano, děkujeme, nashledanou.
0: Tak a já připojím tady ještě přání, které tady mám. Tak, je to přání pro milovaného manžela, pana Jana Holku, nebo panu Janu Holkovi z Vracova budeme vinčovat, který 3. září slaví právě 54. narozeniny. Přejeme vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a boží požehnání. A to vše přichází popřát manželka a celá rodina. Tak a písničku dáme Teskním, teskním lidová Jarmila Šuláková a Broln.
2: Český rozhlas Brno.

Dozněla nám písnička a přidáme si tady další přání, které máme nachystáno. Srdečně zdravím z Ivančic. Prosím, abyste ve čtvrtek 3. září v poledne zahráli v pořadu pro členy našeho klubu seniorů, kteří oslavují své narozeniny v měsíci září. A jsou to 3. září Marie Moučková, 6. září Eva Fingrová, 7. září Miloslava Rambousková. Dožívá se v pevném zdraví a duševní svěžesti krásných 85 roků. 11. září Jan Klíma a 27. září Vasílie Ježová. Moc za všechny děkuji. Ano, Ludmila Dvořáková, předsedkyně senior klubu Ivančice, tak vážení a milí oslavenci, my vám přicházíme popřát také a přejeme vám hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, hodně takových těch šťastných chvilek, ať prožíváte, zkrátka ať je vám dobře a hlavně dobrou mysl. Tak a písnička, která to bude, která vás potěší, to jsou naše hody Jiří Wolf, Stanislav Pěnčík a Bojané.

0: Pojďme přivítat pana Josefa ze Šumic. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Navrátilová. Dneska má svátek Broněk a Bronislava. Tak mám kamaráda, spolupracovníka bývalého Broňka Zajíce a velmi dobrou kamarádku, šikovnou babičku, hodnou paní Bronislavu Veleckou, kterým zdravím taky. A oběma přeji hodně zdraví, štěstí, božího požehnání. A Broňce to přejí taky účastníci zájezdu. A v neděli oslavuje naše švagrová Jarmila Janujová z Osvětina své krásné mladé narozeniny. Tak Jari, všecko nejlepší, hodně zdraví, štěstí, božího požehnání ti přeje Pepek a Maruška ze Šumic. Děkuji vám, paní Navrátilová.
0: Ano, mějte se moc hezky, pěkný den, nashledanou. A ještě jeden telefon si vezmeme. Máme tady halo, kdo se k nám prosím dovolal?
2: Dobrý den, tady je Křístek Ivo ze Sušic.
0: Ano, vítejte.
2: Dneska se Sušicí Uherského Hradišťa dožívá krásných 85 let paní Ludmila Křístková. A chtěl bych tímto za celou rodinu popřát všechno nejlepší a hodně zdraví.
0: Výborně.
2: Mami, máme tě rádi.
0: Perfektní. Tak to byla dobrá věta nakonec. Tak se mějte moc hezky. Naschledanou. Tak a pojďme přidat tady e-maily, které tady máme. Velká gratulace manželům Musilovým ze Lhoty Rapotiny, kteří dnes slaví diamantovou svatbu. Dát to spolu 60 let, to chce pořádnou dávku trpělivosti a humoru. Přejeme vám do dalších let hodně zdraví, pevné nervy, hlavně s námi, a ať vám ten elán vydrží minimálně dalších 60 let. Syn Luboš s rodinou a dcera Ivana s Milošem. A ještě jedno přání tady přidám. Broňo, všechno nejlepší k svátku, hodně zdraví, štěstí a lásky přejí Eliška Bartošová s rodinou. Tak snad se poznáte. Dáme písničku K Bromovicím cesta, Lidová a Moravěnka.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: A jsme zpět v pořadu Morava krásná zem a já vítám paní Šimčíkovou z Dolního Němčí.
2: Dobrý den. Já bych chtěla popřát Broňkovi Uhrovém jeho svátku. Hlavně zdraví, spokojenosti a pořád mu dechovka dělá radost. Tomu přeje Maňa panu Šimčíkovi a určitě se připojuje celá vesnice, protože on přeje všetkým.
1: Ano.
2: Máme ho rádi všetci. Děkuji mu.
1: Ano, máte pravdu. Ano, máte pravdu, protože tady mám zrovna ještě dvě přání pro něho, tak já to připojím. Ano. Tak dobrý ano. Den. Dnes slaví svátek pan Bronislav Uhr z Dolního Němčí, známý to milovník dechové hudby, všechno nejlepší, zdraví, štěstí a stále radost z muziky, přejí fotbalisté z Horního Němčí, dechová hudba Nivničanka a kamarád Pavel. Pavel Goroš poslal toto přání a ještě jedno přání tady mám. Dnes slaví svátek Bronislav Uhr, vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví, boží požehnání, přeje dechová hudba Dolněmčanka a tento e-mail poslal Antonín Daníček. Takže je to jasné. Předali jsme a děkujeme paní Šimčíková také i vám.
2: Nashledanou, děkuju vám.
1: Nashledanou. Tak a pojďme, přátelé, máme tady písničku Frajárenka Rozmilá, Miroslav Mordych a Miločanka.
0: Český rozhlas Brno.

Dozněla Miločanka a pojďme si tady předat vaše e-maily. Prosím o zahrání pěkné písničky pro naši maminku, babičku a prababičku Štěpánku Krejčí z Bučovic, která dnes slaví 82. narozeniny. Přejeme ti, ať se ti vždy dobře opatruješ, ať se vždy dobře opatruješ a zacházíš se sebou stejně láskyplně jako s lidmi kolem sebe. Též přejeme hodně zdraví, štěstí a boží požehnání. Za lásku děkujeme dcera Jana s rodinou. A písnička Utej boží muky, František Třetina, sourozenci Baťkovi a cymbálová muzika Rohatec.

0: Tak sourozenci Baťkovi dospívali krásnou písničku a pojďme si poslechnout paní Jarku Zrníkovou z Jasené. Dobré poledne.
1: Dobré poledne, nemám konkrétní přání, ale tak si vzpomínám pořád na sestřičky, jak se mají. Takže je to. Lidka Tomanová z Liptálu, Marta Tomanová z Liptálu, Františka Valchařová z Liptálu a Anička Pichová z Přílouka. Holky, jenom vás zdravím, mějte se krásně, zdravičko, zdravičko, štěstíčko, lásku, spokojenost a vám, paní Navrátilová, taky. Jenom zdravička, zdravička, spokojenost a všem známým taky.
0: Děkujeme pěkně. Tak. Ať se vám daří nápodobně. Nashledanou.
1: Taky, děkuji, děkuji, děkuji.
0: Tak a pojďme tady na další telefon. Halo, halo, kdo se k nám, prosím, dovolal? Tady Morava, krásná zem.
2: Dobrý den, tady Zichová z Drnovic od Valašských Klobouk.
0: Vítejte.
2: Dobrý den. Dneska bych prosila zahrát písničku, a to těmto oslavencům. Bývalá sousedka paní Anka Pokorná včera oslavila 79 let. Nyní je bytem v Uherském Hradišti. Také včera oslavila 81 let paní Alenka Cholastová ze Zlína. Dnes má svátek Broňka Václavíková z Huslenek a zítra má moje pravnučka Rozárka Václavíková, která je vnučkou té paní Broňky. Všem oslavencům přeji hlavně zdraví, štěstí a boží požehnání a té malé Rozárce, ať se jí líbí ve školce. Přeje jim to celá rodina Zichova z Drnovic.
0: Výborně. Tak, paní Zichová, já vám přeji hodně zdraví, ať se vám daří a nashledanou.
2: Také podobně, nashledanou.
0: A připojím tady přání jedno, prosíme o písničku pro našeho dědečka, pana Jana Fasory ze Sokolnic, který slaví dnes 93. narozeniny. Hodně štěstí, zdraví, boží požehnání, přichází popřát syn Jenda s rodinou. Dále vinšují pravnučka Barbarka a Nelinka, pravnuk Ondrášek a Edík a posílají velikánskou pusu. A k přání se připojuje i babička Františka. Tak předali jsme a hrajeme další písničku. Budou to pánové Konečný, Pěnčík, Perko a Ištvánci ze Šardic.

0: Tak halo, halo, tady Morava krásná zem, kdo se k nám prosím dovolal, halo? Moment, prosím, zastavte. My jsme vás neslyšeli vůbec, co jste říkal. Pojďte se nám představit, odkud voláte, nezlobte se. Nám se tam to ozývá jako ještě jednou. Tak buď to máte rádio puštěné, nebo máte ten telefon na hlasitý odposlech.
1: Ne, mám rádio zastavené. Chtěl bych pozdravit všechny posluchače.
0: A kdo?
1: Rádia. Mikes Kalouka.
0: Tak teď jsme to slyšeli. Odkud?
1: Ano, z Loukisu.
0: No super, výborně.
1: A my máme teď v sobotu v neděli slavnostní dny obce Louka, 980 roku od záznamu. A chtěl bych tímto způsobem pozvat ti, kteří Louku znají a byli by na to zvědaví, a nech se k nám připraví, nech nám přijedou, jo?
0: Výborně. Tak jo, takže...
1: Květuško, nějak. Já vás zdravím a...
0: No a teď vás krásně slyším, ale předtím jsem vás vůbec neslyšela.
1: No, takže hoďte to do toho rádia a jinak já jsem muzikant, skladatel, dechovka jsem byl a teď už mám 77 roku, tak už si zahrát něco, mě můžete něco zahrát při té příležitosti, ale jinak vás všetkých zdravím a buďte veselí a skvělí. Je to opravdu krásný pořad. Mějte se krásně.
0: My jsme moc rádi, přejeme vám vše dobré, jo. Tak a jak se říká, ať žije muzika. Naschledanou. Tak a vezmeme si další telefon, který tady máme. Kdo se k nám prosím dovolal?
2: Dobrý den.
0: Jejda, můžete si to prosím vypnout rádio anebo dát ještě ten mobilní telefon na ten normální odposlech, ne na hlasitý?
2: Ano, dobré. Dobrý den, tady Olejníková z Křekova.
0: Ano, my vás zdravíme, dobrý den.
2: Ráda bych nechala zahrát blažence Hamalčíkové z Roketnice, jen tak pro radost.
0: Ano.
2: Vaše posluchačka. Ráda to poslouchá. Děkuji vám moc krát. Naschledanou.
0: Ano, rádi zahrajeme. Naschledanou. Tak a pojďme, máme tady aktiv zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje. Já bych ráda povinšovala, neboť dnes slaví své narozeniny pan Jan Fasora ze Sokolnic. Takže všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a děkujeme vám za vaši opravdu náročnou službu a přejeme vám, jak já vždycky říkám, na zdraví a živio, ať se vám daří. Tak to bylo přání a my budeme hrát další písničku. Michal Čmarada, Krištof Neduchal z Ratiškovských Vinohradů a Miločanka.
3: Český rozhlas Brno.

0: Tak písnička krásná nám dozněla a pojďme si poslechnout paní Barteskovou ze Slavkova. Dobrý den.
1: Dobrý den. Zdravím všechny v rozhlase a přeji svému vnukovi panu Janu Kacerovi z Biškova, který se 1. září dožil 40 let, za celou rodinu všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Zahrajte mu prosím pěknou písničku.
0: Velmi rádi zahrajeme, určitě. Tak paní Bartesková, já vám přeji pěkný den, ať se daří, nashledanou. A já si tady vezmu druhý telefon napřímo. Halo, halo, kdo se k nám prosím dovolal? Tady Morava krásná zem.
2: No, to znamená, dobrý den, já vás zdravím, zdravím.
0: A kdo nás zdraví, prosím?
2: Petr Šebesta momentálně na cestách v kamioně.
0: Dobře.
2: Takhle tulák. Chtěl bych jenom tak nechat zahrát pro nás všem posluchačům Rádia Brna. Panu Karlu Moravcovi do Pasolávek, jestli můžu nechat zahrát pro potěšení.
0: Určitě.
2: Mamince, paní Alžbětě Šebestové, Petr Holte.
0: Ano.
2: A já bych nechat ještě naposled zahrát všem zaměstnancům technických služeb Oslavan. Jenom tak pro radost, ať jde práce od ruky. A obzvlášť na stavbu do Lhoty na Potilí u Boskovic. Mm-hmm. A tam jde práce od ruky, takže takhle, no.
0: Ano. No a ať takhle, vám jo? Teda i ty kilometry ubíhají bez, jak se říká,
2: děkuji.
0: Šťastně.
2: Děkuji moc krát.
0: Ano, tak šťastnou cestu.
2: Děkuji.
0: Nashledanou. A já tady ještě připojím klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín a chtěla bych povinšovat paní Ludmile Kolmanové z Brna k jejím narozeninám a panu Zdeňku Ondráčkovi z Kobeřic u Brna. Tak vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a dobré mysli a děkujeme, že jste v té naší rozhlasové rodině. Tak tedy na zdraví a živio a dáme písničku Počkaj, synečku, Václav Maňas mladší a Moravanka.

Tak vážení a milí, pojďme na pozvánku Spolek životem z Vesela. Vás zve na taneční večer s dechovkou Trnkovianka, který se uskuteční v sobotu 5. září v 18 hodin ve sportovním areálu ve Frštáku Žabárně. Přijďte si naposledy poslechnout tuto skvělou kapelu. A písnička další Antonín Votava, Co šípky dovedou, Svatopluk Radešinský a dechová hudba Antonína Votavy.

0: písnička nám dozněla. Dozněly samozřejmě i vaše gratulace, budeme se loučit. Těšíme se na vás dnes v podvečer po 18. hodině. A právě posloucháte orchestrální skladbu Metoděje Prajky s názvem Výborná, kterou pro nás hrají žadoviáci. Radostný poslech plný pohody s našimi dalšími pořady vám od mikrofonu přeje Květa Navrátilová. Krásné odpoledne.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec Tadeáš Moravec.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Byla to nehoda, sebevražda nebo vražda? Smrt ženy nalezené v lomu vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Pro někoho gangster, pro jiné hrdina. Kým ale skutečně byl jeden z nejbohatších mužů USA? Král králů, hon na Edwarda Jonese. A ČT Art uvádí přímý přenos představení činohry Národního divadla Paní Bovaryová s Událostmi v kultuře v přestávce. Čtvrteční večer s Českou televizí.
4: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
4: V Brně končí jedna z velkých ubytoven, další se bude rekonstruovat. Vystěhovat se kvůli tomu musí desítky lidí. Česku se letos nejspíš podaří dodržet schodek rozpočtu, odhaduje Národní rozpočtová rada. V Moravském Krumlově na Znojemsku dnes začne malý festival Loutky. A odpoledne čekáme oblačno, přechodně polojasno a teploty do 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Dobré odpoledne. Ze dvou soukromých ubytoven v Brně se budou muset odstěhovat desítky lidí. Jedna z nich končí, druhou čeká rekonstrukce. Úplně zavírá ubytovna Podlesí v Kohoutovicích. Její obyvatelé mají na odchod čas do půlky září. Do konce roku pak musí lidé kvůli opravám opustit i zařízení Pohoda v ulici Cejl. Dlouhodobě tam přitom bydlí i rodiny a sociálně slabí.
5: Je to tady zdemolovaný, jenom otázka času, kdyby to spadlo někomu na hlavu.
6: Popisuje Eliška, která na ubytovně Pohoda bydlela 7 let. Poslední 4 roky tu pracuje jako recepční. Nikdo z obyvatel ubytovny tady na Cejlu ani v Kohoutovicích na mikrofon mluvit nechtěl. Nové bydlení si musí hledat převážně rodiny s dětmi, které už majitel Václav Nový dál ubytovávat nebude, vysvětluje.
7: Poněvadž ty rodiče absolutně nezvládají. Prostě dětka demolujou, ničijou a to je furt okola.
6: S hledáním nového bydlení lidem kromě města teď pomáhá několik neziskových organizací. S rekonstrukcí ubytovny Pohoda na Cejlu chce majitel začít příští rok. Šimon Franc, Český rozhlas.
4: Plánovaný schodek 310 miliard korun se letos v Česku pravděpodobně podaří dodržet, uvedla to Národní rozpočtová rada v pravidelném stanovisku. Rozpočtu podle ní pomáhá rychlý růst příjmů. Pokud stát schodek dodrží, půjde o čtvrtý nejhlubší deficit v historii Česka. Zatím nejvyšší schodek měl stát v roce 2021 v době pandemie COVID-19. Tehdy deficit dosáhl na téměř 420 miliard korun. Lidé v Moravském Krumlově na Znojemsku můžou ode dneška navštívit malý festival Loutky. Zahájí ho soubor dřevěného divadla s pohádkou o kouzelné Aladinově lampě. Letos slaví festival 20 let. Mimořádně tak organizátoři zahájení přemístili na arkádové nádvoří zámku. Až do neděle se divákům představí celkem 18 souborů z celé republiky, a to na desítkách míst na Jižní Moravě a Vysočině, upozorňuje za organizátory Eva Fruvertová.
8: Cílem je, aby divadla přijela přímo do míst, kde my bydlíme, kde žijeme. To znamená do místních kulturních domů, na náměstí. A je to proto, abychom to divadlo přiblížili těm nejmenším a případně, aby si i na ty Loutky mohli sáhnout, abychom společně mohli prožít takový jako pohádkový čas.
0: Počasí.
4: Odpoledne Jihomoravy čekáme většinou oblačno, přechodně až polojasno. Výjimečně se může vyskytnout přehánka. Nejvyšší odpolední teploty 24 až 27 stupňů. Vane slabý, proměnlivý, během dne západní až severozápadní vítr. Biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: Nehoda omezuje provoz v Kyjově ve Strážovské ulici. Osobní vozidlo se tam srazilo s motorkářem. Nehoda je se zraněním a na místě zasahují záchranáři. A na D1 na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. Silný provoz. Brzdí se v obou průzích na kilometru 178. Osobní auta se potom u Kývalky rozjedou. Kamiony pokračují až k omezení v Brně. Šťastné cesty.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex
9: a host.
1: Ve filmu Osamělý vlk hraje elitního stíhače RAF, postrach Luftwaffe Josefa Františka. Na konti má také hasiče, propuštěného vězně i narkomana. Herectví má v krvi, jeho maminkou je herečka Alena Štréblová, strýcem Jiří Štrébl. Tadeáš Moravec je naším hostem, vítám vás, dobrý den.
10: Dobrý den, děkuji za pozvání.
9: Alex a host.

0: Alex a host je herec Tadeáš Moravec. Vy jste své dětství strávil v hereckém prostředí. Byla to právě vaše maminka Alena Štréblová nebo strýc Jiří Štrébl, kteří vás přivedli k herectví, anebo stačilo to samotné působení v tom dětství, působení té rodiny?
1: No já bych skoro řekl, že mě to nejdřív tak jako odpudilo, jo, protože já jsem v tom vyrůstal opravdu a nebyla to ta moje doména, že to prostě dělala máma, strejda, a já jsem vždycky byl jako velmi introvertní spíš. Vždycky říkám, že třeba až do nějakých 17 let jsem se třeba i bál jako mluvit před spoužákama, jo, při prezentaci, takže opravdu pro mě to vůbec nebylo. A taky si myslím, že pro ně to plnilo trošku jinou funkci než pro mě, jo? Že oni vyrůstali přece jenom za toho bolševika, byl to pro ně způsob, jak najít tu komunitu, jak se nějak vymezit. Já jsem to měl spíš vždycky spojený s nějakým jako dobrodružstvím a s žitím, nebo s možností prožít různý životy a prostředí.
0: Mm-hmm. Takže ta vaše zkušenost opravdu dětská ve filmu Cesta z města, tak vás nějak neoslovila, nezanechala.
1: Já se to upřímně vůbec už nepamatuju, mě byl třeba rok a půl. Já mám jenom takovou vzpomínku, nebo už to není ani vzpomínka, spíš jako z vyprávění, že jsem se potom trošku bál lidí, co nosili kuklu, protože údajně Tomáš Vorel nosil při natáčení kuklu, takže nevím, jaká tam byla spojitost. Říkám ze srandy, že už asi tehdy jsem těžce nesl nějaký režijní poznámky, takže, ale už se to nepamatuju.
0: Čili až tedy vlastně coby teenager jste se zase k tomu herectví tak nějak jako navrátil. No a mezi tím co? Kým jste chtěl být?
1: Já jsem chtěl být fotbalistou. Do 17 let jsem hrál za FK Slavoj Vyšehrad. Hráli jsme první dorosteneckou ligu, to byl takový můj sen, ale pak jsem pochopil, že to nějak asi není úplně pro mě. A když jste v tom věku, kdy se rozhodujete, co teda budete dělat, tak jsem jako věděl, že mě nějak zajímá člověk. Co to je, co to znamená být člověk. Takže vlastně nejdřív to vypadalo na medicínu, potom na psychologii a pak jsem nějak postupně přešel až do toho herectví. Protože mě vždycky zajímala jenom určitá výseč v těch předchozích oborech, takže jsem nakonec zakotvil u toho herectví, protože tam se mi právě líbilo to, že člověk může vyzkoušet opravdu různé věci.
0: Mm-hmm. Ty jste zmínil Slavoj, tak jsem mě hnedka vybavil onen seriál, ale tam jste nehrál ve Slavoj Vyšehrad.
1: Zatím ne, já jsem nedostal nabídku, já to nechápu. Já to nechápu, už se teďka natáčí nějaký další film, prostě kdo jiný by to měl hrát než já, že? Určitě rád si někdy zahraju fotbalistu, ale uvidíme.
0: A sledujete fotbal, nebo dostanete se k tomu třeba si jít ještě zahrát, zakopat, nebo úplně už je to...
1: Nějak mě to úplně opustilo. Jak jsem to přestal hrát, tak se mi ten svět trošku zprotivil. Ale teďka, když je třeba mistrovství bylo, tak jsem se samozřejmě koukal, ale už to vůbec není tak horký, jak to bývávalo.
0: Tak a když jste tedy po těch letech, kdy už jste byl téměř dospělý, přišel domů s tím, že chcete zkusit herectví, že byste chtěl být hercem, s čímž už možná vaše maminka ani nepočítala, ne?
1: No vůbec, hlavně oni si mysleli, že jsem se úplně zbláznil, protože já jsem ještě řekl, že to chci studovat v zahraničí a oni vůbec nechápali, jako odkud to pramení, protože jsem nikdy nejevil ambice něco takového dělat. Vždycky jsem byl právě, jak jsem říkal, už předtím spíš introvertně lazený, takže to pro ně bylo úplně jako šok vlastně. Pro mě vlastně svým způsobem trošku taky, jo. Já než jsem se jako přiznal, že bych třeba něco takového chtěl zkusit, tak to opravdu bylo těžký, takže i jeden z důvodů, proč jsem potom šel studovat do zahraničí, byl, že ta představa, že bych byl na DAMU a to by mě učili jako třeba nějací bývalí kolegové mámy, byla vlastně jako strašidelnější než ten prospekt toho být v zahraničí.

0: A když jste se tedy zbavil toho studu, vy jste říkal, že jste měl i problém v 17-15 letech vystoupit před třídou, před spolužáky, tak co vám pomohlo, když jste se toho zbavil?
1: My jsme ve třeťáku na střední škole měli ročníkový projekt, to znamená, že jsme si vybrali téma, na tom jsme pracovali celý rok a pak jsme to měli prezentovat před celou školou. A to už, když jsem tam nastupoval, pro mě byl neuvěřitelný strašák. Já jsem z toho měl normálně migrény a všechno. A když jsem to absolvoval, tak jsem pochopil, že to vůbec nebylo tak strašný, jak jsem si myslel. A že třeba někteří lidi mě za to i pochválili. A to byl takový jako iniciační moment toho, že jako vyjádřit se nějak není vůbec špatný. A že to vlastně je i příjemný. Takže tam někde se to zlomilo a jediné, co jsem věděl, bylo, že bych chtěl jet do toho zahraničí, protože pokaždý, kdy jsem absolvoval nějakou cestu, tak mě to neskutečně naplňovalo.
0: Ano, a začala jste tedy studovat v Anglii na předměstí Londýna. Mm-hmm. Vím, že začátky nebyly úplně jednoduché, budeme o tom mluvit za malou chvíli. Naším hostem je herec Tadeáš Moravec.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a hosty povídám s Tadeášem Moravcem, mladým hercem, který se na filmové plátno dostal už hodně brzy. Kdo si ještě vzpomene na film Cesta z města, tak tam jste tedy, vy jste říkal, že vám byl snad rok a půl a že vás to nějak nikterak nepoznamenalo, ostatně až do téměř dospělého věku to nevypadalo, že budete hercem, pak jste se tedy rozhodl jim být a studovat nikoli v herectví tady v Praze na Damu, ale v zahraničí, zamířil jste tedy do Anglie. Jaké byly začátky?
1: Začátky byly samozřejmě velmi obtížné, už jenom z toho důvodu, že žijete v cizí zemi, mluvíte jiným jazykem, vůbec na tady to si zvyknout je prostě těžký. A samozřejmě se mi tam jako vkrádaly ty otázky toho, jestli to bylo dobrý rozhodnutí, jestli na to vůbec mám, jestli je to něco, co chci dělat. Ale já jsem měl takový jako štěstí v neštěstí, dejme tomu, protože po té střední škole mi to trvalo, než jsem se na tu školu dostal, než jsem udělal to rozhodnutí a vlastně ten čas mezi tím byl takovej, že já tomu říkám, že jsem se trošku jako plácal a hledal, takže když jsem se tam už jako dostal na tu školu, tak jsem věděl, že opravdu to chci a že jsem si to nějakým způsobem vybojoval a už jako nebyla možnost, že o tam tu odejdu. Takže když jsem překonal nějaký ty první 3 až 4 měsíce, který byly opravdu jako náročný, ani jsem nevěděl, jestli budu schopen nějak to jako zaplatit, tak pak nějak se to uvolnilo a od druhého ročníku už to bylo naprosto skvělý.
0: Pohrával jste si právě v těch začátcích s myšlenkou, že byste se vrátil domů?
1: Myslíte jako po tom studiu, anebo
0: ne, během? Ne, myslím na začátku toho studia v Anglii.
1: Ne, právě, že já jsem jako věděl, že už když jsem se tam dostal, tak už tam zůstanu. Ale nevěděl jsem, že to zvládnu, jo, protože opravdu mě se tam i rozjeli jako poprvé v životě nějaký panický ataky. A to jsem zpětně zjistil, že se stalo tím, že jsem... Stal se to den, kdy jsem se dozvěděl, že jsem nedostal nějaký stipendium. Takže to vlastně bylo spojené s těma existenčníma strachama, s těma penězma, s tím, jestli na to mám a tak dál. A projevovalo se to pak tím, že jsem se prostě probuzel ve 4 ráno a prožíval jsem teda ty panické ataky, myslel jsem si, že umírám a tak. Ale pak nějak se to překotilo právě a už to bylo super.
0: Tak a když vy jste neuvažoval, že byste se vrátil v těch těžkých časech, v těch začátcích, tak neříkala vám maminka, vrať se domů?
1: Ne, vůbec.
0: Ne.
1: Ne, ta se potom ani nevěděla podle mě o tady těch věcech, ale podporovala mě v tom celou dobu hlavně, takže v ní jsem měl oporu a jak jsem říkal, no, tam jako nebyla pro mě nějak vnitřní možnost, že bych se vrátil, že bych to jako nedodělal.
0: Vy jste do Anglie zamířili ještě v době, kdy byla v Evropské unii, čili ještě před Brexitem.
1: No to jsem měl štěstí, protože...
0: To ano, chtěla říct, bylo to vlastně štěstí, protože, nebo umíte si představit, že byste šel studovat i teď do Anglie, tu stejnou školu?
1: No já si to umím představit jako zpětně, teď v tom věku už ne, ale jako zpětně si to umím představit, ale problém by byl, že já bych to nezaplatil. Jo a vlastně já, když jsem tam odjel před tím Brexitem, tak jsem si mohl zažádat o půjčku od britské vlády na to studium a teď ji vlastně teprve splácím po tom studiu.
0: Ještě stále ji splácíte?
1: No to budu ještě 30 let třeba.
0: Aha.
1: Ale to není nějak, to nejsou závratné částky, jo. Ono se to odvíjí od toho, jaký máte příjem, takže já každý rok jim pošlu svoje daňové přiznání z Česka a oni mi podle toho vypočítají, kolik mám platit měsíčně, takže se to dá. Ale jak říkám, vlastně, kdyby to bylo po Brexitu, tak se nedoplatím toho, no.
0: Tak a věděl jste od začátku, že jakmile absolvujete s úspěchem tu školu na předměstí Londýna, že se vrátíte do České republiky, nebo jste uvažoval, že tam zůstanete?
1: Chtěl jsem určitě zůstat, ale bylo pro mě důležitý hlavně dělat tu práci, jo, že jsem si řekl, že mi jedno, kde to bude, ale hlavně chci prostě natáčet, získávat ty zkušenosti. Takže když pak se tady začaly rozjíždět nějaké nabídky, tak jsem tomu dal přednost předtím, než abych pracoval někde za barem v Londýně.
0: Tadeáš Moravec je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Ladíte Český rozhlas pořad Alex a host a tím hostem je dnes herec Tadeáš Moravec. Když jsme mluvili o vašem studiu v zahraničí v Anglii, kde jste tedy vystudoval herectví s titulem bakalář, tak pak, když jste se vrátil, tak je herectví u nás vlastně stejné, jako vás učili v zahraničí?
1: No, to je těžká otázka. Já samozřejmě nemám tu zkušenost s tím studiem třeba na DAMU, ale mám pocit, že s tými zkušenosti z Anglie nebo z Německa je tam ustálený takový jako slovník ve smyslu, jak se o tom mluví, o těch třeba dramatických situacích a tak. To znamená, že tam se hodně vždycky řeší, ať už to bylo na škole nebo potom nějak víc profesně, tam se vždycky jako řeší, jakou má ta postava motivaci, jaký má překážky na cestě, aby získala to, co chce, a vlastně vždycky takhle se tam o tom mluví předtím, než se jede ta scéna. Jo, a tady je to spíš takový víc, mi přijde intuitivnější, nebo třeba režisér často řekne vlastně jenom jako buď smutnější, jo. A mě je trošku příjemnější ta první varianta, protože tam to vlastně vypadá tak, že vám ten režisér neříká přesně ten výsledek toho, jak to má vypadat, ale vás spíš tak jako navede a pak ta emoce třeba je výsledek toho vašeho jako nějaký té cesty zatím, jestli to dává trošku smysl. Tak to je jenom takový, to jsem si všim praktický věci, praktických rozdílů, ale jinak stejně vždycky záleží na režisérovi, na učitelovi a jedno, jestli je to v Anglii nebo tady.
0: Jaká role vás přitáhla domů do České republiky? Jaká nabídka vás zlákala?
1: No, nejdřív to nebyla žádná konkrétní. Já jsem měl to štěstí, že jsem získal už ve třetím ročníku v Anglii agentku tady, Petru Svarinskou, což teda ona byla jeden z těch prvních lidí, který mi vůbec vlastně dali šanci. Jo. Jako já jsem přijel odnikud, nic jsem za sebou neměl a ona mi dala šanci a bylo to pro mě hrozně důležitý, protože mě dostala na ty castingy a tak jsem začal vlastně poznávat ty lidi z toho průmyslu a dostávat ty nabídky třeba. Takže jsem byl na pár castingzích, to jsem tehdy ještě jako letěl letadlem třeba na otočku na nějaký casting. Nic nevycházelo a vlastně první jako nějaká větší role, možnost se ukázat, bylo v seriálu Addicts a to zase vděčím za to Maje Hamplový a Adamu Sedlákovi za to, že mi také dali šanci vlastně v nějaký jako větší roli bez nějakých zkušeností větší.
0: Není to ta role, kterou jste si nepřál, aby viděla vaše babička?
1: No, to asi jo.
0: Bude to ono. Bude ono. Máte ještě nějakou takovou roli?
1: No, myslím si, že teďka seriál, který vyjde asi za měsíc od Díl B, který režíroval Honza Pušnovský, tak to taky asi nebude úplně pro babičku, ale...
0: Jakou to máte roli?
1: Já tam hraju prvoodsouzence Davida Broulíka, který nastoupí do vězení a vlastně skrze něho se tam dostává i divák a poznává to prostředí, takže je to vězeňský prostředí, asi si umíte představit, jak to tam vypadá zhruba, takže to asi úplně nebude pro babičku. No.
0: Tak ve vězení jsem sice nebyla, ale samozřejmě z obrazovky vím zhruba, jak to tam vypadá, ale to není vaše první zkušenost s vězením, myslím v tom profesním hereckém životě, nemyslím v osobním.
1: Je to tak, protože vlastně ten seriál Addicts, teď už to asi můžu říct, tak ta moje postava jako na konci toho seriálu je naznačeno, že asi velmi pravděpodobně skončí ve vězení. Pak jsem hrál ve filmu Moře na dvoře člověka, který právě vystoupí z vězení. A hned potom jsem hrál v Oddílu B člověka, který nastupuje do vězení a celý seriál se odehrává tam. Takže vlastně všechny ty fáze jsem si tak nějak trošku prošel.
0: Čím si to vysvětlujete? Říkal jste si, Hergot, proč já dostávám pořád role z vězení nebo kolik?
1: Myslím si, že je to tím, že asi na první pohled nevypadám jako nějaký stereotypní člověk z vězení. Říkám, je to stereotyp, že jo, ale asi nevypadám nutně tak nějak jako tvrdě nebo co já vím, ale zároveň v sobě možná mám něco takovou nějaký jakoby pnutí třeba, takže to může působit jako dobrý kontrast pro ty castingový režiséry, si myslím, tak to je nějaká moje hypotéza.
0: Tak ale vaše velká role, tu jste stvárnil v hraném dokumentu Osamělý vlk a o ní budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Tadeáš Moravec.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Nedávno měl premiéru hraný dokument Osamělý vlk o elitním pilotovi RAF po strachu Luftwaffe Josefu Františkovi. Jeho představitel, herec Tadeáš Moravec, je naším hostem. Minulý týden proběhla slavnostní premiéra tohoto hraného dokumentu. Vy jste na ní byl jste tam s maminkou, která ve filmu rovněž hraje. Jak jste si ji užil a jak jste byl spokojen se svým výkonem, když jste se takhle viděl na filmovém plátnu?
1: Mm-hmm. Ta pražská premiéra byla vlastně třetí předpremiéra v řadě. My jsme předtím ještě měli projekci v Prostějově a v Otaslavicích, odkud Josef František pocházel. Obě ty projekce byly velmi dobrý a to přijetí bylo nesmírně vřelý, takže si myslím, že v té Praze byla trošku určitá nervozita, jak to tam lidi přijmou, přece jenom tam bylo taky víc lidí. A nakonec si myslím, že to dopadlo velmi dobře, takže z nás padlo určitý napětí, ale samozřejmě to se teprve ukáže taky, jak se na to bude potom chodit reálně do kina, takže ještě pořád tam nějaká nervozita je.
0: Prošel jste konkurzem nebo šel režisér najisto?
1: No já jsem asi před rokem a půl dostal telefonát z České televize, že by o mě měl pan režisér zájem tady v tom projektu na jinou roli, než na toho Josefa Františka. Já jsem na to kývnul a potom v průběhu nějak příprav se to nakonec překotilo v to, že jsem dostal šanci hrát tu roli hlavní. Každopádně casting jsem teda nedělal. A proč si mě pan Veverka vybral, to je otázka spíš na něj samozřejmě.
0: Ale musela to být pro vás, nevím, co jste pociťoval, radost, zodpovědnost, obavy? Co vás, jaká emoce vás přepadla, když jste se dozvěděl, že budete hrát tu hlavní roli?
1: Když jsem se dozvěděl, že budu hrát tu hlavní, tak to bylo jako velmi velký překvapení. Já už jsem počítal s tím, že budu hrát tu jinou. Dokonce jsem se ještě kvůli jinému projektu, který tam byl předtím, musel ostříhat dohola vlastně na Ježka. A pak jsem získal tu roli hlavní a s tím se samozřejmě pojilo, že tam budu mnohem víc a už najednou byl jako trošku problém, že budu mít ty vyholený vlasy, takže tam zase patří velký dík Kašce Houskový, naší maskérce, která mi připravila jako velmi dobrou paruku k tomu, kterou jsme museli.
0: Už máte ve filmu po celý natáčení toho filmu,
1: jste měl paruku. Ano, každý den dávat vlastně, protože jsem měl vyholenou hlavu. No. Takže to byla trošku komplikace menší, ale bylo to překvapení a byla to radost a určitě nějaká míra zodpovědnosti, ano, protože přece jenom se jedná o reálnou historickou postavu, jejíž odkaz ty lidi neustále prožívají, takže minimálně vůči ním jsem cítil nějakou míru zodpovědnosti, ale potom při natáčení samozřejmě na to nemyslíte a jenom se snažíte dělat prostě to práci, jak nejlíp umíte.
0: Když vám představili tu roli, věděl jste něco více o Josefu Františkovi, nebo jste si pak třeba dohledával, studoval tu postavu?
1: Nevěděl jsem vůbec nic, což je tak jeden z důvodů, proč ten film vzniknul a doufám, že se to trošku změní a že se dostane do širšího povědomí. Protože se jednalo o vlastně nejúspěšnějšího nebritského pilota v bitvě o Británii a vůbec nic o něm nevíme, což je jaký způsobený tím, že on lítal za ty Poláky přece jenom. Každopádně taková naše bible tady toho projektu byla kniha od Jiřího Rejlicha, historika, která se jmenuje Pokus o pravdivý příběh, takže z té jsme hlavně čerpali, z té čerpal i režisér a scenarista Ondřej Veverka a já taky samozřejmě v rámci příprav.
0: Právě režisér Ondřej Veverka v jednom rozhovoru řekl, že nechtěl, aby to bylo vyloženě válečné drama, ale aby to bylo hodně o té postavě, aby to byl ten jeho příběh. Tak jak byste popsal svou postavu Josefa Františka? Jaký
1: Já
0: byl?
1: Si myslím, že to byl člověk na jednu stranu nesmírně kompetentní a odvážný a zároveň měl sobě takovou míru nějakého vnitřního neklidu a svým způsobem byl asi rozporuplný, protože taky měl hodně problémy s disciplínou. On byl vlastně slavný tím, že se odpojoval například od těch svých formacích, což vlastně není úplně zodpovědný určitě jeho kolegům.
0: Solitér.
1: Byl solitér, ale nějak mu to vycházelo a vlastně proto byl tak úspěšný a proto získal tu přezdívku Osamělý vlk, protože se takhle odpoutával. Jo, takže ta postava je do nějaký míry jako kdyby rozporuplná, ale v tom mi přijde taky zajímavá, protože jako je víc taková lidská, jo? Že to není nějaký, řekněme, stereotypní obraz hrdiny.
0: Říká Tadeáš Moravec, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host je herec Tadeáš Moravec, kterého v současné době můžeme vidět v kinech v hraném dokumentu Osamělý vlk. Tím osamělým vlkem je jeden z nejúspěšnějších stíhačů RAF František Josef. Považujete tuto roli Tadeáši za svou dosud největší, nejvýznamnější ve vaší kariéře?
1: Určitě jo, do tady té chvíle, protože to byla hlavní role ve filmu na velkém plátně, takže samozřejmě to je nějaká větší míra zodpovědnosti a tak dál. Zároveň je nutno říct, že já předtím vlastně, ještě než jsme začali natáčet Osamělýho vlka, tak jsem dokončil ten projekt s Honzou Prošinovským, kde jsem taky měl hlavní roli. Takže vlastně, co se týče jako počtu dní, tak to bylo jako mnohem větší, jo, ale proto říkám ze srandy, že tady ten projekt, ten Osamělý vlk, že byl sice co do počtu dní jako nejkratší, ale jeden z nejnáročnějších, co jsem zatím absolvoval, takže už jenom tady tím si myslím, že to jako vypovídá o tom, že nějak ta role byla jako větší, no.
0: Vy jste říkal, že původně jste byl vybrán na jinou roli, pak jste tedy během toho dostal hlavní roli a vaší maminku Josefa Františka hraje vaše reálná maminka, Alena Štreblová. Kdy jste se o tom dozvěděl?
1: No, chvíli před tím natáčením, protože taky si myslím, že původně to měl hrát někdo jiný nakonec. A z nějakého důvodu to odpadlo, takže pak se řešilo, kdo tu roli převezme a myslím si, že pak mi jenom, buď to mi to Ondra Veverka, režisér, jenom tak jako oznámil, nebo se mě možná to zeptal, co bych si o tom myslel, kdyby mojí mamu hrála moje máma.
0: A co jste mu na to odpověděl?
1: Na mě se to líbilo moc, protože nějak třeba půl roku předtím jsme s mámou natáčeli takový studenták, kde jsme si už jako zahráli, nějak se oťukali a bylo to skvělý. Což je překvapivý, protože opravdu já jsem se jako toho hodně bál, jaký tady to bude, jo. Už jak jsme mluvili předtím o těch začátcích, tak jako nějak projevit se herecky a ještě k tomu v souvislosti s mámou, která je ta herečka, která dělala celé život to divadlo, tak bylo vždycky strašně jako strašidelný. Ale jakmile jsme to vyzkoušeli, tak jsme zjistili, že to je úplně v pohodě a že nás to baví, takže.
0: Byla tam nějaká nervozita?
1: Ne.
0: Nebo připravovali jste se nějak doma? Využili jste toho, že jste rodina?
1: Ani ne, my tam teda nutno podotknout, nemáme spolu toho tolik v tom Osamělém vlkovi, ale vlastně jenom jsme se na to oba těšili, no a pak tam jedna scéna, to asi můžu prozradit, že Josef František se rozhodne jako odejít vlastně do té války, takže jsme se loučili. Že to bylo celkem emotivní, protože samozřejmě, když něco takového natáčíte, tak si představujete, jaký by to asi bylo v reálu. Jaký by to asi bylo tady to podstoupit s mojí reálnou mámou a my jsme to jako hráli spolu, takže to bylo takový zvláštní, ale myslím si, že jsme to zvládli.
0: Když jste zmiňoval, vzpomínal maminku, co by celoživotní divadelní herečku, co vy a divadlo?
1: No, nic moc upřímně, protože když já jsem se vrátil z té Anglie, tak jsem nějak jako vplul do toho světa filmového a televizního. A do toho divadelního ne. A vlastně jsem nějak o to ani nevěl ambice, protože pro mě bylo hlavně důležitý, jak to říct, jako být časově dostupný. Jo? Protože když děláte to televize nebo divadlo, tak máte jako projekt, trvá třeba 2-3 měsíce a pak víte, že máte volno a můžete dělat něco jiného. S tím divadlem je to něco náročnější, hlavně to natáčení a pak když jste v angažmá, tak je vlastně skoro nemožný natáčet, jo, ani ty produkce to nemají moc rádi, protože máte plno závazků, takže já jsem věděl, že chci být hlavně jako časově dostupný a že spíše mi jako v tuhle chvíli bližší to plátno nebo ta obrazovka, ale zároveň teďka mi to samozřejmě chybí do nějaký míry a rád bych jako absolvoval nějaký divadlo, takže ale muselo by to být víc takový právě projektový, takže třeba kdyby za mnou někdo přišel s tím, že by se mnou chtěl něco dělat, ideálně v nějakém komornějším prostoru, tak bych určitě o to zájem měl, nebo bychom se o tom nějak pobavili, no. Ale jako prospekt nějakého angažmá, to mě vůbec neláká.
0: Tadeáš Moravec je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal herec Tadeáš Moravec. Když teď opustíme natáčení, ateliéry a tak dále, tak co máte rád mimo herectví? Už jste zmínil fotbal, že se teda spíš podíváte.
1: Je to tak,
0: Si zahrál.
1: Zmiňoval jsem ten sport, fotbal teda už mě opustil i v tom volném čase, ale tím, že jsem to dělal od malička, tak to ve mně je neustále a je to neoddělitelnou jako součástí mě a potřebuju to dělat, proto abych nějak jako vůbec fungoval. Takže já, když jsem skončil s fotbalem, tak jsem začal dělat bojové sporty, tak to furt jako dělám, když mám čas samozřejmě, což třeba přes natáčení skoro jako není možný, ale když mám pak volno, tak chodím rád na thai box. Opravdu je to jako hrozně důležitý mít tu možnost to dělat, protože když třeba chvíli nesportuju, tak cítím, že mě to jako ovlivňuje psychiku a tak. Takže sport, jdu rád do sauny, do přírody a vlastně rád dělám teďka v posledních letech hudbu, nějak sám pro sebe, jenom bez nějakých ambicí to dělat nějak na větší nějaký platformě.
0: A bez nějakého tlaku na výkon, na úspěch?
1: Bez nějakého tlaku na výkon a tak dál. Je pravda, že teďka nahrávám jako svoje první EPčko, jako malý album, a určitě to chci pak někam dát, ale fakt to dělám jako pro sebe a přesně jak říkáte, dělám to bez tlaku na to, abych se tím nějak živil, abych si tím vydělal peníze, aby to mělo úspěch, a mám opravdu jenom ten čistý tvůrčí prožitek, vlastně mnohem větší než při herství, jo. Protože při tom herství jsem jenom nějaká jako součást velkého celku a interpretuju cizí vize a u té hudby jsem sám doma a na papíru něco napíšu a pak vezmu kytaru a nějak jako tomu dám nějaký tvar. A to je neskutečně takový terapeutický.
0: No a co když LPčko, jak jste říkal, někam dáte a najednou bude zájem? Necháte se vtáhnout?
1: Tak uvidíme, co s tím bude, ale já hrozně...
0: Profesního světa?
1: Jako já se hrozně nechci považovat jako za hudebník nebo za muzikanta, protože vím, že nejsem, jo, ale zároveň se tím nechci nechat omezovat, abych se tady tím způsobem jako vyjádřil. Jo, takže uvidíme, co to udělá. A určitě v tom budu minimálně v té soukromé sféře pokračovat. To už teďka si píšu další. Jako.
0: Jste zmiňoval, že jste hrával fotbal, děláte thai box. Využil jste některých těch dovedností právě pro herectví, pro nějakou roli?
1: Jo, myslím si, že se to jako velmi hodí, že se cítím v tom sebevědomě, v tom jako sportu nebo v nějakém fyzičnu, řekněme. Takže a já spíš z nějakého důvodu teda vždycky hraju role, které jako dostávají, než že bych ty rány rozdával. Takže i když v osamělém Vlkově to je tak někde na půl, ale spíš teda hraju role, který dostávají, no, takže. Ale to se samozřejmě taky hodí.
0: A tak ten Slavoj Vyšehrad, to se tam přímo nabízí, ne, pro ten fotbal?
1: Tak tam se vlastně jako... tam se nabízí to využít to herectví, že pro tu roli. Čekaj, já bych hrál fotbalistu, který pak na tom hřišti hraje, že jo. Ty pády a všechno.
0: Tak a naopak, musel byste se něco kvůli roli naučit?
1: Před 3 rokama jsme natáčeli film, kde jsem hrál potápěče, takže jsem musel absolvovat potápěčský kurz, to byl skvělý. A kvůli osamělýmu Vlkovi samozřejmě jsem jako nebyl schopen za 3 měsíce si udělat pilotní průkaz, ale měli jsme takovej lehký letecký rychlokurs s Alešem Houtkem, to je příbuzný našeho producenta Víti Jandáka. Zároveň je to válečný veterán z Afganistánu, takže já všude říkám, že tady to setkání bylo hrozně klíčový pro mě, protože jednak jsme měli šanci se s ním jako lehce proletět. Půjčil nám to na chvíli, takže při tom natáčení těch leteckých scén, který se natáčely samozřejmě na zemi potom, tak bylo skvělý mít tu zkušenost toho, jaký to je být v tom letadle, jak ten knipl reaguje, nebo jak to letadlo reaguje na vítr a tak dál. A zároveň to setkání bylo taky podstatný z toho důvodu, že jsme jako pocítili energii člověka, který ten válečný konflikt reálně zažil.
0: Takže jste pak byli přesvědčiví.
1: To posoudí asi diváci,
0: no,
1: ale...
0: Já se moc těším, až to budu moci posoudit. Vydám se určitě do kina na osamělého vlka. A vám moc děkuju, že jste tady byl, Tadeáš Moravec.
1: Já moc děkuju za pozvání, mějte se krásně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Každý

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Brněnská JAMU bude mít nového rektora Petra Francána z divadelní fakulty, musí ještě potvrdit prezident. Práva SPD porušilo ministerstvo vnitra při zařazení hnutí do zprávy o extremismu. Pracovníci sportovních zařízení v Hustopečích na Břeclavsku zalévají vodou z koupaliště fotbalové hřiště. A odpoledne čekáme oblačno, přechodně polojasno a teploty do 27 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré odpoledne při jejich poslechu přeje David Hasman. Novým rektorem Janáčkovy akademie muzických umění v Brně bude Petr Francán. Akademický senát ho zvolil 8 hlasy z 12. Francán dřív působil jako děkan tamní hudební fakulty, kde vede ateliér audiovizuální tvorby. Řekl, že následující 4 roky chce věnovat stabilizaci školy.
2: Osudy veřejných uměleckých vysokých škol jsou velmi nejisté, když se podíváte na diagram hodnocení platových úrovní a dalších záležitostí umělecké vysoké školy jsou vždy na chvostu, takže my skutečně každým dnem se snažíme naši pozici obhájit.
0: Návrh akademického senátu musí ještě potvrdit prezident. Francán ve funkci nahradí bývalou rektorku Barbaru Mariu Vili, kterou senátoři odvolali v dubnu po necelých 3 měsících ve funkci. Část akademické obce měla výhrady k jejímu stylu řízení. Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí SPD, když ho zařadilo do zprávy o extremismu za první pololetí roku 2023. Rozhodl o tom nepravomocně obvodní soud pro Prahu 7. Omluvu, kterou hnutí od ministerstva požadovalo, soud nepřiznal. Podle právníka hnutí Adama Batuny se SPD odvolávat nebude, pokud odvolání nepodá ministerstvo. Hnutí podalo kvůli zařazení do zpráv o extremismu více žalob. Pravomocné rozhodnutí padlo zatím jen jednou a dalo zapravdu SPD. Rezort porušil jeho práva zařazením do zprávy za druhé pololetí roku 2020. V Hustopečích na Břeclavsku pracovníci z hasiči tento týden zalévají fotbalové hřiště na městském stadionu vodou z tamního koupaliště. V posledním týdnu provozu omezili chlorování a od uzavření nepřidávali do vody chlor vůbec. Před zaléváním hasiči vodu taky provzdušnili. Vodu z koupaliště míchají i s vodou ze studen, kterou zalévají běžně, vysvětluje ředitel sportovních zařízení města Aleš Prošek.
3: Fotbalový oddíl, který máme, tak si domluvili do konce září veškeré utkání na hřištích soupeřů. Vzhledem tomu, že ta přírodní voda bohužel ještě do dnešního nepořádně nebyla. Srážky za srpen jsou úplně minimální, takže my tohoto využijeme tak, aby jsme tým fotbalistům do konce toho září ten trávník uvedli do takového stavu, aby bez problémů mohli ho využívat.
0: V olomouckém chrámu svatého Mořice dnes zazní úvodní koncert nejstaršího varhanního festivalu v Česku. Posluchači uslyší zvuk tamního nástroje, který patří k největším v Evropě. Podle Jiřího Stodulky Englerovým varhanům škodily letní tropické teploty. Nyní je už ale v pořádku.
4: Na začátku července, kdy vlastně ten výkyv byl největší, tak tady na kůru bylo asi 28 stupňů, vlhkost asi 63%, takže tady to byly trošku tropy. Na tom stavu varhan se to docela projevilo. Ten nástroj během dne začal dělat něco, co nikdo nechtěl. Každopádně potom se to dostalo do normálu, ale věřím, že to už tady nezažijeme letos.
1: Počasí.
0: Odpoledne Jihomoravy čekáme většinou oblačno, přechodně až polojasno. Výjimečně se může vyskytnout přeháňka. Nejvyšší odpolední teploty 24 až 27 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy počítejte s kolonou už kus za Domašovem z kilometru 176. Různě pomalu se to vleče k D2. Osobní auta se zdrží až 40 minut. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné a dobré čtvrteční odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Brno přejímáme bezmála 14:05 u mikrofonu dnes Janis Moras. Dnes máme čtvrtek 3. září 2026. Školní rok se nám pomaličku rozjíždí. Doufám, že je opravdu pro všechny takové pozvolné. Přeci jenom z těch prázdnin ten návrat bývá takový tvrdý, tak snad je to přistání takové měkčí. No a k tomu může snad přispět i naše vysílání odpolední, protože nás čeká tak jako každý den odpolední proud zajímavých aktuálních a praktických informací, soutěží, výprav na netradiční místa, ale i milých a inspirativních setkání. Chybět nebude podrobná předpověď počasí z meteorology tady z brněnské pobočky ČHMU, to už po úvodních písničkách, které nestárnou. Samozřejmostí bude také Hantec s Edou Štatlařem, který tu bude před 14:30, a nezapomeneme ani na tip na výlet v závěru první hodinky dnešního odpoledního vysílání. No a to, co nás čeká z muziky, jsou Brontosauři a třeba také Můj krajan Demis Roussos, ale i mnozí další. Tak si to užijte, mějte pohodový poslech, pokud třeba trávíte po obědě, vychutnáváte si odpolední kávičku, případně něco dobrého k tomu.
1: Český rozhlas Brno.

0: Necelých 12 minut po 14. hodině je na vlně Českého rozhlasu Brno čas na počasí s brněnskými meteorology. Dnes odpoledne konkrétně s Mojmírem Martanem. Mojmíre, pěkné odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Tady okolo rozhlasu vypadá, že je taková kupovitá oblačnost, abych to řekl vaším slovníkem. Je to tak na většině území Jižní Moravy aktuálně?
1: Tak oblačnosti je obecně nad Jižní Moravou poměrně hodně. Nejen ta kupovitá oblačnost, nad tím ještě další oblačnost středních a vyšších pater, ale aktuálně máme beze srážek, teploty jsou od 22 stupňů v těch nejvyšších polohách kraje až po 27 stupňů, které jsou na některých místech v nížinách na jihu.
0: Říkáte aktuálně beze srážek, jak to bude vypadat se srážkami v těch hodinách následujících?
1: Tak mnoho srážek nečekejte, nicméně výjimečně se nějaká přeháňka vyskytnout může. Očekávám většinou oblačné počasí, jen přechodně může být polojasno. No a docela nám na některých místech fouká západní až severozápadní vítr, nejvíce asi na Znojemsku, a tak tomu bude i v dalších hodinách.
0: Co můžu prozradit já o počasí je, že biometeorologická předpověď pro dnešek na stupni číslo 1 a slunce zapadne 19:35. Co se stane po západu slunce, jak bude vypadat počasí v noci?
1: Tak v noci bude převažovat oblačná obloha, výjimečně se mohou objevit také přeháňky. Noc bude poměrně teplá, díky té oblačnosti minimální teploty 18 až 15 stupňů a foukat bude mírný vítr západních směrů.
0: Mojmíre, závěrem prosím, vyhlédněme ještě do zítřka, tedy do posledního pracovního dne tohoto týdne.
1: Tak hlavně v první části dne bude většinou oblačno, odpoledne postupně převáží polojasná obloha, večer i skoro jasno, beze srážek a teploty vzrostou na 28 až 31 stupňů. Foukat bude mírný vítr západních směrů.
0: Říká Mojmír Martan z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za aktuální informace o počasí, těším se někdy příště. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Já už jen doplním, že biozátěž zítra, tedy v pátek 4. září, bude na stupni číslo 2 střední zátěž a ráno nám sluníčko vyjde 2 minuty před 6:45. Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Brno ve čtvrtek 3. září. U mikrofonu Janis Moras. Mějte pohodový poslech.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno.

Tornero a Ilona Čáková zněli na vlně Českého rozhlasu Brno ve 14 hodin a 22 minuty. Já jsem si tady dohledával něco o té původní verzi. A pokud se internet nemýlí, tak byl to rok 1974 a uskupení I Santo California. Píseň, která byla velmi, velmi úspěšná, a to zejména v Itálii, tedy v původní vlasti této kapely, a pak také, jak se dívám, v Německu, ale i v dalších zemích, a vznikly další verze v různých jazycích a mimochodem také v češtině. Mimochodem Tornero znamená vrátím se italsky. Tak zůstal ten název původní i v češtině, ale třeba ve španělštině to Volvere, tedy v té španělské verzi to přeložili. Tak to je to, co máme za sebou. To, co máme před sebou, je další zahraniční tvorba, teď tedy v té původní verzi. Eros Ramazzotti je připraven. No a potom už bude připraven, pozor, také Edův zvonec. Zvonek. Tak počkejte si na to a posloucháte Český rozhlas Brno ve čtvrtek 3. září. Doufám, že máte pohodový poslech.

0: To byla italská pěvecká legenda Eros Ramazzotti. Posloucháte Český rozhlas Brno. Máme 3 minuty před 14:30 a vy, kdo posloucháte naše odpolední vysílání pravidelně, tak jste zvyklí také na pravidelnou dávku Hantecu. Tak pojďme teď zazvonit na Edův zvonek. Schválně, co pro nás má připraveno dnes.
1: Edův zvonek.
2: Manželský dialog. Taťko, zítra je to 25 jařín, co jsme spolem. Neměli bychom to nějak oslavit?
3: Maruno, ještě ne. Počkáme ještě 5 jařín a pak oslavíme 30-letou mixnu.
4: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Tak to byl jeden tip od Milana Drobného, koupit opuštěný hrad. Necelé 4 minuty po 2:30 posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Brno. V případu smrti studenta Univerzity obrany při vojenském cvičení ve Vyškově soud pravomocně rozhodl. Dvojice zdravotnic za usmrcení z nedbalosti dostala podmínku. Ženy mladíka po pádu na pažbu zbraně jen zběžně ošetřili a on pak zemřel. Za chvíli přidáme podrobnosti.
1: Český rozhlas Brno.

0: Dvojice zdravotnic podcenila zranění studenta Univerzity obrany při výcviku ve vojenském prostoru u Vyškova. Mladík následně zemřel. Tento závěr vyšetřování dnes pravomocně potvrdil Krajský soud v Brně. Jedné z žen podmíněný trest za usmrcení z nedbalosti potvrdil, druhé ho o několik měsíců zkrátil. Obě v odvolání tvrdili, že jsou nevinné a problém byl podle nich v systémovém nastavení. Případ sledovala reportérka Alena Hesová, která je teď se mnou ve studiu. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Aleno, co se tedy na taktickém výcviku ve Vyškově v roce 2023 stalo?
1: Student tehdy prvního ročníku při cvičení zakopl o větev, nešťastně spadl krkem na pažbu zbraně a zranil se. Šel za dvojicí zdravotnic, Lenkou Šmídovou a Simonou Burianovou. Ty ho ale podle soudu vyšetřili jenom zběžně a neporadili se o jeho stavu s lékařem. Mladík se vrátil na ubytování, jenomže se začal dusit, znovu se vydal na ošetřovnu a ještě před ní skolaboval. Zdravotnice mu začaly pomáhat. Jenomže z verdiktu vyplývá, že chybovali znovu. Oživování přerušili, pacienta naložili do vojenské sanitky a jeli naproti záchrance. Operátor tísňové limky jim přitom tenhle postup zakázal. Student pak zemřel v nemocnici. Zdravotnice neštěstí vysvětlovali chaosem v řízení cvičení i špatným vybavením ošetřovny.
0: Soud jedné z nich podmíněný trest zmírnil. Proč?
1: Na tu Simonu Burianovou, na tu mladší ze zdravotnic, se vztahovala nižší trestní sazba než na její kolegyni. Původně dostala trest 1 rok a 4 měsíce s odkladem na 3 roky. Šmídové, která byla ohrožená vyšší sazbou, uložil okresní soud delší 2,5letou podmínku. Podle krajského soudu nebyl rozdíl mezi oběma tresty dost proporčně odlišný a proto ho Burianové snížil o 4 měsíce a odklad o 16 měsíců. Žena nechtěla zkrácení trestu komentovat, obžalovaná Šmídová řekla, že rozhodnutí respektuje, ale cítí se nevinná.
2: Za mých podmínek jsem udělala všechno, co jsem mohla, to, co bylo řečeno u soudu, bylo nepřesné.
3: A udělala byste něco jinak?
2: To nevím.
1: Kromě toho musí zdravotnice zaplatit ministerstvu obrany dohromady zhruba 380 tisíc korun.
0: Jak na mírné snížení trestu pro jednu z žen reagovala obžaloba?
1: Státní zástupkyně Jana Tronerová původně navrhovala, aby soud obě odvolání zamítl, ale s verdiktem vyloženě nespokojená nebyla.
4: Odvolací soud v zásadě ve většině potvrdil rozhodnutí okresního soudu. Ve Vyškově potvrdil oba výroky o vině u obou obžalovaných Šmídové i Burianové a pouze změnil výrok o trestu u obžalované Burianové tím, že ji snížil.
1: Původně policisté případ odložili s tím, že šlo o nehodu, ale státní zastupitelství jim ho vrátilo kvůli doplnění a nakonec byly zdravotnice obžalované.
0: Reportérka Alena Hesová přinesla podrobnosti o případu smrti mladíka při výcviku ve Vyškově. Soud v Brně dnes vynesl pravomocný rozsudek. Aleno, díky a hezký den.
1: Hezký den, naslyšenou.
0: Před chvílí zpíval Milan Drobný o opuštěném hradu a o hradu bude i následující písnička Xindla X. Hezké odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
1: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
0: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
1: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
0: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
2: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
0: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
1: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
2: Hodně

0: Tak to, o čem zpíval Pavel Hamel, sdílí zejména ti rodičové, kteří asi teď už se stali rodiči, kterým nastoupili děti do školy. Tak takové změny vás provází, nás provází i společně tady ve vysílání. No a co nás společně čeká, máme chvíli po 3:45, takže v dobrém odpolední Českého rozhlasu Brno nastává čas na pravidelný turistický tip. S Hanou Slabákovou natáčel Borek Kapitančik, no a potom už se můžete těšit opět na nějakou tu muziku, která se na výlet rozhodně hodí.
1: Dobré odpoledne, vážení turisté. Vítám vás při dalším tipu na výlet a už dopředu říkám, že když teď vyslovíme jméno jedné víly, tak se samozřejmě nejedná o exotický pokrm. Psáno je tam V, nikoli F, ale je to putování za vílou pilavkou, na které vás chce pozvat Hana Slabáková z Klubu českých turistů. Hanko, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Ano, je to už 16. ročník turistického pochodu a cykloturistické jízdy za vílou pilavkou. To je vlastně krásná taková hliněná socha, která hlídá ten pramen říčky Pilavky nedaleko Konice. Pokud někdo stále neví, kde je Konice, tak je to na okrese Prostějov. Je to vlastně taková ta centrální část, už tam začíná Hana, ale zároveň už se zvedají tak jako kopečky k Drahanské vrchovině. Je to taková zajímavá a přitom velmi opomíjená oblast. Vycházíme z Konice, kde je místní odbor Klubu českých turistů, ale zároveň se na pořádání té akce spolupodílejí i přátelé z té Spartak Přerov. Ty pěší trasy máme z Konice 7, 14 a 22 kilometrů, začátek je Konice, Březko, Klužínek, Hačky a potom je právě ten pramen Pilavky. Zpět buď autobusem, čili to je 7 kilometrů, anebo když jdeme po svých, že, tak je to 14. No a nebo se to dá ještě prodloužit přes Ochoz, Ochoz Kyselka a potom ty Hačky a pak je to 22 kilometrů, pokud se vracíme tou původní trasou. Ty cyklotrasy, ty vedou z Konice na Ochoz Kyselka, Krakovec, Bohuslavice, právě k prameni Pilavky, Hvozd, Poníkev, Ladín a Konice. No a potom máme 40 a 60, kde 40 vede do náměště na Hané a ta 60 ještě na Slavětín, Drahanovice a podobně. Těch možností je opravdu celá řada. Start máme z restaurace na Bytovkách, což je 600 metrů od vlakového nádraží po červené turistické značce od 6:30 do 9 hodin. A konec je vlastně u pramene Pilavky, čili do startu se nevracíme. Záleží na tom, kam si vybereme, že chceme za dopravou dojít. A určitě se na nás těší pořadatelé jménem Eva Antlová, to je předsedkyně z Konice, no a nebo třeba Ivo Šťastný. Vždycky je to akce oblíbená, tak já doufám, že i vy zavítáte za vílou Pilavkou.
1: Takže v sobotu 5. září za vílou Pilavkou. Ale dovolím si ještě jednu otázku, i když ono už to zaznělo a vy, Hanko, to jenom potvrdíte. Já totiž od našich posluchačů občas dostávám, řekněme, mluvnické dotazy, češtinářské. Je to ta Konice.
2: Ano, přesně tak. Je to ta Konice. Nikoliv ty Konice, ale ta Konice. Město, ta Konice.
1: V sobotu tedy vzhůru do Konice. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Brněnský dopravní podnik zavádí ve svých vozech počítadla cestujících. Pohonné hmoty v Jihomoravském kraji v uplynulém týdnu dál zdražily. Ministerstvo zdravotnictví spustilo novou verzi EZ karty. Pacient v ní najde třeba informace o preventivních prohlídkách nebo očkováních. A zítra čekáme zpočátku oblačno, během dne polojasno a teploty do 31 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brnova. Svítá David Hasman. Ve vozech dopravního podniku města Brna nově fungují počítadla cestujících. Celkem jich podnik nainstaloval přes 3000. Čidla snímající nástupy a výstupy cestujících pomůžou například s rozhodováním o tom, které spoje posílit a v jakých časech. Některá data jsou k dispozici cestujícím i v aplikaci DPMB Info, například o vytíženosti spojů. Pokračuje dopravní ředitel podniku Jan Seitl.
3: Cestující mohou zjistit, že spoj, který jim přijíždí na zastávku, tak zde je minimálně obsazen nebo středně obsazena, nebo ta obsazenost už je vyšší. A pokud vidí, že jede ještě další tramvaj, která třeba přijede za 2 minuty a ta je obsazená výrazně méně, tak ty 2 minuty posečkat a mít jistotu, že si v tom voze třeba i sedne.
1: Paliva v Jihomoravském kraji dál zdražují. Benzín čerpací stanice v kraji prodávají v průměru za 42 korun a 82 haléřů. To je o 32 haléřů více než před týdnem. Naftu řidiči natankují o 25 haléřů dráž. Litr nafty stojí v průměru 46 korun a 9 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Paliva výrazně zdražují od března kvůli konfliktu na Blízkém východě. Stát přestal ceny regulovat v červenci. V nové verzi mobilní aplikace EZ karta si můžou lidé zobrazit preventivní prohlídky nebo laboratorní vyšetření svých výsledky svých vyšetření. Aktualizaci spustilo Ministerstvo zdravotnictví v září. Každý pacient by tak měl zmíněná data v aplikaci vidět už teď, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO.
4: A nejenom jeho, ale třeba i jeho dětí, anebo třeba si může do té aplikace dát i své starší rodiče, tak aby měl možnost například kontrolovat, že mají nárok na absolvování nějaké preventivní prohlídky.
1: Pacient v aplikaci najde, jaká vyšetření už absolvoval nebo jaká má nebo bude mít nárok. EZ karta nově zobrazuje taky data o darování krve, lékařské posudky nebo propouštěcí zprávy. Zatím spolupracuje ale jen se zhruba 30 nemocnicemi. Další se budou postupně přidávat. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů si dnes předvolal ruskou velvyslankyni Annu Ponomarevovou v souvislosti s incidentem v Lipsku. Odmítl její tvrzení, že obvinění Ruska z útoku na letišti Lipsko-Hale jsou provokací, které slouží jiným zájmům. Česko taky podle Macinky zpřísní podmínky pro diplomatický i technický personál ruské ambasády v Praze. Označil to za reciproční reakci na nedávné kroky Moskvy.
2: Počasí.
1: Zítra na Jihomoravě čekáme zpočátku většinou oblačno, odpoledne postupně převážně polojasno, večer i skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 28 až 31 stupňů, biozátěž střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru z Prahy, kus za sjezdem na Domašov. Pozor na první část kolony na kilometru 176. Kamiony v pravém pruhu postávají, osobní auta jedou potom střídavě, výrazně ji zastavují hlavně v Brně v koloně. Celý ten úsek od Ostrovačic k D2 pro osobní auta asi na 35 minut. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásné dobré čtvrteční odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Brno 4,5 minuty po 15. hodině. Dnes je čtvrtek 3. září 2026. A co nás čeká ve druhé hodině dnešního odpoledního vysílání? No bude to trefa samozřejmě. Stačí vybrat dvě témata ze čtyř, která vám nabídnu, dvakrát správně odpovědět a za to od nás můžete obdržet knihu z nakladatelství Kazda. Dnes se jmenuje Máš nárok na život, tedy ona se tak jmenuje každý den, ale dnes to bude kniha s tímto názvem a nárok na život samozřejmě máme všichni. Témata, ze kterých dnes budete vybírat, předešlo už teď. Brno, vědní obory, sport, večerníček, tak si můžete rozmýšlet, která dvě by se vám tak líbila mezi tím, co bude zpívat Leona Machálková nebo budou hrát Beatles. No a my se poté, co dosoutěžíme, podrobně podíváme také na volbu rektora JAMU, který už je zvolený a je nový, tedy tím pádem podíváme se podrobně na to, co se dělo a tak dále. No a když už je řeč o vzdělávací instituci, tak dnes budete mít možnost se dozvědět také něco, co v učebnicích nebylo. No a muzika je připravena samozřejmě, jak už jsem říkal na úvod, to bude něco ze zahraniční, ale i domácí scény a připraveni jsou i mnozí další. Karel Gott, Helena Vondráčková, Jaromír Nohavice a tak dále a tak podobně. Janis Moras u mikrofonu ještě necelou hodinku, tak mějte pohodový a ničím nerušený poslech.
2: Český rozhlas Brno.

0: Jak zpívají Beatles, Can't Buy Me Love, tedy láska se nedá koupit, dalo by se přeložit, a samozřejmě také štěstí se nedá koupit. No a o tom, jestli štěstí bude mít nebo nebude mít v dnešní trefě soutěžící Jarek Brno, o tom se Jarek z Brna, o tom se přesvědčíme už za chvíli. Pane Jarku, já vás zdravím a přeji pěkné odpoledne na vlně Českého rozhlasu Brno.
1: Já vás taky zdravím všechny a taky přeju hezký odpoledne.
0: Tak uvidíme, jestli budete mít to pověstné štěstí. Já už jsem vás přejmenoval na Jarek Brno, ale vy jste Jarek z Brna, tak. A já zopakuji pro všechny ostatní posluchače 4 témata a pro vás taky samozřejmě 4 témata, ze kterých budete vybírat ta 2, která...

0: sú vám nejsympatičtější a myslíte si tedy, že byste mohl zodpovědět ty otázky správně. Takže čtyři témata. Brno, vědní obory, sport a večerníček. V čem se cítíte, pane Jarku, kovaný? V čem se cítíte jako doma?
1: Kovaný, to nemůžu říct, ale zkusil bych Brno a zkusil bych ten sport.
0: Brno a sport, to jde dohromady. Uvidíme, jestli se to potká v těch otázkách. Dobře, to, co získáte, pokud správně odpovíte na obě z těch otázek, je kniha z nakladatelství Kazda, Máš nárok na život. Tak jste připravený, pane Jarku? Já spustím tady časomíru, pokud jste připravený. Dobře, pojďme na to. Takže otázka z tématu Brno, ve kterém roce byla dostavěna budova Janáčkova divadla? V roce 1960, 1965 nebo 1970?
1: No, já myslím tak 65.
0: Jste Brňák, to byste možná mohl vědět. Takže vaše odpověď je 1965?
1: Jo.
0: Dobře. A otázka ze sportu, od kterého roku jsou v první fotbalové lize za vítězství 3 body? Od roku 1974, nebo od roku 1984, a nebo od roku 1994?
1: 94.
0: To říkáte tak rychle, jako byste si byl jistý.
1: Tak já si myslím, jo.
0: Jste fotbalový fanda?
1: Zbrojovka včera vyhrála 1-0.
0: Ano, ano.
1: Jsem měl vsazený, tak je to dobrý.
0: Jasně, no tak za chvilku nám uplyne ta časomíra, pojďme se podívat na to tedy, až zazvoní zvonec, jestli jste odpověděl správně. Ve kterém roce? A tady je zvonec, pojďme se podívat, jak to bylo. Tedy řekl jste, že Janáčkovo divadlo, bylo, budova jeho byla dostavěna v roce 1965 a že od roku 1994 jsou za vítězství v první fotbalové lize 3 body. Já vám tleskám společně tady s naší klakou, protože to jsou obě správné odpovědi. Je to skutečně tak? A vaše kniha,
1: super.
0: Už tady můžu říct si, vaše kniha je tady u mě zatím, ale řekneme si, kam ji pošleme, takže prosím, nezavěšujte, ještě jednou vám blahopřeji, díky za to, že nás posloucháte. No
1: děkuju.
0: A zase zkuste štěstí za 2 měsíce, protože to je ta podmínka, můžete se zúčastnit jednou za 2 měsíce. Pokud jste vyhrál, to vy jste dnes vyhrál, takže to štěstí pověstné jste měl a určitě ho teď pociťujete. Takže ještě jednou díky, Jarku, a těším se někdy příště na slyšenou. No a pro ostatní posluchače je tu s muzikou Karel Gott.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
3: Čas letí jako bláznivý. Já nešitím ho ani vy.

0: Karel Gott a muzika, to jde k sobě jako, no vlastně nevím co. Nevím, co přiléhavějšího by bylo na světě než Karel Gott a muzika. My vlastně u muziky tak trochu ještě zůstaneme, protože Janáčkova akademie muzických umění má nového rektora. Akademický senát dnes do jejího čela zvolil Petra Francána. Nahradí tak bývalou rektorku Barbaru Mariu Vili, kterou senátoři odvolali na konci dubna. Detaily probereme už za chvíli.
1: Páteční dopolední vysílání 4. září po 10. hodině bude opět speciální. Zavítáme totiž do Zoo Sedlec, kam se za námi můžete přijít také podívat. S chovateli a provozovateli si budeme povídat o zvířatech, která tu chovají, ale také o historii a budoucnosti zoologické zahrady jen kousek od Mikulova. Chovatelskou poradnu po 11. hodině věnujeme chovu ptactva v domácích podmínkách. Na živé vysílání ze Zoo Sedlec váš poslech a také návštěvu se těší Zdeněk Truhlář.
2: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

plohou letěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá.

planety. Na Hvězdném nádraží cinkají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech. Velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

srdce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí, ach pícho marnivá.

0: se kterou smířit nejde se.
1: O
0: lásce, o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.
2: Zpíval nám Jaromír Nohavica, posloucháte odpolední Český rozhlas Brno, máme 7 minut před 16:30. Janáčkova akademie muzických umění má nového rektora. Akademický senát ho dnes do čela zvolil Petra Francána a dříve působil jako děkan divadelní fakulty JAMU, kde také učí. Akademický senát ho dnes tedy zvolil 8 hlasy proti 4 pro Víta Spilku z hudební fakulty. Podrobnosti už teď probereme s redaktorem Šimonem Francem, kterého vítám ve studiu. Šimone, pěkné odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
2: Představ nám prosím na úvod krátce nového rektora JAMU.
3: Petr Francán je, jak už zaznělo, fotograf a dokumentarista. Na divadelní fakultě JAMU vede ateliér audiovizuální tvorby a divadla. Na škole učí posledních 24 let, mezi lety 2016 a 2024 působil i jako děkan hudební fakulty. Akademický senát ho do rektorského křesla zvolil na první pokus. Senátoři by příští týden měli dokončit podklady, které následně pošlou prezidentu republiky. Ten na jejich návrh rektora následně jmenuje, stejně jako u všech ostatních veřejných a státních vysokých škol.
2: Čemu se Petr Francán chce ve své práci rektora věnovat?
3: Jako prioritu pro následující 4 roky uvedl stabilizaci Janáčkovy akademie.
4: Osudy veřejných uměleckých vysokých škol jsou velmi nejisté, když se podíváte na diagram hodnocení platových úrovní a dalších záležitostí umělecké vysoké školy jsou vždy na chvostu, takže my skutečně každým dnem se snažíme naši pozici obhájit.
3: V koncepci, kterou akademickému senátu před volbou předložil, si klade za cíl třeba získání institucionální akreditace. Chce také vstoupit do některé z evropských univerzitních aliancí a bude se muset zabývat i otázkou odkupu a rekonstrukce budovy v Beethovenově ulici. Tam dnes sídlí rektorát JAMU, prostory si ale pronajímá od města. Podle Francána však existují 2 varianty toho, jak s budovou naložit, a rektorát čeká tak jednání s Brnem i s akademickou obcí. Rozhodnutí ale podle něj musí padnout do konce letošního roku.
2: Petr Francán do funkce nastupuje po bývalé rektorce Barbaře Marii Vili, kterou letos v dubnu senátoři odvolali po necelém 1/4 roce ve funkci. Připomeň, proč se tak stalo.
3: Senátorům vadil její styl řízení školy. Pro její odchod hlasovalo 9 z 12 senátorů. Kritizovali třeba to, že ve svém nejbližším týmu měla jen jednoho prorektora, Vili své odvolání označila za předčasné. Nikdo podle ní nemohl za tak krátkou dobu jejího působení posoudit reálné výsledky její práce. Doplním ještě, že od odvolání rektorky JAMU prozatím mě vede prorektor Miroslav Ondra. A to do té doby, než Petra Francána do funkce jmenuje prezident.
2: Janáčkova akademie muzických umění v Brně má nového rektora Petra Francána. Podrobnosti o volbě i jeho plánech s akademií jsme probrali s redaktorem Šimonem Francem. Šimone, díky. Někdy příště naslyšenou.
3: Díky, naslyšenou.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Zpívala nám Věra Špinarová píseň svou, mi tenkrát hrál třeba Český rozhlas Brno, který právě teď posloucháte 4:15. Ve čtvrtek 3. září 2026, to by tedy ještě chybilo, by bylo 4., by to bylo samé čtyřky. No a samé čtyřky snad nebudou mít školáci, kterým odstartoval před pár dny nový školní rok a já věřím a doufám stále, že ten přechod do toho takového toho každodenního běžného školního režimu je pozvolný a postupný a to nejen pro žáky, ale také jejich rodiče, tedy pro nás. A třeba vás ta následující písnička od mých krajanek Marty a Teny Elefteriadu ještě trošku vrátí do toho dovolenkového módu, řekněme. No a třeba na některé z vás teprve ta dovolená čeká, protože stále ještě samozřejmě v září a říjnu je na jihu poměrně příjemně, je tam méně lidí, takže věřím, že se mnozí z vás ještě teprve těšíte na své dovolené. No a pro ty, kteří už je mají za sebou, je tu Marta a Teny Elefteriadu, už zmiňované sestry a dál než slunce vstává je píseň, kterou nám zaspívají.

Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát. Zavolejte právě teď k nám do studia na číslo 726 46 5200 a knížka Temné letopisy moravské může být vaše.

0: Tak, to byl Guy Mitchell a před chvílí zazněl také signál, který vás vyzval k tomu, abyste volali k nám do studia, a tak jste učinili mnozí, ale první byla paní Jana z Mokré Horákov. Já vás zdravím, paní Jano.
1: Jo, já vás taky zdravím, dobrý den.
0: Rozhlas oslavil před 2 dny 102 roky existence a právě u této příležitosti máte šanci vyhrát knížku Temné letopisy moravské. Máte radost?
1: Mám strašně velkou, protože já vás opravdu poslouchám každý den, hned ráno, zapínám to, takže tady tu soutěž znám, zkoušela jsem to, přiznám se, ale vždycky byl někdo přede mnou, že, ale dneska jsem to tam tak jako vystihla, že teda jsou strašně jsou šťastná.
0: Je to slyšet a já mám radost za vás. Zeptám se, znáte Temné letopisy moravské, ten seriál, který vlastně zaznívá už?
1: Znám, párkrát jsem to slyšela právě od vás, takže že něco z toho, a vždycky jsem říkala, že bych si tu knížku přála nebo někomu ji koupit, že jako dárek nebo něco, že by určitě to bylo pěkný počtení.
0: No vidíte, a budete ji mít od nás přímo i s věnováním autorů. Paní Jano, závěrečná otázka. Představte si, že je vám 102 let. Co byste vzkázala světu blízkým, kdybyste se tohoto požehnaného věku dožila?
1: Právě, že kdybych se toho dožila, tak bych si strašně přála, abych měla ještě tu sílu ráno to rádio zapnout. A nebo teď je i možnost si tam dát do zásuvky takový ten časovač, že by v 5 hodin ráno mě rádio začalo hrát.
0: Jo, takto. Tak, no tak ono tak do té doby, kdyby vám bylo 102 let, Bůh ví, co by se ještě objevilo.
1: Abych ještě něco takového si mohla. Ale jo, já se přiznám, že znám hodně, co jsou lidi tady, kteří kolem stovky, takže že si myslím, že třeba se tak toho dožijeme.
0: Já vám to ze srdce přeju a díky za to, že nás posloucháte, že jste propojila tedy to své přání i s naším vysíláním. Mějte se hezky, těším se někdy příště naslyšenou.
1: Já taky moc krát děkuju, mějte se hezky všichni. Naschledanou, děkuju.
0: No a vy ostatní, milí posluchači, poslouchejte bedlivě naše vysílání, protože tento signál bude zaznívat v různých dnech a časech napříč naším vysíláním až do konce září a můžete tedy i vy, tak jako teď paní Jana, od nás získat knihu Temné letopisy moravské i s věnováním autorů. No a teď už nás čeká Vlasta Redl, Husličky.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno. Čižest?

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: Lesní ekolog Petr Kjučukov, který bydlí na Hájence na Konopišti, napsal takovou knihu, která se jmenuje Noémův les. Má to být taková ta přesmíčka asi, jestli jsem ho dobře pochopil, tak Noémův les. A on vnímá naše lesy jako takovou archu Noémovu. Tu loď, na které se plaví všechno živé. My jsme součástí přírodní laboratoře. U nás je to ta výměra 70 hektarů lesního družstva a tyhle ty laboratoře jsou po celém světě.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.

0: Zpíval nám Pavol Haber, máme 15 hodin 52 minut, posloucháte odpolední Český rozhlas Brno a já se ptám, co všechno víte o zubech? O řadu zajímavostí už teď doplní vaše znalosti, případné, které máte, dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že člověk má už při narození všechny zuby?
3: Při pohledu na novorozence vás asi překvapí fakt, že v tak malé hlavičce už jsou připraveny dvě sady zubů, které postupně během života vyrostou. Kolem jednoho roku se začnou zdásně klubat zuby mléčné, kterých je celkem 20 a rostou zhruba do 3 let. O tom, proč se jim říká mléčné, existují dvě teorie. První odvozuje název od období, kdy je dítě kojeno mateřským mlékem. Druhá bere v potaz barvu a zářivost prvního chrupu, který je světlejší než zuby druhé. Stálé zuby nám rostou zhruba mezi 6. a 13. rokem života. Do té doby jsou založené v obou čelistech a čekají, až jim mléčný chrup uvolní cestu. Dospělý člověk má obvykle 32 zubů, ovšem někdy i méně. Někdo vůbec nemá takzvané zuby moudrosti, ale mohou scházet třeba i špičáky nebo druhé řezáky. Zubní sklovina je nejtvrdší částí lidského těla, přesto ji dokáže nahlodat zubní kas. Do nitra zubu vedou cévy a také nervy, které při narušení ukrutně bolí. Jsou lidé, kteří mají ještě třetí zuby, ale ty už jim nevyrostou. Musí za ně zaplatit svému zubaři.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: Tak jste zase o něco moudřejší a teď už je čas, abych se rozloučil. Těším se na vás opět zítra po 14. hodině. Janis Moras bude vaším průvodcem v odpoledním vysílání i v příštím týdnu, ale ten nejbližší den, kdy se potkáme, bude zítra. Co vás čeká po 16. hodině? Bude to humoriáda, tak se rozhodně těšte s Patrikem Rozehnalem. Teď už Michal Tučný a Fešáci. Hezké odpoledne.
1: Český rozhlas Brno, písnička.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Soud zkrátil podmínku jedné ze zdravotnic kvůli smrti studenta při vojenském výcviku ve Vyškově. 9 zemí, včetně Česka, podepsalo deklaraci o spolupráci v oblasti AI. Brněnské kino Skalka hraje i na podzim. Plánované uzavření přesunul magistrát na příští rok. A zítra čekáme zpočátku oblačno, během dne polojasno a teploty do 31 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Za smrt mladíka při vojenském výcviku potvrdil soud dvěma zdravotnicím podmínku. Jedné z žen krajský soud v Brně podmíněný trest potvrdil, druhého o několik měsíců zkrátil. Obě žádali zproštění viny. Student Univerzity obrany upadl v roce 2023 při cvičení ve Vyškově na zbraň. Později se začal dusit, skolaboval a v nemocnici zemřel. Zdravotnice jeho stav podle soudu podcenili.
2: Odvolací soud v zásadě ve většině potvrdil rozhodnutí okresního soudu. Ve Vyškově potvrdil oba výroky o vině u obou obžalovaných Ašmínové i Burianové.
3: Shrnuje státní zástupkyně Jana Tronerová, která navrhovala zamítnutí obou odvolání. Zdravotnice Lenka Šmídová u soudu vinu popřela. Po vynesení rozhodnutí ale řekla, že ho bude respektovat.
4: Za daných podmínek jsem udělala všechno, co jsem mohla. To, co bylo řečeno u soudu, bylo nepřesné.
3: Ministerstvu obrany mají ženy podle pravomocného rozsudku zaplatit dohromady zhruba 380 tisíc korun. Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Česko bude spolu s dalšími 8 zeměmi střední a východní Evropy spolupracovat na rozvoji a využití umělé inteligence. Informoval o tom ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Dnes k tomu podepsali takzvanou Pražskou deklaraci. Kromě zemí Vyšegrádské čtyřky se k ní připojili taky Litva, Lotyšsko, Chorvatsko, Slovinsko a Rumunsko. Podle Havlíčka budou moci tyto státy například využít kapacitu superpočítače s umělou inteligencí, takzvané AI gigafactory, o který usiluje Česko. O tom, jestli v Česku superpočítač bude, rozhodne Evropská komise v příštím roce. Kino Skalka v Brně je od dneška po letní pauze opět v provozu. Provizorní promítací místnost má stále zřízenou pod schody ve foyer. Hlavní sál kina Skala je kvůli špatné statice zavřený od roku 2023. Dům patří Brnu, které ho plánuje opravit. Statické zajištění mělo začít letos na podzim a Skalka tak už neměla otevřít. Práce nakonec odstartují zřejmě v lednu. Magistrát na to teď vybírá firmu, potvrzuje mluvčí města Filip Poňuchálek.
5: Pokud vše půjde bez potíží, tak by zadávací řízení mohlo být ukončeno do konce letošního roku a následně by byla podepsána smlouva s vybranou společností. Začátkem příštího roku by pak mohly začít samotné práce, následně se ale budou muset prostory vyklidit právě pro účely statického zajištění.
1: Počasí.
0: Zítra na Jihomoravě čekáme zpočátku většinou oblačno, odpoledne postupně převážně polojasno, večer i skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 28 až 31 stupňů, biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Donci D1 před Brnem směrem z Prahy se do kolony dojíždí za Domašovem na kilometru 172. Do omezení u D2 osobním autem počítejte až 50 minut. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Humoriáda.
7: Pustíme se do práce, do zábavy, do výběru ukázek, napijeme se zeleného čaje, ano, a prozradíme, jakou máme zářijovou náladu s Antonínem
8: Procházkou. Nádherně, máme tady ozářené reflektory.
7: Ano, jsme si na tebe posvítili.
8: No, tak ano, si přijdu jak na jeviště.
7: Jo? Kdy jsi naposledy hrál?
8: Prosím, že není to tak dávno. No. Nevím, 14 dní, 3 týdny.
7: A co to bylo?
8: V Brně jsme hráli manželské turbulence. venku to bylo. Venku. Open air, jak se dneska říká.
7: A počasí bylo?
8: Počasí bylo nádherný.
7: A lidi?
8: Už nebylo vedro, lidi byli taky nádherný.
7: Jo. Jako snažíš se prohlédnout si, nebo jenom vnímáš tu atmosféru, energii, kterou dávali popleskem a smíchem?
8: Nekoukám na ně, ono už se tak jako trošku stmívalo, teď jsme začínali v 8:30, tak vidíme jenom takový siluety.
7: Ano.
8: A já tak jako, mně stačí, když to slyším to publikum, jo, já nepotřebuji vidět.
7: Jo, neokřikoval jsi je.
8: No to vůbec, to nejde. Je víc, ty mě přeprali.
1: Humoriáda.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Pavel Bobek, jeho nedělní ráno. Jaké měl to poslední nedělní ráno, Tonda Procházka?
2: Nevím, já mám neděli pro mě jako každý jiný den, čověče, to je zvláštní. Já mám...
1: Ty máš neděli každý den, tak si chtěl.
2: No, tak to je, možná ne. Říkal Jan Werich, že je hrozně blbý, když je, to už potom, když nic nedělá, ale nemohl, že jo. To říkal, že je hrozný, že každý den neděle. No.
1: Že to neodlišuje už.
2: No, takže když člověk nemá co dělat.
1: Není tam ten rozruch.
2: Ale já pracuji vlastně i v neděli pomalu, no, tak doma, když tak jsem, tak píšu a tak. Takže pro mě je to normální den pracovní.
1: Ve všední dny v divadle zkoušíš nebo tak a o víkendu ti zbývá čas na to, aby si tvořil tvůrčím způsobem doma, jo?
2: Třeba tak, no. No.
1: Jo. Kolik vstáváš kvůli té tvůrčí práci v neděli? Dáš se budíka na to, nebo
2: ne, já vstávám tak, jak říkal Werich, časně kolem 11. Ba ne. Tak já nevím, já se probudím třeba tak po 7. A ještě tak hoďku si čtu. Jediný takový čas přes den, kdy mám, že jsem posteli a čtu si. No a tak kolem 8. se vtanu a začínu.
1: Najíš?
2: Najím.
1: A když se zase
2: umejou čist. Mě. Do pasu myči, od pasu myčky.
1: Tak co si dáme? Co si
2: vybral? No tak to jsi mě dal k narozeninám, Jan Werich.
1: Jo, chceš?
2: No jasný.
1: O rabínovi, dobrá.
2: Dobrý.
3: Příběh o jednom moc starým rabínovi, moc starým a moc moudrým rabínovi, který umíral a kolem něho stála rodina a prosili ho, aby než umře, aby jim nechal svoji moudrost tady, že ji budou potřebovat. Ale starý pán ležel na posteli bez hnutí, jako by je neslyšel. A prosili ho moc a přišli i starší obce židovské, přemlouvali ho. Ale starý pán byl unavený a jako by je neposlouchal. Zapsáhli saně a honem a honem jeli pro jeho nejstaršího syna do Berouna, taky rabína. A k ránu ho přivezli. Starý pán byl ještě živ. Jeho syn si klekl u jeho lože a povídá: papa, ty od nás odcházíš, ale neber všechno sebou. Řekni nám tu největší moudrost, ke které jsi došel za celý svůj život. My ji budeme potřebovat. Starý pan otevřel oči, podíval se na svého syna a povídá: všechno je jinak. No a potom umřel.
1: Ty jsi to znal a chtěl jsi to slyšet.
2: Jinak. No, já to znám samozřejmě, ale to je jedno. Já mám takovou desku, že jo, kde Jan Werich vyprávěl anekdoty, to ještě byla taková ta střední deska. To bylo long play, ale taková tam...
1: To bylo EP.
2: To bylo EP, jako
1: middle. LPčko a EPčko.
2: EPčko, tak já mám to EPčko, tam jsou anekdoty, no. A takové různé věci na jedné straně a na druhé straně je Čochtan. No takže já to všechno znám, tyhle ty anekdoty, ale to je jedno, to můžeš poslouchat tak, jako když si člověk pustí třeba, já nevím, 9., že jo, nebo
1: Svícení
2: jara, musíš. Prostě. Rád si to poslechneš kdykoliv.
1: Prosím tě, tvoje věta, kterou by si chtěl dát jako radu těm pozůstalým. Už si tak tím přemýšlel, když takhle tvůrčím způsobem v neděli tvoříš, třeba
2: jo.
1: I nad těmito věcmi se zamýšlel?
2: Já bych jim řekl, že nejhorší je, když je každý den neděle. Já nevím, to je ještě blbost. Já mám ještě snad chvilku čas tady.
1: No to doufám.
2: Já to ještě naberu, víš, ty moudrosti a pak to zhmotním do něčeho takového.
1: A vymýšlel jsi někdy pro někoho jiného, třeba epitaf

0: nebo něco takového?
1: Víš, že nevím.
0: Nebo do hry, nebo tak.
1: To nevím. Já třeba v Čečech hrozně rád chodím po hřbitově a dívám se tam, víš, a čtu si takový tam ty věci, jo. Co tam píšou, no. Ale abych ti teď něco řekl, to si nevzpomenu. Teď jsem tam rodina Setlelých, to jsou takový tam je třeba.
0: Ty si jako inspiruješ takhle? No, nebo vybíráš i barvu kamene pro budoucí věci?
1: Ne, ale když člověk jde tím zbytovým a teď tam čte takový ty různý, jak se jmenují ty lidi, jak odešli, tak se tam i jako směješ. Je to takový docela nepatřičný se rozchechtat na hřbitově, že jo? Ale já mám hrozně rád hřbitově, člověče. To tam tak hezky voní a říkáš si, tak tohle tady se musíme všichni.
0: Tady se sejdeme.
1: Tady se všichni sejdeme.
0: Říká Antonín Procházka. Pozor, vybral tedy Jana Vericha ve hře Jem a Ačko teď v tom prvním dnešním souboji. Proti zkusím dát scénku nazvanou Interview se zpěvačkou. Helena Růžičková, Ljuba Hermanová, Karel Efa v ní mohou vystoupit na vaše přání, pokud je pustíte do éteru silou svých hlasů. Tak volejte, SMSkujte, textovkujte na číslo 90 01 04, humor mezera A pro Jana Vericha, humor mezera B pro trojici Růžičková, Hermanová, Efa, anebo se ozvěte přímo do studia na telefonní linku 731 800 900.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Pokračujeme dál. Ve vašem hlasování ještě můžete přidat svůj hlas přes telefonní linku 731 800 900 do Humoriády na konto Jana Vrycha. Chcete-li ho slyšet ještě jednou v další várce anekdot? A nebo Helenu Ružičkovou, Ljubu Hermanovou a Karla Efu nabízíme proti. Kdo volá teď sem do studia, kde je hostem Tonda Procházka?
3: Dobrá, pane, pánové. To je vás Petr Zeloty.
2: Ano.
3: A všel bych si anekdoty.
2: Píšeme jim bod. Děkuji za zavolání. A kdo tam je? Teď. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honzo Sokavý. Zdravím vás, chlapi, obám. Mm-hmm. A hlasoval bych pro pana Vericha.
2: Dobře. Zapisem.
4: A víte, když jste mluvili o těch zbytovech, víte, co je nejsmutnější pro řidiče?
5: No, co pak?
4: Když přijede přes zbytov a navigace se mu hlásí právě, že dorazil do svého cíle.
2: Dobře, taky děkujeme za zavolání i za anekdotu. Komu půjde další bod a hlas? Kdo tam je na telefonu teď?
5: No, asi dojel do svého cíle někdo.
2: Asi. Došla slova, zaskočen, ale spojení je, tak nevadí. Přesuneme se za dalším. Kdo snad se ozve po telefonu? Dobrý den.
6: Já se ozvu rád, Zdeněk.
2: To jsme rádi.
6: Dobrý den.
2: Dobrý den.
6: Pana Procházku velmi srdečně zdravím.
5: Děkuji, dobrý den.
6: Trošku Patriku.
2: Děkuji.
6: To vypadá, že jste nevěděl, proč pan Verich nemohl v 70. v 80.
2: To já vím,
6: nemohl,
2: proč nemohl.
6: Proto měl každou neděli. No, to... dobrý. Tak jo, tak samozřejmě pro něho, prosím.
2: Dobře, ano. dobře. Děkuji dobře. Moc. Mějte se pěkně. Ještě jeden hlas. Dobrý den.
7: Dobrý den, zdraví vás posluchačka Jana a hlasuji pro Ačko.
2: Dobrá, tak jo, vyhrál to tedy Jan Verich, budeme pokračovat židovskými anekdotami.
8: Ovšem to není jenom tedy, abych tak řekl, výsadou židovských anekdot ukazovat komičnost člověka při událostech v podstatě tragických. Já znám jednu skotskou, podobnou o dvou skotech. Jmenovali se McIntosh a ten druhý McGuire. A každou neděli dopoledne hráli spolu golf. Od nepaměti, leta a leta. No a byla zase neděle, jako když ji vyšije sluníčko, jasno. McIntosh a McGuire jsou na golfovém hřišti, tedy kortu, jak se říká. Kluk jim nosí golfové hole. A je teďka zrovna řada na McIntoshovi. Míček má výhodně umístěný, vybere si hůl, postaví se k míčku, přiloží hůl, změří zkušeným okem vzdálenost a rozmáchne se. Všecky svaly jako tekivy. Hůl vysoko nad hlavou, jenže v té chvíli po nedaleké cestě drkotá furgón a za ním kráčí hlouček pozůstalých. McIntosh povolí napjaté svaly, pomalu spustí hůl, opře se o ní, sejme čepici a sklopí hlavu v zadumání. Počkal, až pohřeb přešel. Pak nasadil čepici, zaměřil, rozmáchl se a vší silou švih! A odpálil míček a hodil klukovi hůl a kráčel za míčkem. Jeho přítel McGuire kráčí podle něho. Najednou se zastaví a povídá. McIntosh. Léta letoucí s váma hraju golf, protože vím, že jste slušný, poctivý a mravný muž. Že jste však takhle schopen potlačit sportovní vášeň, že se umíte ovládnout ve vrcholném okamžiku hry, abyste vzdal poslední poctu zemřelému, to, upřímně řečeno, to jsem netušil. Dojmul jste mě a velice si vás za to vážím. Děkuji vám, povídá McIntosh. Nesmíte ovšem zapomenout, že po 30 let mi byla dobrou a věrnou manželkou. No a teďka v rychlosti jednu americkou hádanku. Víte, co to jsou takzvané smíšené pocity? Tedy takzvané smíšené pocity má člověk, jehož stará tchýně v jeho novém automobilu se zřítila do propasti. Humoriáda.
2: Máme tady vyloženě odborníka na Wericha, protože napovídal i některé
9: no
2: věci.
9: No jo, tak to jsou klasické věci, takový, znám.
2: Tvoje smíšené pocity.
9: Moje smíšené...
2: U čeho bývají?
9: Prosím?
2: U čeho bývají?
9: Smíšené pocity. No tak já třeba mám smíšené pocity, že moje dcera Viktorka začala hrát divadlo, začala se tak jako rozhodla, že se tím bude snad živit, tak na jedné straně mám rád, že se vůbec teda něčím živí a že teda začala to divadlo, a na druhé jsem tak jako lehce zneklidněn, protože vím, co tato profese obnáší, víš? Tak to jsou pro mě smíšené
2: pocity. Takže se to v tobě mele, jestli máš odrazovat, zrazovat, anebo podporovat.
9: Jako jo, no, samozřejmě, ale tak,
2: pozorovat,
9: to jsou,
2: jak se to
9: jsou takzvané smíšené.
2: A co hraje za divadlo?
9: Prosím tě, vystoupit teďka v novém muzikálu, který připravujeme, kde jsi samozřejmě i účinkoval ty, jako rozhlasový reportér, obyčejná holka v divadle Lucie Bílé.
2: Ano.
9: No, od 17. září, kdy je
2: premiéra.
9: Tak pak se to bude švihat.
2: Mm-hmm. Jak se těší Lucka Bílá?
9: No, ta se těší, no tak... co vím, tak se to velice dobře prodává, tak jako majitelka a člověk, který do toho vrazil peníze, tak je rád, že to má odezvu a obrat a že se to bude hrát hodně.
2: Jak moc se v ní mísí to, že hraje, a zároveň to jako s tím, co je produkuje, nebo je to v jejím divadle, jak se tyhle dvě role melou, když se zkouší?
9: Ty, prosím tě, ona je na jevišti jako tam... Nepozoruju, že by byla jako nějaká...
2: Jako, je tvárná, nechá se
9: takhle,
2: dělat.
9: Tak, třeba jde a teď se podívá, že ten koberec je trošku ušpiněný. Jo,
2: tak vás seřve, kdo to tady...
9: Neseřve, ale dívá se na to a už zase vidí, že já to budu muset nechat vyčistit, to zase budou náklady nějaký. Jo.
2: A zapomene, co má dělat v roli.
9: Ne, tak to bylo tak jenom za celý ten měsíc jednou. Tak to tam...
2: A či zase nečistil?
9: Já jsem mu neznačistil.
2: Ne,
9: tak... Já tam nejsem nejvyšší, tam jsou hercové.
2: Hercové. Ty jim to říkáš ze spoda.
9: Režisérové jsou v hledišti, no.
2: No, a někteří vyskočí i nahoru, aby předvedli.
9: To jo, to je pravda, to já někdy dělávám, i když já to dělám, protože jsem jako vlastně herec, jo, takže radši si říkám, než to vysvětlovat, tak to rychle předvedu, jo, no, ale... Většinou režisér má být ten, že nemáš říct herci nic víc, než to, co můžeš na něj zavolat z hlediště.
2: Mm-hmm.
9: Bytečně ho nezatěžovat ničím jiným, no.
2: To tě někdo učil? Nebo jsi na to přišel?
9: To říkal Evžen Sokolovský třeba, jo?
2: Jo.
9: Říkal. A nebo Irgman Bergman říkal, že ne, kdo jsi se na něj obracel, nějaký herec, co si chtěl, říkal, prosím vás, já vás přece nebudu učit herectví. Já jsem tady od toho, abych dohlížel, byste na sebe na jevišti nevrazili. Do sebe.
2: Tak na to dohlíží v divadle Lucie Bílé právě Tonda Procházka. Děkuju, že posloucháte, děkuju, že jste s námi v Humoriádě a za chvíli pro vás vybereme další ukázku. Tak zůstaňte s námi.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Humoriáda ve své polovině, dnes hostem Antonín Procházka. Spousta jmen na seznamu, z nich teď jedno nebo dvě, nevím, vybereme koho do ukázky.
2: Ano, Petr Rychlý, tady máme Petra Rychlýho.
1: Tak... Byl rychlý výběr tedy.
2: To, no, budou rychlý vtipy, no.
1: Dobře, dáme, zůstaneme vtipům. Tak ano. Jo, máme takovou vtipnou humoriádu.
3: Jednou večer se snaživý policista ukryl naproti jedné hospodě a čekal, zdali po zavíračce nenachytá někoho s alkoholem za volant. Když začali z hospody vycházet poslední hosté, hned si všiml jednoho, který se doslova vypotácel a začal se motat mezi auty. Vyzkoušel si klíče na pěti autech, než našel to svoje?
4: Sakra.
3: Mezitím už všichni ostatní hosté vyšli z baru, nasedli do aut a odjeli. Když konečně motor naskočil, policajt neváhal a vyrazil vpřed. Postavil se před rozjíždějící se auto. Zastavte občane a fouknete mi do balonku.
4: Jistě... Tady to máte. Člověče, vy jste nic nenafoukal. Vy jste sotva stál na nohách. To máte jednoduchý, pane poručíku. Dneska jsem byl jako návnada. Vylosovaný já.
3: Žena vejde do obchodu se zbraněmi.
5: Dobrý den, přejete si?
6: No, víte, já bych chtěla nějakou velikou pušku pro mého manžela.
5: Rozumím. A má to být kulovnice nebo brokovnice?
6: Je tak... To já nevím, tohle to já, v tomhle nejsem, jak se říká, honěna.
5: Chápu. A řekl vám pan manžel aspoň, jakou máte vzít ráži?
6: Prosím vás, děláte si legraci, člověče. On vůbec neví, že ho chci zastřelit.
7: Jak jdou dva páni po lese, a najednou říká, ty, stůj, podívej se, no to jsou blázni, podívej ta díra tady, rozumíš, no to je hluboký jak blázen, tady nikdo nedá zábradlí k tomu, jak je to vůbec možný. Čoče, mě by zajímalo, jak to může být hluboký, a ten to říká, no to je jednoduchý, to já znám ze skauta, to se veme takhle oblázek, hodí se to dolů, jo, a poslouchá se dopad, počítá se a podle toho zjistíš, kolik je to metrů, jak tam hodili ten oblázek, že počítá, říká, člověče, ale... Já neslyším ten dopad, ten oblázek je asi moc asi lehkej. Počkej, to by chtělo něco těžšího. No a najde tam takovou zrezavilou traverzu, takhle ji veme, že jo, hodí to dolů, že jo, počítá a říká, duh, jo, jasný, tak člověče, to jsou ale fakt blázni. Tady je výkop 50 metrů dolů, tady není zábradlí, no kdyby někdo něco, a najednou úplně oba dva stuhnou, že tam běží takhle bílá koza, která se nerozhlídne a skočí do té díry, říká, no viděl jsi to. Čeče, to je blázni, tam musí být dole na kaši, tam musí být dole na kaši. No a najednou se takhle objeví taková stará babička, říká, dobrý den, mládenci, prosím vás, neviděli jste tady takovou bílou kozu? No babi, teď se zrovna o ní bavíme, ona tady normálně běžela, nerozlídla se a skočila tady do té díry. No to není možný, já jsem ji měla přivázaná k takový traverze.
3: V panelovém domě jde pan Dobrota se smetím. A najednou cestou dolů po schodech na něj z mezi patra vyskočí dítě souseda a začne do něj sekat mačetou. Naštěstí ještě moc malé, takže pan Dobrota má jenom lehká poranění. Dítě přemůže a odvede ho na policii. Tam je oba vystýchají.
8: Nechápu, co se stalo, pane strážmistře, jdu se smetím a najednou na mě vyskočí ze tmy tenhle kluk a začne mě sekat mačetou a řvát. Já chci vláček, já chci vláček. No, to je zajímavé. Můžeš mi vysvětlit, chlapče, proč si napadnul souseda mačetou?
6: Všechno řeknu, jenom mě nezavírejte, to mi poradil tatínek. On říkal, že když budu sekat Dobrotu, dostanu vláček.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
1: Petr Rychlý a jeho rychlé anekdoty tedy. S Petrem Rychlým si někdy hrál? Nebo ho režíroval?
2: Petra Rychlýho právě teď budeme spolupracovat, budu jako režírovat ve hře v říjnu. Máme spolu dělat hru, která se jmenuje Rande na slepo. Ještě Luci Vondráčková, tam bude hrát Martina Randová a Martin Kraus, no, jenom čtyři herci.
1: Vybral jsi ty je, nebo ti byli přiděleni producentem nějak? Ty nebo se... oni si vybrali tebe jako režiséra herce?
2: To bych byl rád, no.
1: A děje se tak někdy?
2: Že, no tak takhle, kdyby někdo jako se mnou nechtěl vyloženě pracovat, tak asi by to nepřijal.
1: Ale kdyby si třeba někdo našel hru, teď si řekl, já v tom si hrát, třeba Petr Rychlý a říkal, a já chci, aby to režíroval Tonda Procházka. Stává se to, nebo je to opačně, že režisér si standardně vybírá?
2: No, v obyčejně je v první řadě producent, který jo, rozhoduje ten, kdo má peníze nebo
1: a osloví první herce nebo režiséry?
2: Režiséra.
1: Jo. A ty pak řekneš, to by mohl.
2: No a my se pak spolu Petr domlouváme, jako obsadit a tak dále, no.
1: Kdo by mohl, kdo má čas, kdo by se na to hodil.
2: No, kdo to za ty peníze udělá.
1: Proč jste si vybrali Petra do randy na slepo?
2: Petra, no protože tak je dobrý herec a hodí se tady pro tu roli, no.
1: Je to komedie.
2: Je to komedie.
1: Předpokládám.
2: No, je to velice známý herec, takže ta komedie se bude i dobře prodávat. No, to jsou všechno věci, které ten producent zohledňuje.
1: Jsi ten typ, co rád režíruje komedie, anebo bys raději třeba v dnešní době i dramata, tragédie, nebo něco takového?
2: Prosím tě, já jsem celý život dělal takzvané zábavné divadlo.
1: Ano, ne, že bych právě jako... proto. Tak jsi na to odborník?
2: No, odborník, no tak
1: prostě... No jo, přiznejme to, řekněme to, jsem to věku. Už jsi na to odborník, ano, při vší skromnosti.
2: No, takže to je jako můj žánr, který tak jako mě nejvíc jako vyhovuje. No. A já bych vlastně neuměl udělat nějaký velký dramatický dílo. Jo? To by, na to já prostě nemám kapacitu.
1: Ty bys do toho chtěl vždycky propašovat nějaké komediální
2: číslo? No tak
1: číslo?
2: Samozřejmě jako velký režiséři v tragedii by měl být jako jakýsi náznak nějakého humoru. Stejně tak jako v komedii by měla zaznít nějaká vážnější taková linka, jo, trošku, no.
1: Nebo aspoň poučení.
2: A nebo aspoň tak.
1: Takže zůstáváš u komedii.
2: Zůstávám u komedii.
1: Dobrá, Petr Rychlý byl vybrán tedy do divadla, ale byl vybrán i sem do ukázky s rychlými vtipy. Můžete ho teď vybrat případně i vy. Varianta A. Pod variantou B se ukrývá a já tam teď schovám trojici Miloslava Šimka, Jiřího Krampola a Uršulu Klukovou a jejich slavné důchodce na poště. Co si vyberete? Rychlé vtipy nebo důchodce na poště? Vybíráte 731 800 900, telefon sem do studia, SMS číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, pište a odesílejte.

0: Bezdomovkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
1: Čím pokračovat v Humoriádě s Antonínem Procházkou, ukázkou s Petrem Rychlým, anebo s tou, kde je Miloslav Šimek, Jiří Krampol a Uršula Kluková jako účinkující. Vyberte si na telefonním čísle 731 800 900, spojte se s námi.
2: Ano, dobré odpoledne vám přeji.
1: I vám.
2: Zdravím vaše hosta.
3: Dobrý den.
2: I pana moderátora. A přála bych si Bčko.
1: Zapisuji trojici bod a jdeme dál. Dobrý den.
4: Dobrý den, Krovdiříš. Zdravím to Jirku a taky bych si dala Bčko.
1: Dobře.
4: Jirko, choďte spíš.
1: Děkujeme, děkujeme za hlas. Dobrý den.
5: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Procházko, dobrý den vám, Patriku.
3: Dobrý den.
5: A já hlasuju pro pokračování, Ačko.
1: Dobrá, Petr Rychlý dostal bod, jenom vysvětluji a přepuji na další telefonát. Kdo pak tam je? Ozvěte se, máte šanci přidělit svůj bod, ještě chvíli počkám a pak to vyměníme za někoho rychlejšího. Kdo pak to je? Dobrý den.
6: My vás podůří od Lidských hor, krásné odpoledne. A já bych si přál pana Šimka.
1: Dobře, dávám mu bod, ale musím říct, nestačilo to. Víc hlasů získali anekdoty, nebyly tedy rychlé vtipy.
7: K policistovi, který řídí dopravu, přijde stařenka.
8: Panáčku.
9: Ano, paní.
8: Představte si, pane policajt, šla jsem takhle k večeru přes park a najednou ke mně přistoupil mladík. Zatáhl mě do křoví a tam mě znásilnil.
9: Cože?
8: No, znásilnil, no.
9: Prosím vás, a kdy to bylo?
8: No, zítra to budou 4 roky.
9: Ježíš Mariano, a proč si stěžujete až teď, ženská?
8: Já si nestěžuju, já se chlubím.
7: Přijde chlapík do baru a objedná si.
10: Barmane, 7 tekil a 1 pivo na spláchnutí.
9: Jistě, tady to máte. A hned jdu natočit to pivo.
7: Za pár sekund je zpátky.
9: Teda, vy jste pěkný rychlík s těma panákama.
10: Víte, kdybyste měl to, co mám já, tak byste taky pil takhle rychle.
9: Ano, a co máte?
10: Asi tak 6 korun.
7: Na pláži leží urostlý osmahlý nahý muž. Tvář má přikrytou ručníkem a o kousek níže zakrývají jeho nahotu noviny. Zpovzdálí ho zvědavě pozorují 3 místní dámy.
8: Je, Aleno Jiřino, to je určitě můj manžel. Ale prosím tě, Zdeno, tohle není tvůj manžel, ty, to je nějaký svalovec.
9: Holky, dítě, to jedno, vy se furt dohadujete.
7: A tak se dohadují a najednou zafouká vítr a noviny odletí z intimních partií ležícího muže.
8: Je, holky, měli jste pravdu, to není můj manžel.
9: No to máš pravdu, Zdeno, tohle opravdu není tvůj manžel. Vytířino. Drahé přítelkyně, vy jste opravdu nevzdělané. Tohle přece není nikdo z našeho městečka.
7: Do lesa vpadla hustá mlha a právě ten čas si vybrali myslivci Jarin a Olin na hon.
11: Co strefil, Oline?
12: To je hrozná mlha, pořádně na to nevidím, ale podle zobáku bych řekl, že je to kachna, Jarine. A co jsi dostal ty, Jarine?
8: No podle srsti, to bude divočák, Oline. Tak a co jsi dostal tentokrát, Oline?
12: No podle občanky, je to nějaký advokát z Prahy.
7: Po dlouhé noci plné vášně se mladý muž natáhne ke svým kalhotám a vytáhne cigaretu. Kam jsem si jo...
3: Hele, kočko.
13: Ano, Mourku.
3: Nemůžu najít zapalovač. Neměla bys sirky?
13: Pro tebe všechno, kocourku. Jsou šuplíčku v nočním stolečku.
3: Jo, dík. Co je dálka? A už to je. A tady jsou. Hele?
13: Ano, lásko.
3: Co je to tady šuplíku za fotku? Nějakýho chlápka. To je tvůj manžel?
13: Ne, ty moje hlupáčku.
3: Tak to je tvůj přítel.
13: Ale kde pak, broučínku?
3: No tak, kdo to zase kraje?
13: To jsem přece já před operací.
7: Kolem půlnoci na policejní stanici zazvoní telefon.
14: Ech, to snad není pravda. V tuhle hodinu. No, co je?
15: Haló, je tam policie?
14: No jo, no, co chcete?
15: Právě jsem ho zabila.
14: Cože?
15: No, právě jsem ho zabila.
14: A fajn. A koho?
15: Králíka.
14: Helejte se, osobo, nedělejte si ze mě srandu. To nemáte nic jinýho na práci, takovýhle blbý vtipy. A kdo vůbec volá?
15: No, Králíková.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
16: Já se snužím nejblbějším vtipem vždycky.
1: Ty nejvíc zaberou. Tondo, inspiroval tebe někdy nějaký vtip nebo anekdota třeba pro napsání něčeho?
16: Tak to bych jako neřekl, i když vlastně ta inspirace může přijít úplně z já nevím, třeba z inzerátu, jo, někdy, nebo z náhodné věty, někdo ti něco takového řekne, jo.
1: A zapisuješ si to, nebo jenom ukládáš do paměti?
16: Něco si jako zapíšu třeba, co mě zaujme, a něco hned, já vím, že třeba naše bývalá pokladní v divadle v Plzni jenom mi povídala, že manželský pár si nestačil vyměnit abonentky na příští sezonu včas, a takže dostali dvě místa, ale každej na jiný straně řady. Takže seděli odděleně. A ten pán se během toho roku zamiloval do své nové sousedky. A rozvedl se tou paní. A tohle mi jako říkala, a já jsem okamžitě říkal, ježiš, to je bezvadný, tyhle. Tak hned mě napadl prostě příběh takovej.
1: A rozvinul
16: se. Rozvinul jsem to, jmenovalo se to Věrní abonenti a odehrávalo se to v, asi v 8 sekvencích, kdy vždycky to, co se odehrávalo na jevišti, víš, ano. Tak oni jako vlastně prožívali v tom hledišti, no. Tak,
1: no. Tak byla paní pokladní spoluautorkou hry?
16: Nebyla, ale to ti jenom dávám.
1: Autor námětu, ano.
16: Ale, jo, to jsem určitě napsal, že to,
1: jo.
16: No, paní.
1: To, podle skutečné události.
16: Podle skutečné události, ano, podle skutečné události. A to jenom chci říkat, co někdy jako stačí, víš. Jako,
1: k tomu, aby z toho příběh na hodinu a půl divadla.
16: No, jasný.
1: Tak jo. Všímat si kolem sebe dění.
16: Ano, chodí s otevřenýma očima.
1: Dá se o tom potom
16: vyprávět. Spaneš do kanálu.
1: Ano, a pozoriš tak na traverzu a na bílou kozu. Vážení, do hry vracím ukázky, které jsem nabízel, nevyhrály, vyhrával zatím na plné čáře tedy Tonda Procházka se svými výběry. Tak proti teď Helena Ružičková s Ljubou Hermanovou, Karlem F.U. Ačko a jiná trojice B proti Miloslav Šimek, Jiří Krampol, Uršula Kluková. Kterou tu trojici si vyberete do vysílání? Dejte nám vědět. 731 800 900 přímé volání do studia Humoriády, SMSkař taky bereme do hry, musí ale odesílat své textovky na číslo 90 01 04 ve tvaru humor mezera A nebo humor mezera B.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Je tu chvíle ještě pro hlasování, poslední třetí souboj, tedy 731, 800, 900. Spojení s námi a vybíráte si jednu z těch trojic. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás oba dva. Tady Honza Zrabský. A je to těžká volba, zkusím Bčko.
1: Zkusíte Bčko, to znamená Šimek Krampol Kluková, když to zrychlím. Kdo další přidá bod?
3: Ještě jednou Petr z Lhoty.
1: Ano.
3: A přál bych si pana Šimka s Kramporem a s paní Klukovou.
1: Píšu jim bod, dobrá. Děkuji za to hlasování a pomoc v dnešním vydání, tedy Humoriády. Ještě dobrý den jednou někomu.
4: Ještě jednou Honza z Vlkavy a já taky hlasuji pro důchodce na poště. Díky chlapi, zdarec.
1: Děkujeme.
5: Zdarec.
1: Myslím, že je rozhodnuto tímto, asi jste to poznali, Miloslav Šimek, Jiří Krampol a Uršula Kluková vyhrávají jejich důchodci na poště. Kousek té slavné scénky si tedy dopřejeme na závěr dnešního vydání.
6: Vy jste poslední?
7: Cože?
6: Jestli jste poslední?
7: No jo, teď už to bylo zapotřebí. Ono přestane.
6: To je pech. Já jdu na spoje a narazím na hluchouna.
7: Teď já to mám hulkovým písmem.
6: Vy mi nerozumíte?
7: Co říkáte?
6: Vy neslyšíte, vy máte mít přístroj.
7: Prosím vás, mějte ohledy. Vidíte, že špatně slyším, tak přidejte na hlase.
6: Já jsem slyšel, že neslyšícím budou dávat přístroje. Slyšíte mě?
7: Já vás nemůžu slyšet, já mám přístroj.
6: Já ho nechám být. Já si stoupnu za něj, paní.
8: No to nemůžete. To si musíte stoupnout za mě. Tady se to dělí. Jsou dvě okýnka.
6: A kdo je poslední?
8: Ten pán je poslední, ale tady se to dělí.
7: Vždyť já to mám hulkovým přístrojem. Bora.
6: On neslyší, on má přístroj.
8: Ale je to fešák.
9: Baba nevidí.
6: Pani, prosím vás, kam si teda mám stoupnout, kdo je poslední?
8: Vy jste poslední, vy, ale tady se to dělí a já už to říkám naposled.
6: Tak já si stoupnu mezi a budu přebíhat.
7: Žádný takový, pane, tady nebudete předbíhat. Já jsem byl před váma, měl jste si přivstát. A mám to hulkovým písmem.
8: To je fešák tohle. A má přístroj. No.
6: A je to.
8: To je, co se stalo?
6: Stále v okýnko přivezli balíky.
7: Cože? Balíky? Balíky jsou tady? Tak to je pauza. To znám, tak to já si sednu.
6: Člověče, jak si můžete sednout, když je tady dáma?
7: Cože, šachy? Šachy chcete hrát?
6: Žádný šachy, povídám, jak si můžete sednout, když je tady dáma?
7: Je dáma? Jste říkal, že mě nevidí, tak můžu sedět.
8: Já vás vidím. Já vás vidím dobře, vy jste ten fešák. A máte to přesně. Oni chtějí drobný, oni chtějí, abyste to měl přesně, aby vám nemuseli vracet.
7: Co se staráte? Vy si myslíte, že jsem Rothschild, ne? Já mám jenom drobný. Aluminiový. A mám to hulkovým písmem.
0: Humoriáda.
1: Jsme na konci dnešního vydání. Jakým stylem se rozloučí Tonda Procházka?
5: No tak prostě se rozloučím tak jako hezky, no.
1: Tak tak se rozluč.
5: Tak naschledanou. Zlatíčka.
1: Těším se zase někdy příště, ať se ti daří.
5: No, to by taky.
1: Práce je soukromí a pozor, zítra tu jako host bude Václav Knop. Posíláme ještě předtím, než tu budou další zprávy a další naše pořady i písničku od Valdemara Matušky a ten úsměv na tváři, ať vám vydrží co nejdéle. Těším se u dalšího vydání Humoriády, kterou pro vás vysíláme.

0: Četby a drama. Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Bylo 17 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Brněnská JAMU bude mít nového rektora Petra Francána z divadelní fakulty, musí ještě potvrdit prezident. Průměrná mzda na Jižní Moravě vzrostla ve druhém čtvrtletí na 50 588 korun. Nová metoda léčby plicní embolie výrazně snižuje riziko komplikací, ukázala to česká studie. A zítra čekáme zpočátku oblačno, během dne polojasno a teploty do 31 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Novým rektorem Janáčkovy akademie muzických umění v Brně bude Petr Francán. Akademický senát ho zvolil 8 hlasy z 12. Francán dříve působil jako děkan tamní hudební fakulty, kde vede ateliér audiovizuální tvorby. Řekl, že se následující 4 roky chce věnovat stabilizaci školy.
3: Osudy veřejných uměleckých vysokých škol jsou velmi nejisté, když se podíváte na diagram hodnocení platových úrovní a dalších záležitostí umělecké vysoké školy jsou vždy na chvostu, takže my skutečně každým dnem se snažíme naši pozici obhájit.
1: Návrh akademického senátu musí ještě potvrdit prezident. Francán ve funkci nahradí bývalou rektorku Barbaru Mariu Vili, kterou senátoři odvolali v dubnu po necelých 3 měsících ve funkci. Část akademické obce měla výhrady k jejímu stylu řízení. Průměrná hrubá měsíční mzda v Jihomoravském kraji vzrostla ve druhém čtvrtletí letošního roku na 50 588 korun. Údaje dnes zveřejnil Český statistický úřad. V meziročním srovnání se průměrná mzda zvýšila o 3 147 korun. Mezi kraji se region umístil na 3. místě, za Prahou a Středočeským krajem. Celostátní průměr je o 1378 korun vyšší než na Jižní Moravě. Obecně platí, že 2/3 pracujících průměrně nedosáhnou. Ruská ambasáda se ohradila proti slovům ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů. Ten si dnes předvolal velvyslankyni v Praze Annu Ponomarevovou kvůli obvinění Ruska ze srpnového útoku na letišti v Lipsku. Za viníka Moskvu tento týden označilo Německo. Ruská velvyslankyně to odmítla a incident v Lipsku přirovnala k české kauze Vrbětice. Ta podle tvrzení Ponomarevové tehdy sloužila k podněcování rusofobie a ničení vztahů s Ruskem. Podle českých úřadů za výbuchem muničních skladů ve Vrběticích v roce 2014 stáli příslušníci ruské vojenské rozvědky GRU. Velvyslanectví ale tvrdí, že ruská stopa nebyla prokázána. Nová léčba plicní embolie může snížit riziko závažných komplikací během prvních 7 dnů až o 90%. Ukázala to studie lékařů z fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Zapojilo se do ní přes 550 pacientů v 11 českých kardiocentrech. Nová metoda využívá katetry zavedené přímo ke krevním sraženinám. Lékaři jimi podle spoluautora studie Josefa Kroupy pak podají lék, který sraženiny rozpouští.
4: Tato metoda se používá například k rozpouštění krevních sraženin jak v tepeném, tak v žilním systému. Dosud nikdo nebyl schopen uspořádat takto velkou randomizovanou studii, která tuto metodu srovnávala oproti standardní léčbě.
2: Počasí.
1: Zítra na jihu Moravy čekáme zpočátku většinou oblačno, odpoledne postupně převážně polojasno, večer i skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 28 až 31 stupňů. Biozátěž střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Donci D1 na příjezdu do Brna ve směru z Prahy se do omezení u D2 sune kolona. Dojíždí se za Domašovem kolem kilometru 176, osobní auta jedou místy plynuleji. V té koloně navíc před sjezdem na Vídeň na kilometru 193,5 je hromadná nehoda. Nezapomínejte na záchranou uličku. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Posloucháte Český rozhlas Brno, kde v 17 hodin 4 a 3 čtvrtě minuty začíná pravidelná publicistická hodinka Den v kraji. U poslechu vás dnes vítá Sandra Silná. Už za chvíli uslyšíte od Davida Hasmana souhrn nejdůležitějších událostí dnešního dne. Před čtvrt na 6 se spojíme s brněnskými meteorology, čeká nás předpověď počasí. V reportáži se podíváme na problematiku brněnských ubytoven. O 17:30 máme připraveno nové vydání pořadu O čem se mluví. Dnes se Zuzana Kopuletá s hostem Kateřinou Zábrockou zaměří na psychické problémy učitelů. Chybět nebude ani černá kronika a zítřejší očekávané události. Příjemný poslech v rozhlasové společnosti v podvečer 3. září.
2: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: kraji. Stručně, jasně, přehledně.
1: Ze dvou soukromých ubytoven v Brně se budou muset odstěhovat desítky lidí. Jedna z nich končí, druhá čeká rekonstrukce. Úplně zavírá ubytovna Podlesí v Kohoutovicích. Její obyvatelé mají na odchod čas do půlky září. Do konce roku pak musí lidé kvůli opravám opustit i zařízení Pohoda v ulici Cejl. Dlouhodobě tam přitom bydlí i rodiny a sociálně slabí. Více se tématu budeme věnovat už krátce před 17:30. Krajský soud potvrdil podmíněné tresty dvěma zdravotnicím v případu úmrtí studenta při vojenském výcviku ve Vyškově. Jedné trest oproti prvostupňovému rozhodnutí zmírnil. Podle soudu se dopustili usmrcení z nedbalosti, a to tím, že podcenili zdravotní stav poraněného studenta. Nejdříve ho špatně ošetřili a pak i chybně přerušili resuscitaci. Student Univerzity obrany po převozu do nemocnice zemřel. Kinoskalka v Brně je od dneška po letní pauze opět v provozu. Provizorní promítací místnost má stále zřízenou pod schody ve foaje. Hlavní sál Kinoskala je kvůli špatné statice zavřený od roku 2023. Dům patří Brnu, které ho plánuje opravit. Statické zajištění mělo začít letos na podzim a skalka tak už neměla otevřít. Práce nakonec odstartují zřejmě v lednu. Magistrát na to teď vybírá firmu. Potvrzuje mluvčí města Filip Poňuch.
2: Pokud vše půjde bez potíží, tak by zadávací řízení mohlo být ukončeno do konce letošního roku a následně by byla podepsána smlouva s vybranou společností.
1: Paliva v Jihomoravském kraji dál zdražují. Benzín čerpací stanice prodávají v průměru za 42 korun a 82 haléřů. To je o 32 haléřů více než před týdnem. Naftu řidiči natankují o 25 haléřů dráž. Litr nafty stojí v průměru 46 korun a 9 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Paliva výrazně zdražují od března kvůli konfliktu na Blízkém východě. Stát přestal ceny regulovat v červenci. Lidé v Moravském Krumlově na Znojemsku můžou od dneška navštívit malý festival Loutky. Zahájil ho soubor dřevěného divadla s pohádkou o kouzelné Aladinově lampě. Letos slaví festival 20 let. Mimořádně tak organizátoři zahájení přemístili na arkádové nádvoří zámku. Až do neděle se divákům představí celkem 18 souborů z celé republiky, a to na desítkách míst na Jižní Moravě a Vysočině, říká za organizátory Eva Fruvertová.
3: Cílem je, aby divadla přijela přímo do míst, kde my bydlíme, kde žijeme, to znamená do místních kulturních domů, na náměstí.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: S Mojmírem Martinem teď probereme počasí aktuální a já ho moc vítám v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Brno. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Jaké tedy máme momentálně počasí na území Jihomoravského kraje?
2: Tak oblačnosti je poměrně hodně, i když na některých místech slunce mezi mraky prosvítá. Při oblačné obloze teploty se pohybují většinou kolem 25 nebo 26 stupňů, na severu kraje spíše kolem 23.
1: Jaké počasí nás čeká dnes v noci?
2: Dnes v noci bude stále většinou oblačno, výjimečně se objeví přehánky a teploty poklesnou jen na 18 až 15 stupňů, foukat bude mírný vítr západních směrů.
1: A Mojmíre, jak se bude vyvíjet počasí teď v závěru týdne, tedy co nás čeká v pátek a o víkendu?
2: Tak pátek zpočátku spíše oblačné počasí, ale odpoledne postupně bude převážně polojasno, večer i skoro jasno a zítra se výrazněji oteplí na 28 až 31 stupňů. Foukat bude mírný vítr západních směrů. Ten příliv teplého vzduchu končí v sobotu ráno a dopoledne studená fronta. Na ní čekáme od severozápadu velkou oblačnost s deštěm nebo přehánkami, případně i s malou pravděpodobností bouřky. Kolem poledne začne od severu srážek ubývat a postupně dojde i k ubývání oblačnosti, takže v průběhu odpoledne a večera bude převažovat polojasno, přehánky se budou vyskytovat jen zcela výjimečně. Sobotní ráno přinese teploty 19 až 15 stupňů, ty odpolední nejvýše 22 až 26 stupňů, no a rozfouká se za frontou mírný severozápadní až severní vítr, který večer většinou zeslábne. Ta neděle potom už bude beze srážek, spíše taková slunečná, jen na severu a východu chodě kraje přechodně může být trošku více oblačností a chladné ráno s teplotami 11 až 7 stupňů, odpoledne potom se oteplí na 21 až 25 stupňů.
1: Já vás ještě poprosím také o teplotní rekordy pro dnešní den, tedy pro 3. září.
2: 3. září bylo nejteplejší v roce 1942 v Hodoníně. Tam tehdy naměřili 35,2 stupně Celsia. Nejchladněji bylo v roce 1928 ve Štítarech na Znojemsku. Tam tehdy mrzlo, bylo minus 1 stupeň.
1: Říká Mojmír Martin z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, kterému teď děkuji za předpověď počasí a přeji příjemný zbytek čtvrteční. Hodné brzy naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Tolik tedy počasí pro dnešní den a výhled na následující 3 dny a my už se za chvíli v reportáži podíváme do brněnských ubytoven, protože desítky lidí, konkrétně ze 2 brněnských ubytoven, si teď musí hledat nové bydlení. Jednu majitel prodal, v druhé plánuje rekonstrukci. Do budoucna už ale nechce ubytovat rodiny s dětmi. No a my reportáž k celému tématu nabídneme už za chvíli.

0: zasažen.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Brno, písnička.

0: Do půlky září se musí vystěhovat. Řeč je o lidech z brněnské ubytovny Podlesí v Kohoutovicích. Majitel dům prodal a dál chce provozovat jen ubytovnu na ulici Cejl. I většinu tamních obyvatel ale čeká stěhování, a to kvůli plánované rekonstrukci budovy. Obě ubytovny doteď sloužily mimo jiné jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabší a pro rodiny. Ty už ale majitel do budoucna ubytovávat nechce.
1: Je to tady zdemolovaný, jenom otázka času, kdyby to spadlo někomu na hlavu.
2: Eliška na ubytovně Pohoda bydlela 7 let. Poslední 4 roky tady pracuje jako recepční.
1: Je to taková moje srdeční záležitost, protože i když tady lidi jsou takový a to prostředí je někdy šílený, tak prostě jednou až tady bude končit, tak mi to bude líto, no. Pohoda je životní styl.
3: Takže vy jste tu bydlela, změnilo se to třeba od té doby, co jste...
1: Strašně. Jo. Jsme tady bydleli, já jsem bydlela tady dole a dole jsme měli sedačku, kde jsme všichni vařili a bylo to fajn, bylo tady čisto, útulno, ale poslední roky to tady v katastrofálním stavu.
2: Dál dovnitř mě Eliška poprosila, ať radši nechodím, kvůli špatnému stavu a nepořádku. Okolí recepce má nejlepší dny za sebou, provoz se tady ale nezastaví. Teď tu bydlí asi 80 lidí. Na mikrofon ale nikdo mluvit nechce, povídáme si tedy bez záznamu. Třeba se starší paní s vnučkou v pěstounské péči. Těm zbývají ještě 2 týdny. Mají podané žádosti o městské i sociální bydlení, na jiných ubytovnách už mají plno. Zatím tedy neví, kam půjdou. Velkou část ubytovny Pohoda plánuje majitel Václav Nový zrekonstruovat. Několik pokojů už opravených má, do nich se přestěhuje část nájemníků. To ale budou v drtivé většině jednotlivci bez dětí, vysvětluje.
4: To jsme řekli, že omezíme rodiny s dětskama, poněvadž ty rodiče absolutně nezvládají. Prostě dětka demolujou, ničijou a prostě to je furt okola.
2: Dům chce mít na rekonstrukci vyklizený do konce roku. Václav Nový donedávna provozoval i ubytovnu Podlesí v Brně Kohoutovicích. Dům ale prodal, z něj se tak do půlky září musí vystěhovat všech asi 30 lidí. Někteří od majitele dostali nabídku bydlet třeba v opravené části Pohody. Jiným s hledáním nového domova pomáhají i neziskové organizace, včetně IQ Roma servisu. Podle ředitele Martina Máši to obzvlášť pro velké rodiny bývá problém.
5: Už jenom z toho důvodu, že na té ubytovně, tak jako jiný bydlení si nesehnali. Takže se prostě řeší tady to, že se obvolají azyláky, ty nám nejčastěji řeknou, my něco máme, my něco nemáme. Celý rodiny velmi málo často jsou umístitelný, to znamená, potom přichází to, aby co nejvíc členů té domácnosti mohlo zůstat pohromadě.
2: Magistrát podle radního pro sociální péči Roberta Kerndla z ODS o situaci ví a sociální pracovníci města zjišťují situaci a možnosti jednotlivých domácností. Část by podle něj mohla jít třeba do městského azylového domu v Koniklecové ulici. Šimon Franz, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, den v kraji.
0: Může ovlivnit vyhořelý učitel výsledky žáka a umí české školy předcházet tomu, aby pedagogové byli vyčerpaní a bojovali s psychickými problémy? Odpovědi nejen na tyto otázky hledal mnohaletý výzkum Národního institutu pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik. Více si o tématu povíme po písničce v pořadu O čem se mluví.

0: O čem se mluví?
1: Pětina českých učitelů trpí fyzickým vyčerpáním a 6% z nich splňuje diagnostická kritéria pro syndrom vyhoření. Plyne to z výzkumu Národního institutu pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik, zkráceně nazývaného SYRI. Jedna z řešitelek výzkumu, Kateřina Zábrocká z Akademie věd České republiky z Karlovy univerzity a také právě z týmu SYRI, je teď hostem O čem se mluví. Dobrý den, vítám vás v našem vysílání.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Nerušený poslech Českého rozhlasu Brno v následujících minutách přeje Zuzana Kopuletá.
0: Český rozhlas Brno. O čem se mluví?
1: Data do výzkumu byla zjišťována dotazníkovým šetřením, do kterého se zapojilo téměř 1800 učitelů druhých stupňů. Byli ze 134 základních škol po celé republice. Na co všechno jste se těch učitelů ptali a jaká byla jejich ochota odpovídat? Protože já mám takový pocit, že člověk, aby se přiznal k tomu, že se cítí přetížený, vyčerpaný nebo dokonce má pocit vyhoření, tak že to nikdo z nás neříká rád.
2: To máte určitě pravdu. My jsme na to ale samozřejmě ve výzkumu připraveni a proto jedna z klíčových věcí nebo opatření, které děláme, tak je to, že ten výzkum je důsledně anonymní, takže tam nehrozí, že by ty jejich informace byly nějakým způsobem zveřejněny.
1: Prozraďte mi tedy, jakými otázkami jste zjišťovali, jak se vlastně v tom svém povolání a potažmo i v životě cítí?
2: Já bych řekla na úvod, že šlo o poměrně rozsáhlé dotazníkové šetření. My jsme se ptali, jak se učitelé cítí a učitelky z hlediska stresu v práci, právě míry vyčerpání, ale mnoha dalších věcí, jako je třeba jejich spokojenost s prací, s čím vším jsou konkrétně spokojeni, nespokojeni. A kromě toho jsme také velice, bych řekla podrobně, zkoumali jejich pracovní prostředí, to znamená, jaké mají množství práce, jestli zažívají třeba konflikty na pracovišti, pokud ano, tak s kým. A pak vlastně třetí taková oblast byly i různé naopak pozitivní věci nebo to, čemu my říkáme pracovní zdroje, to znamená třeba kvalita vedení, podpora kolegů a kolegyň, pocit komunity.
1: Jaké po vyhodnocení jsou nejčastější příčiny stresu učitelů, případně tedy toho vyhoření?
2: Ten hlavní zdroj stresu je práce s žáky, kteří třeba mají problém s nekázní, to znamená náročná komunikace a práce s určitými typy žáků, kteří jsou třeba také málo motivovaní, psali nebo vyjadřovali se také o problému velké heterogenity tříd, toho, že v těch třídách je často těch žáků opravdu hodně a že se nemohou vlastně věnovat jim tak, jak bych si představovali. Dále pak následovalo celkové pracovní přetížení a obecný nedostatek času, administrativa a poslední takový větší vlastně zdroj stresu byla obtížná komunikace s rodiči.
1: Některé z těch problémů, které jste tady teď vyjmenovala, jsou z pozice školy a školského systému poměrně obtížně řešitelné. Například problémové chování žáků nebo nesnadná komunikace s rodiči. S tím škola asi moc neudělá, ale našli jste něco, co by se dalo změnit poměrně snadno, třeba systémově? Napadá mě snížení administrativní zátěže.
2: Určitě snížení administrativní zátěže, věřím, že by většina učitelů a učitelek velmi vítala. A je to konkrétní oblast, kterou ta škola určitě může nějakým způsobem řešit, například tím, že může nastavit nějaké systémy, které zjednoduší třeba vykazování práce, může třeba ta škola zjednodušit nějaké vnitřní procesy, lépe rozdělovat práci, ale ještě bych doplnila, že ono i ta komunikace třeba s rodiči nebo práce s náročnějšími žáky, tak není to úplně něco, co by ta škola nemohla ovlivnit, protože ta škola v tom může výrazně pomoci tak, že vytvoří třeba nějaká pravidla komunikační pro ty učitele, o které se ti učitelé budou moci opřít. To znamená, bylo by vlastně velice praktické, kdyby když se učitel nebo učitelka dostane do nějaké náročné situace, třeba s rodičem, který je kritický, agresivní, čeho se dožaduje, tak kdyby takový učitel měl vlastně od školy zpracovaný určitý manuál nebo techniky vlastně komunikační, které může využít a o které se může právě v té dané situaci opřít. To totiž je vlastně věc, která významně může snížit stres takové situace a vlastně dává tomu učiteli oporu, aby to nemusel vymýšlet a aby v tom nebyl sám.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Hostem ve studiu je dnes Kateřina Zábrocká z týmu, který zkoumal vyčerpání českých učitelů a jeho příčiny. Připomenu, že je to tým z institutu Siri. No a já mám pro vás připravené další otázky. Výzkum také odhalil, že pocit spokojenosti či stresu vyučujících se odráží i ve výsledcích studentů. Mě by zajímalo, jak výrazný je rozdíl mezi úrovní vzdělání žáka, kterého učí stresovaný a vyhořelý učitel, a tím, který má učitele, když to řeknu hodně lidově, v pohodě.
2: My jsme opravdu zjistili velice zajímavou věc, že v tom našem výzkumu je statisticky významná souvislost mezi tím, jestli je učitel spokojený, a mezi tím, jaké jsou výsledky žáků v matematice. Na druhou stranu není to tak, že bychom mohli říct nějaký počet bodů třeba v testu nebo známku, jak velký je to rozdíl mezi těmi žáky, tak jak jste se ptala, ale to, že tam ta souvislost je, to vnímáme jako velice významné, protože to ukazuje, že to, jestli ten učitel se cítí být v pohodě z hlediska své práce anebo v nepohodě, tak vcelku prokazatelně ovlivňuje kvalitu toho vzdělávání a ovlivňuje ty žáky. Takže to není jenom nějaká soukromá jeho věc nebo její. A i proto je to vlastně takový silný argument pro to, aby školy a samozřejmě potažmo ještě vyšší instance, například ministerstvo školství, tak ještě více dbali na tu pracovní spokojenost a na ty podmínky učitelů.
1: Dá se to vyložit tak, že učitel, který je v klidu, který má, řekněme, dobrou náladu, má i větší trpělivost tím tomu žákovi vysvětlovat, vracet se k látce a podobně?
2: To zcela nepochybně. To ukazuje jak ten náš výzkum, tak také stovky dalších výzkumů i ze zahraničí, protože my víme, že člověk, který je dobře naladěný, tak má více nápadů. Když se dostane do nějaké náročné situace nebo řeší nějaký úkol, tak my můžeme v různých experimentech i prokázat, že člověk v té lepší náladě, v optimistickém naladění, tak vymyslí více řešení určitého problému. Zatímco ta špatná nálada, nespokojenost nebo vyhoření, tak vlastně snižuje i naši schopnost reagovat dobře na druhé lidi, řešit právě i třeba nějaké výukové úlohy. Takže určitě ta souvislost tam je a myslím, že si to asi dokážeme všichni představit, že ta nálada učitele výrazně ovlivňuje to, jak dokáže dobře učit, jak dokáže komunikovat, naslouchat, a to je vlastně to, co ten dobrý učitel určitě musí dělat.
0: Český rozhlas Brno. O čem se mluví se Zuzanou Kopuletou a jejím hostem.
1: S Kateřinou Zábrockou z Akademie věd České republiky, Karlovy univerzity a institutu Siri dnes mluvím o výzkumu, který se zaměřil na fyzické vyčerpání a vyhoření učitelů. No a ptám se dál. Hraje tady v těch výsledcích, čili že pětina učitelů se cítí fyzicky vyčerpaných a 6% splňuje diagnostická kritéria pro syndrom vyhoření. Hraje v tom roli, že učí hlavně ženy?
2: To je otázka, na kterou myslím, že by měly zaznít dvě odpovědi. Ano, v našem výzkumu tvořily většinu ženy, bylo to 74%, což je samozřejmě velká většina, odpovídá to tomu, jak je nastaveno to české školství. A jeden z těch klíčových zdrojů právě toho vyhoření a zejména toho fyzického vyčerpání, tak byl konflikt mezi prací a rodinou. Takže tam můžeme předpokládat, že to, že se jedná o ženy, tak ty ženy v českém prostředí určitě zažívají ten konflikt mezi prací a rodinou častěji než muži, protože na nich ta péče o rodinu často spočívá. Na druhou stranu, i když se jednalo o muže učitele, tak pořád ten konflikt mezi prací a rodinou nebo prací a osobním životem představoval také významný faktor. Takže na jednu stranu máte pravdu, že to v tom hraje roli, ale na druhou stranu to není tak, že pokud v té situaci učitele je muž, takže by se ho tady tenhle ten konflikt netýkal.
1: Je ta situace podobná i v zahraničí?
2: V zahraničí je řada těch věcí, které zjišťujeme, velice podobná. Určitě ty vzorce toho nadměrného stresu, ty příčiny toho toho stresu, o kterých jsem hovořila, i ten problém v tom konfliktu mezi prací a rodinou, tak se objevuje v zahraničních výzkumech vlastně velice podobně. Ale je pravda, že víme, že některé země mají tu situaci lepší, a to jsou primárně ty skandinávské země, které už jsou tak hodně známé tím, že mají vlastně velice dobře vyřešeno to, jak právě usnadnit skloubení práce a rodiny, třeba tím, že mají vynikající podporu matek pečujících o menší děti, že se očekává nebo předpokládá, že i muži se mohou zapojit poměrně rovnocenně do péče o děti a tak dále.
1: Pojďme se na to teď podívat prakticky. Už jsme tady v tom rozhovoru zmínili, že ne všechny české školy, nebo spíše většina, zatím nejsou schopny učitele v problémech si vytipovat a pracovat s nimi na zlepšení jejich situace a stavu. Musí si tedy pomoct v tomto případě jednotlivec, jak pozná, že začíná být vyčerpaný a nebo vyhořelý člověk, když v nějakém pracovním procesu se neustále točí, tak někdy tyto věci přestává vnímat. Takže co jsou takové ty signály, které by ho měly upozornit, zastav se, zamysli se a něco dělej?
2: Je to na jedné straně ta fyzická únava, to, že člověk se ráno zbudí a prostě nechce se mu do té práce jít, cítí, že ta únava je jak fyzická, tak vlastně psychická, má k tomu takovou nechuť. Tím druhým signálem je podrážděnost právě v té práci a zejména v kontaktu s druhými lidmi. Můžeme mít takové myšlenky, jako že vlastně jsou prostě všichni špatní, problémoví, že nic nemá smysl. Takže takováhle jakoby převaha těch negativních myšlenek, které samozřejmě člověka přirozeně občas napadají, tak jakmile vidíme, že nás napadají pravidelně, každý den, dlouhodobě, tak to je určitě jeden z těch signálů vyhoření anebo minimálně už takového jakoby nezvládnutého stresu.
1: Mám pro vás poslední otázku. Komu jsou výsledky tady toho výzkumu určeny? A měli jste už možnost je prezentovat někomu, kdo má možnost zasáhnout alespoň něco změnit? Teď mám na mysli třeba ministerstvo.
2: Ty výzkumy prezentujeme, ministerstvo školství s nimi bylo poměrně podrobně seznámeno v rámci celého toho našeho projektu a pak to samozřejmě prezentujeme právě pro různé školy a kolegové, kolegyně, protože na tom výzkumu se nás podílelo hodně, tak vlastně každý se věnuje nějaké popularizaci tady těch výsledků.
1: Hostem pořadu O čem se mluví byla Kateřina Zábrocká z Akademie věd České republiky, Karlovy univerzity a Institutu Siri, který právě tento projekt řešil. Děkuji vám za rozhovor a budu se těšit na slyšenou. Mějte se pěkně.
2: Naschledanou.
1: Vám, vážení posluchači, za pozornost děkuje Zuzana Kopuletá. Nezapomeňte, že O čem se mluví budeme vysílat opět za týden.
0: Český rozhlas Brno. O čem se mluví?

0: 17 hodin a 50 minut otevíráme na vlnách Českého rozhlasu Brno Černou kroniku. Předběžná výše škody po požáru rodinného domu ve Velkých Pavlovicích na Břeclavsku je 5 milionů korun. Oheň vzplál v noci na středu. Oznámili to hasiči s tím, že příčinu vzniku požáru dál prověřují. Při požáru se lehce zranili dva lidé, muž středního věku měl popálenou ruku, seniorka lehké popáleniny. Hasiči vynesli z domu do bezpečí několik koček. Provoz na dálnici D1 u Vyškova zastavila v noci na čtvrtek na několik hodin dopravní nehoda. Pozdě večer tam osobní auto srazilo člověka. Nehoda se stala mezi sjezdy 226 Vyškov Západ a 230 Vyškov Východ. A ještě přidejme aktuální informaci hasičů. Ti informují, že od 4. září od 8 hodin ráno se ruší rozhodnutí o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro celé území Jihomoravského kraje. Platilo od 31. července kvůli nedostatku srážek a vzrůstajícímu počtu evidovaných požárů. Nadále je však zákonem zakázáno pálení biologického odpadu a vypalování travních porostů.
1: Český rozhlas Brno, den v kraji.
0: A ještě mám krátce před 18. hodinou přehled důležitých a zajímavých událostí spojených se zítřejším dnem, pátkem 4. září 2026. Ve Znojmě zítra poklepou na základní kámen nového urgentního příjmu tamní nemocnice. Zítra se koná také oficiální otevření nové sportovní haly v obci Telnice na Brněnsku. Na brněnském výstavišti zítra začíná festival vědy a techniky. V jaderné elektrárně Dukovany se uskuteční první ze série nočních prohlídek, konají se každý pátek do 25. září. Čtyřhodinové exkurze zahrnují provoz elektrárny a její vybraná technologická pracoviště. Z kapacitních důvodů je nutná registrace předem. A to je z dnešního dne v kraji všechno. Od mikrofonu Českého rozhlasu Brno se s vámi pro tuto chvíli loučí a příjemný poslech našich dalších pořadů, stejně tak jako příjemný zbytek dnešního dne, vám od mikrofonu přeje Sandra Silná.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Zítra skončí výstraha zvýšeného nebezpečí vzniku požáru v Jihomoravském kraji. Brněnský dopravní podnik zavádí ve svých vozech počítadla cestujících. V mobilní aplikaci EZ Karta od ministerstva zdravotnictví si lidé můžou nově zobrazit třeba výsledky laboratorních testů. Zítra čekáme zpočátku oblačno, během dne polojasno a teploty do 31 stupňů. Dobrý podvečer, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Od zítřejších 8 hodin ráno skončí pro Jihomoravský kraj období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. Opatření vydané hejtmanem zakazuje například rozdělávání otevřeného ohně v přírodě nebo používání pyrotechniky. I když výstraha končí, měli by být lidé stále obezřetní, uvádí mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.
2: Období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru sice končí, nicméně stále upozorňujeme na to, že z legislativních důvodů je zakázáno pálení biologického odpadu a samozřejmě i vypalování travních porostů, takže to jsou činnosti, které se stále nesmí dělat.
1: Ve vozech dopravního podniku města Brna nově funguje počítadla cestujících. Celkem jich podnik nainstaloval přes 3000. Čidla snímající nástupy a výstupy cestujících pomůžou například s rozhodováním o tom, které spoje posílí a v jakých časech. Některá data jsou k dispozici cestujícím v aplikaci DPMB Info, například o vytíženosti spojů. Pokračuje dopravní ředitel podniku Jan Seitl.
3: Cestující mohou zjistit, že spoj, který jim přijíždí na zastávku, tak zde je minimálně obsazen nebo středně obsazena, nebo ta obsazenost už je vyšší. A pokud vidí, že jede ještě další tramvaj, která třeba přijede za 2 minuty a ta je obsazená výrazně méně, tak ty 2 minuty posečkat a mít jistotu, že si v tom voze třeba i sedne.
1: V mobilní aplikaci EZ Karta přibyly nové funkce. Ode dneška jsou v ní třeba výsledky laboratorních testů nebo přehled o dárcovství krve a plazmy. EZ Kartu můžou mít lidi v mobilu z doby covidu. Tehdy existovala pod názvem Tečka.
0: Počasí.
1: Zítra na Jihomoravě čekáme zpočátku většinou oblačno, odpoledne postupně převážně polojasno, večer i skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 28 až 31 stupňů. Vád bude mírný vítr západních směrů. Rozptylové podmínky dobré, postupně velmi dobré a biozátěž střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru z Prahy se teď do kolony dojíždí hned za sjezdem na Rosice na kilometru 179. Hlavně kamiony v pravém pruhu se sunou dál do Brna, kde za sjezdem k výstavišti na kilometru 193 došetřují havárii motorky a fronta pokračuje do omezení před D2. Od Ostrovačic je to osobním autem kolem půl hodiny. A sledujeme taky dálnici D35 na 244. kilometru ve směru na Olomouc. Opatrně řidiči tam hlásí cyklisty na vozovce. Tolik doprava aktuálně. Ať už míříte kamkoliv, šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno, od mikrofonu přeje David Hasman.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

Přívětivý podvečer, milí posluchači. Je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Morava krásná zem. Od mikrofonová zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali Dambořánku a polku Miloslava Richarda Procházky a Ivany Škrhákové Za naším okénkem. Tak, já doufám, že vás tato polka příjemně naladila, že se vám líbila a pojďme si připomenout, kdo dnes slaví svůj svátek, tak v českém občanském kalendáři najdeme jméno Bronislava Bronislav, na Slovensku slaví Belo. Ještě jednou vše nejlepší. Připomenu ještě telefon 726 46 5200 a teď už další písnička Zachovaj srdénko, Jiří Tesařík, Pavel Karlík, Legruti.

0: Dozněl Valčík Jiřího Tesaříka, Pavla Karlíka, Zachovaj srdenku a pojďme si poslechnout Viléma z Pitína. Tak pane Viléme, já vás moc vítám.
1: Ano, děkuji. Zdravím Český rozhlas Brno a Zlín, vás Květuško, zvukového mistra a všechny posluchače. Dnes má svátek náš kamarád, pan Broněk Uher z Dolního Němčí. Broňku, štěstí, zdraví, pohodu, dechovka a psaní a tě stále baví, to ti přeji Hochmanovi z Pitina, Květinka a Vilém. Také zdravíme tvoju maminku Marušku. Písničku posíláme Anice Savarové z Pitina. Aničko, v úterý jsem tlumočil tvoje poděkování a pozdrav Anice Hlávkové do Miroslavy, která děkuje za pozdrav a taky ti ho vrací. Manželům Koktavým do Nivnice, manželům Hlávkovým do Miroslavy, manželce Květnice Maruce Žemlové na Vysočinu. Poslední jsem si nechal do starého Hrozenkova našemu švagrovi a jeho rodině, panu Milanu Ďuržovi, dceři Verovnice a všem našim přátelům. Květuško, ta písnička také patří pro vás a pro zvukového mistra. Děkuji a někdy na shledanou.
0: Ano, mám tady zvukovou mistrini, takže velmi děkujeme.
1: Jo. Ano. Taky to tlumočte, no.
0: Ano, tak ona to slyší všechno. Dobře, pane Viléme, děkujeme moc, ať se vám daří, hodně zdraví, ať vám vše vychází, jak má. Nashledanou.
1: Nashledanou.
0: No a když už jsme mluvili o Broňkovi Uhorovi, tak já tady mám ještě pro něho samozřejmě přání. Dobrý večer, včera měla svátek slečna Adélka Bobčíková z Horního Němčí. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a boží požehnání přejí rodiče, syn Jakub, rodina Zapletalova a rodina Bobčíkova a kamarád Broněk. Tak to bylo přání pro někoho jiného, ale... Mám tady dobrý večer, dnes má svátek, ano. Pan Bronislav Uher z Dolního Němčí, vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a lásky božího požehnání přejí maminka Marie, bratr Miloslav s rodinou, bratr Radek s rodinou, kmotřenka Jiřina s rodinou a rodina Zapletalova. Takže předali jsme a hrajeme písničku. Tak pod Lanžhotem Lůčka a bude nám, je to písnička, kterou napsal Vojtěch Bartoš Kocián a bude hrát Lanžhočanka.

0: Český rozhlas Brno.
1: Ano, a dospívali nám Alena Bálogová, František Uher, Jitka Osičková a Břečislav Osička. Lanžočanka dohrála pod lanžotem Lůčka a pojďme, přátelé, tady na přání, která tady mám na e-maily. Dnes slaví krásných 70 roků pan Vladimír Otáhal z Kobylí, rodák ze sousední Vrbice. Je to vlastně on tyto narozeniny slaví 4. září, ano. Takže k jeho životnímu jubileu mu do dalších let přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody, spokojenosti a lásky svých nejbližších. Jeho koníčkem je zpívání lidových písniček, práce ve vinohradě a ve sklepě. Vínečko ať mu stále chutná. Ze srdce přejí manželka Maruška, dcery Míša a Lucka s rodinami. Vnoučata Bertík a Dorotka posílají dědovi velikánskou pusu. K přání se připojuje všech 7 sourozenců s rodinami a prosím, zahrajte mu říznou polku od podlahy. Tak my se budeme snažit, ale až za malou chvíli ta řízná polka zazní, protože teď máme nachystáno, máme tady cymbalovou muziku Technik Ostrava, sourozenci Baťkovi a Zdeněk Baťka napsal Dneska večer.

0: Tak dozněla krásná písnička a pojďme, tady máme tady telefon, tak jdeme na to. Já se tam nemůžu dostat a už. Halo, halo, kdo se k nám prosím dovolal?
1: No, dobrý den, já vás zdravím.
0: Jejda, prosím vás, momentiček. My si to přehodíme do jiného, jak se říká, šuflíčku a prosím, můžete se představit, kdo volá a odkud?
1: Jana volá z Dolního Němčí.
0: Skvěle.
1: A protože dneska mají svátek Bronislavové,
0: ano,
1: tak bych chtěla zahrát Broňovi z ulice. On ví tady z Dolního Němčí, že mu to přeje kamarádka.
0: Dobře.
1: A všechno nejlepší mu přeju.
0: Ano, ano. Tak výborně. Tak... Ano?
1: Děkuju vám. A jestli je to možný, ano, do Němčanku tam asi nemáte nějakou,
0: prosím,
1: písničku.
0: Prosím, ty písničky jsou vybrány dopředu. Jedině potom třeba, když mají lidé zájem o nějakou písničku, tak si napíšou a my se snažíme to zařadit v nějakém dalším vysílání, v nějaké, jo, další hodině vysílání.
1: Dobře. Ano? Tak budu ráda, když mu něco zahráte. On vždycky dává zahrát všem.
0: Ano.
1: Tak. Třeba bude potěšena poslouchat.
0: Já věřím, že ano. Tak přeji vám pěkný večer a nashledanou.
1: Taky přeju, nashledanou.
0: No a já mám tady psané přání. Dnes slaví krásné narozeniny na cestě mezi 50. a 60. náš kolega moderátor ranního vysílání Pavel Kašpar. Muž mnoha talentů a majitel oblíbeného hlasu, který probouzí každé ráno Brno. Pavlíku, máme tě rádi a ať tvůj hlas dlouho a zvučně zní. Tak to přejí kolegové z Českého rozhlasu Brno. No a písničku dáme Jaroslav Zbořil, Josef Uher, Chlapci od Pálavy a Palavanka.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Brno.
1: Ano, a jsme zpět v pořadu Morava krásná zem a já tady přidám další e-mail. Dobrý den, dnešní den 2. září oslavila naše maminka, babka Růžena Ralbovská 80 roků. Přejeme jí hlavně zdraví a přeje to syn Miroslav s rodinou z Holíča a dcera Dana s celou rodinou. A keby náš dědo žil, určitě by se připojil. Děkujeme. Tak, slovensko-česky se vám to předala, ale předala tak a pojďme na další písničku. Když jsem k vám chodíval, Lidová, zaspívají nám Jiří Helán, Joška Šmukař a za doprovodu Moravěnky.

Tak dospívali nám Jiří Helán, Jožka Šmukař, dohrála Moravěnka a my si tady předáme další e-mail. Dobrý den, chtěla bych požádat o zahrání písničky pro mého milovaného manžela Jana Holkovi. Janu Holkovi bych chtěla předat tuto písničku z Vracova, který 3. září slaví 54. narozeniny. Přejeme mu vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a boží požehnání. A to všemu přeje manželka a celá rodina. Děkuje Holková. Tak předali jsme a hrajeme další písničku. František Kohoutek, Richard Plachý, Nezapomeň a Zdounečanka.

přátelé, a máme tady další přání v tomto znění. Milý Broňku, přeji ti k svátku hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody a radosti, ať se ti daří a máš kolem sebe samé dobré lidi. Ať ti dělá stále radost tvá milovaná dechovka a ať ti můžeš ještě dlouho s chutí poslouchat. Měj krásný svátek, Broňku, a je to přání pro Broňka Uhras z Dolního Němčí a posílá ho Jarda Wolf. Tak a já mám tady další přání, ano, takže 3. září 2001 je to vzpomínka. Nastoupil můj dědeček pan Alois Varmuža do nemocnice a už se nevrátil. Zemřel po krátké nemoci, rád jezdíval do Kunštátu, do Pěšťan za dcerou Helenou, býval tam celý červenec a starala se o něho dcera Jana Buřilová. Skončil v léčebně, jeho tatínek mu zemřel v mladém věku a jeho manželka se dožila 58 let. Maminka měla 100 let a jmenovala se Anna Rozená Kubínová. Vzpomíná vnuk Honzík a děkuje za odvysílání. Takže ano, udělali jsme tak a budeme hrát další písničku, kterou tady máme přichystáno. Zasela jsem bazaličku lidová a cymbálová muzika Galán a pojďme poslouchat.

0: Český rozhlas Brno.
1: Tak přátelé, a pojďme si poslechnout pana Jana ze Stanoviště, prosím.
2: Dobrý večer. Zahrajte prosím vás paní Terce Vítové ze Stanoviště. Dnešní narození nám všechno nejlepší přeje celá rodina. Děkuji.
1: Ano, rádi zahrajeme. Přejeme vám pěkný večer. Nashledanou.
2: Pěkný večer. Nashledanou.
1: Tak a teď paní Mirka až z Velké Británie. Tak my vás zdravíme.
3: Dobrý den, nebo už na večer?
1: Ano, už je na večer.
3: Ano, pěkný den vám přeji, hezký večer a přeju si zahrát písničku pro moji sestřenici Broničku Gecovou do Němčan, která má dneska svátek.
1: Ano.
3: A my si to přejeme všichni, celá naše rodina. A pochopitelně i její maminka Anička Hrbková z Němčan a její manžel Luboš Gecu a její děti Petruška a Kamil s rodinami. Prosím, zahrajte jí pěknou písničku.
1: Výborně, pardon.
3: Moc na ní vzpomínáme, máme ji všichni moc rádi a ať je zdravá.
1: Ano, hlavně zdraví. No ona to nebude jedna písnička, ale přímo to bude směs. Nevadí? Směs písniček.
3: Ne, není problém.
1: Dobře, tak výborně. Tak jdeme.
3: Mějte se krásně a krásný večer. Dobrou
1: ano,
3: noc.
1: I vám krásný večer a dobrou noc. Tak
3: děkuji.
1: Pojďme na směs písní Blahoslav Smišovský a budou tam písničky, které znáte, můžete si zaspívat, možná někdo i zatančit a bude nám k tomu vyhrávat mistříňanka.

Tak to byl panečku Fofr, jak se říká, vidíte, přátelé, doufám, že jste si zaspívali. No pojďme, máme tady ještě další přání. Pavel Stojaspal poslal e-mail, dnes slaví svátek věrný posluchač Broněk Uher, který nikdy nezapomene svým kamarádům poslat písničku a udělat jim radost. Broňku, k tvému svátku ti přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody, spoustu krásných chvil a ať ti nikdy nechybí dobrá nálada a lidé, které máš rád. Přeji kamarádi z Dolněmčanky. Tak, předali jsme a já mám tady ještě, přátelé, pozvánky. Dobrý den, dovolte mě pozvat vás na hodové slavnosti do Količína v pátek 4. září od 20. hodiny. Tradiční zábava s kapelou Pres bude a v neděli 6. září hodové odpoledne s dechovou hudbou Sebraňáci od 14. hodiny. Bohaté občerstvení, tombola, kolotoče, vláček Pacifik, těší se na vás, osadní výbor Količín a hasiči Količín. Tak předali jsme a hrajeme další písničku, kterou tady máme, ale před ní ještě dám jednu pozvánku. Spolek Životem z Vesela vás zve na taneční večer s dechovou hudbou Trnkovjanka, který se uskuteční v sobotu 5. září od 18. hodiny ve sportovním areálu ve Frištáku Žabárně. Přijďte si naposledy poslechnout tuto skvělou kapelu. Tak jsme předali a hrajeme písničku Zafoukaj větříčku a Kumpánovi muzikanti.

Tak písnička nám dozněla a pojďme na další pozvánku, kterou tady mám. Dobrý den, prosím o zveřejnění pozvánky na Kozárovské hody. Kozárovská mladá chasa vás všechny zve na tradiční Kozárovské hody, které se uskuteční v neděli 6. září před kulturním domem za doprovodu Bystřické kapely. Začátek je ve 13.30 a průvod stárku obcí 15. hodina Soud nad Beranem, který to všechno zaviní. 16. hodina Moravská beseda, 18. hodina Překvapení v podání stárků. Občerstvení je zajištěno, pro děti je zajištěn skákací hrad a malování na obličej. Srdečně vás zvou pořadatelé a Kozárovská omladina. Tak, to jsme předali a hrajeme další písničku. Škoda lásky, Jaromír Vejvoda, Svatava Černá, Alena Rychecká a Dechová hudba Suprafonu.

Vážení a milí, skončil pořad Morava krásná zem. Od mikrofonu vám přívětivý večer přeje Květa Navrátilová. Zítra se na vás těší Jiřina Ostrá a za malou chvilku zazní zprávy a pořad Na pěknou notečku. A v této chvíli posloucháte orchestrální skladbu Miloslava Richarda Procházky solo pro baritony. Hrají Robert Kozánek, Jiří Komostný a Vlado Kumpán a jeho muzikanti. Přeji vám krásný a pokojný večer.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Brněnské transplantační centrum se stěhuje do areálu v Bohunicích. Soud potvrdil podmínky za smrt studenta při vojenském výcviku. Jedné zdravotnici trest zkrátil. Vládní motoristé chtějí snížit schodek rozpočtu na příští rok o 20 miliard. A zítra čekáme zpočátku oblačno, během dne polojasno a teploty do 31 stupňů. Dobrý večer, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Brněnské centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie se stěhuje do areálu fakultní nemocnice v Bohunicích. Dosud sídlilo v areálu fakultní nemocnice u svaté Anny. Stavba nové budovy vyšla na 2,5 miliardy korun. Počet lůžek se zvýší o 35. Teď už lékaři přijímají první ambulantní pacienty, popisuje náměstek pro léčebně preventivní péči Petr Fila.
2: Chystáme ten klinický provoz, to znamená stěhování lůžek, přístroje propojují do sítě, průběžně se vlastně chystá to, aby jsme mohli navést první pacienty a přijmout první pacienty na to lůžkové oddělení. Předpokládáme příští týden, že bychom zahájili první výkony.
0: Podmíněné tresty kvůli smrti studenta Univerzity obrany platí. Jedné zdravotnici krajský soud v Brně dnes podmínku potvrdil, druhé ji zkrátil. Obě stav mladíka podle pravomocného rozsudku podcenili. V roce 2023 při výcviku ve Vyškově upadl na pažbu zbraně, pak skolaboval a zemřel po převozu do nemocnice. Ženy vinu popírají. Státní zástupkyně Jana Tronerová po soudu chtěla, aby obě odvolání zamítl.
3: Odvolací soud v zásadě ve většině potvrdil rozhodnutí okresního soudu ve Vyškově, potvrdil oba výroky o vině u obou obžalovaných Ašmínové i Burianové a pouze změnil výrok o trestu u obžalované Burianové tím, že ji snížil.
0: Motoristé chtějí schodek rozpočtu na příští rok snížit o 20 miliard korun, řekl to jejich předseda Petr Macinka po jednání s premiérem Andrejem Babišem a Alenou Schillerovou, oba z hnutí ANO. Právě šéfka státní kasy ale vidí úspory maximálně v jednotkách miliard. Jaké změny nebo úspory motoristé požadují, Macinka neupřesnil. Jednání budou ještě pokračovat. První má následovat v pondělí před schůzí vlády. Nová aplikace má lidem po mrtvici pomoct včas rozpoznat svalové problémy, které bývají následkem cévní mozkové příhody. Takzvaná spasticita může zhoršit pohyb a soběstačnost. Pokud aplikace vyhodnotí možné riziko, nabídne kontakty na specializovaná centra. Na vývoji aplikace spolupracovali specialisté z Českobudějovické nemocnice. Včasná diagnostika může pomoct při samotné léčbě, potvrzuje lékařka tamního rehabilitačního oddělení Marcela Míková.
4: Je rychlejší návrat aktivní hybnosti, je tam nižší riziko rozvoje kontraktur, což jsou právě ty zkrácené svaly, zkrácené šlachy, vynucená poloha končetiny. Spasticita je zvýšené svalové napětí, které omezuje aktivní pohyb, pasivní pohyb.
0: Mozková mrtvice postihuje v Česku až 40 tisíc lidí ročně. Je to třetí nejčastější příčina úmrtí a hlavní příčina trvalé invalidity.
1: Počasí.
0: Zítra na Jihomoravě čekáme zpočátku většinou oblačno, odpoledne postupně převážně polojasno, večer i skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 28 až 31 stupňů, biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na příjezdu do Brna po dálnici D1 směrem z Prahy vás zdrží kolona. Brzdí se kolem exitu 182 Popůvky. Za ním se osobní auta rozjíždí. Plní se pravý pruh kamiony až k D2. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jízdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let.
1: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
0: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
1: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
0: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
2: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
0: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
1: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
0: Hodně štěstí!
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: dny a ty.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchinou.

0: Dobrý večer. Lačerate šukar šuniben. Socioložka Selma Mohidždarević se dlouhodobě zabývá anticikanismem a jeho projevy v české společnosti. Je autorkou výzkumné zprávy Anticikanismus jako daň z existence v české společnosti, která přináší zkušenosti 75 Romů a Romek z různých částí Česka. Výzkum ukazuje, že s projevy protiromského rasismu se lidé setkávají už od dětství a že ovlivňují jejich život nejen ve škole nebo při hledání bydlení a práce, ale také v každodenních mezilidských vztazích. Jednou z oblastí, na kterou se výzkum zaměřil, jsou také sociální sítě a nenávistné komentáře vůči Romům. Právě internet totiž může některé předsudky a stereotypy nejen odrážet, ale je také dál šířit. O tom, jak anticikanismus v české společnosti vypadá, proč přetrvává a jakou roli v jeho šíření hrají sociální sítě, to nám řekne Selma Mohidždarević.
1: Vyhrožování násilím, posílání do plynu. Právě ty respondenti mluvili o tom, že obzvlášť bolestivé je to, když se to týká třeba dětí. A ještě navíc, co je velmi problematické vlastně u té nenávisti na sociálních sítích, je, že tomu není úniku. Jo? Jako pokud jste na sítích, takže můžete se jenom odpojit jako od všech sítí, ale to dneska možná ani nejde už. A jinak vlastně vás to pronásleduje všude, ať už jste doma, úplně jako v nějakém intimním prostředí, tak pořád tomu můžete být vystaveni.
0: Selma Mohidždarević také vysvětluje, co je mezinárodní síť INACH a jak pomáhá neziskovým organizacím vzájemně spolupracovat při monitoringu a odstraňování nenávistných komentářů ze sociálních sítí.
1: Je International Network Against Cyber Hate a združuje přes 30 neziskových organizací v Evropě, ale i ve Spojených státech nebo v Latinské Americe. A vlastně cílem je, aby se prostě všechny ty neziskové organizace navzájem podporovaly v monitoringu a odstraňování hovoru z nenávisti, kdy hlavním jakoby cílem teď nejsou ty jednotliví lidé, kteří přispívají jako do ty oblasti nenávisti, na to jsou třeba různé další nástroje, ale jedná se vlastně o vyjednávání s platformami, s těmi jako provozovateli těch sociálních sítí, protože to je jejich business model a v rámci toho business modelu tam hraje roli právě ta nenávist, protože ta zvyšuje atraktivitu i příspěvku, i komentářů, i lidé prostě se víc jako do toho angažují a my chceme, aby oni za to převzali zodpovědnost. To znamená, aby měli jasný pravidla, co tam jako může být, co nemůže být, pokud je to ilegální, pokud je protizákonný, aby to odstraňovali a aby transparentně jednali i tak, jakože vlastně nějakým způsobem budou chránit ty oběti.
0: Ne každý nenávistný komentář je možné právně postihnout. I tak ale mohou mít takové komentáře negativní dopad na lidi, kteří jsou jejich terčem a přispívat k šíření nenávisti na sociálních sítích. Proto je podle Dizdarević důležité s jejich autory pracovat a vysvětlovat jim, jak jejich výroky působí.
1: No já si myslím samozřejmě, pokud je to překračování prostě nějakých zákonných norem, jako třeba jak byl ten případ, když ten nějaký člověk posílal romské děti a děti arabského původu, tuším, ve škole, jako do plynu, jo, tak to je prostě vyhrožování, anebo potom jsou tam jako ty jednotlivé tresty, které jsou jakoby i v našem zákoně. Pak je spousta lidí, kteří jsou na nějaké hranici, u kterých vlastně si myslím, že by bylo potřeba vytvářet něco, čemu teďka říkáme counter speech. To znamená poučovat, dávat jim šanci, aby pochopili například, že to má reálné dopady. Protože jak víme, jako to je to specifikum těch sítí, je, že člověk má pocit, že to říká do nějakého vzduchu a že se prostě nic neděje. Že to není jako když vás potká, může vás třeba zmlátit nebo vás, nevím, na veřejnosti nějak ponižovat, ale vlastně neuvědomují si často ty lidé, že to má stejný dopad bez ohledu na to, že se to jako fyzicky někde neodehrává.
0: Dizdarević je přesvědčená, že je potřeba společnost v tomto směru kultivovat a více mluvit o odpovědnosti, kterou na sociálních sítích každý z nás má, i o dopadech toho, co na internetu zveřejňujeme.
1: Zároveň sami víme, že lidé na velmi vysokých funkcích, který otevřeně prostě uráží různé skupiny lidí, nejenom Romy. A to je legitimní, protože jsou vlastně u moci. Jo, takže já bych spíš jako pracovala jako s lidmi, kteří mají vliv a těm ostatním, jak říkám, dávat nějaký šance.
0: V čem se liší nenávist vůči Romům v online prostoru od jiných forem nenávisti? A jaký je rozdíl mezi tím, jak se projevy nenávisti objevují na internetu a v běžném životě?
1: Já si právě nemyslím, že se to tak zásadně liší. Já si myslím, že to zase je takové jako kontinuum. Ta nenávist člověka ohrožuje. A teď si vemte, jak ten protiromský rasismus v České republice je známá věc, kterou nějakým způsobem akceptujeme, jako kdyby byla normální. A teď vlastně, když se podíváte na bydlení, na vzdělání, na přístup, na pracovní trh a spoustu těch dalších aspektů, což právě v tom nedávném výzkumu, který jsem dělala pro Romanonet, do detailu popsaný, tak ještě vlastně potom i máte ještě i tu takovou dimenzi vlastně, že pak není úniku, protože tam vás čeká ještě na těch sociálních sítích. Potom jakoby ta nenávist, která vyústí v to, jakože pak nemáte přístup k tým jednotlivým oblastem. A dokonce někteří z respondentů v rámci toho výzkumu mluvili o tom, že to je jeden možná z největších problémů, protože to vyvolává vlastně jako i stres, že jo, jako vy se podíváte na to a jste pod stresem. Takže to jako, že vám někdo řekne, jako, že vám nepronajme byt, protože jste Rom, a pak se hned podíváte třeba na nějakou sociální síť a ono tam mluví jako o Romech, že nechtějí pracovat a že vlastně proto jim nemůže člověk věřit a tak dále. Tak vlastně tyhle ty věci jako by potom se nějakým způsobem propojují. Jo, takže pro mě je to jako nenávist je nenávist. Bez ohledu na to, jako v jakém je prostředí. Samozřejmě liší se to některých aspektech, jak už jsem říkala, když vlastně mluvili ty participanti toho výzkumu, když vás chtějí zmlátit, jo, nebo za vámi utíká parta nějakých neonacistů. Je to jiný, samozřejmě, když sedíte doma a stejně vám ten jako nacista vyhrožuje, že vás zabije. Ale není to nějak jako zásadně jiná situace, než když jste vystavena ty nenávisti jako takové.
0: Vysvětluje socioložka Selma Muhič-Dizdarevič.

0: Poslech Oroma Vakeren zpříjemnili Jan Bendík a Rytmus. Poslední den prázdnin pořádala organizace Klíče a Klíčky komunitní akci v Mladé Boleslavi v kulturním centru Pluhárna. Klíč Fest se nesl v duchu 80. a 90. let a děti si užili den plný zábavy, her, zpěvu a tance. Výtěžek z prodeje občerstvení a dobrovolného vstupného byl věnován Danke, mladé mamince, která je na vozíku. Akce se zúčastnila také Iveta Durdoňová, která na místě oslovila Juraje Hrehu z organizace Klíče a Klíčky.
1: Tak jo, ještě jednou, kluci, pojďte na pódium, já vás vyzvu. Tak pojďte.
2: Jsem na akci Klíč Fest, který pořádáte vy, pane Hreho, a váš spolek Klíče a Klíčky ve stylu 80. a 90.
3: Tento festival jsme uspořádali jako ukončení letních prázdnin, začátek školního roku. Děcka budou mít strašně moc povinnosti, co se týče vlastně učení, dotahování školy a tak dále.
2: Kolik máte dětí ve vašem spolku?
3: Přesně vám to neřeknu, protože děti je od 300 do 350. Klíče a Klíčky i věnují se volnočasovým aktivitám. Začínají fotbalové tréninky, hudební kroužek, divadelní kroužek, podcastový studio, kde vlastně se budou natáčet podcasty. Taneční kroužek máme, ale všechno je to podmíněné tím, že děcka musí chodit na doučování. Bude to fungovat formou i tou, že děti přijdou ze školy, u nás se tam najedě, kde už budou mít připravené jídlo, udělají si úkoly, připraví se do školy, pak jdou na volnočasovou aktivitu, na kroužek, který si vyberou, nebo rodiče, který dají to dítě na ten kroužek. Pak mají takovou odměnu, kde se jezdí na různé akce ještě, což jsou většinou přespávačky víkendovy a to mají jako pak za odměnu.
2: To se týká dětí zde v Mladé Boleslavi a dětí i v Litomyšli.
3: V Litomyšli jsme teprve rok. Děti z Boleslavy a okolí, ty známe nějaké 4 roky. Je to připravené jak pro ně, tak i pro tyhle ty děti. Jenom s nějakýma rozdílama. Protože nemůžeme stejné akce dělat pro děti, kterým se věnujeme rok, protože nejsou tak daleko jako ty děti, kterým se věnujeme 4 roky. Tím, že máme úžasný tým a můžeme s čistým svědomím odejít do Litomyšle na prodloužený víkend, kdyby nebylo toho týmu, tak to nejde. Máme lidi jak aktivně, tak pasivně, máme spousta dobrovolníků, lidi, kteří jsou aktivní každý den, tak jich je 6.
2: Vy jste trenér fotbalového týmu Mongagua. Nedávno jste měli fotbalový turnaj, kterého se zúčastnil prezident Petr Pavel. Co to pro vás znamenalo? Věděl jste o tom, že navštíví turnaj, kde byly fotbalové týmy z Mongagui?
3: Ano, turnaj se odehrál na Strahově v Praze. Pro děcka to byl zážitek, pro mě to byl zážitek. Jsem strašně rád, že pan prezident tam byl.
2: Vy jste z týmu Mongagua z Mladé Boleslavy. Jaké to bylo pro vás?
4: Bylo to pro nás velký zážitek, takže jsme si moc užili.
5: Tak byl to zážitek. Mluvili jsme s panem prezidentem, jak se má. A on říká, že se má dobře a že se podělá další takový turné.
6: Já mám s ním fotku a bylo to pro mě moc dobrý zážitek, že jsem mohl mluvit s prezidentem a užil jsem si to.
7: To samý, bylo to krásný zážitek, to jsme se někam posunuli, bylo to krásný hřiště, ale škoda, že jsme to neutáhli, ale jinak bylo všechno super a máme i fotku s prezidentem, s panem trenérem.
2: Tréninky vám začnou od září, ale začíná vám i škola. Josefe, do jaké třídy ty jdeš?
8: Do 7.
2: Sebastiáne, ty jdeš do jaké třídy?
9: Já už jsem vyšel dávno a měl jsem jít na střední, jakože byly nějaký komplikace, takže jsem nešel a teď chodím do práce, brigádně. Je mi 16 let.
2: Hráli jste dřív fotbal?
8: My když jsme začali hrát tady s bratrancem Samikem, Zakochanky a Předměřice, pak jsme se jakoby připojili k Jurovi, Klíče a Klíčky.
10: Já jsem chodil za Bezno a pak jsem potkal Janu, tak jsem šel k ním.
2: Co vás čeká do konce roku?
9: Tak to přesně ještě nevíme, ale budeme mít nějaký trénink. Já teď 19.9. nebo nějak tak máme další turnaj Praze 3 a uvidíme, jestli to nějak dotáhneme a musíme to zabrat.
0: Jsme na konci dnešního Oroma Vakeren. Savorenge tumenge bud bacht, zort zastipen. Díky, že jste byli s námi. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
11: Český rozhlas zprávy. Průměrná hrubá mzda se v České republice meziročně zvýšila téměř o 7%. Povodí Vltavy začne kvůli dlouhodobému suchu upouštět přehradu Slapy. A počasí zítra oblačno až polojasno, maxima kolem 28 stupňů a vítr bude často zesilovat. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Průměrná mzda v České republice byla letos ve druhém čtvrtletí téměř 52 tisíc korun. Informoval o tom dnes Český statistický úřad. Meziroční zvýšení přibližně o 6,5% je podle Hospodářské komory s ohledem na situaci na pracovním trhu pochopitelné. Podle šéfa komory Zdeňka Zajíčka už ale firmy naráží na meze svých možností.
12: Zaměstnanců je nedostatek a každá firma si samozřejmě váží těch svých nejkvalitnějších a je připravena mzdy navyšovat. Na druhou stranu, pojďme si říct na rovinu, navyšování mest není perpetuum mobile. Prostě musíme hledět na to, jestli se firmám daří.
11: Zajíček doplnil, že firmy budou muset ve zvyšování mest pokračovat, pokud nadále rychle porostou platy státním zaměstnancům. Povodí Vltavy začne kvůli dlouhodobému suchu zítra večer upouštět Slapskou přehradu. Hladina Orlíku je zhruba 15 metrů pod běžnou úrovní a zítra se dostane na kritickou hranici. Minimální průtok ve Vltavské kaskádě tak bude potřeba doplnit vodou právě ze Slap. Tato situace přitom nastane poprvé v historii existence vodního díla Slapy, říká generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala.
13: Hydrologické sucho v Povodí Vltavy neustále pokračuje. V důsledku nízkých přítoků do Orlické nádrže bude v pátek v podvečer nebo ve večerních hodinách dosažena kóta 334,60 metrů nad mořem. Díky tomu se sníží průměrný odtok z nádrže tak, aby hladina již dále neklesala.
11: Viditelný pokles na Slapské přehradě nastane podle Povodí v průběhu příštího týdne. Očekávaný pokles hladiny vody se předpokládá 1 až 1,5 metru za jeden týden. Novým rektorem Janáčkovy akademie múzických umění v Brně bude Petr Francán. Akademický senát ho zvolil 8 hlasy z celkových 12. Francán dříve působil jako děkan tamní hudební fakulty, kde vede ateliér audiovizuální tvorby. Následující 4 roky chce věnovat hlavně stabilizaci školy.
14: Osudy veřejných uměleckých vysokých škol jsou velmi nejisté, když se podíváte na diagram hodnocení platových úrovní a dalších záležitostí umělecké vysoké školy jsou vždy na chvostu, takže my každým dnem se snažíme naši pozici obhájit.
11: Návrh akademického senátu musí teď potvrdit prezident republiky Petr Pavel. Počasí. V noci na pátek čekáme v Česku většinou oblačno, přehánky už jen ojedinělé, ranní minima ale docela vysoká, většinou to bude mezi 18 a 13 stupni. Zítra přes den zpočátku převážně oblačno, doznívající přehánky, postupně oblačno až polojasno a zejména v jižní polovině republiky často skoro jasno. Maxima zítra mezi 24 a 29 stupni, na jižní Moravě až 31. Vítr většinou mírný od západu až jihozápadu, v západní polovině Čech až čerstvý, s nárazy přes 50 km za hodinu.
15: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
11: Na hlavním tahu číslo 35 z Valašského Meziříčí směrem na hranice pozor v Miloticích. Po nehodě cyklisty je v místě omezený provoz, počítejte tam s menším zdržením. Tolik doprava, přejeme vám šťastnou cestu.
15: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Alex a host. Pěkný večer a příjemný poslech.
15: Alex a host.
16: Ve filmu Osamělý vlk hraje elitního stíhače RAF, postrach Luftwaffe Josefa Františka. Na kontě má také hasiče, propuštěného vězně i narkomana. Herectví má v krvi, jeho maminkou je herečka Alena Štréblová, strýcem Jiří Štrébl. Tadeáš Moravec je naším hostem, vítám vás, dobrý den.
17: Dobrý den, děkuji za pozvání.
15: Alex a host.

0: Alex a host je herec Tadeáš Moravec. Vy jste své dětství strávil v hereckém prostředí. Byla to právě vaše maminka Alma Štréblová nebo strýc Jiří Štrébl, kteří vás přivedli k herectví, anebo stačilo to samotné působení v tom dětství, působení té rodiny?
1: No já bych skoro řekl, že mě to nejdřív tak jako odpudilo, jo, protože já jsem v tom vyrůstal opravdu a nebyla to ta moje doména, že to prostě dělala máma, strejda, a já jsem vždycky byl jako velmi introvertní spíš. Vždycky říkám, že třeba až do nějakých 17 let jsem se třeba i bál jako mluvit před spolužákama, jo, při prezentaci, takže opravdu pro mě to vůbec nebylo. A taky si myslím, že pro ně to plnilo trošku jinou funkci než pro mě, jo? Že oni vyrůstali přece jenom za toho bolševika, bylo to pro ně způsob, jak najít tu komunitu, jak se nějak vymezit. Já jsem to měl spíš vždycky spojený s nějakým jako dobrodružstvím a s žitím, nebo s možností prožít různý životy a prostředí.
0: Mm-hmm. Takže ta vaše zkušenost opravdu dětská ve filmu Cesta z města, tak vás nějak neoslovila, nezanechala?
1: Já se to upřímně vůbec už nepamatuju, mě byl třeba rok a půl. Já mám jenom takovou vzpomínku, nebo už to není ani vzpomínka, spíš jako z vyprávění, že jsem se potom trošku bál lidí, co nosili kuklu, protože údajně Tomáš Vorel nosil při natáčení kuklu, takže nevím, jaká tam byla spojitost. Říkám ze srandy, že už asi tehdy jsem těžce nesl nějaký režijní poznámky, takže, ale už se to nepamatuju.
0: Čili až tedy vlastně, co by teenager, jste se zase k tomu herectví tak nějak jako navrátil. No a mezi tím co? Kým jste chtěl být?
1: Já jsem chtěl být fotbalistou. Do 17 let jsem hrál za FK Slavoj Vyšehrad, hráli jsme první dorostenskou ligu, to byl takový můj sen, ale pak jsem pochopil, že to nějak asi není úplně pro mě. A když jste v tom věku, kdy se rozhodujete, co teda budete dělat, tak jsem jako věděl, že mě nějak zajímá člověk. Co to je, co to znamená být člověk. Takže vlastně nejdřív to vypadalo na medicínu, potom na psychologii a pak jsem nějak postupně přešel až do toho herectví. Protože mě vždycky zajímala jenom určitá výseč v těch předchozích oborech, takže jsem nakonec zakotvil u toho herectví, protože tam se mi právě líbilo to, že člověk může vyzkoušet opravdu různé věci.
0: Mm-hmm. Ty jste zmínil Slavu.

0: Tak a když jste tedy po těch letech, kdy už jste byl téměř dospělý, přišel domů s tím, že chcete zkusit herectví, že byste chtěl být hercem, s čímž už možná vaše maminka ani nepočítala, ne?
1: No vůbec, hlavně oni si mysleli, že jsem se úplně zbláznil, protože já jsem ještě řekl, že to chci studovat v zahraničí a oni vůbec nechápali, jako odkud to pramení, protože jsem nikdy nejevil ambice něco takového dělat. Vždycky jsem byl právě, jak jsem říkal už předtím, spíš introvertně lazený, takže to pro ně bylo úplně jako šok vlastně. Pro mě vlastně svým způsobem trošku taky, jo. Já než jsem si jako přiznal, že bych třeba něco takového chtěl zkusit, tak to opravdu bylo těžký, takže i jeden z důvodů, proč jsem potom šel studovat do zahraničí, byl, že ta představa, že bych byl na DAMU a to by mě učili jako třeba nějací bývalí kolegové mámy, byla vlastně jako strašidelnější než ten prospekt toho být v zahraničí.
0: A když jste se tedy zbavil toho studu, vy jste říkal, že jste měl i problém v 17-15 letech vystoupit před třídou, před spolužáky, tak co vám pomohlo, když jste se toho zbavil?
1: My jsme ve třeťáku na střední škole měli ročníkový projekt, to znamená, že jsme si vybrali téma, na tom jsme pracovali celý rok a pak jsme to měli prezentovat před celou školou. A to už, když jsem tam nastupoval, pro mě byl neuvěřitelný strašák. Já jsem z toho měl normálně migrény a všechno. A když jsem to absolvoval, tak jsem pochopil, že to vůbec nebylo tak strašný, jak jsem si myslel. A že třeba někteří lidi mě za to i pochválili. A to byl takový jako iniciační moment toho, že jako vyjádřit se nějak není vůbec špatný. A že to vlastně je i příjemný. Takže tam někde se to zlomilo a jediný, co jsem věděl, bylo, že bych chtěl jet do toho zahraničí, protože pokaždý, kdy jsem absolvoval nějakou cestu, tak mě to neskutečně naplňovalo.
0: Ano, a začala jste tedy studovat v Anglii na předměstí Londýna. Mm-hmm. Vím, že začátky nebyly úplně jednoduché, budeme o tom mluvit za malou chvíli. Naším hostem je herec Tadeáš Moravec.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Alex a hosty povídám s Tadeášem Moravcem, mladým hercem, který se na filmové plátno dostal už hodně brzy. Kdo si ještě vzpomene na film Cesta z města, tak tam jste tedy, vy jste říkal, že vám byl snad rok a půl a že vás to nějak nikterak nepoznamenalo, ostatně až do téměř dospělé

0: věku to nevypadalo, že budete hercem, pak jste se tedy rozhodli jim být a studovat nikoli v herectví tady v Praze na Damu, ale v zahraničí, zamířil jste tedy do Anglie. Jaké byly začátky?
1: Začátky byly samozřejmě velmi obtížné, už jenom z toho důvodu, že žijete v cizí zemi, mluvíte jiným jazykem, vůbec na tady to si zvyknout je prostě těžký. A samozřejmě se mi tam jako vkrádaly ty otázky toho, jestli to bylo dobrý rozhodnutí, jestli na to vůbec mám, jestli je to něco, co chci dělat. Ale já jsem měl takový jako štěstí v neštěstí, dejme tomu, protože po té střední škole mi to trvalo, než jsem se na tu školu dostal, než jsem udělal to rozhodnutí a vlastně ten čas mezi tím byl takovej, že já tomu říkám, že jsem se trošku jako plácal a hledal, takže když jsem se tam už jako dostal na tu školu, tak jsem věděl, že opravdu to chci a že jsem si to nějakým způsobem vybojoval a už jako nebyla možnost, že o tam tu odejdu. Takže když jsem překonal nějaký ty první 3 až 4 měsíce, který byly opravdu jako náročný, ani jsem nevěděl, jestli budu schopen nějak to jako zaplatit, tak pak nějak se to uvolnilo a od druhého ročníku už to bylo naprosto skvělý.
0: Pohrával jste si právě v těch začátcích s myšlenkou, že byste se vrátil domů?
1: Myslíte jako po tom studiu, anebo
0: ne,
1: ještě během?
0: Ne, myslím na začátku toho studia v Anglii.
1: Ne, právě, že já jsem jako věděl, že už když jsem se tam dostal, tak už tam zůstanu. Ale nevěděl jsem, jestli to zvládnu, jo, protože opravdu mě se tam i rozjeli jako poprvé v životě nějaký panické ataky. A to jsem zpětně zjistil, že se stalo tím, že jsem... Stal se to den, kdy jsem se dozvěděl, že jsem nedostal nějaký stipendium. Takže to vlastně bylo spojené s těma existenčníma strachama, s těma penězma, s tím, jestli na to mám a tak dál. A projevovalo se to pak tím, že jsem se prostě probuzel ve 4 ráno a prožíval jsem teda ty panické ataky, myslel jsem si, že umírám a tak. Ale pak nějak se to překotilo právě a už to bylo super.
0: Tak a když byste neuvažoval, že byste se vrátil v těch těžkých časech, v těch začátcích, tak neříkala vám maminka, vrať se domů?
1: Ne, vůbec.
0: Ne.
1: Ne, ta se potom ani nevěděla podle mě tady těch věcech, ale podporovala mě v tom celou dobu hlavně, takže v ní jsem měl oporu a jak jsem říkal, no, tam jako nebyla pro mě nějak vnitřní možnost, že bych se vrátil, že bych to jako nedodělal.
0: Vy jste do Anglie zamířili ještě v době, kdy byla v Evropské unii, čili ještě před Brexitem.
1: No to jsem měl štěstí, protože...
0: To ano, chtěla říct, bylo to vlastně štěstí, protože, nebo umíte si představit, že byste šel studovat i teď do Anglie, tu stejnou školu?
1: No já si to umím představit jako zpětně, teď v tom věku už ne, ale jako zpětně si to umím představit, ale problém by byl, že já bych to nezaplatil. Jo, a vlastně já, když jsem tam odjel před tím Brexitem, tak jsem si mohl zažádat o půjčku od britské vlády na to studium a teď ji vlastně teprve splácím po tom studiu.
0: Ještě stále ji splácíte?
1: No to budu ještě 30 let třeba.
0: Aha.
1: Ale to není nějak, to nejsou závratní částky, jo. Je to, ono se to odvíjí od toho, jaký máte příjem, takže já každý rok jim pošlu svoje daňové přiznání z Česka a oni mi podle toho vypočítají, kolik mám platit měsíčně, takže se to dá. Ale jak říkám vlastně, kdyby to bylo po Brexitu, tak se nedoplatím toho, no.
0: Tak a věděl jste od začátku, že jakmile absolvujete s úspěchem tu školu na předměstí Londýna, že se vrátíte do České republiky, nebo jste uvažoval, že tam zůstanete?
1: Chtěl jsem určitě zůstat, ale bylo pro mě důležitý hlavně dělat tu práci, jo, že jsem si řekl, že mi jedno, kde to bude, ale hlavně chci prostě natáčet, získávat ty zkušenosti. Takže když pak se tady začaly rozjíždět nějaké nabídky, tak jsem tomu dal přednost předtím, než abych pracoval někde za barem v Londýně.
0: Tadeáš Moravec je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes herec Tadeáš Moravec. Když jsme mluvili o vašem studiu v zahraničí v Anglii, kde jste tedy vystudoval herectví s titulem bakalář, tak pak, když jste se vrátil, tak je herectví u nás vlastně stejné, jako vás učili v zahraničí?
1: No, to je těžká otázka. Já samozřejmě nemám tu zkušenost s tím studiem třeba na DAMU, ale mám pocit, že s tými zkušenosti z Anglie nebo z Německa je tam ustálený takový jako slovník ve smyslu, jak se o tom mluví, o těch třeba dramatických situacích a tak. To znamená, že tam se hodně vždycky řeší, ať už to bylo na škole nebo potom nějak víc profesně, tam se vždycky jako řeší, jakou má ta postava motivaci, jaký má překážky na cestě, aby získala to, co chce, a vlastně vždycky takhle se tam o tom mluví předtím, než se jede ta scéna. Jo, a tady je to spíš takový víc, mi přijde intuitivnější, nebo třeba režisér často řekne vlastně jenom jako buď smutnější, jo. A mě je trošku příjemnější ta první varianta, protože tam to vlastně vypadá tak, že vám ten režisér neříká přesně ten výsledek toho, jak to má vypadat, ale vás spíš tak jako navede, a pak ta emoce třeba je výsledek toho vašeho jako nějaký té cesty zatím, jestli to dává trošku smysl. Tak to je jenom takový, to jsou si všim praktický věci, praktický rozdílů, ale jinak stejně vždycky záleží na režisérovi, na učitelovi, a jedno, jestli je to v Anglii nebo tady.
0: Jaká role vás přitáhla domů do České republiky? Jaká nabídka vás zlákala?
1: No, nejdřív to nebyla žádná konkrétní. Já jsem měl to štěstí, že jsem získal už ve třetím ročníku v Anglii agentku tady, Petru Svarinskou, což teda ona byla jeden z těch prvních lidí, který mi vůbec vlastně dali šanci. Jo. Jako já jsem přijel odnikud, nic jsem za sebou neměl, a ona mi dala šanci a bylo to pro mě hrozně důležitý, protože mě dostala na ty castingy, a tak jsem začal vlastně poznávat ty lidi z toho průmyslu a dostávat ty nabídky třeba. Takže jsem byl na pár castingzích, to jsem tehdy ještě jako letěl letadlem třeba na otočku na nějaký casting. Nic nevycházelo a vlastně první jako nějaká větší role, možnost se ukázat, bylo v seriálu Addicts, a to zase vděčím za to Maje Hamplový a Adamu Sedlákovi za to, že mi také dali šanci vlastně v nějaký jako větší roli bez nějakých zkušeností větší.
0: Není to ta role, kterou jste si nepřál, aby viděla vaše babička?
1: No, to asi jo. To asi,
0: bude to ono. To bude ono. Máte ještě nějakou takovou roli?
1: No, myslím si, že teďka seriál, který vyjde asi za měsíc, od Díl B, který režíroval Honza Pušnovský, tak to taky asi nebude úplně pro babičku, ale...
0: Jakou to máte roli?
1: Já tam hraju prvoodsouzence Davida Broulíka, který nastoupí do vězení, a vlastně skrze něho se tam dostává i divák a poznává to prostředí, takže je to vězeňský prostředí, asi si umíte představit, jak to tam vypadá zhruba, takže to asi úplně nebude pro babičku. No.
0: Tak ve vězení jsem sice nebyla, ale samozřejmě z obrazovky vím zhruba, jak to tam vypadá, ale to není vaše první zkušenost s vězením, myslím v tom profesním hereckém životě, nemyslím v osobním.
1: Je to tak, protože vlastně ten seriál Addicts, teď už to asi můžu říct, tak ta moje postava jako na konci toho seriálu je naznačeno, že asi velmi pravděpodobně skončí ve vězení. Pak jsem hrál ve filmu Moře na dvoře člověka, který právě vystoupí z vězení, a hned potom jsem hrál v Oddílu B člověka, který nastupuje do vězení, a celý seriál se odehrává tam. Takže vlastně všechny ty fáze jsem si tak nějak trošku prošel.
0: Čím si to vysvětlujete? Říkal jste si, hergot, proč já dostávám pořád role z vězení nebo kolik?
1: Myslím si, že je to tím, že asi na první pohled nevypadám jako nějaký stereotypní člověk z vězení. Říkám, je to stereotyp, že jo, ale asi nevypadám nutně tak nějak jako tvrdě nebo co já vím, ale zároveň v sobě možná mám něco takovou nějaký jakoby pnutí třeba, takže to může působit jako dobrý kontrast pro ty castingový režiséry, si myslím, tak to je nějaká moje hypotéza.
0: Tak ale vaše velká role, tu jste stvárnil v hraném dokumentu Osamělý vlk, a o ní budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Tadeáš Moravec.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Nedávno měl premiéru hraný dokument Osamělý vlk o elitním pilotovi RAF postrachu Luftwaffe Josefu Františkovi. Jeho představitel, herec Tadeáš Moravec, je naším hostem. Minulý týden proběhla slavnostní premiéra tohoto hraného dokumentu. Vy jste na ní byl jste tam s maminkou, která ve filmu rovněž hraje. Jak jste si ji užil a jak jste byl spokojen se svým výkonem, když jste se takhle viděl na filmovém plátnu?
1: Mm-hmm. Ta pražská premiéra byla vlastně třetí předpremiéra v řadě. My jsme předtím ještě měli projekci v Prostějově a v Otaslavicích, odkud Josef František pocházel. Obě ty projekce byly velmi dobrý a to přijetí bylo nesmírně vřelý, takže si myslím, že v té Praze byla trošku určitá nervozita, jak to tam lidi přijmou, přece jenom tam bylo taky víc lidí. A nakonec si myslím, že to dopadlo velmi dobře, takže z nás padlo určitý napětí, ale samozřejmě to se teprve ukáže taky, jak se na to bude potom chodit reálně do kina, takže ještě pořád tam nějaká nervozita je.
0: Prošel jste konkurzem nebo šel režisér najisto?
1: No já jsem asi před rokem a půl dostal telefonát z České televize, že by o mě měl pan režisér zájem tady v tom projektu na jinou roli, než na toho Josefa Františka. Já jsem na to kývnul a potom v průběhu nějak příprav se to nakonec překotilo v to, že jsem dostal šanci hrát tu roli hlavní. Každopádně casting jsem teda nedělal. A proč si mě pan Veverka vybral, to je otázka spíš na něj samozřejmě.
0: Ale musela to být pro vás, nevím, co jste pociťoval, radost, zodpovědnost, obavy? Jaká emoce vás přepadla, když jste se dozvěděl, že budete hrát tu hlavní roli?
1: Když jsem se dozvěděl, že budu hrát tu hlavní, tak to bylo jako velmi velký překvapení. Já už jsem počítal s tím, že budu hrát tu jinou, dokonce jsem se ještě kvůli jinému projektu, který tam byl předtím, musel ostříhat dohola vlastně na Ježka. A pak jsem získal tu roli hlavní a s tím se samozřejmě pojilo, že tam budu mnohem víc a už najednou byl jako trošku problém, že budu mít ty vyholený vlasy, takže tam zase patří velký dík Kačce Houskové, naší maskérce, která mi připravila jako velmi dobrou paruku k tomu, kterou jsme
0: museli. Už máte ve filmu po celý natáčení,
1: kterou jsme museli, paruku. Ano, každý den dávat vlastně, protože jsem měl vyholenou hlavu. No. Takže to byla trošku komplikace menší, ale bylo to překvapení a byla to radost a určitě nějaká míra zodpovědnosti, ano, protože přece jenom se jedná o reálnou historickou postavu, jejíž odkaz ty lidi neustále prožívají, takže minimálně vůči ním jsem cítil nějakou míru zodpovědnosti, ale potom při natáčení samozřejmě na to nemyslíte a jenom se snažíte dělat prostě to práci, jak nejlíp umíte.
0: Když vám představili tu roli, věděl jste něco více o Josefu Františkovi, nebo jste si pak třeba dohledával, studoval tu postavu?
1: Nevěděl jsem vůbec nic, což je tak jeden z důvodů, proč ten film vzniknul a doufáme, že se to trošku změní a že se dostane do širšího povědomí. Protože se jednalo o vlastně nejúspěšnějšího nebritského pilota v bitvě o Británii a vůbec nic o něm nevíme, což je jaký způsobený tím, že on lítal za ty Poláky přece jenom. Každopádně taková naše bible tady toho projektu byla kniha od Jiřího Rejlicha, historika, která se jmenuje Pokus o pravdivý příběh, takže z té jsme hlavně čerpali, z té čerpal i režisér a scenarista Ondřej Veverka a já taky samozřejmě v rámci příprav.
0: Právě režisér Ondřej Veverka v jednom rozhovoru řekl, že nechtěl, aby to bylo vyloženě válečné drama, ale aby to bylo hodně o té postavě, aby to byl ten jeho příběh. Tak jak byste popsal svou postavu Josefa Františka? Jaký
1: byl? Já si myslím, že to byl člověk na jednu stranu nesmírně kompetentní a odvážný a zároveň měl sobě takovou míru nějakého vnitřního neklidu a svým způsobem byl asi rozporuplný, protože taky měl hodně problémy s disciplínou. On byl vlastně slavný tím, že se odpojoval například od těch svých formacích, což vlastně není úplně zodpovědný určitě jeho kolegům.
0: Solitér.
1: Byl solitér, ale nějak mu to vycházelo a vlastně proto byl tak úspěšný a proto získal tu přezdívku Osamělý vlk, protože se takhle odpoutával. Jo, takže ta postava je do nějaký míry jako kdyby rozporuplná, ale v tom mi přijde taky zajímavá, protože jako je víc taková lidská, jo? Že to není nějaký, řekněme, stereotypní obraz hrdiny.
0: Říká Tadeáš Moravec, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host je herec Tadeáš Moravec, kterého v současné době můžeme vidět v kinech v hraném dokumentu Osamělý vlk. Tím osamělým vlkem je jeden z nejúspěšnějších stíhačů RAF František Josef. Považujete tuto roli Tadeáši za svou dosud největší, nejvýznamnější ve vaší kariéře?
1: Určitě jo, do tady té chvíle, protože to byla hlavní role ve filmu na velkém plátně, takže samozřejmě to je nějaká větší míra zodpovědnosti a tak dál. Zároveň je nutno říct, že já předtím vlastně, ještě než jsme začali natáčet Osamělýho vlka, tak jsem dokončil ten projekt s Honzou Prošinovským, kde jsem taky měl hlavní roli. Takže vlastně, co se týče jako počtu dní, tak to bylo jako mnohem větší, jo, ale proto říkám se srandy, že tady ten projekt, ten Osamělý vlk, že byl sice co do počtu dní jako nejkratší, ale jeden z nejnáročnějších, co jsem zatím absolvoval, takže už jenom tady tím si myslím, že to jako vypovídá o tom, že nějak ta role byla jako větší, no.
0: Vy jste říkal, že původně jste byl vybrán na jinou roli, pak jste tedy během toho dostal hlavní roli a vaši maminku Josefa Františka hraje vaše reálná maminka, Alena Štreblová. Kdy jste se o tom dozvěděl?
1: No, chvíli před tím natáčením, protože taky si myslím, že původně to měl hrát někdo jiný nakonec. A z nějakého důvodu to odpadlo, takže pak se řešilo, kdo tu roli převezme a myslím si, že pak mi jenom, buď to mi to Ondra Veverka, režisér, jenom tak jako oznámil, nebo se mě možná to zeptal, co bych si o tom myslel, kdyby mojí mamu hrála moje máma.
0: A co jste mu na to odpověděl?
1: Na mě se to líbilo moc, protože nějak třeba půl roku předtím jsme s mámou natáčeli takový studenták, kde jsme si už jako zahráli, nějak se oťukali a bylo to skvělý. Což je překvapivý, protože opravdu já jsem se jako toho hodně bál, jaký tady to bude, jo. Už jak jsme mluvili předtím o těch začátcích, tak jako nějak projevit se herecky a ještě k tomu v souvislosti s mámou, která je ta herečka, která dělala celý život to divadlo, tak bylo vždycky strašně jako strašidelný. Ale jakmile jsme to vyzkoušeli, tak jsme zjistili, že to je úplně v pohodě a že nás to baví. Takže
0: byla tam nějaká nervozita?
1: Ne.
0: Nebo připravovali jste se nějak doma?
1: Ne, ne, ne.
0: Užili jste toho, že jste rodina?
1: Ani ne, my tam teda nutno podotknout, nemáme spolu toho tolik v tom Osamělém vlkovi, ale vlastně jenom jsme se na to oba těšili, no a pak tam jedna scéna, to asi můžu prozradit, že Josef František se rozhodne jako odejít vlastně do té války, takže jsme se loučili, že to bylo celkem emotivní, protože samozřejmě, když něco takového natáčíte, tak si představujete, jaký by to asi bylo v reálu. Jaký by to asi bylo tady to podstoupit s mojí reálnou mámou a my jsme to jako hráli spolu, takže to bylo takový zvláštní. Ale myslím si, že jsme to zvládli.
0: Když jste vzpomínal maminku, co by celoživotní divadelní herečku, co by a divadlo?
1: No, nic moc upřímně, protože když já jsem se vrátil z té Anglie, tak jsem nějak jako vplul do toho světa filmového a televizního. A do toho divadelního ne. A vlastně jsem nějak o to ani nevěl ambice, protože pro mě bylo hlavně důležitý, jak to říct, jako být časově dostupný. Jo? Protože když děláte to televize nebo divadlo, tak máte jako projekt, trvá třeba 2-3 měsíce a pak víte, že máte volno a můžete dělat něco jiného. S tím divadlem je to něco náročnější, hlavně to natáčení a pak, když jste v angažmá, tak je vlastně skoro nemožný natáčet. Jo. Ani ty produkce to nemají moc rádi, protože máte plno závazků, takže já jsem věděl, že chci být hlavně jako časově dostupný a že spíše mi jako v tuhle chvíli bližší to plátno nebo ta obrazovka, ale zároveň teďka mi to samozřejmě chybí do nějaký míry a rád bych jako absolvoval nějaký divadlo. Takže, ale muselo by to být víc takový právě projektový. Takže třeba kdyby za mnou někdo přišel s tím, že by se mnou chtěl něco dělat, ideálně v nějakém komornějším prostoru, tak bych určitě o to zájem měl, nebo bychom se o tom nějak pobavili. No. Ale jako prospekt nějakého angažmá, to mě vůbec neláká.
0: Tadeáš Moravec je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal herec Tadeáš Moravec. Když teď opustíme natáčení, ateliéry a tak dále, tak co máte rád mimo herectví? Už jste zmínil fotbal, že se teda spíš podíváte.
1: Je to tak,
0: byste si zahrál.
1: Zmiňoval jsem ten sport, fotbal teda už mě opustil i v tom volném čase. Ale tím, že jsem to dělal od malička, tak to ve mně je neustále a je to neoddělitelnou jako součástí mě a potřebuju to dělat pro to, abych nějak jako vůbec fungoval. Takže já, když jsem skončil s fotbalem, tak jsem začal dělat bojové sporty, tak to furt jako dělám, když mám čas samozřejmě, což třeba přes natáčení skoro jako není možný, ale když mám pak volno, tak chodím rád na thai box. Opravdu je to jako hrozně důležitý mít tu možnost to dělat, protože když třeba chvíli nesportuju, tak cítím, že mě to jako ovlivňuje psychiku a tak. Takže sport, jdu rád do sauny, do přírody a vlastně rád dělám teďka v posledních letech hudbu, nějak sám pro sebe, jenom bez nějakých ambicí to dělat nějak na větší, nějaký platformě.
0: A bez nějakého tlaku na výkon, na úspěch?
1: Bez nějakého tlaku na výkon a tak dál. Je pravda, že teďka nahrávám jako svoje první EPčko, jako malý album, a určitě to chci pak někam dát, ale fakt to dělám jako pro sebe a přesně jak říkáte, dělám to bez tlaku na to, abych se tím nějak živil, abych si tím vydělal peníze, aby to mělo úspěch a mám opravdu jenom ten čistý tvůrčí prožitek, vlastně mnohem větší než při herství, jo. Protože při tom herství jsem jenom nějaká jako součást velkého celku a interpretuju cizí vize a u té hudby jsem sám doma a na papíru něco napíšu a pak vezmu kytaru a nějak jako tomu dám nějaký tvar. A to je neskutečně takový terapeutický.
0: No a co když LPčko, jak jste říkal, někam dáte a najednou bude zájem? Necháte se vtáhnout?
1: Tak uvidíme, co s tím bude, ale já hrozně...
0: Profesního světa?
1: Jako já se hrozně nechci považovat jako za hudebníka nebo za muzikanta, protože vím, že nejsem, jo, ale zároveň se tím nechci nechat omezovat, abych se tady tím způsobem jako vyjádřil. Jo, takže uvidíme, co to udělá. A určitě v tom budu minimálně v té soukromé sféře pokračovat. To už teďka si píšu další. Jako.
0: Jste zmiňoval, že jste hrával fotbal, děláte thai box. Využil jste některých těch dovedností právě pro herectví, pro nějakou roli?
1: Jo, myslím si, že se to jako velmi hodí, že se cítím v tom sebevědomě, v tom jako sportu nebo v nějakém fyzičnu, řekněme. Takže, ale já spíš z nějakého důvodu teda vždycky hraju role, které jako dostávají, než že bych ty rány rozdával, takže i když v osamělém blokově to je tak někde na půl, ale spíš teda hraju role, který dostávají, no, takže. Ale to se samozřejmě taky hodí.
0: A tak ten Slavoj Vyšehrad, to se tam přímo nabízí, ne, pro ten fotbal?
1: Tak tam se vlastně jako... tam se nabízí to využít to herectví, že pro tu roli. Čekaj, já bych hrál fotbalistu, který pak na tom hřišti hraje, že jo. Ty pády a všechno.
0: Tak a naopak, musel byste se něco kvůli roli naučit?
1: Před 3 rokama jsme natáčeli film, kde jsem hrál potápěče, takže jsem musel absolvovat potápěčský kurz, to byl skvělý. A kvůli osamělýmu vlkovi samozřejmě jsem jako nebyl schopen za 3 měsíce si udělat pilotní průkaz, ale měli jsme takový lehký letecký rychlokurs s Alešem Houtkem, to je příbuzný našeho producenta Víti Jandáka. Zároveň je to válečný veterán z Afghánistánu, takže já všude říkám, že tady to setkání bylo hrozně klíčový pro mě, protože jednak jsme měli šanci se s ním jako lehce proletět. Půjčil nám to na chvíli, takže při tom natáčení těch leteckých scén, který se natáčel samozřejmě na zemi potom, tak bylo skvělý mít tu zkušenost toho, jaký to je být v tom letadle, jak ten knipl reaguje, nebo jak to letadlo reaguje na vítr a tak dál. A zároveň to setkání bylo taky podstatný z toho důvodu, že jsme jako pocítili energii člověka, který ten válečný konflikt reálně zažil.
0: Takže jste pak byli přesvědčiví.
1: To posoudí asi diváci,
0: no,
1: ale...
0: Já se moc těším, až to budu moci posoudit. Vydám se určitě do kina na osamělého vlka. A vám moc děkuju, že jste tady byl, Tadeáš Moravec.
1: Já moc děkuju za pozvání, mějte se krásně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Každý ráno, když si vzpomenu...

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas, zprávy.
1: Vládní motoristé chtějí snížit schodek státního rozpočtu na příští rok o 20 miliard korun. Přestavba Velkého náměstí v Hradci Králové by mohla začít v roce 2030. Tři české hokejové kluby dnes zahájily boje v Lize mistrů. A počasí zítra oblačno až polojasno, maxima kolem 29 stupňů a vítr bude často zesilovat. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Motoristé dnes odpoledne hnutí ANO představili, jak navrhují snížit schodek státního rozpočtu na příští rok. Nesouhlasí totiž se schodkem ve výši 389 miliard korun. Podle motoristů je příliš vysoký.
2: Schůzka na úřadu vlády trvala přes 2,5 hodiny. Předseda motoristů Petr Macinka po ní řekl, že by schodek příští rok měl klesnout minimálně o 20 miliard korun. Snížení například o 5 miliard podle něj není dostatečné. Připustil ale, že některé úspory bude možné udělat až od roku 2028. Kvůli nutným změnám zákonů. Jednání budou pokračovat v pondělí. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO ale o víc než jednotky miliard snížit schodek asi nepůjde. A pravděpodobně nebude možné od příštího roku navýšit penze víc než o zákonnou valorizaci. Šéfka státní kasy uvedla, že je rozpočet napjatý. Motoristé zase, že si to v tuto chvíli nedokáží představit. V pondělí chce o rozpočtu jednat i SPD na koaliční radě. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
1: Dlouho očekávaná rekonstrukce Velkého náměstí v Hradci Králové by mohla začít nejpozději v roce 2030. Město v současné době připravuje dokumentaci pro stavební povolení. Ta by měla být hotová v příštím roce na jaře. Odhadované náklady na proměnu městského centra přesahují 600 milionů korun. Přípravu stavby provází také několik průzkumů. Upřesní mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
3: V současné době probíhá pasport historických dlažeb a připravuje se stavebně historický průzkum okolí Mariánského sloupu. Dokončen byl také archeologický průzkum v místě budoucí kašny. Její samotná realizace přijde na řadu až v závěrečné fázi rekonstrukce, kdy bude možné koordinovat její umístění s novou technickou infrastrukturou celého náměstí.
1: Krevní plazmu mohou nově darovat zájemci v nemocnici ve Šternberku. Začal tam totiž pro ní jezdit mobilní odběrový tým transfuzní služby Šumperk. Dárci se mohou objednat na předem daný termín. Podrobnosti najdou na webu šumperské transfuzní služby. Upřesní tamní zdravotní sestra Blanka Podzimková.
4: Takže darovat krevní plazmu může zdravý člověk, který má nad 18 let, nad 50 kilo a musí splňovat teda kritéria pro dárcovství krve a krevních složek. Jedním z předpokladů dárcovství plazmy jsou tedy i vhodné žíly.
0: Sport.
1: Hokejisté Pardubic i Plzně zahájili Ligu mistrů výhrou. Východočeši porazili polské Tychy 6-0, Plzeň zvítězila nad švédským Re 4-0. Liberec naopak prohrál ve Finsku s Taparou Tampere 3-6.
0: Počasí.
1: V noci bude většinou oblačno, pouze ojedinělé přehánky, ranní minima docela vysoká, většinou to bude mezi 18 a 13 stupni, zítra přes den zpočátku ještě oblačno, ojedinělé přehánky, postupně ubývání oblačnosti na oblačno až polojasno a zejména v jižní polovině republiky často skoro jasno. Maxima zítra vysoká 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až kolem 30. Vítr většinou mírný od západu až jihozápadu, v západní polovině Čech až čerstvý, s nárazy přes 50 km za hodinu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Uhodní na teď opatrně na silnici číslo 432 za kruhovým objezdem se silnicí 55 ve směru na Ratíškovice. Osobní vozidlo srazilo cyklistu. Na místě zasahují záchranáři, počítejte s omezením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Už za chvíli pro vás budeme mít příběhy slavných značek. Dobrý večer a příjemný poslech.

0: Kohinoor, nejznámější diamant světa, ale také český výrobce psacích a výtvarných potřeb. Kohinoor Hartmut, akciová společnost se sídlem v Českých Budějovicích.
1: Co vám říká značka Kohinoor?
2: Tušky, jsem vybavím jako první.
3: Tak Kohinoor si dost pamatuju z dětství, je to firma na výrobu tužek, jestli se nepletu.
1: Myslím, že vyrábí kancelářské potřeby nebo psací potřeby, tužky, pastelky a je to velmi známá česká firma.
4: Kohinoor, tak to jsou nějaké psací potřeby asi.
5: Tuhy, tužky a další náčiní na kresbu a psaní.
1: A jak dlouho si myslíte, že je tak na trhu, nebo jak dlouho funguje?
5: 180 let.
1: 70. let třeba?
3: Já bych řekl tak 30 let.
2: Kolem 60 let.
4: 120 let třeba.
6: Z jakého dřeva Kohinoor vyrábí?
1: Já nevím, tak třeba smrkový, asi ne, co tak borový dřevo třeba.
5: Bříza.
3: To netuším.
4: To bude jedle.
0: Pověst praví, že Kohinoor byl zhruba před 4, možná 5 000 lety nalezen v Indii, v náplavách řeky Godavar. Údajně ho nosil jeden z hrdinů staroindického eposu Mahabharata. O nejstarších osudech tohoto diamantu toho moc nevíme. Není známa ani jeho původní váha v surovém stavu. Doložené historické zprávy najdeme až ve 14. století. Dobová svědectví ho zmiňují v souvislosti s pokladem krále Rajáha Malvara. Má se za to, že v držení tohoto vládnoucího rodu byl po několik generací. Po dobytí Indie v polovině 16. století se dostal do vlastnictví velkých Moghalů, vládnoucí dynastie, která svůj původ odvozovala od legendárního Čingischána. V pokladnici v Dillí strávil další téměř 200 let. Byl zasazen do oka slavného pavího trůnu a když v roce 1739 převzal vládu nad Indií perský dobyvatel Šach Nadir a poprvé tento diamant spatřil, úžasle prý pronesl slova Kohinoor. V překladu to znamená hora světla. A tak diamant ke svému jménu přišel. Později byl převezen do Perzie a po pohnutých dobrodružstvích spojených s vraždami, mučením a vězněním jeho přechodných vlastníků se stal kořistí vlastníků.

0: mužský vládce, přišla by Velká Británie o Indii. Při předávání diamantu bylo prý totiž královně diplomaticky řečeno, že Indie by raději viděla Kohinor v držení jejího veličenstva jako součást osobních šperků a ne jako součást anglických korunovačních klenotů. Indie si nakonec na Anglii stejně vydobila samostatnost. Kohinor se do ní však nevrátil. Najdete ho v klenotnici anglických panovníků v londýnském Toweru. My ale dnes nemáme mluvit o diamantech, ale o tuškách. A tak se pojďme podívat, jak se vyrábějí.
1: Českobudějovický závod Kohinor sídlí stále v budovách, kde se tušky začaly vyrábět už na konci 19. století. Továrnou mě provází vývojář Vladimír Líbl a prvním krokem je výroba takzvané surové tušky z tuškárenských prkínek. A ta se vyrábí například z cedru z Kalifornie, Sibiře nebo z Lípy.
2: Na exkurzi vyrazila kolegyně Mária Fajfrová.
3: Dobrý den.
4: Takže surová tuška přichází na další operaci a to je lakovací stroj, kde tuška speciálním postupem je protlačována vlastně skrz kotlík s barvou. Tušky padají na sužící pás a procházejí sužícím tunelem, na jehož konci vlastně padají do zásobníku a vracejí se nazpět. Většinou tušky procházejí třikrát barvou a dvakrát až třikrát vrchním lakem. A vlastně po tom průchodu vlastně ta tuška už je úplně krásně suchá, jo?
3: Ano, ano. A jsou to tedy ty klasické tušky s barvou žluto-hnědo?
4: Klasická Kohinorka.
3: Naschledanou.
4: Takže teď máme vlastně tušku hotovou, máme ji nalakovanou, namáčenou, vypadá krásně a potřebujeme ji ohrotit, ořezat, ano.
3: Že všude kolem nás jsou tisíce tužek. Desetitisíce. Statisíce?
4: Spíš statisíce.
3: Kolik vy máte tu denní produkci?
4: Denní produkce je přibližně kolem 500 000 tužek denně.
3: Pane, jo. Můžu dál?
4: Jo. Takže tušku máme nalakovanou a dochází k dalšímu vlastně zkrášlení vlastně té tušky a to je máčení. Dobrý. No a teď se nacházíme vlastně v hale ručního balení, kde se vlastně balí ty nejkrásnější, nejkvalitnější tušky do uměleckých souprav, do dřevěných kazet, kdy vlastně chceme, aby ty tušky byly perfektně uložené, krásně vytočený značkou nahoru. Můžeme se podívat. Vidíme příklad ručního balení do plechových obalů. Momentálně tady to je export do Spojených států.
3: Že tady už stroje nejsou, tady už ne. Jsou opravdu ty lidské ruce.
4: Tady se balí vlastně nejkvalitnější a nejdražší naše výrobky.
1: S Vladimírem Líblem stojíme nad takzvaným kabinetem. A to je přehled výrobků, který Kohinor
4: Pro suchou malbu
1: vyrábí.
4: V prvním šuplíku je celkem 120 ostínů suchých kříd. K tomu jsou ještě doplňkové ostíny. Dalším šubleti jsou vlastně naše standardní výrobky a to vlastně tušky Kohinor.
1: A já jenom musím říct, že opravdu ten design těch tužek je úplně stejný, jako ho znám od svého dětství.
4: Samozřejmě, protože tušky Kohinor v tomto provedení se vyrábějí od roku asi 1890 nebo 1889. Žlutá tuška Kohinor má název podle diamantu, který je v anglické koruně, pochází z Indie, Kohinur znamená hora světla a má na žlutou barvu, takže podle tohoto diamantu ty tušky jsou žlutý. Další jsou opět sady kreslířské, a to buď s grafitovými tuhami, anebo s tuhami pastelovými, zase akvarelové, anebo klasické.
1: Vladimír Líbl pracuje v Kohinoru 51 let a vidí, jak se vyvíjejí ty trendy, kdy se pastelky prodávaly více, kdy méně. V poslední době je trend malovat. Možná, že ho vyvolali antistresové malovánky, možná, že ty důvody jsou jiné.
4: My to vnímáme tak vlastně, že dneska lidi jsou zahlcený elektronikou. Počítače, notebooky, tablety, mobilní telefony a tak dále a tak dále. A lidi postupně si uvědomují, že by se vlastně měli věnovat nějaké kreativní činnosti, aby vlastně po nich vzniklo nějaké dílo, které sami vytvoří. A ten trend od roku je čím dál tím silnější.

0: a je to vidět i na veletrzích, že jako spousta firm, který vyrábí kreslicí a psací prostředky, trvale vlastně zvyšují svůj obrat a rozšiřují sortiment, aby uspokojili zájmy vlastně zákazníků.
1: Co říkáte fenoménu antistresových omalovánek?
0: Dneska je to boom v této oblasti a samozřejmě se na tom podílíme.
1: Jak jsou na tom Češi v malování? Malujeme více než jiné národy, nebo kde vy máte tu cílovou skupinu, když zůstaneme zatím u těch pastelek?
0: Tak já vám odpovím velice jednoduše, protože my vyvážíme do 80 zemí světa, takže vlastně převážná produkce nám odchází vlastně na export. A jsou tam takové státy, jako jsou Spojené státy americké, kde je ten boom daleko vyšší než u nás. Východ, západ, vlastně celý svět.
1: Říkáte, že se přizpůsobujete době i třeba v těch odstínech, tak jaké odstíny nebo barvy jsou tedy teď třeba nejprodávanější nebo moderní?
0: Jsou odstíny třeba, nevím, mátová a odstíny zelené. Jeden čas byly v modě i fluorescenční odstíny. Zákazníci chtějí výraznější odstíny, červené barvy, jo, a podobně. Jo. Takže vždycky různé speciální barvy, růžové. Vždycky je to ohlas na nějaký módní trend, na módní zájmy a na přání zákazníků.
2: Rod Hartmutů, kteří stáli u zrození firmy Kohinoor Hartmut, má kořeny v Bavorsku. Jeho nejslavnější potomek Josef se narodil v únoru 1758. Hartmutové měli odedávna smysl pro umění. V Bavorsku i v Rakousku lze dodnes najít v kostelích oltáře i klekátka, kterým dali tvar. Josefovi rodiče měli hluboko do kapsy a tak na důkladné školní vzdělání nebylo. Odmala se ale u chlapce projevovaly umělecké sklony. Pomáhal otci v jeho truhlářské dílně, stále něco kreslil a navrhoval nábytek. Ve 13 se vyučil u svého strýce France Meisla zedníkem a kameníkem. V jeho službách už zůstal a když strýc dostal místo jako městský stavitel ve Vídni, Josef šel s ním. Byl pilný a učenlivý a tak brzy získal i bez učitelů teoretické znalosti i kreslířskou dovednost. Když kníže z Lichtensteinu pověřil Meisla provedením stavby paláce ve vídeňské Herengasse, navrhl Josef Hartmut průčelí této budovy a vypracoval i náčrty vnější a vnitřní výzdoby. Po strýcově smrti byl Josef Hartmut jmenován lichtenštejnským knížecím stavitelem. Toto povýšení se ovšem neobešlo bez odporu knížecích rádců. Ti poukazovali na to, že Hartmut má neúplné školní vzdělání a vadila jim i Josefova vznětlivost a nezrovna uhlazené vystupování.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Josef Hartmut, proknížata z Lichtenštejnu, kreslil plány nových staveb na jejich panstvích a také sám řídil stavební práce. Valtice, Břeclav, Lednice, tam všude je můžeme dodnes obdivovat. Kdo by neznal například lednickou vyhlídkovou věž zvanou minaret, která byla podle Hartmutova projektu postavena v močálovité půdě zpevněné olšovými piloty a dubovým roštem. Mimochodem je jednou z nejvyšších staveb tohoto charakteru v Evropě. Tvarem připomíná čerstvě ořezanou tušku postavenou hrotem vzhůru. No a jsme zpět u psacích potřeb. Talentu Josefa Hartmuta totiž práce stavitele nestačila. Přestože byl samouk, začal překvapivě slavit úspěchy i jako vynálezce a také jako zakladatel světoznámé továrny.
1: S Martinou Horskou stojíme u tužek, kterých je tady v sortimentu prodejny Kohinor několik desítek. Tužky se rozdělují především podle tvrdosti.
2: Ano, tak ten střed takovej je to HB, to je ta známá dvojka běžná. Jakákoliv třeba tady z těch obrázkových a je určená především na psaní. A potom je právě ta řada B, takže čím vyšší číslo u Bčka, dělá se až do 8B, tak je ta tuška měkčí. Jo? A zrovna tak je to u té řady H, jako hard, jako tvrdý. A tam máte teda F, takovou zvláštní, ale začíná to Hčkem až do 10H a to je opravdu nejtvrdší.
1: Vy jste řekla F?
2: Ano, to znamená jakoby firma, jako pevný.
1: Jak dosáhnete té tvrdosti?
2: Té tvrdosti se dosahuje poměrem jílu a grafitu. Podle toho, jak se namíchá potom ten poměr, tak je ta tuška buď měkčí nebo tvrdší.
1: Z jakých materiálů jsou tušky vyráběné?
2: Používá se hlavně cedrový dřevo, to zvlášť teda u toho uměleckého sortimentu. To poznáte, že je takový načervenalý, je to dovozový dřevo a je to asi fakt špička jako pro tušky nebo pastelky.
1: A tady to světlé dřevo, to je?
2: Tohle to světlé dřevo, to je borovice.
1: Ta nejklasičtější tuška, to je taková ta oranžová.
2: Zvláštní žlutá.
1: Žluto-oranžová.
2: A má s tím hnědým koncem, ano.
1: Hnědý konec. Mm. A jak je stará, jaká je její historie?
2: Vznikla v roce 1888.
1: Je dobré se takhle držet tradice a zachovávat věci stejné?
2: Já si myslím, že určitě, protože hodně zákazníků právě tohle oceňuje, že přijdou, já nevím, na obchod po 20 letech a teď zjistí, že tu je pořád. Ten, co měli doma oni, když byli malí. A je to taková ta nostalgie pro ně. Jo. Tady příkladně třeba verzatelky, když se vyrábí někdy, já nevím, 1946 vlastně a jsou pořád oblíbený a hlavně třeba architekti je používají. Potěší to ty lidi hodně, opravdu. No.
1: Co ještě zůstalo stejné, kromě té žluto-oranžové tušky a verzatelky?
2: Myslím, že sloníci, to je guma se slonem přírodní. Tady máme ještě takovýhle tušky, třeba ty Orient.
1: A to je taky tradiční?
2: To je stará tuška, ano, co se vyráběla.
1: Vy jste mi tady ukázala verzatilky, které si pamatujeme všichni ze školy. Kdo je nejčastěji kupuje a používají ještě dnešní děti?
2: Děti málo, ale hlavně právě ty architekti třeba si chodí kupovat.
1: Já jsem si všimla, že vy tady máte i tesařskou tušku.
2: Tady to jsou tušky takový ty klasický asi, co znáte, tam jsou tři tvrdosti. Ta první je vlastně jakoby pro truhláře, zednická a tato je kamenická na kámen.
0: Nebyly to jen tušky. Vynálezy Josefa Hartmuta zasahují do různých odvětví. Roku 1789 se mu podařilo vytvořit směs nové minerální hmoty k výrobě jídelního nádobí. Nádobí formované z ohnivzdorné hlíny bylo levnější než porcelánové, které do té doby hospodyňky obvykle používaly, a tak brzy prorazilo na trhu. Říkalo se mu vídeňská kamenina a mělo jednu velkou přednost. Poleva na něm neobsahovala zdraví škodlivé příměsi. Hartmut si ve Vídni zřídil továrnu a vyráběl v ní čbány na víno i na vodu, hrnce na omastek, dokonce i potrubí a chemické nádoby, které se do té doby musely dovážet z ciziny. Na počátku 19. století se mu také podařilo zhotovit z písku a malé přísady vápna zaručeně nehořlavé cihly, z nichž pak byla vystavěna zeď kolem knížecí lichtenštejnské lesní obory ve Valticích. Následovaly další vynálezy a byla jich dlouhá řádka. Umělá tuška je z nich asi nejznámější. Dříve se při výrobě psacích a kreslicích tyčinek používal grafit, který se dobýval v dolech poblíž vesnice Borrowdale v Anglii. Grafit neboli tuha se rozřezával na tyčinky a pak vkládal do dřeva. Jenže Anglie zakázala vývoz grafitu ze země a na výrobu tužek si držela monopol. Navíc se doly vyčerpaly a bylo potřeba najít jiný zdroj. Pokusy byly různé, žádný z nich ale ani zdaleka nedosáhl kvality prvních tužek. Teprve Josefu Hartmutovi se to podařilo. Čistý grafit nahradil směsí rozemletého grafitu s jílem vypáleným v peci. Tomu umožnilo vyrábět tužky s různou tvrdostí. A tak si roku 1802 založil ve Vídni další továrnu. Továrnu na tužky. Vynález představoval pro rakouské země velký hospodářský zisk, protože se zbavili závislosti na Anglii. Roku 1810 se Josefu Hartmutovi podařilo dosáhnout soběstačnosti a nebýt závislý na cizích surovinách. V císařském majestátu ze 7. dubna 1812 oznamuje, že každoročně vyrábí přes 70 tisíc tuctů, tedy 840 tisíc tužek, a že tušky jim vyrobené dosahují tak vysoké úrovně, že se dají z velké části vyvážet do ciziny. Hartmut zemřel ve Vídni 23. května 1816. Továrnu vedla vdova a později ji převzali synové Ludvík a Karl. Rozhodnutím Karla Hartmuta byla výroba kameniny a tužek v roce 1848 přeložena z Vídně do Českých Budějovic. Vedla ho k tomu nejen blízkost zdrojů surovin a levné pracovní síly, ale také příznivé dopravní podmínky. Říční doprava po Vltavě a koněspřežná železnice. V roce 1889 uvedla firma na trh tušku tehdy nezvyklé žluté barvy v 17 stupních tvrdosti. Dostala cizokrajný název Kohinor. Byla považována za nejlepší kreslící a psací pomůcku a výrobek obdržel řadu vyznamenání. A po této tušce dostala později název celá firma. Kohinor L&C Hartmut.
1: Já jsem v podnikové prodejně Kohinoru s Martinou Horskou, vedoucí prodejny. Představte mi váš obchod, proveďte mě jim, co je tady to, u čeho se lidé nejčastěji zastavují.
2: Já bych vám chtěla hlavně představit náš umělecký sortiment, protože ten je úplně nejvíc prodávaný a to je tady.
1: Já mám to privilegium, že můžu jít za pult, kam se běžný návštěvník nedostane.
2: Tato sada Mondelus, to jsou vlastně akvarelové pastelky, které jsou rozmývatelné vodou. Můžu vám i předvést, teda přímo. Dělají se do 72 odstínů, ale dají se dokoupit ještě speciální sady na portréty a nebo třeba na krajinu.
1: Takže teďkom bereme papír.
2: Něco si takhle namalujete a veme se štětec s vodou a takhle se to vlastně rozmije.
1: A ty si kupují malíři anebo běžný člověk, který přijde z ulice?
2: Úplně všichni, včetně dětí, protože to je pro ně prostě strašně zajímavý, tato technika.
1: Já tady ale vidím těch pastelek mnohem víc. Tady přede mnou jsou takové ty duhové.
2: Tato novinka už není, to už se dělá léta. Jako pozdější se začaly dělat tyhle ty tónovací. Jsou v tříhraným provedení a vlastně jsou, máte třeba tři odstíny zelený v jednom. Že ta malba potom není, nebo to kreslení není jednolitý.
1: A kdybych se zeptala třeba na absolutní novinku?
2: Absolutní novinka jsou teď anilinky.
1: Co to znamená?
2: U nás se tomu říká, to jsou takový výrazný brilantní barvy. Můžu vám ukázat, jak to potom vypadá. Pohatření. Takovýhle vzoreček.
1: Dalo by se říct, že to jsou vodovky?
2: Jo. Jsou to vodové barvy, ano, ale jsou hodně výrazným pigmentem.
1: K sortimentu Kohinoru patří třeba i štětce.
2: Také patří tyhle ty školní, štětinový a potom jsou vlastně ty kulatý vodovkový. Buď jsou třeba s umělým vlasem, takzvaným nylonovým, a ty jsou hodný hlavně na temperu a na akryl. A potom můžete použít i tu štětinou vlastně, to je takový ten jakoby nejlevnější štětec. A potom se dělají štětce třeba, řeknu, černýho vola. A ty jsou hodný třeba na olejový barvy, kde se používají ředidla, protože to ředidlo potom ten vlas hodně narušuje v tom umělým, takže určitě přírodní.
1: Tady dál jdeme okolo jednotlivých pastelek a jsme u tužek. A těch je tady spoustu.
2: Takže naše nejkrásnější tuška, nejznámější, je s označením 1500. která se dělá ve 20 gradacích dnešní, čili tvrdostech.
1: A ty různé barvy těch tužek, to znamená jenom jakoby jinou značku, nebo v čem jsou ty
2: rozdíly? Tušky, to jsou úplně ty první tušky, které vznikly někdy v roce 1888, ty 1500, a potom se vlastně časem přidaly ty 1900, to jsou taky docela známý, ty černobílý.
1: Kohinor vyrábí i tyto uhly, které jsou tady na poutě?
2: Tohle není uhel, to je grafitová tuška, taky to je vlastně grafit. Je to jako progreso grafitový a je to bez dřeva a obalený vlaku.
0: Josefův syn Karl Hartmut vystudoval vídeňskou polytechniku a dotáhl to dost daleko. Nejenže řídil prosperující firmu zděděnou po otci víceméně sám, protože bratr Ludvík se věnoval spíš cestování a uměleckým zálibám, ale dokonce se stal poslancem Českého zemského sněmu. V Českých Budějovicích získal domovské právo a zařadil se mezi nejvýznamnější a nejvlivnější měšťany. Při vedení továrny prosazoval progresivní metody. Například pro své zaměstnance založil podnikovou nemocenskou pokladnu. Při jednání o uzákonění maximální 12-hodinové pracovní doby se neúspěšně přimlouval na ministerstvu za snížení limitu na 11 hodin. Císař František Josef mu nejprve udělil několik řádů a pak ho vlastnoručně psaným listem povýšil na dědičného šlechtice. Karl Hartmut zemřel roku 1881 při honu, když se na něj zřítila skála. Továrna ale neosiřela. Řízení firmy převzal jeho syn Franz. Před první světovou válkou zaujímal Kohinor Hartmut na světovém trhu druhé místo v exportu. První bylo Německo. Firma měla obchodní zastoupení skoro v 70 zemích světa. Vlastní sklady v 7 městech zaměstnávala až 1,5 tisíce pracovníků a vyráběla na 90 milionů tužek ročně.
3: Převedení Kohinorky do národní správy. Podzemní činností několika málo zaměstnanců bylo již v posledních měsících připraveno vše, aby v okamžiku, kdyby přišlo převzetí továrny českým zaměstnanectvem v úvahu, zachován byl klidný další chod podniku. Vybráni byli lidé spolehliví, aby zastávali jak v technickém vedení, tak i v administrativě všechna místa obsazená Němci. Revoluční závodní výbor zajistil pak osobu, která znala tajemství Kohinoru a která byla vzata do přísahy. Zůstal teda československému průmyslu zachován v nezměněné hodnotě výrobek, který našemu státu v minulosti byl nositelem deviz vzhledem ke svému světovému rozšíření a který bude i v budoucnosti význačným pro náš vývoz. Všichni němečtí zaměstnanci, kteří mohli být ihned nahrazeni, byli propuštěni. Převedením továrny Hartmut v národní správu zbavili se České Budějovice nejsilnější bašty němectví a z valné části i buňky fašistické. Rudé právo, 12. června 1945.
0: Po druhé světové válce potkal Kohinorku podobný osud jako ostatní továrny u nás. Vyhláškou ministerstva průmyslu se od 1. ledna 1946 stal z Kohinoru národní podnik, který byl ze zákona také vlastníkem ochranných známek původní firmy. Následovalo několik soudních sporů s potomky původních majitelů, žijícími v Rakousku a ve Velké Británii. Vlekli se 10 let a skončili v roce 1960 s mírem. Dnes firma produkuje víc než 4,5 tisíce druhů zboží. Tušky, uhly, rutky, pastelky, pastely, křídy, olejové, temperové i vodové barvy, tuše, psací a rýsovací potřeby, pryže a řadu dalších.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Ministerstvo zdravotnictví spustilo novou verzi EZ-karty. Nové výjezdové centrum v Turnově nabízí moderní zázemí tamním záchranným složkám. A počasí zítra oblačno až polojasno, maxima vysoká kolem 29 stupňů a vítr bude často v průběhu dne zesilovat. Zprávy jsou tou Nehasilem, dobrý večer. V mobilní aplikaci EZ-karta přibyly nové funkce. Ode dneška jsou v ní například výsledky laboratorních testů nebo také přehled o dárcovství krve a plazmy. Karty mohou mít lidé v mobilním telefonu z doby covidu, tehdy existovala pod názvem Tečka.
2: V aplikaci jsou nově výsledky testů krve, moči nebo stolice. Objeví se tam maximálně měsíc po odběru, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
3: Lidé tam velmi přehledně vidí, jestli jsou v normě, můžou si to i v čase porovnávat.
2: Aplikace nově upozorní i na preventivní prohlídky a screeningová vyšetření, pokračuje ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.
4: Zavádíme nové preventivní programy a těch informací samozřejmě přibývá. Někdy může být i těžké se v nich vyznat.
2: Lidi si v aplikaci budou moci zobrazit i zdravotní údaje svých dětí nebo starších příbuzných. A do budoucna ministerstvo počítá s dalšími funkcemi, třeba zobrazováním elektronických žádanek. Aplikace denně otevře asi 34 tisíc lidí. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: V Turnově dnes otevřeli nové integrované výjezdové centrum pro hasiče, dopravní policii a zdravotnické záchranáře Libereckého kraje. Stálo více než 260 milionů korun. Komplex tří budov nabízí záchranným složkám výhodnější výjezd na silnici a podle ředitele krajské záchranné služby Luďka Kramáře také modernější zázemí.
5: Získáme opravdu moderní, perfektně vybavené zázemí i s velkými garážemi, s novými prostory, co se týká dezinfekce, úklidu i hlavně zázemí pro nás záchranáře.
0: Stavba začala v září 2024. Plánovaný start provozu je odhadovaný na přelom září a října. Čtvrtina dětí v Praze hledá psychickou pomoc v náročných situacích u umělé inteligence. Ukázal to průzkum hlavního města zaměřený na duševní zdraví žáků druhého stupně základních škol. Do výzkumu se zapojilo 11 000 dětí. Otázky na umělou inteligenci v něm byly zahrnuté letos poprvé. Upřesní sociolog z Centra sociálních služeb Praha Roman Petrenko.
6: Ptají se i vlastně na věci spojené s nějakými vztahovými věcmi, jestli mám zůstat chodit s tímhletím klukem nebo se rozejít a tak dále. Co mám dělat, když se necítím dobře. A právě v některých oblastech, na které ta AI prostě není udělaná, tak může navádět ty žáky k nějakým špatným strategiím. Sport.
0: Česká tenistka Marie Bousková porazila Britku Dartovou 2x6-2 a na letošním US Open postoupila už do třetího kola. Naopak další česká tenistka Kateřina Siňaková ve dvouhře dohrála, když podlehla Japonce Osakaové ve třech setech.
1: Počasí.
0: Zítra bude zpočátku převážně oblačno, pouze ojediněle přehánky, postupně oblačno až polojasno a hlavně na jihu republiky často i skoro jasno. Maxima zítra vysoká mezi 24 a 29 stupni, na jižní Moravě bude až 31. Vítr většinou mírný od západu až jihozápadu, v západní polovině Čech může výrazněji zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 z Prahy směr Hradec Králové se tvoří kolona za sjezdem na Lysou nad Labem. Od kilometru 18,5 se popojíždí až do zúžení na kilometru 20. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, dámy a pánové. S dovolením, když tedy divadlo pro vaše uši, mohu vás na chvilku pozvat do zákulisí. Tedy samozřejmě ve vší slušnosti, protože chvilky v zákulisí to byl přece kdysi posluchači vyhledávaný rozhlasový pořad, takové malé divadelní zastavení. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ta první z archivních hereckých vzpomínek v cyklu Chvilky v zákulisí nám dnes představí pana Oldřicha Nového. V rozhlase ho oslovili v roce 1958 a tak mezi řádky slyšíme nebo můžeme zaslechnout i typický Nového nadhled nad tehdejší aktuální situací. Stejně jako později ve filmových světácích, jednou větou komentuje jeho emeritní učitel tance tu poslední fotografii z tanečních kurzů z roku 1947, protože příště už jaksi na kurzy společenské výchovy nebyla vhodná doba.
2: Milí přátelé, posloucháte další půlhodinku z cyklu Chvilky v zákulisí, v nichž vzpomínají naši přední divadelní umělci na úsměvné příhody ze svého života a z divadelních prken.
3: Neříkej žádné ženě o srdce,

0: tvé slovo zpátky brát. Tož poděkuj a jen se usmívej. Až budoucnost ti jednou vyjeví, čím darované srdce rozkvete, snad vám láska požehná.
1: Slyšíte popěvek z hudební veselohry Jedenáctý v řadě. Poznáte, kdo jej zpívá?

0: Je to zasloužilý umělec Oldřich Nový, který si přišel dnes s vámi porozprávět. A tak mu předáváme slovo.
1: Vážení a milí posluchači, redaktor dnešního pořadu mě sdělil, že tato půlhodinka je jaksi vzpomínková. No, prosím. Ovšem je nutno si přiznat, že vzpomínky jsou někdy škodlivé, protože narušují přítomnost a ničí budoucnost, zvláště když si člověk při nich příliš připomíná, že tenkrát byl o nějaký ten rok mladší a lká přitom. Tak to tedy dobré není. Ale v úvodu se řeklo, že se bude vzpomínat a má to být o divadle, tak se nedá nic dělat. Poslechněte si tedy mou první vzpomínku, vyznání komedianta Bertrána a zároveň i moje.

0: zvláštní, milý pane, že všecko, co na světě opravdu za něco stojí, nazývají lidé ďábelským pokušením. Ženy, lásku, víno.
1: Ale divadlo?
0: Je pokušení, můj drahý příteli.
1: Nejsem váš drahý přítel.
0: Když mluvím o divadle, je každý mým drahým přítelem. Chcete vědět, jaké je to pokušení, žalaba?

To byla scéna z hudební veselohry Komediant, kterou pro mne před léty napsal František Kožík a zhudebnil Julius Kalaš. Hrál jsem Komedianta hrozně rád. A denně jsem se těšil na představení, protože bylo vyznáním lásky k divadlu od první až do posledního výstupu. Dneska možná už nezní tak přesvědčivě, když nová doba dala světu rozhlas, zvukový film i televizi. Herec má jiné možnosti než divadlo. A přece pro herce není krásnější pocit na přímý styk s obecenstvem, a to je možno jenom a jenom na divadle, které bude žít, i když obrazovky budou desetkrát tak veliké a rádio si bude sebou nosit každý jako pouzdro na cigarety. Po celou svou divadelní činnost jsem byl šťastný, když se mi podařilo, že se lidé v divadle usmívali a když byli při představeních, ve kterých jsem hrál, v dobré náladě. Dnes, když mě průvodčí v tramvaji štípne lístek a řekne při vzpomínce na nějaký příjemný večer, který jsme spolu strávili, ovšem bez mého vědomí, to jsme se s manželkou nasmáli, když zas něco bude, je to pro mě jako kdybych dostal metálo. To se ví, že jako mnoho a mnoho mladých lidí jsem toužil po divadle už od školních let. Jako kluci jsme hrávali divadlo po dvorcích na Žižkově v okolí Komenského náměstí a Harantovy ulice. Hráli jsme ovšem své vlastní hry. Nevím, jestli to bylo zábavné, ale naše malé obecenstvo se bavilo značně a dospělí se usmívali. Ustrojeni v různých hadrech, které jsme doma u příbuzných sehnali, předváděli jsme hříčky, ke kterým jsme neměli text, jen jsme si řekli, o čem asi budeme hrát. No a pak v junáckém věku jsem se dostal také k divadlu ochotnickému. Řemeslnická beseda v Praze 1 v Karlově ulici, to bylo moje Eldorado. A strýc Miloš byl hercem v Národním divadle a chodil jsem na galérku nadšeně obdivovat činohru, operu i balet. Ale můj drahý táta jaksi moje touhy nezdílel a šel jsem do učení, do hezkého učení. Jsem původním povoláním sazeč písma, typograf. Také můj první učitel, herec a režisér Karel Želenský, jehož dramatickou školu jsem vychodil, byl z téhož oboru, a Saša Rašilov, který mi poradil, abych nechal kabaretu a šel k divadlu, byl také bývalý typograf. Ale začalo to takhle. Z tiskárny jsem už docházel popijovat písničky do lidové zpěvní síně u Labutě na Poříčí. To tam ovšem nestál ještě ten palác s neonovou otáčející se labutí. Byl to patrový barák a dole ve sklepě byla ta zpěvní síň. Naproti, kde dneska sídlí D34, byla konkurence, kabaret u rozvařilů. Direktor Karel Samec tu mohutným baritonem pěl vlastenecké písně, hráli se tu aktovky a zpívali šanzóny, které nám ovšem direktor přiděloval. A já jsem si tam přinesl jeden byl z repertoáru Červené sedmi, a ředitel dlouho uvažoval,

0: dovolil, aby ho směl přednést. Byla to balinková písnička starého vzpomínajícího učitele, který stojí před školou, kde kvetou kaštany.
1: Když rudě zkvetly naše kaštany, se zlatem zářivým ve skvostných květech, my stáli všichni v řadách před školou. Hoši a dívky ve stejných létech, já praporečník tenkrát byl, ale honce se zarazil, když prapor v ruce přišla ke mně a na můj pozdrav kývla jemně dívka z říše Víl. Krk bělonký a něžná ramena se zlatem zářivým na skvostné hlavě, na bílých šatech s tušku červenou. Stála zde krásná v průvodu v slávě, náš zrak se střetl a já se chvěl, jak zmámený jsem dále šel. Ty její oči žáru plny a zlatých vlasů jemné vlny, rád jsem tolik měl. A teď, když zkvetou naše kaštany, se zlatem zářivým ve skvostných květech, já stojím sám a smuten před školou a vzpomínám si o zašlých létech.

0: její vlas a červenou pásku a vzpomínám si na první lásku, jak jsem zmámen stál. A ještě to umím z paměti. A jak jsem se už předem zmínil, byl to Saša Rašilov, který se na mě přišel jednou do labutě podívat. Byl štíhlým, tanečním a zpěvním komikem v karlínském varieté, kde se tehdy provozovalo zajímavé divadlo. Polovina programu byl bohatý varietní pořad a ve druhé polovině se hrála velká jednoaktová opereta v nejlepším obsazení. Přihlásil mě ke zkoušce do sboru, dopadlo to dobře, a to byla první divadelní prkna, na kterých jsem stál. Měl jsem v kapse výuční list a vysvědčení ze čtyřleté školy typografické s poznámkou byl na konci školního roku odměněn. No, tenkrát se dostávaly stříbrné hodinky. To byla totiž tatínková podmínka. Výuční list, dobré vysvědčení a pak teprve divadlo. Dlouho jsem ale v Karlíně pobyl. Karel Želenský si mě vzal do Žižkovského divadla deklarace. Teď je tam biograf, který umělecky vedl. A tam jsem si ve výborném souboru zahrál řadu krásných činoherních rolí. A hráli jsme tam i operety. V jedné z nich mě viděl vyslanec ředitel Ostravského divadla Antonín Drašar. Pozval mě k jednání do hotelu na Václavském náměstí. Ustrojil jsem se, jak jsem nejlíp mohla. Drašar začal. No, tak nový, viděl jsem vás a ne, že by to už něco bylo, ale vy potřebujete role. A zpívat vás bude učit Peršlová Kurcová, ta je u nás v Ostravě. A víte, kdo u nás režíruje operetu? Branald. Víte, kde to Richard Branald? Nevíte, tak nemluvte. Já jsem ovšem ani nemukal. A vaše první role bude Bolo do polské krve. No tak co říkáte? Protože jsem pořád mlčel, slíbil mi vysoké boty, já nosil do posavat jenom kopny, pak lakýrky polobotky a fialovou vestu. Ještě ji mám, teď se to zase nosí. Tak kolik byste chtěl, uhodil na mě Drašar. Řekni mu o 20 míň, než máš, šeptalo mi něco. Dostaneš role, holinky, lakýrky, vestu. Musíš mu něco slevit. Měl jsem něco ke 200. Ale řekl jsem, no to víte, pane řediteli, já tady žiju u rodičů a ta Ostrava je tak daleko, tenkrát opravdu byla. Tak já nevím. Tak víte, co povídá Drašar? Dám vám 600. Zatočila se mi hlava a po chvílce ticha jsem řekl 650. Za míň nemůžu. No a tak jsem dostal smlouvu, ovšem jako operetní tenor, milovník v činohře, s povinností zpívat některé bufopartie v operách a dle potřeby v baletu. A v Ostravě se skutečně setkávám s vynikajícím režisérem a hercem Richardem Branaldem. A poněvadž byla každý 14 dní premiéra, zkušenosti, které jsem v Černé matičce získal, byly k nezaplacení. Vzpomínám si, že jsem jako mladý kluk hrál v Hamletu prvního herce, když u nás hostoval Vojan. Po představení mi řekl, dobře si to dělal, hochu. A směl jsem si s ním zahrát v kavárně šachy. A to bylo tenkrát pro každého vyznamenání. No a po Ostravě Brno, Brno, Brno. 16 let jsem tam pracoval. Staré divadlo na rohu ve Vrží, kdyby ještě stálo, by mohlo vyprávět. A naproti hospůdka u Kálů, kde jsme se denně scházeli, a po ní v akademické kavárně. Činohra, opereta, hudebníci, malíři, sochaři, i operní zpěváci přicházeli, architekti a redaktoři. To byla jedna rodina, která si navzájem radila, pomáhala, společně se veselila i truchlila. Neříkalo se tomu ještě kolektiv, ale drželi jsme pohromadě. A jednoho dne jsem se rozloučil s Brnem, na které mám nejhezčí divadelní i osobní vzpomínky. Po 17 letech na Moravě se vracím do Čech, do Prahy. Začínám tady v nejmenším pražském divadle na Václavském náměstí hrát hudební veselohry.
1: Jean-Jacques Rousseau svět dobře znal. Jean-Jacques Rousseau měl vtip, Já chtěl bych mít, jak on, stejnou devízu a sám najít si novou Eloízu. Jean-Jacques Rousseau svět dobře znal a podle něj mám tip. Nač růž na tváře, ondulace vlasů, barvičky na ženskou krásu. Příroda kreslí vše nejlíp. Dívenka, kterou mám rád, neumí koketovat, nezná líčidla a nezná masáže. A když jí snad něco mrzí, nepláče barevné slzy, ví, že úsměvem dnes více dokáže. Nelepí si řasy, nerve obočí, neužívá atropínu do očí. Na co chuť má jí a pije, nepočítá kalorie a neví, co je nervóza a splín. Její formy poznáš v mžiku, že netrpí na plastiku a netuší, co je parafín. Jean-Jacques Rousseau svět dobře znal. Jean-Jacques Rousseau měl vtip. Já chtěl bych mít, jak on, stejnou devízu a sám najít.
0: To je hlavní poběh z Maršánovy Veselohry Krejčí na zámku. Mám na ní veselou vzpomínku. Přes měsíc jsem se chodil k jednomu mistru Krejčímu učit. Musel jsem totiž na scéně své partnerce utrhnout rukáv a límec u jezdeckého kabátku a zase to znovu a líp našpendlit. A poněvadž to bylo na hudbu, nesměl jsem se upozdit ani o vteřinu. Měl jsem z toho výkonu daleko větší trému než celé role, ale ku podivu to vždycky dopadlo dobře.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: V 80. letech k hereckým vyprávěním přidal to své občas i Miloš Kopecký. Ale pozor, v obrácené roli, totiž jako průvodce a tazatel, který tak po svém představil hned několik svých kolegů. Jedním z nich byl taky herec, především tedy komik, kterého si budete pamatovat pro jeho výrazný obličej, charakteristický hlas. A na filmovém plátně nebo v televizi si ho, myslím, prostě nemůžete nevšimnout nebo si ho, nedej bože, s někým splést.
2: Karel F. Člověk, se kterým se známe 41 let. Mně s ním vždycky bylo strašně dobře. Vždycky jsem s ním měl pocit čehosi spolehlivého, nezáludného. A kromě toho, což je vlastně ještě důležitější, mně se vždycky líbil při práci, na jevišti, před kamerami, všude. A ten chlapík, ten čertův chlapík, je to vlastně herec, autor textů, skladatel, scenarista a v současné chvíli je autorem životopisné knížky, vlastní biografie, a já nepochybuji o tom, že si ji najde mnoho čtenářů. Ta knížka se jmenuje Ve znamení náhody. No, ale co bych dlouho povídal, všechno hlavní a zajímavé nám poví přece a nejlépe, když ho k tomu tedy obratně donutíme, já se o to pokusím, všechno nám poví Karel Efa sám. Ahoj, Karle, nazdar.
3: Ahoj.
2: Můžu si sednout u tebe?
3: Jo, sedni si, Miloši. Jo, no, jsem rád, že tě vidím.
2: Jo, já jsem taky rád, že mě vidíš. To znamená, že jsem totiž, víš, že existuju. No. Víš, Karle, ač jsme oba velice různí, a možná, že to nás právě k sobě přitahuje, tak něco máme společného. Myslím osudu, jako myslím, jako hereckým. Domnívám se, že to tak je. Tak kdyby ne, tak protestuj. Já si myslím, že máme společného to, že i ty, i já jsme byli v očích mnoha režisérů jaksi podvědomně zařazeni do určitého. Jako, oni jsou takový a takovým typem. Efa je takovej, ten je takový. No, a když se potřebuje ten typ, tak ho máme jako typ. Že seš herec, to mnohdy oni přehlédli nebo si toho nevšimli. Že ke škodě jejich, ale bohužel ke škodě taky naší, protože čas letí a při jejich omylech je taky člověk krásně zestárne. Co si budeme povídat? Je to tak nebo ne?
4: No je, tak já to vrátím dost řadu let teda zpátky, když šel po nábřeží u Vltavy slavný básník Vítězslav Nezval a na téma, zda mohu hrát či nemohu hrát kardinála Richelieu, se bavil s Vladimírem Rážem. Já jsem tehdy s Vláďou obýval velice slavnou šatnou v Karlíně v divadle. Jak víš, jistě hrál v té době on D'Artagnana, že jo? No, potom jako ministři jsme si sedli a byla o tom porada. No tak já jsem ho ubezpečil, že teda pokud by se někdo zasmál, tak pouze jenom jednou, až mě uvidějí. A to naposled. Víš? Protože herec, divák s tebou nesmí točit, ty musíš točit klíčem. To je v tvé moci. Ale zajímavé je, že to je neuvěřitelný, já jsem těch vážných rolí zahrál minimálně, ale nevím, kde se vzal, stále o tom přemýšlím, takový nějaký rozvážný klid, který jsem cítil. Možná třeba dědáčka ve hře Lumpacius Vagabundus, kde jsem zpíval nádhernou dlouhou píseň o Lotince, role se jmenovala Dědáček. Tehdy hrál známý král Gumiků Vlasta Burian, to nesmíme zapomenout. A já jsem tam v těch rolích, víš, pořád o tom přemýšlím, já jsem na to, myslím, přišel, že totiž se mi tam nevluzoval, nevnucoval onen otazník, který my známe velmi dobře, neboť jsme točili řadu komedií spolufilmových, zda se budou lidi smát nebo nebudou. Ano. Tam jsem byl toho zbaven.
2: Ano, to je úleva, že? To je úleva. To byla pro někoho, kdo stále musí, a jako je puncovaný komik,
4: divili, opuncovaný. Říkali, já čet noviny, já žasnul, teď on, mi chodili gratulovat, jo. A já se tak díval a teď jsem si říkal, kde se vzal ten klid ve mně, víš? No potom, jak ty dobře říkáš, bohužel jsme pěstováni v těch škatulích, kdy je to asi z pohodlí režiséru, já jiný nemůžu na ten důvod přijít. Mým snem by třeba bylo zahrát si, tak říkajíc, obyčejného normálního člověka, To znamená, když se, dejme tomu, obsazuje dělník, no tak se veme teda typ, že jo, tak říkají normální, nebo je to nějaký mužný krasavec, který se dívkám líbí, ale když se dobře rozhlídneš po Václavském náměstí nebo v hospůdce, to máš pravdu, každý jsme jiný.
2: Ano.
4: Jo, mně třeba Švédové dost připadají stejní, mají ty světlé vlasy, Taliáni, ty jsou většinou černí, že jo, ale naši lidé, víš, jsou různorodí, jako naše řeky, louky, lesy, háje, ano, a proto si myslím, že i co já, takových různých typů zajímavých jsou tisíce. Ano, a ty mají stejné problémy.
2: Ano, stejné jako osudy. Jistě.
4: Dejme tomu, tak říkajíc, normální typ dělníka, jako, jak by řekl režisér, nebo asistent, který to obsazuje.
2: Ano. No, tam je někde, rozumím, hrát prostě normálního člověka ničím a ozvláštěného.
4: Bez, ano, a bez nějakého třeba nároku na humor, může tam být humor.
2: Jistě, že by byl, protože máš humor v sobě, to je pochopitelný. Ale nemusíš se o to starat, protože ten je ten humor tam.
5: Pět strun úplně stačí, aby se mohlo hrát, aby ten, kdo se mračí, se mohl začít smát. Když pátá struna schází, no tak to nevadí, člověk si bez nesnází se čtyřmi poradí. A když chybí ta čtvrtá, i to se může stát, hlavou mi stále vrtá, proč dál bych neměl hrát. Když třetí struna schází, no tak to nevadí, člověk si bez nesnází se dvěma poradí. Když další strunu vezme jas, ne že bych vám to přál, nevěžte hlavu, prosím vás, a klidně hrajte dál. A až vám na kytaře nezbude vůbec nic, nechmuřte proto tváře, zpívejte z plných plic.
2: Když poslouchám tyto písničky, tak mně se na nich vůbec nejvíc líbí jejich nefalšovanost, upřímnost a taková autenticita. Je na nich prostě znát, že jsou psány pro vlastní potěšení, že nemají žádné aspirace, na nic se netváří a přitom jsou dobrý. A je to nádherný. Vidím nás dva na plovárně na Žofíně, tam jsme chodili se koupat a plavat a v té době si hrál v divadle státního, oprav mě si, že říkám nesmysly, v divadle státního filmu si hrál v 11. přikázání,
4: ano,
2: v Radokově režii.
4: Detektiva Střelu.
2: Ano, lupiči, to jsou hoši roztomilí, jak mě viděj v ulici, tak se necílí. Prach a broky, pistole, nosím do každého boje, zkrátka, jak se řekne volovo, to je určitě moje.
4: No, to byla, že to znáš, to mě skoro dojalo. Moji ženu tam hrála Elišbětu Vaňovsovou, Ljuba Hermanová.
2: Jo.
4: A byly to v podstatě základy Laterny magiky, ano, neboť sem z jeviště střílel lupiče, kteří pádili po plátně.
2: Ano. Zdánlivě odmíhám, ale jenom zdánlivě. Já na tebe vypálím otázku. Co považuješ za štěstí?
4: Když je druhý šťastný.
2: Děkuju. Karle, dostáváš dopisy jistě, že od diváků.
4: Jo.
2: Tady příjemné, tady lichotivé, zase třeba nepříjemné, to je jako každý. Píšeš rád dopisy a dostáváš dopisy a pověs mi něco o tom. Tak o to, takovým tom styku na dálku s lidmi.
4: No tak víme, že jsou tři druhy herců, že jedni nepíšou vůbec, neodpovědí, druhý odpovídají, když je tam známka, a třetí píšou zpět, i když tam známka není. Tak já patřím k tomu třetímu druhu. Čímž neříkám, že by vážený posluchač nemohl známku přiložit.
2: Jsi lišák. Lišák seš. No,
4: no ale velmi rád píšu. Odpovídám na ty dopisy a neformálně, víš, jako děkuju vám, že mi fandíte. Já se tak trošku i trénuju, víš, víceméně v tom. Já jsem nedávno četl vynikající fejeton o tom, že si lidé málo píší, že je to svět století zblázněný rychlostí.
2: Telefonu, ne dopisu.
4: Všechno se telefonu vyřídí.
2: Ano, stručně rychle.
4: Že ano, prosím vás, já pospíchám, tohle řekne dvě věty, zase letí tam, běží tamhle. A přece jenom u toho dopisu někde najdu trochu klidu a zároveň, jelikož začíná vlaškovat se psaním, tak tam jsem rád, když se chytím nějakého tématu a píšu rád.
2: Podívej se, teď máš příležitost svým posluchačům a mnoha svým ctitelům říct nějaké poselství nebo něco, co bys jim chtěl vzkázat, něco, co má nějakou obecnou platnost. Co to bude?
4: Mně se ty takové věci nejdůležitější v životě vždycky objasnili v nemocnici. Já jsem prodělal jednak válku jako vojáček a potom jsem byl na třech těžkých operacích a tam totiž v té nemocnici, tam se ti všechno objeví v takový svý nahotě, kdy potrhy, falše, to všechno jde nějak do háje a začínáš vidět věci podstatné. To znamená, v takových chvílích vítáš třeba i mouchu na okně. Víš? A dostáváš se k tomu, že zjišťuješ, jak někdy velmi rádi kritizujeme, nelíbí se nám to, nebo tamto, či ono, a kladné věci bereme úplně jako samozřejmost. Víš?
2: Karle, musíme se rozloučit. Já na závěr něco bych měl říci a já si myslím, že nejlépe učiním, když budu citovat doktora Františka Kožíka, který napsal předmluvu k té knížce a na závěr napsal toto. Čas letí a knihy ubývá. A když obrátíte poslední stránku, máte pocit, že jste strávili hezkou chvíli s přítelem, který toho mnoho zažil, dovedl zůstat skromný a svůj a chce se s vámi o bohatství svých zážitků rozdělit. A tak mu za to zatleskejme. Já, Karle, já s tím začínám.

Někdo si ved mě hvízdá a já chci spát. Ach pro Pětran, kdo to tu hvízdá, když já mám oči zavřené.

usnul, už neusnu, já snad nakonec budu muset číst. Ach pro Pětran, on už do hvízda a já mám okno.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: A ještě do třetice z hereckých vzpomínek, ale zase trochu jinak. Jiřího Sobáka jsme v divadle Pro vaše uši v průběhu času měli už několikrát a v různých rolích. Tentokrát ovšem, troufám si tvrdit, ho uslyšíte skutečně tak, jak ho asi neznáte. V citlivé osobní výpovědi o životě, o divadle, ale tak nějak jinak. I když s chytrým humorem a dávkou sarkazmu, přece jen tentokrát na trochu vážnější notu. Tak dobré dny ve zdraví a zase někdy naslyšenou.
2: Hlas Jiřího Sobáka zdaleka nezní tolikrát éterem jako hlas některých jiných herců. Přesto je zasloužilý umělec Jiří Sobák velice dobře znám našim posluchačům jako herec divadelní a zejména filmový. Připomeňme si z poslední doby jeho tvář i výborný herecký výkon z filmu Světáci, Zabil jsem Einsteina, pánové, Na kolejích čeká vrah a tak dál. Když jsme zajeli za Jiřím Sobákem do jeho letenského bytu, našli jsme ho skloněného nad scénářem dalšího filmu, který pod názvem Kdo chce zabít krále natáčí režisér Václav Vorlíček. A protože právě díky filmu je Jiří Sobák nesmírně populární mezi lidem obecným, zeptali jsme se ho především, co říká té své popularitě, která ho provází na každém kroku a mnohdy jistě nepříjemně.
3: No, popularita, to je takové ošidné slovíčko, víte? Pod ním si totiž divák i ten populární představuje něco jiného. A já vám řeknu, že popularita se může stát pro člověka mladého velkou brzdou, víte? Protože mladý člověk, když podlehne takové popularitě a okouzlí sám sebe svojí prací momentální, tak to znamená, to může znamenat stagnaci a konec. Vůbec umělec, jakmile okouzlí sám sebe, tak stagnuje. No tak mě bylo v prosinci 50, takže mám jaksi ješitnost tím pádem dost otupělou. A slovo popularita to už jako mě nějak zvlášť ohrozit nemůže.
2: Kdyby to tak bylo, jestli dovolíte, řekněme, před 10 nebo 20 lety, to by jistě bylo jiné, že?
3: No, to si nejsem jist, protože být populární před takovými 20 lety jako dneska, no nemůžu přesně říct, jaký by to mělo na mě vliv, víte, ale určitě by to jistě nebylo v pořádku, protože lidi mají takovou zvláštní vlastnost. Kdykoliv se objeví někde nějaká populární osobnost, tak se snaží jí ukázat z té lepší stránky. No a tím pádem ztrácejí pravdivost, přirozenost a znemožňují prakticky jakýkoliv pohled do jejich skutečných problémů a skutečných citů, prostě do jejich skutečné povahy. Ovšem jsou geniální umělci, kteří dovedou vyrůst přímo od stolu. Jsou takový. Ovšem já nejsem jeden z nich, já jsem jenom taková malá včelička, která si musí za každým tím svým kvítečkem doletět. Já si vzpomínám jeden kamarád, když si před lety mi jednou řekl, že jsem takový, jak on to tenkrát řekl, že jsem takový umělecký drvoštěp. Já nevím, jestli mě chtěl rozlobit, ale dneska mu dávám stále za pravdu. Víte, já mám rád, když mi lidi dávají najevo pocit příslušnosti. Ať je to kdekoliv, rozumíte? No to je ovšem tedy příslušnosti takové, která není zkreslovaná ani výjimečností, ani křečovitým podceňováním. Já třeba, když si sedím v restauraci a někdo si ke mně přisedne, že jo, obědváme společně a řekne třeba místo toho stereotypního, na čem, prosím vás, mistře, pracujete, místo toho řekne třeba, tak se mi zdá, že máte masnou sklenici, tak se vám úplně v sedmým nebím. To úplně zaplesáníte. Já, ať dělám na plátně, na jevišti nebo na televizní obrazovce jakýkoliv dojem, tak můžu říct, jsem v podstatě člověk dost plachý. Já radši spíš poslouchám. A já jsem neskonale vděčný, když narazím na nějakého zručného řečníka, který ode mě odvede pozornost a dokáže pobavit společnost sám. Víte, celou společnost, myslím, i mě. Možná tedy nejtragičtější skutečnosti jsou takové zjevy, s nimi si někdy ani sám dost dobře nevím rady, víte. Třeba příklad, ve společnosti dejme tomu třeba 100 lidí, o kterých vím, že mě mají rádi a že se jim moje práce líbí. No tak ti se na mě plaše usmějí a nechají mě na pokoj. Já bych lhal, kdybych říkal, že mi to nedělá dobře. To. No,
2: jistě, to je vlastně taková prověrka vaší práce. Je to tak?
3: No ovšem, dá se to tak říct, že jo. Ono, nakonec, já to říkám jenom za svou osobu, tady nemusí to mít nějakým vodítkem, ale mě stačí, když po premiéře přejdu od můstku k muzeu, abych tak měl pocit, jestli jsem tu premiéru vyhrál nebo prohrál. To už tak vidím na těch pohledech a na těch lidech, že jo, to už tak vycítím. Jo, abych se vrátil tam k tomu, co jsem říkal, tak mezi tou stovkou lidí, víte, však stačí tři, co si to chtějí vždycky se mnou z nějakých záhadných důvodů rozdat. No prosím, tedy jsem k službám, pokud chtějí zkoušet tedy regulérní ostrovtip, že jo. Ale oni obyčejně tedy nebývají vtipní. Oni bohužel bývají neomalení a potom, jak si když dojde k ostřejší výměně názoru, tak pro mě, a mám ten dojem, že i pro většina kulturních pracovníků nezbývá nic, než rychlý odchod.
2: Když mluvíme o té výměně názoru, tak o vás se taky říká, že se nesnášíte z režiséry. Mohl byste nám o tom něco říct?
3: To prosím není pravda. Skutečné režiséry naopak vyhledávám a oni vyhledávají mě z jednoduchého důvodu, protože se totiž potřebujeme. No, tedy jiná otázka, jako třeba, když někdo nosí bílý plášť, nemusí být ještě doktor. Jo. A také, když někdo sedí za režijním stolkem, tak to nemusí být zrovna režisér. A proti zásahům takových režisérů do mé práce se pochopitelně bráním. Se musím bránit, že? Na tohle moje stanovisko mi jistě stálo hodně ztracených let na jevišti, hodně osobních nepřátelství i hodně peněz. Víte, já pokládám za největší nebezpečí v umění netalentované teoretiky. A na druhé straně je podle mého soudu skutečný režisér něco jako slunce, kolem kterého se všechno otáčí, ale ono nespaluje, ale naopak nabíjí optimismem a vírou v dílo, na kterém právě pracujeme, že? Udržuje herce v dobré náladě a dělá prostor pro jejich práci.
2: Pokud vím, tak vy jste velice rád pracoval pod režijním vedením národního umělce Martina Friče, že?
3: No, Martin Frič, o tom už jsem se namluvil velice mnoho, to byl takový můj bůh. A já vám řeknu ještě dnes, když mám nějaké problémy, tak si vždycky tak představuju, co by mi asi na to Mak řekl. Ale o něm jsem nechtěl dneska mluvit. Já bych se chtěl spíš zmínit o režiséru, s kterým jsem neměl možnost nikdy pracovat, který je velice mladý a který mě zaujal při jednom setkání svojí ohromnou takovou psychologickou zdatností, jak bych to tak řekl. On je prostě podobného rodu jako lidi, o kterých tady hovořím. Je to filmový režisér Jiří Menzel. Mladý muž s nesmírnou citlivostí a s psychologickou vyspělostí, víte, takovou, že by mu ji mohl závidět leckterý starší režisér. Přes svůj mladý věk se nežene jenom za kariérou, ale dokáže se ve svých dílech zastávat mravních hodnot i hodnot uměleckých a tím pochopitelně i všelidských problémů. Já se velice těším na jeho další práce a se mnou jistě řada ostatních.
2: Poslyšte, práce divadelního, filmového, rozhlasového a televizního herce je nesporně prací nesmírně odpovědnou, vážnou, ale přece jenom se během ní najde vždycky aspoň nějaké to zrníčko humoru. No vy máte jistě ze své práce mnoho humorných vzpomínek.
3: Víte, já myslím, že by mě neměl divák znát jen z té stránky, jak je zvyklý. No, by to totiž nebylo upřímné. Já se domnívám, že tento pořad má sloužit především k hlubšímu poznání toho, s ním se tyto chvilky, jak se to jmenuje, chvilky za kulisami, nebo tak nějak, že jo, dělají. Víte, taková zavedená sériová výroba tohoto druhu rozhovoru na téma, jako třeba koupete se rád bez plavek, nebo hraje se vám líp na lačno, nebo na jedenej, no to snad na tělech do těch rozhovorů nepatří. A já to, i když snad jo, já nevím, prostě já to nemám rád.
2: Máte pravdu. Ale já si vzpomínám, že jste jednou vyprávěl o metodě, jak předcházet nachlazením a chřipkovým onemocněním. No a já myslím, že teď je zrovna ta nejvhodnější doba zimních plískanic, které jsou předzvěstí chřipek, takže byste v závěru našeho pořadu mohl posluchačům tuto metodu doporučit.
3: No, víte, oni tak trošku, některý kolegové a známí mě mají za hypochondra, ale máloplatný, já s tím mám výsledky. Já nechci nikomu vnucovat svoje jako teorie, ale já, když jsem ještě vzpomínám, byl u Hradského divadla, kde jsme si nemohli dovolit nějaké marodění, protože záskoky nebyly, alternace taky odpadala, pracovní nasazení bylo naprosto pro celý soubor, že? Takže já jsem to řešil tím způsobem, že když jsem cítil nějaký příznak chřipky, nebo tak jsem dělal hodinový usilovný pochod v ranních hodinách, tak ráno v 6 jsem vstál a do těch 7 jsem prudce pochodoval. Vrátil jsem se vždycky jako tele, úplně rudý, prokrvený. No pochopitelně tím pádem infekce se dala na ústup. Měli ze mě legraci, myslím, že i dneska, ale já si nejsem jistý, si mě tajně někdo nenapodoboval.
2: Takže vy to dneska děláte dál?
3: Jo, ano, podobnou metodu. Ovšem tedy nedělám ty pochody, já spíš jako na chatě lyžuji, já spíš chodím na lyžích a sem tam upadnu. Já tam mám dokonce lidi, kteří tvrdí, že prý dokážu upadnout na místě, kde desetiletí nikdo neupad. No taky samozřejmě se občas rozhodnu si nějaký ten kopeček, to lezu nahoru, s takovou samozřejmostí, víte, abych tak trošku ten děs, který se mě zmocňuje, si sám před sebou zamaskoval, no a při pohledu dolů si začnu uvědomovat svůj věk. Ale zase to vymlouvám, říkám si, neblázni, si 2 metry velký, to znamená, že to vidíš o 2 metry z větší výšky, nebude to tak hrozný. Je to takový boj, abych tak řekl, odcházející mládí ze stáří. Nakonec to mládí zvítězí, tak si ještě ten postroj tak porovnám, mrknu, si někde nečíhá horníček, já ho mám rád, ale jsou situace, kdy by mi jako vyloženě vadilo. No a pak jezdím, až se ukáže tráva. Tak potom změním trasu. No, to je tak k tomu sportování. No, pravda, já tedy mimo lyžování taky jezdím na bruslích. Už jsem začínal na Štvanici se učit, tam je to brlení takový kolem kluziště, takže já zastavovat nemůžu. Já jsem se vždycky zastavil tím, že jsem upadl tam na to brlení. A vždycky jsem si říkal, stala se mi jednou taková zajímavá věc, vždycky jsem si říkal, počítej s tím, že za hodinu aspoň jednou sebou musíš praštit. A nestalo se mi to ani jednou, akorát když jsem přijížděl ze Štvanice na dvůr a dával jsem auták do garáže, fláknul jsem sebou na dvoře na tom kanálku zmrzlým.
2: No to se stává dost často, že v zimě. Ale já věřím, že vás tohleto už nepotká ani na jevišti, že vám neujede paměť v kterémkoliv představení. To vám přeju za sebe i za posluchače ze srdce a děkuji vám za rozhovor. Dobrou noc.
3: Dobrou noc a zase někdy nashledanou.

0: vyhrál Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Jaké máme dnes téma? Věci, které nestárnou. Dnes se věci často mění za nové ještě dřív, než ty staré doslouží. V našich domácnostech ale mnohdy najdeme předměty, které s námi žijí 20, 30, 50 let, někdy dokonce několik generací. Může to být starý hrnec, nábytek, hodiny, rádio, šicí stroj, nádobí nebo obyčejný kuchyňský pomocník. Některé věci si necháváme proto, že stále dobře slouží. Jiné proto, že se k nim vážou vzpomínky a za nic na světě bychom je nevyhodili. Co vám doma vydrželo nejdéle a kolik let už danou věc používáte? Zdědili jste něco po prarodičích, rodičích, kamarádech, co vám dodnes dobře slouží? Máte doma předmět, který už pamatuje několik generací vaší rodiny? Máte doma předmět, který jste si koupili za svou první výplatu? Volejte Zlínské studio 731 800 900, volejte Jarku Barboříkovou, napište na rozhlas.cz/linka, vaše zpráva se zobrazí pod textem, pod tématem dnešní noční linky, anebo využijte e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný večer, začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Ano, přesně tak. To je to telefonní číslo, které můžete vytáčet, abyste se dostali k nám do vysílání Českého rozhlasu, do pořadu Noční linka. Nicméně toto telefonní číslo slouží pouze pro telefonáty. SMS nepřijímá. Textové zprávy ve formě SMS tento náš telefonní přijímač nepřijímá. Takže nepište, pokud chcete napsat textovou zprávu, využijte rozhlas.cz/linka, naši webovou stránku. Paní Nora teď využila náš telefon. Zdravíme vás do Frenštátu.
2: Dobrý večer, dobrou noc, já taky všechny zdravím.
1: Věci, které nestárnou, dnešní téma. Téma i pro vás.
2: Ano, ano. Dobře jste to řekla. Věci, které nestárnou. Bože, to je takový paradox, to je zajímavé. Ty věci nestárnou a my na něco jsme zvyklí, my totiž stárneme. No, já to vím přesně podle sebe, protože já žiju stále v domě, ve kterém jsem se narodila. Přímo tady v tomto domě, v sousední pokoji jsem se narodila. Mm-hmm. Takže pro mě je to všechno tak známe, protože celá léta od roku 1941, kdy žiju a bydlím tady v tomto domě, tak je pochopitelné, že ty věci mě obklopují, když se něco během těch desetiletí obměnilo, ale spousta věcí zůstává. Tady telefonuju z místnosti, která víceméně slouží a dalo by se říct jako obývací pokoj, ale u nás se vždycky nazývá jídelna, protože máme tady uprostřed velký jídelní stůl, který se dá ještě i rozložit. Ten, protože dům byl postavený v roce 1936, takže nábytek některý je ještě ze starší doby, protože ho měla stařenka ještě předtím v tom uplynulém období. Takže i ten jídelní stůl, i ty židle jsou tady stále stejné. I knihovna, která je ještě z období první republiky a zrovna tak příborník velký, kde dole jsou umístěné podnosy a servisy jídelní. Je tam taky krásný servis, který jsme používali vždycky jenom na Vánoce. Takže jsem na to takhle zvyklá. Něco se v průběhu let obměnilo. Ale jak pozoruju, některé věci potřebovaly třeba něco opravit, něco se muselo třeba zpřetřít, přelakovat a podobně, ale v podstatě to takhle zůstává. Dokonce i v kuchyni, tu jsme renovovali asi před 14 roky, tak tam jsem si taky ale z nádobí, protože jsem musela probrat veškeré nádobí, které si tady nechám a které nebudeme eventuálně potřebovat, podle toho, jak se aktuálně potřebovalo. Ale nechala jsem si tam dva ploché talíře z takového hrubšího porcelánu. Ale můžu vám říct, že kdykoliv si prostírám sama pro sebe, že si to jídlo naservíruju na ten talíř, který pamatuju od dob svého dětství. Když jsem tady společně s někým z rodiny, tak si to naservírujeme třeba na některý novější servis. Ale jinak používám ten starý a vždycky se mě vybaví to, jak jsme tady u toho jídelního stolu, moji prarodiče, rodiče a můj bratr, všech šest, jak nás tady sedělo. A tak to mám stále před očima, jak uprostřed stolu byla mísa na polévku, jak se potom servírovalo druhé jídlo a jak jsme takhle společně jedli. Často i společně večeřeli a často jsme tady vlastně i snídali. A pak jsou tu takové různé drobnosti, což si ani neuvědomuju, jak jsou staré, ale já tady s nimi žiju, takže mám pocit. Asi potom taky nestárnu, když ty věci nestárnou, protože já je pořád vidím tak, jak jsem na ně byla zvyklá kdysi, v dobách svého dětství, v dobách svého mládí, i potom, jak jsem tady dál mohla prožívat svůj život.
1: Pořizujete si někdy vůbec nové věci nebo se vždycky snažíte nejprve opravit a zachránit ty původní?
2: Jakdy? Měli jsme v kuchyni taky za jídelním stolem ale tam jsme pravidelně nejedli, to se odbývalo naše pravidelné jídla v té jídelně, tak tam jsme měli lavici. A ta potřebovala jenom něco opravit a potřebovala nový nátěr a máme ji v domě stále, takže ta s náma žije taky.
1: A paní Noro, zajímají se o tyto rodinné poklady i vaše děti a vnoučata? Předáváte jim příběhy, které se k ním vážou, nebo nějakým jiným vašim blízkým, třeba z vaší rodiny, jestli jste měla sourozence, tak jejich děti?
2: Takový polštářek. A na té pravidelně sedím, když na štědrý večer smažím kapří řízky. Tak si vždycky sednu ke sporáku, protože vždycky už to mám tak načasované, jak dlouho potřebuji, než obrátím ten řízek, aby se mě pěkně usmažil. A sedím na téhle té židličce a tak si můžu vzpomínat, jak jsme kdysi se stařenkou nebo s maminkou, když jsme byli ještě všichni pohromadě v 50. letech, jak jsme smažili ty kapry a jak jsme slavívali Vánoce. To jsou takové maličkosti. A pak tam mám i jednu, to je taková židle polokřesílko, když jsme s maminkou měli takové vyšší nožky a ty nožky jsme trochu uřízli, takže je to takové pohodlné křesílko. Na to máme taky, nechali jsme si udělat čalounictví polštář, aby se na tom pohodlně sedělo. A můžu vám říct, kdykoliv někdo přišel do té naší kuchyně, vždycky si rád sedl tady do toho křesílka, protože bylo takové pohodlné.
1: Paní Noro, a mají tyto věci stejnou hodnotu i pro ostatní členy vaší široké rodiny?
2: Prosím?
1: Jestli mají tady tyto poklady, co máte doma, hodnotu i pro jiné členy vaší rozvětvené rodiny?
2: Určitě, určitě.
1: A vyprávíte třeba mladším generacím příběhy těch věcí? Zajímají se?

0: Já třeba starý, já telefonuju z pevné linky a ten telefonní přístroj mám položený na stolečku, který jsme sice kupovali moji rodiče, myslím v 50. letech, ale jsem na něj zvykla tak, jako kdyby byl koupený dneska, protože on na svém tvaru prakticky nic nezměnil, nedá se říct, že to je módní výstřelek, to by ani nebylo nutné, ale je takový standardní a zapadá tady do toho ostatního. Takže je to tak pěkně skloubené, ale možná, že to je všecko proto, že už jsem na to takhle zvyklá. Ale nebrání třeba v kuchyni, když jsme nechali si renovovat kuchyň, my jsme v kuchyně měli dveře do spíšky a do komory. A to byly posuvné dveře a ty potřebovali opravit, protože už byly ty pojezdy zcela vyšoupané, odřené, takže to v té kuchyni se dělalo nově. Takže sedne to všechno ale dohromady i s tím ostatním nábytkem. Pochopitelně kuchyň jsme kdysi už taky vyměnili. Měli jsme ještě starý kredenc, který měla stařenka. Potom v 70. letech byly ty plechové kuchyně, což mnozí znají. Vyráběla to továrna Norma ve Frýdlantě nad Ostravicí. A maminka potom pořád toužila, že by chtěla tuhletu kuchyň. A já jsem byla tak šťastná, když jsme teď dělali tu novou, že jsme se téhle plechové kuchyně zbavili.
1: Paní Noro, já vám musím moc poděkovat, je čas se rozloučit, ale jsem ráda, že jste otevřela dnešní téma právě vy, protože umíte krásně vyprávět a bylo o čem. Jde vidět, že máte doma spoustu nádherných věcí, nevím, jestli se tomu vůbec dá říkat věci, jsou to takové opravdu poklady, které nesou kus historie vaší rodiny a vzpomínky na maminku, babičku, další členy vaší rodiny. Tak vám přejeme, ať vám všechny tyto dárečky v uvozovkách připomínají ještě dlouho krásné společné chvíle. Já vám děkuju za tu naši společnou chvíli a loučím se.
0: Já děkuju za vyslechnutí a kéž by mě to sloužilo taky ještě dlouho, to bych si přála a tak to přeji i všem a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince. Některé věci mají za sebou desítky let a přesto bychom je za nové nevyměnili. Právě o těchto věcech, které nestárnou, si dnes ve vysílání Českého rozhlasu povídáme. Teď to bude s kým? Zdravím vás. Kdo přichází na návštěvu?
1: Dobrý večer, to bylo na poslední chvíli, ale
0: pan
1: to...
0: Olin z Kopřivnice, ano. Oline, vítejte a povídejte.
1: No tak, já to mám takový trochu složitější. Já vzhledem k tomu, já půjdu vypnout rádio, protože se slyším dvakrát, počkejte chvilečku.
0: Dobře, rádi počkáme.
1: Tak je vypnuto, půjdu do svého křesílka si sednout. Já to mám složitější v tom, že, jak se říká, kutil všeho druhu, nebo všech věcí, vím, co za každou věcí, kterou vidím, stojí práce a podobně. Mám rád staré věci, opravdu rád, protože vím, že v těch věcech je skrytý um těch lidí, kteří to dělali. Má to nějakou hodnotu, vypadá to krásně a věřím, že dovede to udělat radost ještě dlouho a dlouho a dlouho. To je první. Které věci mám rád, nebo které věci mi zůstaly z dětství nebo podobně. Mně bylo kolik 16-17 roků, to znamená to, že vizek 50 pryč, tatínek měl narozeniny. Já jsem nevěděl, co mu koupit, byl jsem tenkrát do Režnovy pod Radoštěm a v jednom obchůdku jsem viděl malé takové nástěné hodiny s kyvadlem. Tak jsem je koupil. Tatínek je tak dlouho šteloval, jsem mu vysvětlil, jakým způsobem se to šteluje, že když na tom kyvadelku, které má takovéto závažičko, bude ho posouvat dolů, tak to bude ten krok bude delší, potom když ho bude posouvat nahoru, tak to bude kratší. Mm-hmm. Takže on si to vyšteloval tak přesně, že to bylo na vteřinu, mu to šly ty hodiny. Potom, když teda odešel někam tam nahoru a ty hodiny zůstaly na stěně, tak jsem si je vzal a mám je dodnes. Mám je v dílně na stěně a když si vzpomenu, nebo když se na ně podívám, tak je natáhnu, protože to má takové to kyvadlo, takové to závaží. Natáhnu je, ťuknu to do toho kyvadelka a ono to tiká. Vzpomenu si na tatínka, na maminku, prostě na všechny, kteří byli tam dole na tom Moravském Slovácku. Takže je taková drobnost, tenkrát to stalo 50 korun, 60, nevím přesně, ale prostě mám to pořád a dělá mi to radost.
0: No, věřím, že když je natáhnete a znovu se rozjedou, tak je pro vás ten zvuk něčím naprosto výjimečný. Mně se moc i líbilo, byla to krásná myšlenka, když jste řekl, že na těch starých věcech není cena jenom to jejich stáří, ale také práce, ten úm a ten kus člověka, který za nimi zůstal.
1: Přesně.
0: To už dnes není, vidíte, Oline.
1: Ne, v dnešní době, já nevím, tak to je takový nějaký uspěchané, modernizované, všechno přes technologie, přes to, že to prostě někdo zadá na linku, jsou ty tiskárny, které dovedou vytisknout úplně všechno. Já to teda nechápu, jak je to možné, ale tak to je jejich věc, já se s tím vůbec nezabývám.
0: No, my se tady snažíme většinou nebýt negativní moderátoři, ale tady vám musím dát za pravdu, že toto kouzlo se už vytratilo, ale ne úplně, samozřejmě ještě jsou ti řemeslníci, kteří dělají tu práci postaru, poctivě, dobře a ještě teda mezi námi jsou takový zázrační umělci, ale ano, určitě ta doba už je na toto jiná. Tak to teda jsme zmínili hodiny, dobře.
1: Já bych to nazval, ty umělci bych nazval zlaté české ručičky. Ano, protože ty zlaté české ručičky opravdu jdou s tou minulostí a jsou schopné přenášet to, co bylo tenkrát.
0: A chcete mluvit ještě o nějakém dalším předmětu?
1: No, ještě tatínek mi věnoval, nebo když jsem byl v těch študáckých letech, tak jsem se učil hrát na kytaru, naučil jsem se teda to praktiku do dneska s kamarádama, protože to je hudba, to je moje, to prostě musím rozdávat radost tímto způsobem. S kamarádama teda jsem měli samostatně to jedno, ale věnoval mi takovou, je to vyřezávané z jednoho kusu dřeva, je to taková jakoby koule takovou s ručkou a to bylo používané jako rytmický nástroj. Dneska jsou takové ty různé tamburiny a podobně, ale to bylo takové, to bylo ze dřeva, do toho se klepalo takovým klacíkem. Má to krásný takový takový dutý zvuk, velice se to hodí do takových country písniček a podobně. To mám pořád, pořád mi to tady visí nad krbem, nad trámu. Takže to je další vzpomínka na tatínka a já bych to uzavřel, protože určitě čekají další posluchači, kteří by se chtěli vyjádřit. A mě to udělalo radost, že jsem mohl sdělit tady to o těch, hlavně o těch hodinách, které mi občas tíkají do rytmu mýho života.
0: Ano, tak to jsou ty věci, které nám demonstrují, proč některé věci nestárnou, protože v sobě nesou kus našich blízkých. Já vám děkuju, že jste nám vyprávěl tento osobní příběh. Zdravíme vás, Oline Dokop, Přivnice ze Zlína, a budeme se těšit.
1: Děkuji
0: příště.
1: Moc krát a zdravím všechny moje přátelé, kamarády, kteří určitě poslouchají. Mějte se hezky, dobro.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: At.
1: Noční linka Českého rozhlasu je tady na lince paní Ševčíková. Paní Ševčíková, už jsme v éteru. Odkud voláte?
2: Volám z Uherského Hradiště.
1: Z Uherského Hradiště, dobře. Tak jsme rádi, že jste tady s námi. Téma určitě znáte, věci, které nestárnou. Povídáme si o tom, co máme doma za žádnou cenu, bychom se toho nezbavili právě proto, že to třeba nemusí mít hodnotu finanční, ale pro nás to má hodnotu nevyčíslitelnou. Tak jak to máte vy?
2: No, jedná se o to, že já mám velmi dlouho, protože už mám taky 77 let a jsem stará osoba, ale opatruju plechový cedník, který měla kdysi moje babička. A moje babička byla Slovenka a nikdy se nenaučila pořádně česky a místo toho, aby říkala knedlíky s nějakým ovocem, tak vždycky říkala parné buchty a ty vytahla. A tady tímto cedníkem přesývala cukr. A ten cedník je opravdu už tak dobitý, nemá žádnou hodnotu, ale pro mě to má tu hodnotu, když zavřu oči a vidím tu babičku, jak chystá na ten stůl a má ty krásné velké parené buchty, které já opravdu nikdy nesvedu. Kdybych 10krát chtěla, nesvedu. A babička je ocukruje a já se k tomu posadím a se mnou taky půlka rodiny. Moje babička byla úžasný člověk. Člověk, kterého bych tady chtěla mít pořád. Bohužel všichni odcházíme. A někteří nám připomínají jenom formou toho cedníku, že tady kdysi byli. A můj syn, který mě tady dělal ve špajce pořádek a dával mě tady novou pračku a vledničku a já nevím co všechno, mi říká, mami pro boha, co tady máš tady to oťukané, obité, já to vyhodím. Já jsem říká, ani za nic na světě. To je tady přítomná babička.
1: Co by vám asi řekla, kdyby věděla, že její starý otloučený cedník pořád opatrujete? Měla by určitě radost, ale zeptám se, vaříte podle jejich receptů?
2: Některé recepty jsem si zapamatovala a jako když jsem byla hloupá holka, 17 letá, 18 letá, tak jsem si říkala, no tak babička tady ještě bude, já to určitě se od ní dovím, já se zeptám, už jsem se nestihla zeptat. Mnohé recepty, které ona vařila a dělala, protože byla dlouho třeba jako dítě v Maďarsku, tak uměla úžasné věci ze zeleniny. Tak já jenom tak, že třeba si říkám, to asi by mohlo být spolu, tak to zkouším, ale nikdy to není takové, jako když to dělala ona. Proto si myslím, že bychom nikdy neměli zapomínat, že ti naši staří a moudří lidé odchází mnohem dřív než my a měli bychom si spoustu jejich věcí zapsat a prostě nějakým způsobem zaznamenat.
1: Ano, pod to se samozřejmě podepisuju. Byla nějaká věc po babičce, kterou jste si chtěla schovat a neschovala? Teď vás to mrzí, nebo jste si schovala, ztratila se?
2: Já jsem měla od babičky pohlednice i dopisy. A přišla povodeň a bohužel mě to všechno sebrala i spolu s knížkami, i s jiším strojem a prostě se spoustou věcí. A ty dopisy a ty pohlednice do dneška mě velmi mrzí a bolí, protože to byly takové krásné věci, které ta babička mě napsala. Jak na mě myslela, jak mě přála to lidské štěstí, to krásné, to něco. Bohužel nic mě z toho nezůstalo a jenom ty vzpomínky. A možná to, že jsem si vždycky říkala, já bych chtěla být stejná babička. Úplně stejná, jako byla ona.
1: A to je krásné, to jste mi úplně vyrazila dech. Tak by to mělo vypadat, tak by to mělo být, ale není to samozřejmost. Někdo takové štěstí neměl, aby měl v rodině takové vzory. Děkuju vám, že jste se k nám dnes přidala, paní Ševčíková. Bylo to milé, vyprávěla jste o cedníku, o pohlednicích a přinesla jste krásné myšlenky Opatrujte se a zavolejte zase někdy příště, až bude.
2: Děkuji vám, hodně zdraví a všem milým lidem, kteří to poslouchají, hodně zdraví a optimismu.
1: Naslyšenou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Možná máte doma hrnek po babičce, staré hodiny, nějaký kus nábytku, který pamatuje několik generací. V noční lince Českého rozhlasu dnes vzpomínáme na věci, které s námi zůstávají dlouhá léta. Tak volejte, těším se na

0: Kolik let je nejstarší věc, kterou doma stále používáte? I na to se dnes ptá v noční lince Český rozhlas Jarka Barboříková a odpovídat bude paní Dana z Blatné. Krásnou noc i vám.
1: Krásnou noc vám všem, vám Jaruško do studia, všem posluchačům. Mě to téma dneska velice zaujalo, a tak jsem hnedka sáhla po telefonu a říkala jsem si, musím taky přispět, protože skutečně všechny ty příspěvky, ty předřečníky zdravím a mě tyhle věci, které jsou pro mě posvátností, vlastně vzpomínkou zároveň a tak dále, prostě mě fascinují. No a teď přímo k tomu tématu. Já si velice vážím věcí, které mám po rodičích a vlastně i po babičce. Částečně to mám takový zelený džbán pivní. Já teda pivo nepiju, ale jako když už někdo přijde, kdo si pro to pivo dojde, tak do toho džbánu se krásně vejdou 2,5 litry minimálně, možná 3. A fascinuje mě takový ten zlacený jednak broušené sklo, které tady mám vystavené. Já jsem tím vyloženě obklopená. Já kromě andělů, které sbírám, tak broušené sklo, pak zlacené sklo, takové ty skleničky ještě po rodičích. A mimochodem, já poslouchám od začátku a velice pozorně jedno ucho poslouchám. A Jaruško, mě ty příběhy tak dostaly, že jsem se rozhodla, že teda taky se podělím. Já jsem měla totiž kukačky. Já se nezbavuju ráda věcí, které ještě slouží a obdivuju ten lidských rukou, který vlastně býval a ty řemesla, která prostě už dneska vymírají pomalinku. No a já prostě kromě těch takových těch vzpomínkových věcí, tak třeba já fakt taky nedám dopustit ještě na nádobí, který mám, třeba pařáček mám ještě po rodičích, jo, kteří už nežijí 30 let, jo. A já to tady prostě mám jak relikvie, ale používám to, jo, když teda fakt bych chtěla napařit medlíky, tak takový ten pařáček, jde rozkládací klasika. No a já prostě v tom hledám tyto poselství. A mimochodem, když už jsem slyšela ty předřečníky, tak paní Noru teda zdravím, samozřejmě pana Olina i tady tu poslední příspěvkyni vlastně tam z Hradiska. A já prostě mám vzpomínku takovou na ty pendlovky, to mě připomenul pan Olin. Já jsem měla, představte si, pendlovky, které nám tady sloužily. No, co umřel tatínek, než umřel tatínek vlastně, jsem je koupila a on mi je zpětně daroval. A já jsem je tady měla a sloužily minimálně 10 let. A vždycky se natáhly prostě, každý ráno se natáhly a oni fungovali. A v 90. roce, když umřel můj tatínek, tak se tak zasekly, že už prostě od té chvíle jsou pověšené na zahradě, chatičce, ale prostě už od té doby ani můj syn, ani mě žádná šikovná ruka neopravila. Prostě se tak sekly, že se nedali prostě rozhýbat. A vlastně to se stalo ve chvíli, kdy můj tatínek odcházel z tohohle života. A je to už vlastně 90. rok, to byl, takže už je to vlastně hodně dlouho a já to mám prostě jako relikvie tam v té chatičce a když tam do zahrádky přijedu, tak na to vzpomínám. Takže
0: Paní Dano, a kdo se toho všiml, že to tak bylo?
1: No já jsem si toho všimla, protože mně se staly podivné věci. Zaprvé se zastavily ty hodiny a já jsem je chtěla jako posunout nějakým způsobem, rozhodit a ono to nešlo. A to bylo nějak po 5. hodině, už podvečer, kdy se už vlastně tom listopadu, toho 6. listopadu už se smívá. A tatínek mi ještě u oběda říkal, abych prostě pojistila tu chatičku a tak dále, bla, abych prostě zařídila nějaké věci. No a místo toho, když se stavily ty hodiny, tak ještě do toho přišla moje dcera s odřenýma kolenama, prodřený i kamaše měla. Takže to bylo chvilku na to zvonek a pak další třetí zvonek a to byla moje maminka. Přišla mi říct, že tatínek tam s klidem a s úsměvem na tváři skonal. Takže to byla symbolika vlastně toho, že on odchází z toho života. I když ten den jsem s ním ještě kolem poledne mluvila.
0: Tak to musel být silný zážitek, ať už to byla náhoda nebo ne, tak člověku se taková chvíle
1: spojí.
0: Já
1: nevěřím na náhody. Já si myslím, že všechno má nějakou souvislost hlubší. A skutečně i můj syn se pokoušel i ty hodiny rozchodit a už se nám to nikdy nepodařilo. A já to mám prostě jako takovou relikvii, schovaný na ty pověšený na ty zahrádce a už se ani o to nepokouším rozchodit. Takže to byla taková moje vzpomínka, kromě toho drahocenného broušeného skla a porcelánu a zlaceného skla a takových různých serepetiček, který tady mám a obklopené andílky různých velikostí, to mám i na lustru, když dostanu od dětí pověšený, tak prostě já věřím na malé zázraky a věřím i na symboliku prostě nějakých takových osudových spojení.
0: Děkujeme. To byla hezká tečka za vaším vyprávěním.
1: Ano. Já moc děkuji všem předřečníkům i těm, co budou volat a všechny vás moc zdravím ze srdíčka. Mějte se moc krásně, opatrujte se, Jaruško, a mějte se nádherně všichni.
0: Zdravíme vás, paní Dano. Zdravila jsem do Blatné, paní Danou, vidíme, kam půjdou pozdravy dál. O čem si povídáme? O věcech, které bychom nevyhodili, ani kdyby nám za ně někdo nabídl tu nejmodernější náhradu. Která je ta vaše? To mě dnes zajímá v noční lince Českého rozhlasu.

0: Pavel Habara, Kým, pro mě spíš krásná písnička. Za 11 minut je tady půlnoc a já se vás ptám, co u vás doma přežilo všechny rekonstrukce, stěhování i velké úklidy? Povídáme si o věcech, kterých se odmítáme vzdát, protože pro nás mají velkou hodnotu. Noční linka Českého rozhlasu vítá paní Růženku z Valašska. Dobrý den, dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím vás, paní redaktorko, a všechny, kteří poslouchají. Já mám po své stařence, jestli víte, co je to vlňák.
0: To byl takový přehoz.
1: No, oni kroji nerozili, ale je to takový přehoz ze žinilky. Černé i s takovýma třásněma. Je to nádherné. Já, když si to vezmu na bundu, tak je to moc pěkné. Tak to opatruju jak oko v hlavě a si říkám, že to i vnučka, teď to jde zase do módy. Mm-hmm. To je staré snad 130 let.
0: Já jsem to nosila vždycky, když jsem navštěvovala asi 10 let folklorní soubor, tak jsme to tam právě měli na těch krojích, ten vlňák.
1: No ano, tak no. To je něco takového. A říkám, je to z černé žinilky, je to měkké a je tam ještě takový nějaký vzor světlý. Je to moc pěkné. A pak mám ještě po tatínkovi, on byl stolař a udělal nám, jsme tři dcery, struhy, jak jsou struhy na zelí velké, tak jenom malé, jako prkénko s těma nožema, takže já když krajím okurek, tak to je průsvitné, úplně nádherné kolečka, tak to taky pak podědí vnučky. A udělal nám i struhy na ořechy, zase v menším, s takovým, jak se to řekne, prostě vevnitř s takovou ohrádkou, do toho se dají ořechy, jak býval na mlynek, na housky, ta přikopka nahoru a na mandle ořechy, na uzonké, lehonké plátky. Tak to jsou věci, které nikdy nedám a doufám,
0: to chápu. V takovém struhadle je kus jeho šikovnosti. A
1: to nádherné, to je nezničitelné, to je tak pevné, že to přežije.
0: Takže Růženko, dědeček byl takový domácí kutil, který si dokázal poradit skoro se vším?
1: Tatínek všechno dělal, skříně, manželské postele, skříně jsou dneska tady na chalupě a to jsou ještě takové ty s těma různýma vzorama. Ale to jsou skříně tak pevné, že nevím, jak se to kdysi bude stěhovat ven. No. Těžko, jo, prostě, ale to přežije, říkám všechno.
0: Takže vaše děti, vnoučata ví, že je vyrobil pradědeček.
1: Pradědeček, ano, ale tak ty skříně to nikdy nepoužijí, to tak někomu na chalupu nebo tak, ale jinak byl velice šikovný a ty struhy a na ořechy, na zelí, na všechnu zeleninu, to nedám, to je prostě poklad. A to už se dá ví, že to dostane ona a pak už Sofinka, vnučka. Mm-hmm.
0: Přežila teda, předpokládám, tady ta věc v kuchyni, ta struha, už spoustu stěhování a tak dále. Je něco, co jste ale za ten svůj život někde ztratila nebo rozbila, dodnes je vám to líto?
1: No tak spoustu lidí, jak naši zemřeli, a to už je dlouho, tak se vyházelo. Dneska si říkám, že jsem to mohla schovat, ale třípokojový byt je hrozně malý. A tam je krámu a krámu, to je hruza. Takže já si říkám, že bych měla pomaličku začít taky vyklízet, protože až jednou já odejdu, tak se zblázní.
0: A fotografie, máte nějaké pokladové a
1: ano,
0: víte,
1: mám,
0: pozor, kdo je na té úplně nejstarší? Máte to všechno pečlivě popsané?
1: Můj dědeček, takže vlastně mojich dcer pradědeček a vnoučat už prapradědeček, tak to mám. Mám spoustu věcí. Můj dědeček se narodil v roce 18, já nevím kolik. A pracoval u pana Batě a on byl takový sečtelý, psal na stroji. Já mám po něm psací stroj, jsem dostala ještě. Takže máme spoustu věcí, ale říkám, ti mladí moc chcou všechno bílé, šedé, žádné sklo malované, nic, jenom čiré sklo. No tak nevím, co s tím, už jsem toho polovinu dala do charity a uvidíme.
0: No, teda myslím, že u vás to musí být krásné, takže se člověk možná připadá jak někde ve skanzenu a vidíte, tak lidé se chodí dívat do skanzenu, platí za to peníze a přitom by stačilo přijít k vám, protože jak jste mluvila o tom starém nábytku a podobně, tak to je nádhera. A je to cenné. Já mám tyto věci moc ráda, protože to vypráví ten příběh vaší rodiny. Samozřejmě pro vás je to nejvíc, protože ta rodina byla vaše.
1: No, pořád vidím toho taťku, takže udělal spoustu nádherných věcí. Nebudu zdržovat, to jsem chtěla říct. Všechny pozdravuju a dobrou noc.
0: Děkujeme za vaši návštěvu. Pojďte se s námi poslechnout kapelu R.E.M. Everybody Hurts. Krásná písnička, zahraniční melodie. Dobrou noc.

0: Noční linka.
1: Je po půlnoci, před námi je druhá hodina dnešní noční linky Českého rozhlasu. Povídáme si o věcech, které nestárnou, o předmětech, které s námi zůstávají desítky let, připomínají nám naše rodiče a prarodiče a často mají mnohem větší cenu, než jakou bychom jim mohli vyčíslit penězi. Slyšeli jsme už krásné příběhy o starých hodinách, rodinném nádobí i obyčejných věcech, které díky svým majitelům přestaly být obyčejné. A teď jsem zvědavá na ty vaše další příběhy. Co opatrujete doma vy? Co jste zdědili? A na které věci byste si nenechali sáhnout? Volejte i po půlnoci noční linku Českého rozhlasu 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linka. A připomínám, že to telefonní číslo 731 800 900 slouží pouze pro telefonování. SMS nepřijímá.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

čtyři talíře, vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.

Já vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Nové nemusí vždycky znamenat lepší a mnohé staré věci nám slouží dodnes. O těch vašich si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Je s námi paní Jana, která volá z Frenštátu. Vítejte a povídejte.
1: Tak já zdravím všechny pomocníky, kteří ještě nespí, a chci říct, že jsem taková, jak bych řekla, vetešnice úplně.
0: Aha.
1: Já totiž žiju v nábytku úplně starým, to byly kdysi, tady kdysi žila paní doktorka Klimešová, ona měla maminku a oni měli starožitný nábytek a to byla třeba celá jídelna, takže tam byl ten bar, jak to bývá v televizi, takové ty ozdobné bary. To je taková skřínka a na tom je ještě potom vršek prosklený, tam se dávaly sklenice láhve a pak jsou ještě zase třídělná skříň, která je ozdobená, v prostředku je takové jako ozdobené sklo, na se otvíralo, tam se taky dávaly nějaké věci a ta spodní skříň je se šuflatama, takže u toho baru, takže tam se dávaly různé ubrusy a příbory a všecko, takže to bylo všecko tak po ruce. No je to hrozně krásné, já to pořád opatruju, leštím to, je to zdobené i takovýma vyřezávanýma jako ozdobama. No a mám prostě i staré příbory, moždíře, polevkové mísy různé, potom mám krásné talíře starožitné, no já toho mám broušené sklo, jenom kdo to má vždycky ale umývat, přijdou Vánoce nebo tak, když se něco uklízí, tak vždycky na to nadávám, říkám, no už mi to štve, budu to muset někam dát, ale zase nevím kam, si říkám, no někam to naházet do kontejneru, to je škoda a prostě já nevím, co s tím. A já bez toho nemůžu být, já prostě miluji ty staré věci, mě to něco říká, a když vidím ty moderní věci, tak mě to prostě, já bych se v tom necítila, ale já když vidím, tu mám krásné.
0: Ano? A jejda, tak já, když se podívám na telefonní linku, tak je prázdná. Moc mě mrzí teda, že jste vypadla, nevím, co se stalo, nějaký problém na trase, takže počkám ještě sekundu, jestli se mi rozezní znovu tato telefonní linka. Ne, tak pojďme na další, blikám jich teď 6, tak zkusím zvednout třeba číslo 3. Zdravím vás, kdo volá?
2: Krásný večer nebo krásnou noc, paní Jaruško, tady Lída z Olomouce.
0: Lída, Lído, přišla jste nečekaně do vysílání, ale určitě víte, ano, o čem byste chtěla vyprávět, proto voláte.
2: Ano, ano.
0: Tak máte prostor.
2: Můžu hovořit? Dobře.
0: Ano.
2: Tak já vás všechny zdravím a já bych také chtěla říct, co je pro mě velmi důležité. Já mám tady krejčovskou panu po svém dědečkovi a tatínkovi, kteří uměli šít jako dámské krejčovství a to je tak ze 30. roku. Tak to mám tady v pokoji. Je taková řádky ušitá dřevěný spodek, na kterém stojí. A na něm mám pověšenou po mamince Halenku, to když mi bylo 11, já jsem byla 40. ročník, a takovou krásnou žoržetovou, černou a růžové růžičky v tom. Vypadá moc hezky. Potom mám po stařence, která, no, moje maminka a její maminka pocházeli ze Slovenska z Mijavy, tak tady mám z mijavského kroje pověšenou po stařence tu sukni nabíranou, krásnou od kroje. Pak mám ten vlňák také, ten černý, jak se zmínila paní. Je moc nádherný. A ještě bych chtěla říct moždíř po rodiči, když jsme zabíjeli v těch 55. rocích nebo který rok, tak jsme tloukli česnek v moždíři, tak já ho mám taky, opět ho spotřebuju, když dělám svíčkovou. napluču si tam koření v něm. No a potom ještě ty fotky.

0: chodila do lesa, na drevo, vždycky si donesla, bydleli sme na vesnici v Senici, a ona chodila 2 kilometry pešky, vždycky nuši na zádech, od Sunaru, plno borúvek, lesných jahod, jak to vonelo, hřivy. A tak mám takový krásny vzpomínky na všechny. A jsem moc ráda a nerada bych něco z toho vyhodila. Je to taková moje srdcovka všechno. Jo.
1: To chápu. A byla už nějaká věc, které jste se dokázala zbavit a poslala jste ji dál? Možná, že řešením by bylo rozdávat to po rodině, kde by to stále zůstalo tady mezi těmi svými.
0: Ano, ano, nic jsem nevyhazovala, ani nechci vyhodit. Ještě tady mám po dceři košatinu z jedné šat, narodila se v 65. roce, takže už taky má 61. Potom ten její proutěný kočárek, taky tu košatinku a panenky nějaké, všecko to tady mám ve vitrině. Prostě jsem taková sběratelka všeho možného. Všecko se mě líbí. Misu ještě po druhé babičce, ta už má taky 100 let, vídeňský porcelán. Prostě mám toho tady, jako na vzpomínku plno věci.
1: A ten ráda někdy vzpomínám. Používáte třeba na Vánoce, ten vídeňský porcelán?
0: Jo, ano. To vždycky je
1: tak
0: na
1: to je
0: stole,
1: fajn, když člověk tu věc, kterou má doma schovanou, může někdy použít, ono to dostane ano. Zase pak jiný rozměr a potom na sebe není nazlobený, že má plné skříně věcí.
0: Ano, je to taková vzpomínka, je to krásně takový dozlatová nažloutlý, uši to má krásně vypracované, květinky jsou nad tím, zlaté pruhy, no prostě všelijaké, je moc krásné, i podnos na ovoce nebo na oříšky, to všechno tomu souvisí. Je to
1: a víte, jak se dostal do vaší rodiny?
0: No,
1: nebo znáte příležitost, při které byl původně pořízen?
0: No, ona, to byla od manžela maminka, ona pocházela jako z Německa a když se museli vystěhovat, tak si mohli vzít jenom pár věcí sebou. A tak ona měla i tady ten porcelán v té nuši, jak šla s těma dětma.
1: A
0: tady
1: zjišťovala jste někdy, jakou cenu by mohl mít, ať už tento porcelán nebo nějaká jiná věc? Já myslím, že hlavně tím, jak jste začala, že tam máte ty věci z toho krejčovství, tak to by asi mělo velkou cenu. Je to tak?
0: Ano, ano, ano, ale nezjišťovala. Opatruju to tady za sklem ve vitrině, v obýváku. A po tatínkovi mám ještě housle. Když hrával na housle, on byl taky takový hudebník, harmoniku, pilu, housle. Tak housle tady mám taky v obýváku pověšené. Vždy
1: housle, no paní Lido, jste pokladnice.
0: Mám
1: příběhová pokladnice dnes.
0: Všechno možný, jo.
1: Tak ať vám ten vídeňský servis, housle, všechno, co tam máte teď kolem sebe, ještě dlouho dělá radost, ať to dlouho zůstává součástí vaší rodiny. A děkuju za ty vzpomínky, které jste s námi sdílela, které se právě k těmto věcem vážou.
0: Ano, ano, ano.
1: Děkuju za váš telefon.
0: Jsem moc ráda, paní Jaruško, že jsem se dovolala.
1: Tak zase
0: příště. A přeji vám krásný zbytek dne a hodně zdraví, štěstí a všem posluchačům.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Mrzí mě, že jsme si nedoposlechli až do konce příběh paní Jany. Pokud by chtěla, může napsat svůj vzkaz na rozhlas.cz/linka. Mám tuto webovou stránku otevřenou a vzkaz přecituju ostatním. Krásnou noc v noční lince přeje Jarka Barboříková. A teď zpívá Iveta Bartošová.

0: Některé předměty mají cenu, kterou žádná cenovka nevyčíslí a nevyjádří. Proto nám připomínají naše rodiče a prarodiče. Rodinné poklady jsou dnešním tématem noční linky Českého rozhlasu a povídat si s námi bude paní Alenka.
1: Dobrý večer, já zdravím všechny posluchače noční linky, každou noc, a tak jsem byla ráda, že jsem se dovolala, protože já přímo jsem takovým jako sběratelem, ale mám ráda staré věci, jako, než bych tady nebyla obklopená, a mám tady spoustu věcí, takhle, co mám po babičce a i po rodičích, jako jsem milovala třeba hlavně český porcelán, české sklo, což je nádhera úplně. Jednou jsem byla v těch sklárně, tak jsem obdivovala tu práci, jak mi to vyfoukávají, no něco opravdu nádherného, že? Já třeba tady, jak tam se zmiňovala paní Dana z Blanska, nebo já teď nevím jak, no o tom čbánku, ten na to pivo, ten pivní čbánek, takový zelený, něco takového, tež tady mám. Nebo rodiče měli ještě před válkou, se 37, si měli takový to oválné zrcadlo, tak já ho do dneska mám, že už je to přes 90, já nevím kolik roku, tak jsem si ho nechala tady předsím tam na tu skříň, na servovar a tak dále. Nebo různé takové skla, nebo tady jako taková váza. Ona, to ještě jak tady bylo veškerá Karolinka nebo Karlovice, nebo tak nějak, jako byla ta sklárna, tak nevím, odkud to rodiče, že se nebyla na světě, to od někoho tam dostali, nebo já nevím, co taková velká váza, asi možná 40-50 cm vysoká, velká, těžká. Kvítka by se do toho nehodili dát, ale ona je tak jako na ozdobu, taková tam byrýta vyřezávaná, hnědobežová, je tam bača, ovečky, radhošta, kaple a tak dále. Takže to tady mám, na to se teda dívám jako a to, no a křišťál po rodičích, a, nebo karlovarský porcelán, to české sklo, vlastně to opravdu ten porcelán, spoustu věcí. A co jenom lituju, že jak babička moje zemřela v roce 64, tak ona měla takové věci, ke kterým já jsem tenkrát neměla vztah, nebo tomu nerozuměla, a dneska říkám, co by za to dala, kdybych to tady měla. Teští hodiny takové s těma šiškama natahovacíma, nebo takové ty kořenky, víte, takový ten bílý porcelán velké, s takovou jsou pokličkou na tom černé, že tam třeba sůl, mouka, krupice a tak, nebo ty malé. Já říkám, co by za to dala, nebo nádherné zrcadlo měla takové ze dřeva, oválné otáčecí. Já říkám, dneska bych byla ráda, kdybych to tady měla a mohla se na to dívat, jakože. Tenkrát to nemělo cenu nějakou. Takže říkám, že tady na to se na to sklo, porcelán a tady, nebo po babičce ještě, já nevím, 8 tak nějak, takové dva hrnečky, takovou divčí hlavu, takový, to je tež taková starožitnost. Nepoužívám to, ale prostě se na to dívám. Na čištění je to o tom práci a na mytí, to je pravda. Ale já se na to prostě dívám a líbí se mi to a tak dále. Připomíná mi to tady rodiče moje, babičku a tak a tady toto jako no. Takže to jsem tak chtěla říct, určitě jsem spoustu věcí zapomněla. A jako, vím, že jednou jsem tady měla nějakého starožitníka, ale ne, že by něco chtěla prodat, něco bočinenu. A on se díval po jiný, by se šla na to a říká, že já to od vás koupím, já to tohle a tohle a tohle. Já se tam, ne, Bepa, pokud já budu žít, tak to tady budu mít a já se na to budu dívat, co bude potom s tím, to je jedno, ale ne. V žádném případě, kdyby se nevím kolik, tak ne. No,
0: ano, to si člověk často až s postupem času uvědomuje, když jsme byli mladší, tak pro nás ty obyčejné věci, které jsme měli doma od jak živa, vlastně neznamenaly tolik. A každý z nás se podle mě, paní Alenko, řekne, proč jsem se to nenechal, nebo proč jsem se nezeptal na příběh té věci, kde se vzala, jak dlouho je v naší rodině.
1: To
0: je ale tak na světě, od toho, co je svět světem, že potom litujeme.
1: Ano.
0: A vy teda, když to víte, jak dobré je třeba uchovávat ty příběhy jednotlivých věcí, tak sama poznačila jste to někde někam na nějaký list do kroniky, nebo vždy na tu věc, kterou jste si schovala? Popisujete si třeba fotografie, aby jednou vaši
1: potomci věděli, jako fotografie, alba, to tady mám strašně spousta.
0: No a to máte to popsané? Má každá
1: to mám popsané,
0: fotografie?
1: Ty alba, ty fotografie, ty alba, vlastně tenkrát, že se to lepilo takový těch růžků nebo nějak takový. No, ano, přesně to se odlepovalo a tak dále. No, takže to tady mám a to popsané skutečně mám třeba ze školy nebo z dětství, tak to tam mám všechno podrobně napsané, to jo teda. To ano, no.
0: To vás schválím a možná, že jsme tím teď trošku dali brouka do hlavy ostatním, kdo to nemají, že by to mohli popsat, protože to je důležité. A co se tam všechno píšete? Jméno, rok a místo?
1: Tak třeba mám na mý školní, jako se ve škole ten gradický fotil a tak dále, takže tam mám třída, rok a tak dále, to tam mám napsané, nebo třeba z dovolené nějaké z dětství, nebo tak nějak, nebo rodiče. Tak to tam mám vždycky jako poznačené ten rok, no to tam je to vím, že to tam nemám, jako ale tak vždycky ten rok tam mám napsaný kdy, kde to je a tak jako, no, to mám, no.
0: Já jsem s tím začala právě proto, že jsem u některých starších fotografií už nevěděla, kdo na nich je. A třeba mi zrovna někdo z té rodinné větve už nebyl schopen říct, kdo to je, protože třeba už ta paměť prostě nepracovala. Takže je to důležité. Alenko, děkuju, dívám se na čas, je čas se rozloučit, pustit si písničku od Petra Muka, doufám, že se vám bude líbit.
1: To určitě, no. Takže děkuju vám všechny ještě jednou zdravím a dobrou, hezkou noc. Děkuju, nashledanou.
0: Starý servis, rádio, šicí stroj nebo třeba obyčejný hrnec. Někde právě ty nejobyčejnější věci ukrývají nejkrásnější příběhy. Ty vaše dnes posloucháme v Noční lince.

0: Až do posledních tónů, Petr Muk, Tančíš sama. Moc hezky se to poslouchalo. A teď budeme opět poslouchat vás a vaše příběhy. Co jste si koupili za svou první výplatu a možná to máte dodnes? Co jste zdědili po svých předcích? To je otázka na koho, kdo volá, kdo přichází na návštěvu.
1: Dobrý den nebo večer, zdraví vás paní Jana. A dřív, já nevím, jak je to teďko, ale byly třeba cechy kovářů, nebo zlatníků, nebo různých takovýchto řemesel. A ty měli mezi, nebo vzali mezi sebou toho dotyčního, co se to jako učil. Mm-hmm. A předávali, nebo učili ho znát, co v tom řemesle kovářským nebo zednickým nebo prostě jako
0: jakémkoliv,
1: by bylo dobrý nebo
0: kováři, sedláři, ano, byly to taková vlastně řemeslná společenství, by se dalo říct.
1: Ano, ano, ano. A předávali ty zkušenosti nebo takhle učili, jak ty ostatní, co k ním nastoupili, jak v tom být dobrý. Nebo předávali ty svoje zkušenosti, nebo tak. No, řekla. A to třeba ano. I v kuchařství. Když jste přišla do té rodiny, tak třeba, když ta máma byla rozumná, tak řekla ty nový, hele, my to takhle máme rádi, nebo já tě to naučím a prostě takhle, jako my to vaříme, no to, nebo takhle, my to děláme knedlíky, nebo takhle, vomáčky, nebo tak, no. Předávalo aha. Se to prostě těm generacím.
0: Ano, Jani, to je krásná připomínka. A mluvíte o tom z nějakého důvodu, že třeba jste právě kovářské řemeslo měli ve své rodině, nebo jak vám to teď přišlo na mysl?
1: Mně je prostě už líto, jak je, je ano, moderní doba techniky a digitálu a tyhle ty a no už prostě je mi líto, že někdy ty no nejsou nebo zanikly nebo prostě no, není no. Nebo takhle museli by být ty starý lidi nebo já nevím, který by vám poradili, nebo řekli, nebo já nevím, no, takhle nějak.
0: A vy osobně máte doma nějakou památku po vašich předcích? Jaká je u vás doma věc, která nestárne?
1: No,
0: máte tak nějakou památku v kredenci, na půdě, nebo schovanou ve skříni?
1: Obrazy, co seku, nebo co, nebo keramika, ale musí se dávat pozor, aby se to nerozbilo.
0: Ano, a co je pro vás ta nejcennější věc? Kdyby vám někdo řekl, teď jsi s domovem to nejnutnější a musíš odejít, tak bylo by mezi těmi věcmi něco takového, co pro vás má obrovskou hodnotu?
1: No tak jako z manželové strany dělali věci ze dřeva nebo tak jako tak, ale především
0: třeba
1: to
0: zdraví. Třeba nějaká fotografie starší.
1: Nebo přemýšlím.
0: No. Nic se neděje, Jani.
1: Nevím, třetí, to bych jako rychle honem, nevím, no, ale prostě některé ty staré věci mi líto, že už to zaniká, nebo že už to přestává být, nebo je to vzácností, tak.
0: Ano,
1: a je opravdu, museli by být opravdu starý fachvaně, který by vám řekli, co a jak.
0: Mm-hmm, a dřív to přitom bylo součástí toho každodenního života. A
1: no,
0: té
1: já
0: práce,
1: když byla malá holka, tak jsme učili se jako vyšívat. Nebo jako vyšívali jsme ubrusy a dečky a tyhle ty věci. A to taky, no teď ne, že není, ale prostě už to tak nejako není, no.
0: Tak, děkuju vám moc. Připomněli jsme, že to byly dříve opravdu, nebo bylo to součástí toho života, kdy se to řemeslo a ty zkušenosti a ta určitá hrdost na tu dobře odvedenou práci předávaly z generace na generaci. A dnes tady je to jinak, ale myslím si, že ještě se najdou řemeslníci, kteří umí tu svoji práci dělat dobře. Jenom už je jich méně, ale na druhou stranu více o to vážíme a myslím, že těch dobrých řemeslníků by mohlo přibývat. Uvidíme. Mějte se krásně, Jani. Děkuji, že jste s námi
1: chvíli vysílala. Taky nashledanou. Ať se vám všem daří a mějte hlavně zdraví a ať vám to jde od ruky a ať se máte dobře mezi sebou a v rodinách.
0: Staré věci někdy uchovávají mnohem víc než jen svůj původní účel. Uchovávají kus našeho života. A právě jejich příběhy dnes patří posluchačům Noční linky Českého rozhlasu.

0: Když vezmete do ruky něco, co patřilo vaší mamince nebo babičce, někde se během okamžiku vrátí spousta vzpomínek. Právě takové předměty dnes otevírají své příběhy v Noční lince. Český rozhlas vítá další volající. Ano, právě teď. Srdečně zdravíme, prosím, představte se, řekněte, odkud voláte.
1: Dobrý den, tady je Marta Praha. Já jsem si vybavila poklady, které tady mám. Po mý pratetě, která se narodila roku 1866, tak tady mám její čeladinskou knížku, kde pokaží ten pobyt, který začal jako služka a končil jako výborná kuchařka, přijel až do roku 1922. To znamená, že pracovala 38 let a v tom roce 1922 šla do důchodu. Pak tady mám takový poklad výuční list mýho dědečka, který byl zase Českomoravská Vysočina, který se vyučil v roce 1892. Pak tady máme zase ty jeho pobyty ve Vídni, potom tady mám jeho konečnou práci v počátkách u Českomoravská Vysočina, kde pracoval u stavitele jako stavby vedoucí a v roce 16 šel na vojnu. Takže tady pak mám ty jeho dopisy, které posílal své rodině a fotografie té rodiny. Stejně tak fotografie ze strany mého tatínka, tohle byla strana maminčina mého tatínka, kde zase mám fotky rok 1916 a můžu se porovnávat. Ta Českomoravská Vysočina byla vlastně domkář a dělala se tam tkalcovna, tkali ty jejich rodiče tam tkali a bylo tam to malý hospodářství u tatínka, to zase bylo kousek od Rakovníka, tak tam bylo zase výroba, dědeček byl Švec a měl učeníky, 6 dětí, 2 se učili taky jako zase obuvníky a ty ostatní se dali na jiné řemeslo. No a když byla válka, mám vyuční list mýho tatínka a když byla válka a byla živnost, restaurace, tak zase tatínek se svým bratrem, který mě to měl jako povolání dělat, tak zase sehnali starý kabáty a šili z toho zase boty, kozačky a tak. Takže tyhle ty poklady tady mám a po té pratetě i její kuchařku, takže to schovávám a ze strany manžela taky zase fotky z ještě z doby Rakouska, Uherska. Jeho maminka byla rok 1901 a jejich pobyt a rodičů v Karlových Varech, to jsme zarámovali s vnukem, no a jejich fotografie. A pak jsem srovnávala ty fotografie toho roku 1916, který byly z té Vysočiny, pak zase z toho pod Krkonoší, to zase bylo Hořice pod Krkonoší a zase mých rodičů, kousek od Rakovníka vlastně a prarodičů. A je zajímavý srovnávat vlastně ten pohled, jak vypadali lidi, kteří se živili tou živností, jak vypadali ty lidi, kteří se živili tím kalcovstvím a tím vlastně zemědělstvím. A pak zase ten pohled z těch Hořic a z tam se okolí, kde zase ten její tatínek byl řídící učitel. A ta fotografie, která je z roku 1916, kdy tý mamince mýho manžela bylo 14,5 let, tak zase už všude poznámky, že navštěvovala, tak to bylo něco jako rodinná škola, navštěvovala Vesnu, tak měla mladší sourozence dva. No a pak po tý mamince manželovi mám tu kuchařku, kterou psala vlastnoručně z toho roku, když jí bylo těch 14,5 let, to znamená 1916 skoro, tak když navštěvovala tu Vesnu a psala si tu kuchařku. Prostě já tady schovávám všechny ty rodné listy těch předků mýho tatínka a všechny tyhle ty poklady a moc si toho vážím.
0: No, já se nedivím, jestli jsem teda se to snažila zapamatovat dobře, tak jste říkala, že máte čeladínskou knížku, výuční list, fotografie, staré dopisy.
1: Ano, z roku
0: 1866
1: se narodila a když do té práce šla, tak to bylo vlastně 1884 a tu mám celou, dokud dělala do toho roku 1922.
0: Já jsem o tom jenom slyšela, nikdy jsem takový poklad v ruce neměla a to jsou zázračné dokumenty, protože v nich je skutečný reálný kus života. To staré písmo vidět a dočíst se nějaké informace z těch starých dopisů, pohlednic.
1: A ten dědeček, který v té Českomoravské Vysočiny se u počátek, tak jak byl stavby vodoucí, tak veškerý stavby, který dělal a řídil, ať to třeba byl a škola, zase Hradci, Jindřichovi a tak, tak všecko, on je všude s těma, s tou budovou, kterou dělají v té budově, tak je s těma lidma vyfotografovaný. A tyhle ty fotografie posílal potom jako pohlednice, ještě z jeho vždycky nějakým, jako pohlednice, kde líčil, co je tam novýho a jak všecky pozdravuje. A když naši otvírali tu restauraci, tak to je navštívila maminka mý maminky, tudíž má babička. A pak mám pohled z těch počátek, kde píše tomu manželovi, mýmu dědečkovi, jak to naši zorganizovali, jak to zařídili a jak se jí to tam líbí. Takže já mám pohled i od té mý babičky, když píše svýmu manželovi, mýmu dědečkovi.
0: No paní Marto, a kdo byl u vás v rodině ten, který vás vlastně naučil uchovávat tyto poklady? Kdo vás učil tomu, jak důležité je?
1: To nikdo neučil, ale prostě nevím, jak je to možné, to ve mně muselo být, protože když naši pak zemysleli, a to byl rok 1964 maminka, tak opravdu jsme museli ten dům buď se tam nastěhovat nebo prodat. No a nastěhovat to nebylo možné. Všude se sestrou jsme dělali jinde, takže já jsem si odvezla tyhle ty poklady a pak jenom 4 židle a 1 stůl. Já se vám přiznám.
0: Teda, tak to smekám.
1: A moc si toho vážím.
0: No musí to úplně vonět, ty staré dokumenty.
1: Ano, je to nádherný. A teď to dávám dohromady podle těch rodných listů, který tady mám z těch všech stran a dávám to dohromady, abych to složila vlastně do roku, kde všude ještě z těch rodných listů vlastně můžu vypsat ty datumy toho narození. A pak vlastně tady mám i ty úmrtní listy těch lidí.
0: To je krásná práce, sice emotivní, ale velmi důležitá pro ty budoucí generace.
1: Je to velice emotivní, ale opravdu si říkám, smekám před našima rodičema i prarodičema i před tou pratetou, protože bylo vidět, že do toho roku nešla do té služby, že pomáhala v rodině mýho tatínka, tudíž a mýho dědečka, kde bylo 6 dětí, takže jim tam asi velice pomáhala.
0: Děkuji, že jste nám o tom vyprávěla, paní Marto. Zdravíme vás ze Zlína do Prahy, kam se budeme už za moment přepojovat s naším vysíláním.
1: A krásnou noc.
0: Dnešní noční linka nám připomněla, že hodnota věcí se často nedá měřit penězi. Staré hodiny, rodinný servis, fotografie, dopisy, výuční list nebo obyčejný cedník po babičce. Pro někoho možná jen starý předmět, pro jejich majitele, ale vzpomínky na ty, kteří tu byli před námi, na jejich práci, životy, společné chvíle. A možná stojí za to někdy se doma porozhlédnout, otevřít starou zásuvku nebo krabici s fotografiemi a zeptat se, jaký příběh se za věcmi, které opatrujeme, vlastně skrývá, dokud je čas. Děkuju vám za vaše návštěvy tady u nás ve studiu po telefonní lince a těším se na příště. Loučí se Jarka Barbuříková.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Taky v našem divadle rozhodně platí, že co člověk, to názor a pocit. Opravdu, a tak jsem nedávno v redakční poště našel i tohle přání. Ráda poslouchám vaše divadlo, jen bych prosila více klasiky z let 50. a 60. Při vší úctě k ostatním hercům slyšíme je pořád, ale třeba takového Eduarda Kohouta jenom zřídka kdy. No tak prosím, jak je ctěná libost. A pěkný večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Rozhlasové chvilky v zákulisí, to je takový dodnes vzácný dokument, který zachycuje nejenom zajímavá herecká vyprávění, ale začasté taky ukázky z rozhlasových nebo divadelních her, které si navíc vybírali sami oslovení umělci. Já myslím, že Eduard Kohout se nemusel příliš dlouho rozhodovat, když si pro ty svoje chvilky v zákulisí vybral právě Rostanova Syrana a taky závěr z Calderonovy hry Život je sen.
2: Život lidský, to je sen. Prosívá svůj život král, když se pyšní v bláhovosti svrchovanou, že má moc, že se sláva jeho trůnu dotýká i božích hvězd. Sen je pachtění a zhon, dědování, pláč i ston, urážky i ponížení, všechno lidské opojení. Život, to je přelud jen, říčka vln a světel stínů, všechno v nás i kolem nás, všechno to je pouhý sen, i sny naše nic než sen. Snad se vám zdá, povaha má, že se nějak proměnila, že jsem nepochopitelně z čista jasna na obrátku ze Šavla tak stal se Pavlem, proto snad jen, že mé štěstí zrak mi jasem oslnilo. Ne, mou duši rozvrátilo, moje srdce obrátilo to jen, že jsem pochopil, že je lidský život sen. Když je vše, co žijem, sen, proč si život kazit jen? Proč ráj na té zemi měnit ve vyprahlou poušť a peklo? Proč jen vydávat a slyšet místo jásotu a písní, žalosti a smutku sten? Když je lidský život sen, když je lidský život

0: Slyšeli jste epilog z Calderonovy hry Život je sen. Hry, kterou Eduard Kohout, jak nám přiznal, miluje. Úsměvnost a smířlivý akord těchto veršů jsme si uvědomili, když jsme vstoupili na terasu jeho malostranského bytu. Je věru romantická, slunce sem proniká divokou révou, hýřící podzimními barvami. Z dálky hučí je z Vltavy, v korunách stromů ševelí vítr. Toto kouzelné místo střeží socha rytíře Brunsvíka. Naproti jsou staroměstské mlýny, nábřeží a nedaleko odtud Národní divadlo.
1: Král. Po tomhle imperátorském zvolání ředitele plzeňského divadla Vendelína Budila jsem vstoupil s tlukoucím srdcem do jeho kanceláře. Budil se na mne podíval přes brýle a řekl: Co pak chce? Prosím, posílá mě pan Vidra. Byl jste tak laskav a svolil se k tomu, abych vás navštívil. Vidralo se mi nesměle z úst.
2: Aha, on je ten mládenec, co taky hraje divadlo.
1: Ano, prosím.
2: No tak, co pak mi předvede?
1: Nesměle jsem pípnul. Prosím, Romea. Budil se na mě zkoumavě, podíval a prohodil.
2: On si troufá na Šekšpra? No tak.
1: Kde se vzala, tu se vzala ve mně odvaha. Ano, troufám.
2: No tak spustil.
1: Měl jsem trochu hrůzu. Od dětských let jsem se nabudil a díval jako na velikého herce. V duchu jsem si však řekl, buď, anebo. A spustil jsem. Po celou dobu se na mne Budil upřeně díval a když jsem skončil, nastalo ticho. Slyšel jsem jenom tluk od vlastního srdce. Teprve po chvíli mi řekl:
2: No, má to horizont. Blondiák s modrýma očima, to by mohl být jednou milovník. Kolik pak je mu let?
1: 19, prosím.
2: No, tak ať sem přijde maminka, s ním já jednat nebudu.
1: No tak první smlouvu uzavřela maminka.
0: A to bylo vaše první angažmá.
1: Ale kdežpak. Před první světovou válkou se do Kamenného divadla jen tak lehko každý nedostal, kdo neprošel školou, tvrdou školou kočujícího divadla na venkově.
0: To jste bylo všem velmi mladý. Do Plzeňského divadla jste přece přišel ve svých 19 letech.
1: Už jako 17-letý student plzeňské reálky jsem k velkému zděšení rodičů utekl ke kočující společnosti. Maminka slyšela v ten den mého útěku kletby mého otce a jistě si vzpomněla na první představení Kvapilovy princezny Pampelišky, po němž jsem tehdy ani ne 8-letý prohlásil: Maminko, já budu taky hercem.
0: Rodiče to asi nebrali vážně.
1: No, tajil jsem před nimi své úmysly. Když mi bylo 16, vyhledal jsem člena městského divadla v Plzni Jaroslava Hurta a požádal ho, aby se mnou nastudoval některé role. No, řekl mi, abych mu přednesl nějakou báseň. Tak jsem spustil Erbenovu Polednici, se kterou jsem už ve škole chodil po třídách jako ukázka. Hurt mě vzal do učení a brzy jsem textově ohládal Hamleta, Radů ze Syrana, Antonína ze Svobodových směrů života, Děníka z Halbého mláji a další role, z nich mnohé byly na repertoáru plzeňského divadla.
0: A kde tedy bylo vaše první herecké zastavení?
1: Ach je, u kočovné divadelní společnosti paní Šípkové. Vdovy po velikém herci Karlu Šípkovi. Bylo nás tam málo, asi 9. Vedlo se nám tam prabídně, malé městečko. Paní ředitelka mě přijala v malém suterénním bytě. Vládla tam chudoba, vpravdě betlémská, několik beden, chatrné lůžko, na hřebících visela ještě chatrnější garderoba. Když paní ředitelka viděla, jak jsem se smutnil nad jejím příbytkem, dala mi hned 2 role a smutný úsměv. A první večer, když jsem měl vystoupit, se nehrálo. Nesešlo se totiž obecenstvo. Druhého dne jsme měli hrát Halbého mládí. Všecko nasvědčovalo tomu, že bude návštěva. Tolik jsem toužil hrát Jeníka. V této roli ovšem měl vystoupit starší herec společnosti. Ten onoho rána utekl A tak jsem se paní ředitelce nesměle nabídl, že bych Jeníka zahrál, že tu roli umím. Paní ředitelka se podívala mé troufalosti, potřásla hlavou, ale nakonec se rozhodla. No, dobrá, tak to zkusíme. Po celé představení se na mne dívala z kulis. Když spadla opona, po poslední

0: Přátelsky, vidím jej ve vašem šálku plovat. Pijte spíš z korbele, anebo ze džberu.
1: Popisně. To je skála pohoří nezvyklých rozměrů. Co pravím pohoří, to velehorský štít. Zvědavě. Futrál ten musíte s sebou mít? Na psací náčiní? Na nůžky skřínka snad?
0: Zkrácí. Pane můj, máte tak ptáky rád a o ně ososky tak pečujete stále, že bydlo nosíte pro jejich drábky malé?
1: Švihácky. No, skobata, jak je to v módě chodí, k věšení klobouku se prvotřídně hodí.
0: S emfází. Obrovský ty nose, vítr žádný nasudit nemůžte, severák vyjma chladný. Uctivě. Pane, smím potřást vám pravicí. Vy máte, co my zvem balkónech v ulici.
1: Venkovský.
2: Tože nos, prosím vás, lidičky, obrovská řetvička, čmelou maličky.
1: Prakticky. Domeček? Řekněte rovnou dům.
0: Vojenský.
3: A myš to? A pozor, vypal. Bum!
0: To byste přibližně byl řekl, milý hochu, kdybyste ducha měl a vzdělanosti trochu. Však ducha nejchučí vy ze všech bytostí jste neměl zanehet. A z lidské moudrosti tři znáte písmena, jež v slovo blb se svíjí. A kdybyste byl měl jen onu fantazii, že by se mohl zde před tímto slavným sborem něco v tím posloužit, jak já vám, věřte skorem, ni čtvrtku šprýmu těch neudal byste tady, ni z půlky začátku, nevěřte, pane mladý. Já sám jich užívám, dle chuti si je volím, však jimi obsloužit se jiným nedovolím.
4: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
5: Řeknu vám, když jsem tak poslouchal Eduarda Kohouta a ty jeho vzpomínky na herecké začátky, nedá mi to, abych ho teď nedoplnil docela aktuálně vystoupením Petra Kostky na nedávném křtu knihy o Josefu Kajetánu Tylovi. Petr Kostka je dnes jako herec už asi jediným žijícím pamětníkem těch někdejších kočovných hereckých společností. Dokonce se vám na jedné štaci prý i narodil. No a jak na to dětství s babičkou a na putování mezi vesnicemi a městy s hereckou družinou vzpomíná?
6: Herci museli být takzvaně vyekvipírovaní. Musel mít každý svoje. To znamená, herec musel mít večerní oblek, musel mít nějakou tu uniformu nebo něco, musel mít letní šaty, musel mít teplý kabát na zimu, čepici nebo... To musel mít a v tom se hrálo nebo si to půjčovalo. To už já jako nevím. Oni neměli nábytek. Ti herci neměli nábytek, já si pamatuju. A babičce jsem to záviděl a nechal jsem si takovou bednu vyrobit. Oni měli bedny. Bedny asi tak, já byl malej, takže pro mě to bylo veliké, ale myslím, že měla 60 na výšku, 80 na šířku a na délku možná 1,30 m, nemám tušení. Kam si všechno dávali a s tím jezdili. Takže babička měla 2 nebo 3 bedny, si pamatuju, tam se dávaly peřiny, do peřin se dávalo nádobí, sklenice, aby se to nerozbilo a ty kostýmy nebo co měli. To bylo všechno. Pamatuju, a to byla i postel. Babička měla 2 bedny, na tom jsme spali spolu, si pamatuju. Ty se dali od sebe na tu délku další madrace. Tam se dala prkénka a 3 madrace se dali. A byla... No, my tomu neříkali postel, byla to palanda. No a na té palandě se spalo. Dokonce na jedné štaci jsem 3 noce spal v tom hostinci, kde se hrálo divadlo, kde vzadu za tím pódiem, co tam bylo, měli složený ty bedny, ti, co ještě neměli byt jako babička. A tam jsem spal 3 noce, než babička našla sedláka, který říkal, no hlejte se tamhle ten kumbál, když si to vyklidíte, tak si tam klidně bydlete. Tak na to si pamatuju, jak to
7: nebylo tak, že by vítali herce s otevřenou náručí.
6: Kde pak? Babička jádrové mídlo, vynosila to harampádí, umila podlahu, zatopila v

bubínku. A pro mě dětství je ta teplá cihla v nohou, zabalený, a jak bliká oheň od bubínku na stropě. Tak to je pocit domova a jistoty. Takže si vzpomínám, v zimních měsících babička mi nahřála vždycky cihlu, tu zabalila do ručníku nebo do něčeho, dala mi to do nohou a byl to ráj. No, prostě nedá se na to zapomenout.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Zatím jsme tu dnes o Eduardu Kohoutovi mluvili pouze v souvislosti s jeho herectvím třeba právě na jevišti Národního divadla. Ale k naší první scéně patřil i ten legendární herecký klub Dobráků. Že jste o něm ještě neslyšeli? Klub Dobráků, to bylo takové společenství smíšků, kterým i v průběhu hry před diváky žádná legrace nebyla, jak to říct, žádná legrace nebyla dost malá. No a co všechno se v Národním mohlo odehrát během představení, o tom svědčí vzpomínky těch, kteří byli přímo u toho. A Eduard Kohout, například mezi Vladimírem Brabcem, Luďkem Munzarem, Bohumilem Bezouškou nebo Františkem Filipovským, rozhodně nemohl chybět.
2: Vidím tady kolegu Brabce, tak si vzpomínám, jak jsme měli generálku na paničky Windsorský.
3: Ano, to byla moje velká role.
2: Tam. Ano, kde Brabec hrál toho milovníka strašlivýho, že jo, který má skoro všecky. Fenton se jmenuje. Který má všecky ty a prostě to je jedna z těch shakespearovských rolí, který jsou
3: na někoho, koho neměl rád.
2: Až tam není žádná příležitost, furt jenom něco vysvětluje, furt tam chodí a sedíme v klubovně po té generálce a ten guru se zadívá na toho Brabce, on byl ještě v kostýmu a říká mu, poslouchej Brabče, vidíš, to se říká, že se z toho Fentna nedá nic udělat.
3: No, já začal být šťastnej.
2: A ten Pašava je šťastný, říká, a když se člověk dívá na tebe, tak ono vážně ne.
4: No, jeden z nejkrásnějších brusovských vtipů je ten, říká, tak jsem se díval na tu zkoušku včera, no bylo to prvně v kostýmech, ale máš tam hezký fleky, tedy na tom kostýmu.
2: Nebo Pepíkovi Mixovi říkal, když k nám přišel, no, jak říkal, posejte člověče, takhle přišel z jeviště do šatny, říkal, posejte člověče, já jsem se teďka díval, co to ředitelství proti vám má, teď vy to děláte docela slušně. K novému kolegovi takový pomysl.
5: No, to býval taky háslo, ale to říkal velmi často, že jo. Šel si z jeviště a on říkal, no ale tak ty to hraješ docela slušně, co ty lidi pořád mají.
2: Nebo to okřílený, budeš to hrát dobře, nebo jako vždycky. Tak to je asi klub Dobráků, tak by...
3: No, v kostce. Já si řekl, lidi se strašně baví mezi se.
2: Jak vylezeš?
4: Takový kolektivní čin dobrácký, to například bylo s tebou, Franto. To bylo přeci... No tak to jsme jednou takhle prostě jsme Frantu zlobili, začal breptat na divadle, třikrát za sebou breptnul a někdo řekl klubovně tak jako nemě říkal, vidíš, to máš to, ty seš celý odpoledne v rádiu, pak přijdeš unavený a večer breptáš, nepřečtej si to a breptáš. No a ten říkal, no jo, to je hold z toho, to je prostě v neví kam a kde a pak nepřipravený do divadla. Franta to tentokrát omylem vzal vážně a udělal šílenej výstup.
2: No strašně jsem se rozlobil.
4: Zjezdil.
2: No a teď, jsou závistivý.
4: Teď to začalo. Prostě někdo na jevišti s ním mluvil a zaextemporoval, nezlob se Františku. Teď telefony, nezlob se Františku z klubovny.
2: A můžu tě přerušit? No. To jsme hráli zrovna opory, jak se to jmenovali? Opory,
4: Ne, jsme nehráli.
2: Plody osvěty. A já jsem měl scénu se čtyřmi mužíky, se třemi mužíky, což byl Najman, Vojta a Řepa. A v té kuchyni tam jsem hrál toho sluhu, že jo? A ten Vojta se mě snažil na jevišti taky říct, nezlob se Františku. A vždycky jenom načal.
4: Nezlob si,
2: a teď chtěl říkat text, už to za něj řekl, tam na Najman to už za něj řekl. A Vojta se načal, ale pamatuju, nezlob si zas to řekl za něj. No prostě nepromluvil ani slovo jenom, protože mě chtěl nezlob se Františku. Já jsem pak přišel do šatny a to vyprahuj.
4: No a tak na zrcadle bylo nezlob se Františku, pak bylo za kloboukem cedulka nezlob se Františku, v kapsách, kabátu.
2: Ve všech kapsách. No. Prostě, v peněžence, v cigártašce.
4: No jo, ale ještě
2: cigaretu,
3: jak se ještě zlobím.
2: No ne, přátelé, ale já to dovýpravuju teď sám. Představte si, já jsem přišel domů Otevřu si výtah a ve výtahu byla cedule Nezlob se, Františku. Já jsem si říkal, který uličník...
4: Ten večer ještě.
2: Já jsem si říkal, který uličník, to se počkej, ale to jsem pak přišel domů a naši už spali, že jo, a já odhrnul deku a tam byla cedule Nezlob se, Františku.
4: Víš, jak to bylo?
2: Jdu si vyčistit zuby. V tom kalíšku bylo Nezlob se, Františku.
4: Víš, jak
2: ráno
4: bylo,
2: jsem se holil, bylo v tom, no.
4: To Pepíkru svolal k vám.
2: Hildě.
4: A řekl Hildě, teda paní Filipovský, řekl, aby to ona, která jako má pro tyhle ty věci náramný smysl, tak rozestavila po celém kvalitě.
2: No ale ta to přehnala, takže jsem to měl všude doma. Kam jsem se podíval. No a to je klub dobráků.
4: To je klub dobráků, tohleto.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Když jsi tam mluvil o tom Vojtovi, teda s tím, že on nikdy nemohl domluvit vtip, právě v těchto těch pohledech osvěty, tam já hrál toho podvodníka, toho... A Vojta se najednou v prvním jednání, když jsem tam přišel, tak se Vojta po mně podíval, dal se, já měl takový šátek přes oči a on se dal do strašného smíchu. Já jsem se začal prohlížet, jestli nemám nějaký tady nedostatek v garderobě. A on se furt smál a pak jsem se ho ptal, čemu se smál, a on říkal, já mám na tebe do třetího jednání ohromnej vtip.
6: Vzpomínáte v plodech osvěty Zdeňku Baldovou?
4: No to byly brepty nádherný.
2: Slavný brepty.
6: No Slavianofilové, že jo, to slavný slovo, který tam měla. Má přijít a prostě nějakou větu, kde má slovo Slavianofilové.
2: Oni jsou Slavianofilové.
6: A to jsme čekali vždycky všichni v portále, co z ní vyjde. Po každý k její cti bude řečeno, že něco jiného. Slovanofialové, Slávofialové.
4: Slánofínové.
6: Slánofínové. To všichni čekali na to, to dopadne.
4: No to roubal přeci inšpicient, ten měl v knížce, měl vždycky na předsádce, měl brepty, co kdo
2: řek.
4: A jednou to také mezi byly dvě představení a on přečítal v klubovně ty slavný takový brepty a paní Baldová se ho ptala, a Viktorku, máš tam taky ty moje? On říkal, ne, Zdeničko, na tebe mám zvláštní knížku.
2: Já pokládám za její nejslavnější brept, který jsem sice nezažil, ale který se vypravuje, jak nesla tu mísu s tím, teda ten tác s tím čajem, že jo, jako služka má ho postavit na stůl a říká, není líbo šálek čaje, a ona prej přišla s těmi šálky čaje, vypraštěla oči, takhle to postavila na stůl a řekla, ša-ča. To pokládám za nejslavnější brept.
5: A ona byla zajímavá tím, jak sama tolik breptala a mě jednou vykoupala úplně. Hráli jsme Pek mého srdce. Ona hrála tu taková dívka, která přišla z amerického venkova do New Yorkské rodiny. Já jsem byl synáček v té rodině. A ona přijde. No na generální zkoušce neměla ještě původní kostým. Takový ten... Teprve večer přišla a já jsem zcepeněl. To byl Chaplin vyložený. Jo. Měla kostkovaný kabátek, květovanou sukni, klobouk takový, tam měla květinu, která se jí neustále na té hlavě, a za ruku vedla psíčka, takový ten hrasa přes ulici, jo? Něco takového. A ten psíček právě v tom okamžiku, když ona nastoupila, tak si dopřával všeho pohodlí na její střelce. A já, jak jsem to viděl, pak jsem byl připravený na tohle, tak jsem opravdu jako byl tak šokovaný z toho všeho a ona říká, chci mluvit s paní domů. Já mám, že Matinka je ve svém pokoji. No, načiž jsem řekl, Matinka je ve svém popikoji. Načež ona, ne aby to přešla, jo, vykoupala mě, mohla to přejít, jo, ale ona říká, ale, ona je ve svém popikoji, ale tak jděte do toho popikoje, ať sem přijde, to už nemusela mě posílat, když žvali.
4: Já pokládám, to není ani tak brept, to je prostě fatální brept. To jsme, já ne, ty jsi v tom byl, Franto, v našich Furiantech v Štěpánkovým nastudování. Tam hrál Vejraška, hrál radního Buška ve Furiantech, který jak známo, jde celý kus o to, kdo bude tím ponocný. A v té hádce, jak se hádá Bláha s Buškem, tak ten Vejraška měl říct, cože ty mě prvnímu radnímu budeš vyhrožovat. A Slávek povídá, cože ty mě ponocnýmu budeš vyhrožovat. A celá ta bína, že jo, všichni ty statisty to otočilo, začalo se to smát. A tam končí, je pauza po tomhle aktu a ty jsme se tomu strašně smáli v šatně a starý pan Roland povídá, to se nám to hezky směje, ale teď jsem zvědavej, o čem budeme ty další dvě jednání.
2: Poslouchejte, vy to asi budete pamatovat, hrali jste nějakou Wernerovu veselohru a tam prej v druhém jednání byl akčlus, který říkala paní Krombaurová a zkrátka, jo, dobře, je to braková literatura.
5: Prosím. Tím to mělo končit ten akt, jo? A Zdeňčka Baldová, když to zkoušeli, říkali, to není žádný akčlus, tady já bych jim měla něco říct, no. No já jí zítra něco řeknu, to jsme si těšili, říkáme, ona exempore, jo.
2: A paní Krombaurová to jako vymílová, že můj akčlus, Zdeňčko, no, že jo?
5: Ano, to poenta je tahle, ta no. Právě, že jo. Tak teďko došlo k této scéně a ta říká Krombaurová, ano, je to bulvární literatura. Načeš ta pospíchá, než spadne opona a říká, ano, a měla by se hodit do hovně. Tak to byl tvůj akčlus.
2: To si nevěděl. To je fakt, ale to nejsou vymyšlený.
5: To bylo vážně, že jsme měli takovou zpěvačku v Plzni. Krásnou hlavu měla takovou, víte, jako když dělal Picasso ten klasický kubismus, víte, jak vždycky kreslil takový ty klasický tváře. A odtaď už to byl šifonér, jo? A ona byla vůbec taková celá, byla kredenciózní dáma, že jo? A teďko tam přijde scéna taková, kde ona, a ten Leon Geikner zpíval Joseho. Ty byl takový droboučka, měl takový nehlásit, my jsme po něm zpívali celá Plzeňský, bílá moje lani, bílá moje lani. Ten hrál toho Joseho. No tak ona byla dost moudrá, že nikdy se k němu nepřiblížila, protože byla opravdu mohutná a on byl takový droboučkej. Takže a teďko tam je ta scéna v té krčmě, kdy ona říká, veme židli a říká, sedněte sem, Carmen tančí, ona tu židli vzala, dřepla si na ní, ovšem víte, a tančila takovým způsobem, že prostě vyhazovala jenom také nohy a tančila to fandango.
2: Na židli.
5: Načež přišel Veverka, zapráskal fousama a říká, a jsi dělá ženská, prosím, a co, dělá jsi mu v Carmen, si dřepla, vyhazovala Katie. Pane řediteli, já bych se zadýchala, já bych to nevyspíval.
7: Ono se řekne nevzpomínat. Ono se řekne koukat dopředu. Ono se toho vůbec řekne, ale kdo mi řekne jak? Co pak já to dovedu?

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Víte, v čem je tohle naše divadlo pro vaše uši jedinečné a neopakovatelné? Třeba právě v tom, že si tu můžeme hrát a někdy spojit i nespojitelné. Jako v případě tajuplného ostrova pokladů Roberta Louise Stevensona a hraběte Monte Krista Alexandra Dumase. Nevěříte? Tak poslouchejte. Jeden příběh končí a druhý začíná. A s Eduardem Kohoutem se potkáme jak na stopě pokladu kapitána Flinta, tak i ve věznici na ostrově If. Dobré dny, přátelé, a nezapomeňte nám prosím napsat, čím bychom z archivu udělali radost třeba právě vám. A teď už rychle zpátky do dětství na stránky dobrodružných knížek.
2: Něco sehnulo v křoví.
3: Nic neslyším.
2: Barone, pořád musím myslet na toho chlapce. Co ho to jen napadlo chtít na vlastní pěst špehovat? Na lodi se mu to povedlo jen náhodou.
3: Vždycky jsem říkal, že s ním budou jen starosti.
2: Pst. Zase ten zvuk.
3: Kdo tam?
4: Nestřílejte! Nestřílejte!
3: Ruce vzhůru!
4: Nestřílejte!
2: Kdo? Kdo jste, muži?
4: Slitujte se. Zachraňte lidskou duši. Nevydržím. Už nevydržím.
2: Kdo jste?
4: Námořník, pane. Ubojí námořník.
2: Vy žijete na ostrově?
4: 3 roky, pane. 3 roky jsem neviděl lidskou tvář. Sám jsem postavil tenhle srub těmahle rukama.
3: Jak jste se dostal na ostrov?
4: Jak jsem se dostal na ostrov? Jak vy? Co tu hledáte?
3: My, co my? Náhoda, přistáli jsme.
2: Čemu se smějete, člověče?
4: Směju se, protože vím, proč jste přistáli. Jen hledejte.
3: Ten člověk je šílený, Smolete.
4: Ne, už ne. Byl jsem šílenec. A vy taky. Přijeli jste hledat peníze, stříbro a zlato, Flintův poklad. Já u něho sloužil a tady jsem ho někde zakopával s Billy Bonesem. A když skápnul Flint, dovedl jsem na tohle místo Silvera. Já, Ben Gunn.
2: Ben Gunn? Vy znáte Honzu Silvera?
4: Kdybych ho dostal do ruky, těmahle rukama ho zaškrtím. Rozdělit jsem se s ním chtěl. Rozdělit. 12 dní jsme hledali a nic. Flintova mapa nám chyběla. A pak mi dali černou známku. Podvedl si nás, zůstaneš sám.
2: Pro boha živého. Tak tohle je ten obyvatel srubu?
4: 3 roky jsem tady jedl bobule, ústřice, trávu a hledal poklad. Celý ostrov jsem překopával sáh po sáhu.
3: Našel jste?
4: Našel. Koupat jsem se mohl ve zlatě. Všechno k ničemu.
3: Kde je poklad? Patří nám.
4: Hledejte jako já.
3: Okamžitě odpovězte. Víte, co stála moje výprava?
2: Pane barone, násilí nedovolím. Běžte k čertu s vaším zlatem, jde o lidské životy.
3: Já chci svoje peníze.
2: A já chci zachránit Jima. Pánové, kdo nestratil v těle čest, půjde se mnou.
5: Na

0: Neprozradíš? Dobrá. Poznáš, jak chutná devíti ocasá kočka.
1: Nech to, chlapce, Morgne.
0: Tak se mi zdá, že plavčík má mocného ochránce.
1: Tebe to ještě nepřešlo, Morgne? Mě ze sedla nedostaneš.
0: Ale mapu. Mapu ještě pořád nemáš, co? Pamatuj na Bengana. Už jednou jsem ti to řekl. Přemýšlej o tom, Silvere.
1: Ach jo, vidíš, chlapče, to je ta lidská vděčnost. Nebejt mě, žral je vši v Bristolu. Doufám, že ty máš víc smyslu pro spravedlnost a že mi povíš o té mapě.
2: Neřeknu.
1: Neřekneš? No, tak neřekneš. Já se to stejně dovím, ale mohl by ses uchránit nepříjemných věcí. Halo, Gray, co se ženeš jako blázen?
3: Silvere, jdu sem ze srubu, doktor s bílým praporem.
1: Cože?
3: No, chtěj vyjednávat.
1: Dostali strach.
0: Teď uvidíš ten tanec, Jime.
4: Si papášák, Honzo Silvere.
2: Nic se nedozvíte, nic se nedozvíte.
1: Ty mlč.
5: Honzo Silvere.
1: Zase ten hlas.
2: Ten hlas já znám.
5: Honzo Silvere.
1: Bengan, no to je přece Bengan.
2: Bengan nás povolá k sobě.
3: Brižoši, zachraňte se.
2: Dejte se na pokání.
3: Mrtvý Bengan.
5: Živý Bengan. Přišel si pro tebe, Honzo Silvere.
1: Bengane, kam si dal poklad?
5: Tam, kde ho nikdo nenajde. Nikdo. Naházel jsem ho do moře. Leží na dně,
1: ty pse!
6: Ani krok dál, Silvere! A ruce nahoru!
1: Máme vás všechny na mušce!
6: Stejte se! Počítám do tří! Jestli do té doby nezahodíš ty a tvoji rytíři zbraně, začneme střílet!
1: Mrtvý Ben, živý Bengan, ty taky patříš k pirátům, všem to řeknu!
5: Patřil jsem, Honzo Silvere!
2: Co s námi uděláte, když se vzdáme?
6: Odevzdáme vás námořnímu soudu! Počítám, jedna?
1: Počkat, Jime, já jsem ti pomohl. Jime, řekni, že jsem tě chránil a strestá se Morgna. Já, mě nesměj pověsit, mě ne.
6: Dva? Nestřílet, já se vzdávám.
7: Je konec, pánové. Teď musíme myslet na návrat. Kupředu, Hispaniola čeká.
8: Racek mi krouží kolem hlavy, sleduju jeho let. Když vlny hučí, dálky zdraví a mně je 15 let. A mně je 15 let. Chtěl bych s tou brigou nebo bárkou na moře vyplout hned. Porvat se s mořem s krutou dálkou a navrátit se zpět. A navrátit se zpět.

Slyšíte? To se vlny Středozemního moře rozbíjejí o skály ostrůvku If. Nechť nám zahrají předehru k příběhu o hraběti Monte Cristovi. Je šedivý listopadový den. Z nedalekého marsejského přístavu přijel k ostrůvku vládní úředník, aby zas jednou po dlouhé době vykonal inspekci v ponuré ivské pevnosti, která už mnoho let slouží jako vězení pro politické provinilce.

0: Tady je zima. A ten plesní výbuch. Prosím vás, pane guvernére, koho dáváte do toho příčerného podzemí?
1: Nebezpečné spiklence a vězně, kteří se už pomátli na rozumu, pane inspektore. Tady se všichni dříve nebo později zblázní.
0: No, to je pro ně vlastně dobrodiní. Aspoň pak tolik netrpí.
1: Moje řeč, pane inspektore, moje řeč. Žalářníku, otevřte kopku 34.
2: Prosím, pane guvernére.
1: Napřed nechte vstoupit vojáky, pane inspektore, pro jistotu.
3: Pane!
4: Zpátky!
3: Držte ho
4: pevně! Puste mě!
3: Já si chci před tím pánem jenom kleknout. Vy jste jistě, pane inspektor, pane.
0: Ano, máte...
4: Pro živého boha, pane, pomozte mi, zachraňte mě já.
0: Máte dobrou stravu?
3: Řekněte mi, jaký jsem spáchal zločin, pane. Řekněte mi.
5: Pan inspektor se vás ptal, jestli máte dobrou stravu.
3: Nemám, samozřejmě, že nemám, ale to je vedlejší. Celou tu dobu, co jsem tady, prosím pana guvernéra, aby mi řekl, proč mě zavřeli.
0: To vám snad řekli u soudu, ne?
3: Ale já jsem nebyl u žádného soudu, pane. Mě nikdy nikdo nesoudil, já...
0: Pusťte ho.
3: Děkuji vám. Pane, vidím, že...
0: Číslo 34. Jak jste tu dlouho?
3: 6 let, pane. 6 let.
0: Víte, kdo vás dal zatknout?
3: Vím, ovšem, že vím, pane. Pan Wilford.
0: Pan Wilfor, ten už dávno není v Marsi.
3: Pak to ovšem všechno chápu. Když můj jediný ochránce je pryč...
0: Náměstek královského prokurátora, který vás dal zatknout, že byl váš ochránce?
3: Choval se ke mně tak laskavě, pane. Byl ke mně laskavý, když mě vyslýchal.
0: Mohu se tedy spolehnout na to, co o vás napsal?
3: Naprosto, pane.
0: Dobrá. Proč tu si vaše spisy?
3: Děkuji vám, pane. Tisíckrát vám děkuji.
0: Nic vám neslibuji, číslo 34. Řekl jsem jen, že se podívám do vašich spisů.
3: Už to znamená, že jsem volný, pane. Tam musíte zjistit, že jsem nevinen, že jsem nic neudělal.
0: Půjdeme dál, pane.
3: Že jsem nespáchal žádný zločin.
5: Mlčte už! Prosím, pane inspektore.
0: Tak... Kdo nám ještě zbývá?
1: Už jen ten bláznivý abé, o kterém jsem vám vypravoval, pane inspektore. Kopka číslo 27.
0: Ten, co nabízí vládě 4,5 milionu, když ho propustí?
1: Dneska vám už nabídne 5 milionů. Každý rok 500 000 přidává, ale letos je tady už 10 let.
0: A kde pak chce ty miliony vzít?
1: Ví prý o báječném pokladu.
0: To se podívejme. No, rozhodně stojí za to nechat ho ještě tady.
1: Moje řeč. Na tom může vláda jen vydělat.
0: Mimochodem, nezapomeňte mi potom předložit spisy čísla 34. Ten člověk na mě neudělal špatný dojem.
1: Mile rád vám je předložím, pane inspektore, ale mohu vám už teď přesně ocitovat, co tam o něm stojí. Přívrženec Napoleonův, nepřítel království. Aktivní účast na Napoleonově útěku z Elby. Držet v tajnosti a přísně střežit.
0: Ale... A kdo je pod tím podepsán?
1: Pan Wilfor.
0: Pan Wilfor. No, pak se ovšem nedá nic dělat.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kost.

něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant, i přání pár, co nikdy.

Každá bouře, co se přežene, někdy bolí, to ne, že ne. I když si někdy odřou kolena,

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem se podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.